To byla krasavice Donna Summer. A teď to bude Michael Jackson a jeho písnička Don't Stop Till You Get Enough. A to je opravdu jedna z písniček ze zásadního alba Michaela Jacksona z roku 1979 Off the Wall, ve kterém teda se ve svých skoro 20 letech vymanil z koncentráku jménem Jackson 5. Jehož kápo byl starý Jackson, Michaelův tatínek, a vězni a otroci v něm byli všichni jeho bráchové a on samozřejmě taky. A prý ten báječný vztah s otcem je docela dobře znázorněný v životopisném filmu Michael, a to je film z tohoto roku. Můžete se na něj podívat. A tahle písnička je první, kterou Michael Jackson složil sám a tvrdí o ní, že to je jedna z nejdůležitějších písní nejen celé jeho kariéry, ale celé historie popu a diska. No, jak skromný. Zaznamenala okamžik, kdy se z dětské hvězdy stal dospělý umělec, který zasáhl celý svět, což je do určité míry pravda. Na vzniku tohoto fenomenálního díla, myslím Off the Wall, na kterém píseň je, měla zásluhu náhoda. Při natáčení filmu The Wiz se Michael seznámil s Quincy Jonesem. Michael za ním přišel s otázkou: Quincy, neznáš producenta, který by se mnou natočil moje nové album? A Quincy odpověděl: a co třeba já? Tak začalo vlastně jedno z nejslavnějších partnerství v historii popové hudby. Mimochodem, Marek Eben měl ve svém pořadu Na plovárně Quincy Jonese dokonce ve dvou dílech. Strašně zajímavý povídání. Doporučuji, pokud vás to zajímá. Je to v archivu České televize. O vzniku písně Michael později vyprávěl, že chodil po domě a její melodii prostě slyšel pořád kolem dokola. Zaspíval si ji, ale nemohl ji dostat z hlavy, a protože nebyl dobrý klavírista, tak zaspíval tuhle melodii svému bratrovi Randymu, který ji zahrál na piano, protože on ji potřeboval nahrát. No a Michaelova matka Catherine byla velmi věřící. A když slyšela název písničky svého chlapečka a ta píseň se jmenovala Don't Stop Till You Get Enough, čili přeloženo Nepřestávej, dokud nemáš dost nebo dokud tě to baví, tak byla naprosto zděšena, protože si myslela, že jde o sexuální píseň. A Michael jí vysvětloval: ale mami, to nemusí znamenat sex. Každý si pod tím přece může představit něco jiného. A to prej uklidnilo. No dobře. A ještě smyčce, které jsou na začátku skladby, jsou dnes naprosto ikonické. Přitom Michael si zpočátku vůbec nebyl jistý, jestli je ve skladbě chce. Vlastně on je tam nechtěl, ale Quincy Jones ho nakonec ukecal a použití smyčců prosadil. A pro tu skladbu jsou totiž totálně signifikantní. Až je uslyšíte, hned vám to dojde. Abych řekl, ono totiž není jednoduché vždy být producentem, protože musíte přesvědčovat, občas se hádat, ustoupit v nepodstatných věcech a to podstatné si nemilosrdně prosadit, manipulovat s egem ostatních. Teda musím říct, že je to opravdu občas velmi složitá a vyčerpávající činnost. Tak prosím, nepřestávejte, dokud vás to baví, ať se jedná o cokoliv. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power in it.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Runway, to je vlastně dost taková nenápadná píseň od norské zpěvačky jménem Aurora, která ovšem na rozdíl od většiny popových hitů vůbec nestaví na nějakém výrazném rytmu nebo na žádném efektním refrénu. Já bych řekl, že její síla spočívá v emocích, v prostoru a v naprosté průzračnosti a jednoduchosti. Pro mnoho posluchačů představuje jednu z nejkrásnějších skladeb moderního a trochu alternativního popu. Aurora sama tvrdí, že ji napsala už jako 12-letá holčička a že tehdy vlastně úplně nerozuměla tomu, co napsala. Paradoxně až o několik let později, když začala cestovat po světě a být dlouho mimo domov, jí text písně začal dávat hluboký osobní smysl. Tvrdila, že ta píseň mi začala rozumět dřív než já jí. Říká, že ta píseň je o hledání bezpečí, o touze někam patřit, o ztrátě domova, o dospívání, o melancholii a o návratu k lidem, které milujeme. Já přečtu kus textu, který je teda hodně dlouhý, ale jenom aspoň kus, abyste nasáli náladu. Poslouchala jsem šumění moře, v písku jsem uviděla tvář, ale když jsem ji zvedla, zmizela mi z rukou. Měla jsem sen, že mi bylo 7, šplhala jsem na strom, uviděla jsem kousek nebe, který na mě netrpělivě čekal da-da. To nevím, proč tam je, ale je tam da-da. A utíkala jsem daleko pryč. Uteču snad jednoho dne ze světa? Nikdo to neví, nikdo to neví. Tančila jsem v dešti, cítila jsem se naživu a nemůžu si stěžovat, ale teď mě vezmi domů. Vezmi mě domů, kam patřím, už to dál nesnesu, vezmi mě domů, kam patřím. Nemám kam jinam jít, vezmi mě domů, kam patřím, už to dál nevydržím a tak dál. Když v roce 2015 píseň vyšla, tak byla kritikou velmi chválena, ale tím to skončilo, nikoho moc nezajímala. Ovšem pak se stalo něco mimořádného. Za 6 let po vydání objevil TikTok a začala vznikat videa se speciálním filtrem hvězdné oblohy, kterým se říkalo hashtag Runaway Challenge, nevím, já tomu moc nerozumím, a píseň se během několika týdnů rozšířila po celém světě. A najednou se dostala do hitparád v Británii, Austrálii, Německu a v dalších zemích a začala sbírat stovky milionů nových přehrání. Prostě z nenápadného debutového singlu se stal po letech celosvětový fenomén. A Billie Eilish několikrát uvedla, že když jí bylo asi 12 let, viděla videoklip s písničkou Runway a právě tehdy si uvědomila, že se chce věnovat hudbě. Tak tady je písnička, která je krásným příkladem toho, že skutečně silná píseň může čekat roky, než si nakonec najde své publikum.

Tak to byla norská zpěvačka Aurora a její písnička Runway. No a teď to bude parodie na sentimentální hudbu, pouliční balada o vraždách, o výsměchu důvěry ve spravedlnost, kdy kritika společnosti se promění v zábavu. Je to vlastně jedna z nejdokonalejších ukázek Brechtova a Weilova principu, kdy hudba říká jednu věc a text druhou. Je to úvodní píseň z Die Dreigroschenoper, česky žebrácká opera, která se jmenuje Die Moritat von Mackie Messer, v angličtině Ballad of Mack the Knife, a já pustím verzi Zlote leňou. Tu píseň Kurt Weill složil v roce 1928 a už tehdy v původní verzi žebrácké opery na začátku 30. let zpívala herečka, tanečnice a zpěvačka, rozená Vídeňačka Lotte Leňa. Milá Lotte se skladatelem Kurtem Weillem seznámila už dřív, v roce 26 se vzali, aby se v zápětí v roce 33 rozvedli. No ovšem potom zdrhli nezávisle na sobě před Hitlerem do Spojených států. Lotte, protože byla hodně levicová, a Weill byl taky levicový, ale hlavně ještě k tomu byl Žid. A v Americe v roce 36 se znovu vzali a byli spolu až do Weillovy smrti v roce 1950. Zlote se stala jedna z nejvýznamnějších ochránkyň a propagátorek jeho díla. No a předpokládám taky, že dědičkou jeho autorských tantiemů. Ta píseň Mackie Messer nebo Mack the Knife se původně jmenovala jen Moritat, což byla tradiční pouliční píseň o vraždě, násilném zločinu nebo jiné senzaci. Pouliční zpěvák nebo kramář ji předváděl na veřejnosti a někdy přitom ukazoval na obrázky zachycující jednotlivé hrůzné události. Byla to vlastně taková směs dnešního bulváru, kriminální reportáže, pouťového divadla a lidové balady. A Lotte Leňa nebyla vůbec první interpretkou téhle písně, protože ona v původní berlínské premiéře hrála prostitutku Jenny, ale měla k dílu samozřejmě velice osobní vztah, protože byla Weillovou manželkou, že jo, jak jinak. Manželky musí mít osobní vztah k dílu manžela, pokud je umělec. A možná ji pokovat není, to je jedno. Ale účastnila se původní inscenace Třígrošové opery a pohybovala se přímo v prostředí, z něhož Brechtova a Weillova divadelní estetika vznikala a velmi dobře znala Weillovy představy o frázování, výslovnosti a vůbec o dramatické funkci celé písně. Nahrávka písně, kterou teď uslyšíte, je z roku 1955. Vznikla v Hamburgu s orchestrem Rogera Beana a Lotte zpívá s původním německým textem. Ta Weillova hudba je fakt jednoduchá, ale strašně rafinovaná. Jednotlivý sloky se vlastně pořád opakují, ale housne instrumentace a to docela nenápadně zvyšuje napětí. A přitom je ale použitej malý orchestr, saxofon, trubka, trombon, harmonium, bicí, banjo, klavír. Ta píseň v sobě má takovou falešnou bezstarostnost, i když se zpívá o vraždách, mrtvolách a znásilněné ženě. Tak tady je Lotte Leňa a Die Moritat von Mackie Messer.

0: Tak to byla Lotte Lenya z písní Die Muritat von Mackie Messer a teď přijde fenomenální česká verze téhle písně. Na začátku 60. let Jiří Suchý přebásnil text téhle písně do češtiny. On totiž, Jiří Suchý, byl Vajlovou hudbou a celou jeho tvorbou doslova okouzlený už od konce 50. let a považoval ho za jednoho ze svých největších hudebních vzorů. Mimochodem, jsem na tom stejně, proto věci od Kurta Vajla dost často pouštím. No a později Jiří Suchý sám říkal, že Vajlovy písně překládal z čisté lásky, že to bylo jeho celoživotním snem uvádět je v semaforu. Při překládání, teda já myslím, bylo jeho cílem zachovat ironii a sarkazmus původního textu a to se mu povedlo dokonale. Předpokládám, že všichni známe dnes už legendární verše. Žraloch zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. A přitom v německém originále je Unter Haifisch der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Čili žralok má zuby a ty nosí v puse, ale Suchý to sobě vlastní genialitou přizpůsobil češtině. A potom, když byl tenhle text hotov, tak přišel výběr zpěváka a volba padla na Miloše Kopeckého, který nebyl zpěvák, ale herec. Ovšem, postava Mackieho Messera to vlastně není vůbec klasický zpěvák. Je to elegantní, nebezpečný, ironický a trochu cynický gentleman padouch. A Kopecký měl přesně tenhle ten druh noblesy, dikce a inteligence nadhledu a samozřejmě padoušství, který se k téhle postavě dokonale hodil. A navíc měl skvělou a přesnou výslovnost, měl výborný rytmus, uměl text spíš zahrát než zaspívat a už jeho mluvený úvod, musím říct, stojí za to. Pro úplnost. Hudbu k téhle verzi nahrál orchestr Karla Vlacha a obrovskou roli sehrála také televize. Černobílý filmový klip tehdy režíroval Ladislav Richman, pozdější režisér filmu Starci na chmelu. Kamera, střih a samozřejmě choreografie tu dělal Josef Koníček. A Kopeckého interpretace i jeho pohyb vytvořili něco, co se dnes může považovat za jeden z prvních českých hudebních videoklipů, který se nesmazatelně zapsal do české kultury. Kdo ten klip viděl, tak nikdy nezapomene na toho uhrančivýho Miloše Kopeckého a tanečnice v blondětých parukách a v černých tělových trikotech. Takže užijte si českou verzi téhle písně, včetně úvodního monologu, který v originálu není. Určitě stojí za to.
1: Chci, abyste se zachvíli, když jenom zaslechnete moje jméno. Když jenom zahlédnete daleký odlesk požáru, které jsem kdysi založil. Když jenom zaslechnete píseň o činech, které jsem páchal, páši a pácha

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup a teď to bude písnička Stand By Me, zpívaná Benem E. Kingem. A to je písnička, která rozhodně patří mezi několik málo písní, který opravdu lze označit za nesmrtelné. Je to jedna z nejzásadnějších soulových skladeb všech dob, která se už víc než 65 let hraje na svatbách, pohřbech, demonstracích, charitativních akcích, ale i v hollywoodských filmech. Je to docela zajímavý, ale jeden z jejich nejsilnějších prvků spočívá v naprosté hudební jednoduchosti a samozřejmě v textu. V tom textu se zpívá, až přijde noc a země se ponoří do tmy a měsíc bude jediným světlem, které uvidíme. Ne, nebudu se bát, ach, nebudu se bát, jen dokud budeš stát po mém boku, tak miláčku, miláčku, stůj po mém boku. Kdyby se nebe, na které vzhlížíme, zřítilo a spadlo, nebo by se hora rozpadla do moře, nebudu plakat, ne, nevyliju ani slzu, jen dokud budeš stát po mém boku. A miláčku, miláčku, stůj po mém boku, o, stůj po mém boku, o, zůstaň se mnou. A protože všichni potřebujeme někoho, tak zůstaň se mnou, je přáním většiny lidské populace. Píseň, kterou napsali Ben E. King, Jerry Leiber a Mike Stoller, tak vyšla v roce 1961. Ben E. King původně skladbu chtěl pro skupinu The Drifters, ve které zpíval. Ti ale odmítli nahrát. No a když po natáčení hitu Spanish Harlem zbyl čas ve studiu, producenti se Kinga zeptali, jestli nemá ještě nějakou píseň. On si sedl ke klavíru a zahrál zárodek Stand By Me a producenti okamžitě rozhodli, že ji musí nahrát. A Drifters pak kňučeli, a to se jim teda nedivím, že to nevzali, že jo, ale to se stalo v historii u spousty písniček. Kořeny téhle skladby sahají jinam než do popové hudby. Inspirace k ní byla gospelová píseň Lord Stand By Me, která sama vychází z hymnu kazatele Charlesa Alberta Tyndleye z počátku 20. století. A její duchovní základ čerpá ze 46. žalmu Bible. A právě proto pro mnoho lidí tahle skladba znamená téměř modlitbu. A Stand By Me je jednou z nejčastěji hraných skladeb 20. století. Doposud existuje asi 600 verzí téhle písně, nahráli prostě všichni. Lennon, Sinatra, Tracy Chapman, Florence and the Machine a dalších 596 umělců. A možná už dneska víc. A pozor, v té písni je ikonická basová figura, kterou při aranžování vytvořil Mike Stoller. Je pro ní naprosto charakteristická. Hele, to poznáte, poslouchejte pozorně. Basa nebo baskytara, to je něco, co huhlá dole. Tak to je ono. Poslouchejte.

Stůj při mě, miláčku, stůj při mě. Krásná píseň, stará krásná píseň. In vino veritas, neboli pravda je ve víně, to je staré latinské přísloví, které znamená, že opilý člověk často říká to, co si opravdu myslí. Alkohol uvolňuje zábrany a tak lidé pod jeho vlivem méně skrývají své názory nebo tajemství. Toť Wikipedie. Můj kamarád a textař Marián Zima tohle přísloví malinko poupravil. Z vína udělal vinu a vznikl text s názvem Pravda je ve vině. Ten text byl inspirativní a dost rychle jsem ho zhudebnil. Inspiroval mě k takový šansonový baladě, nebo jak to nazvat. V hudebním základu jsem chtěl mít živě nahraný kytary. Víte, samplované kytary jsou někdy geniální, to jsou na klávesi hraný, že jo, ze samplu. Ale někdy mě dost štvou. A tady jsem to s nima zkusil a opravdu mě štvali. A tak jsem zavolal svýmu kamarádovi, kytaristovi Honzovi Ponocnýmu a on mi jak akustický, tak elektrický kytary skvěle nahrál. Víte, abyste věděli, jak dnes probíhá nahrávání. Začnu od mých elévských let. Když jsem na začátku 70. let začal chodit nahrávat jako baskytarista nebo kontrabasista a posléze jako aranžer a pak skladatel, tak do studia přišlo 5 nebo někdy mnohem víc muzikantů. Všichni dostali noty, svůj mikrofon, dirigent zvedl ruce a začalo se nahrávat. A pak lety postupně, jak se měnily studiové možnosti, přicházeli automatičtí bubeníci, syntetizátory, samplování, digitální nahrávání. A ono to nakonec dopadlo tak, že kytaristovi, basistovi, bubeníkovi, houslistovi, prostě komukoliv, a chcete-li kamkoliv na světě, pošlete přes internet kostru hudby, kam potřebujete dohrát nástroj a on vám nahraje několik verzí a tu vám s fakturou pošle nazpátek. A to můžete mít opravdu skvělé i slavné muzikanty z celého světa. To jsem udělal s Honzou Ponocným. Poslal jsem mu základ a on mi poslal nazpátek druhý den stopy kytar a fakturu. Hrozný je, že se takhle už skoro nikdo s nikým neuvidí. A přitom dřív, když se nahrávalo hromadně, tak i když se samozřejmě pracovalo, tak tam byla strašná legrace a občas samozřejmě hádky nebo urážky, ale byl to živý organismus a tohle to nám nějak trošku zmizelo. No, a když jsem základ písně měl celý hotovej, tak jsem zavolal svou ženu Luci, aby mi naspívala demosnímek, že pak s Mariánem uvidíme, koho na tu písničku oslovíme. Jenže Luci se ta písnička tak líbila, že prohlásila, že pokud ji dáme někomu jinému, tak mě i Mariána Zimu zabije. Prostě žhavej východ, co si budem namlouvat. A tak jsme zbaběle jí tu píseň nechali. Ne, ale já musím říct, že ona jí zpívá opravdu krásně. Nám to potom vůbec nevadilo. Vůbec vlastně nemusela vyhrožovat. Takže, pravda je ve vině. Jo, a ta píseň patří na to naše album písně, které nikdo nechce slyšet, který teda snad vyjde u Suprafonu.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: A já se s vámi rozloučím písní marocké zpěvačky Sofie Charaj, teda která je určitě neklamným důkazem biblického příběhu z knihy Genesis, kdy lidé chtěli postavit ke slávě člověka babylonskou věž, obří stavbu sahající až do nebes. A Bůh se trošku naštval, že mu tam chtějí lézt, pomátl jim jazyky a rozmetal je po celém světě. A když jim motal jazyky, tak zřejmě občas udělal chybu a jedno slovo může mít v různých jazycích úplně jiný význam. A to se stalo v písničce marocké zpěvačky Sofie Charaj, která zpívá píseň, jejíž název přeložen do češtiny znamená drahý, drahý. Tak to nějaká dívka, která žije nebo žila v Maroku, tak v četu pod písní to takhle přeložila. Přitom ovšem můj kamarád David, který je arabista, mi říkal, že to slovo nezná, ale na druhou stranu, že marocká arabština je velmi ovlivněna francouzštinou a nářečím berberských kmenů a tudíž v tomto jazyce se mohlo dít cokoliv. Existuje rozhovor s touto marockou zpěvačkou, která se v něm velmi podivuje, kolik má příznivců v nějaké zemi ve střední Evropě a je zmatena z velmi bohatého chatu pod jejím klipem téhle písně na YouTube v pro ní neznámém jazyce. Já přečtu kus toho textu. Drahý, drahý, jsme sourozenci, všichni ve městě to vědí, drahý, drahý, jsme sourozenci, naše pouto je nejlepší na světě, jaký je to úžasný svět, zábavní park, kam se dostaneš bez lístku, zažíváme samé novinky, proto je to taková zábava, jen malá skluzavka, sklouzneme dolů, když sklouzneme dolů, je to zábava, zábava, zábava, jsme si drazí, drazí, nikdy se nezastavíme. No, tak poslouchejte dobře. A touto marockou písní se s vámi loučím a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je 28. září, sváteční den, den české státnosti. Připomínáme si úmrtí svatého Václava zavražděného.

0: Děného 28.9. roku 935 pravděpodobně. No a vy posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách, je mezi 18. a 19. hodinou. My budeme vysílat svátečně, my budeme cestovat s královskými insigniemi, s korunami, s Jiřím Urbanem. Vítejte u mikrofonu.
1: Dobrý den.
0: Vy nás posloucháte 28. My natáčíme trošku v předstihu. V tuhle tu chvíli je už pravděpodobně po všech těch oficiálních připomínkách ve Staré Boleslavi. No a tam vlastně jste vy u toho, to, co my vidíme teď před sebou. Neuvěřitelná záležitost. Já před sebou mám prostě korunu.
1: To je ostatková bysta, jinak herma, taky se dá říct relikviářová herma svatého Václava pro baziliku Staré Boleslavi Kosmy Damiana a bude natrvalo umístěna v bazilice a bude se právě účastnit vždy oslav svatého Václava.
0: Tak to mám neobyčejné štěstí vidět to vlastně všechno v předpremiéře. My vám tuhletu vzácnost a tu nádhernou práci šperkaře a zlatníka Jiřího Urbana popíšeme hned po písničce.

0: To zněla první skladba v pořadu Na cestách, dnešní sváteční den ve dni české státnosti. No s těmi oslavami a vůbec se dny, které jsou pro nás historicky zajímavé, se vlastně pojí spousta těchhletěch unikátních předmětů. Tak na co my se teď díváme? Já vidím podobiznu, vidím na tom takovou jednoduchou korunu, ale vidím tam i drahé kameny.
1: Tak je to relikviářová bista, jak jsem už řekl na začátku. A je vyrobena ze stříbra, vysoká je zhruba 70 cm. Je to práce na objednávku baziliky ve Staré Boleslavi. A jako vodítko k této práci bylo, že by měl ten svatý Václav nebo to spodobení vycházet trochu z Parléřova, spodobení sochy z kaple svatého Václava v katedrále. A ošacení nebo výzdoba dále by měla být trochu podobná nebo inspirovaná ostatkovou bystou Karla Velikého v Cáchách. Tak to bylo takový základní vodítko k této práci. Takže na této bystě jsem použil hlavně kameny z Ciboušova. To jsou přírodní jaspisy přímo z autentického místa lomu, kde se těžilo pro výzdobu kaple na Karlštejně svatého Kříže i kaple svatého Václava v katedrále. Takže to je jedna taková připomínka v souvislosti k svatému Václavovi. Dále tam jsou české granáty. Takže to ošacení, já tomu říkám jako košile, kterou má socha od Parléře, tam se mi líbily rostlinné motivy a malé červené plody mě hned napadlo, že vlastně by se daly nahradit českými granáty. Takže granát je vlastně, dá se říct, národní kámen. Symbolizuje i krev a lásku, tak se k Václavovi přímo jako nabízí. Dále tam jsou samozřejmě symboly plamenné orlice, a na hlavě má Václav takzvaný knížecí klobouk a na něm je umístěn otisk právě křížku ze svatováclavské koruny. Takže to je křížek, který vlastně Karel IV. Věnoval právě jemu.
0: To všechno říká Jiří Urban, šperkař a zlatník, restaurátor. On je pověstný nejenom u nás. Já jsem říkal, že budeme i cestovat, protože jsme na cestách v tento sváteční den. Začínat bychom měli v Jilemnici, kde se Jiří Urban narodil, ale dnes se podíváme třeba i do Vatikánu, do Anglie, ale podíváme se třeba do Peru, mrkneme se do Švýcarska, budeme v Cáchách, ve Vídni, na Slovensku, ve Španělsku, v Portugalsku, Polsku. No vy máte hodně nacestováno.
1: No, kromě té Anglie, tam byla jenom moje žena, ale...
0: No my tam budeme obrazně, protože já to musím připomenout. Dvě hlavní věci, se kterými jste spojován, tak to je jednak dar pro papeže Jana Pavla II. To se odehrálo v roce 1990 v Brně, když tedy jsme na cestách. No a druhá záležitost, druhá připomínka, to je rok 1996, opět Brno a opět dar. A vy jste zmiňoval české granáty a to byl dar pro Alžbětu II. Takže vlastně obrazně se můžeme přenést až na Královský dvůr do Anglie.
1: Tak obrazně ano. A měl jsem i radost, když se objevila fotografie, kde se královna s mojí broží nechala vyfotografovat do takové té knížečky, tak sbírkových broží a podobně. To jsou takové věci, které člověka potkají, tím nejde jít naproti.
0: Vy jste ale původně nemířil přímo k tomuhle tomu řemeslu. Vy jste měl trošku jiné sklony. Já teď vyndám další předměty, které vám to asi připomenou, předpokládám. A také připomínku jedné osobnosti, která vás hodně ovlivnila. Takže mám tady štětce a mám tady knížku o člověku, který na vás měl velký vliv.
1: No jo, náš taky opatrovatel nadšenců do umění Vladimír Komárek. Humor, láska, úžasně příjemný člověk.
0: A také výtvarné umění, protože vy jste chtěl být prý nejdřív malířem.
1: Tak protože jsem hodně zlobil a tohle jediný, kde jsem mohl trošku jakoby vyniknout nebo dosáhnout alespoň toho zařazení mezi normální děti, tak to mě pán Vladimír Komárek v tom lidové škole podporoval. A tam jsem jako dítě měl ty sny o tom, že se stanu prostě malířem. Takže malba mi zůstala jako srdeční záležitost, i když jsem se nakonec živil něčím jiným.
0: No, živil jste se šperkařinou a zlatnickými pracemi. Ty vaše repliky, kopie různých korunovačních klenotů a podobných velice zdobných záležitostí, ty už jsou světoznámé. Já jsem připomínal váš dar pro papeže Jana Pavla II. Připomeňme, co to bylo. Na něm se objevil i jeden kámen, jestli se nepletu, který je specificky jenom náš, z České republiky. Jsme u naší, řekněme, národní řeky taky.
1: Vltavín.
0: Vy jste ho určitě pro polského původem papeže umístil na ten dárek záměrně.
1: Samozřejmě, protože byl dar za Českou republiku, sice za OF, tedy jako města Turnova a hlavně družstva Granát, kde jsem byl tehdy ještě ve vývojovém oddělení jako návrhář, takže jsem ho umístil přímo do centra s veritou, s rytinou Ježíše Krista. Pak byl kolem osazen, orámován samozřejmě českými granáty. Ramena kříže byly z čistého křišťálu, takže to mělo symbolizovat jakoby čistotu, granátu, lásku a Vltavín, prostě Českou republiku.
0: Vy jste říkal, že pokud jde o ten dar pro anglickou královnu Alžbětu II., takže tam jste u toho nebyl. Byl jste se podívat ve Vatikánu?
1: Ve Vatikánu jsem se podívat byl při jiné příležitosti, kde jsem byl vyzván, jestli bych nevystavil, nepřivez kopii císařské koruny právě k výročí korunovace Karla IV., takže to bylo takové místní vatikánské setkání. Byl tam zástupce papeže, kardinál Rossi, Sodano, to byl vlastně nejvyšší hlavy Vatikánu a tam se připomínalo průvod, kde v Toutenské, tedy v německy mluvící části, je malý kostel hned vedle svatého Petra, asi 50 metrů a přes zahrady se vydával korunovační průvod po oblečení, kde se Karel IV. Tady oblékal a pak právě na tu korunovaci vycházel z tohohle místa, tak tam jsem se účastnil tyhle ty připomínky, ale ten kříž je asi dán v té místnosti mezi tou hromadou darů, který Vatikán a papežové dostávají.
0: Jaký to je pocit, když vaše dílo na takhle významném a pro celý svět významném místě, když víte, že tam je?
1: To se těžko vyjadřuje. Vatikán jako takový na tu prohlídku a z toho turistického pohledu, to je taková příležitost, jako běžnější, ale chodit tady v té zahradě, kde vlastně každá kamenná deska je náhrobek a vy po ní chodíte, tak to trošku znejistíte. Chodíte vlastně vyloženě ve svatém vzduchu. To se špatně popisuje. Ale ten zážitek byl i takový, že tam byl, účastnil se i kardinál, takže jsme se tam pobavili. Byla tam přivezena třeba originál z Monzy, železné koruny, takže jsem měl možnost si aspoň dobře prohlídnout a nafotit zrovna tam. Byla tam ještě i svatováclavská koruna zapůjčená, ale jenom kopie. A byli tam hosté, kteří mají velmi blízký vztah k těmto místům, takže tam jsem byl prostě tím malinkým človíčkem, který se mohl účastnit obrovské věci, no, takže ten pocit je prostě takový, no.

0: Na vlnách Českého rozhlasu cestujeme dnes svátečně s Jiřím Urbanem, Šperkařem a Zlatníkem. My jsme teď byli ve Vatikánu, předtím jsme byli převážně v České republice. No, já teď vyndám další předmět a připomenu vaši další práci. Zas to byla královská záležitost, nebo možná císařská, řekněme. Takže když jsem vyndal tuhle tu skleničku s tím znakem, tak vám je jasné, ke které vaší práci mířím a kam, do které země.
1: No, Napoleon Bonaparte. To je krásná koruna s nádhernými antickými gemami, tedy s rytinami v přírodních kamenech, s figurativní rytinou. To je práce, která byla pro soukromého zadavatele, takže ho nebudu jmenovat. Ale nicméně ta práce byla velmi zajímavá a mě tato koruna oslovila trošku svojí jednoduchostí, že ona připomíná trochu tvar ptačí klece. Jakoby na těch drátech jsou rozesety právě ty antické gemy, dole jednoduchá výzduba jako na tom rávku tepaná. Tak musím říct, že to je velice vkusná koruna.
0: Pomáhá vám třeba, když jde o napoleonskou korunu, také třeba aspoň trošku vědomí, že tady půjde o ta jeho tažení a podobně? Jsme na cestách?
1: Tak to taky. Jeden ze zadavatelů má třeba dobrý vztah právě k dějinám a k historii, tak ten mě zase poučoval nebo mi vyprávěl ten Napoleonův příběh, kdy byla objevena Maroocká deska. Jiný by zahrabal, Napoleon ji nechal vytěžit a převést do Francie. Kopii tuto desky vyrobili Američani přesnou, takže tenhle ten člověk si objednal z Ameriky jedna jako jedný a k ní právě chtěl mít i tu Napoleonovu korunu jako toho člověka, který tu desku a víceméně jeho armáda nebo jeho vojáci nalezli, ale on ji objevil nebo převést světu. Takže ty příběhy kolem těchto děl jsou samozřejmě, zaprvé jich je hodně, jsou zajímavé a člověk při té práci právě vstřebává i tuhletu historii, takže se propadám do toho historického světa a musím říct, že při pohledu na dnešní svět je mi tam docela i líp.
0: Říká Jiří Urban, Zlatník a Šperkař. Takže jste měl šanci vidět některá místa spojená s Napoleonem ve světě nebo třeba přímo ve Francii?
1: To určitě, takže cestovali, projeli jsme celou Francii, takže to jsou zase už ty návštěvy jako dovolenkového rázu, že? Takže člověk samozřejmě navštíví Louvre, navštíví všechny muzea, co je poblíž, takže to mi přijde jako samozřejmě k cestám.
0: Jaké to je, když se potom člověk, který zná ty Krkonoše, dostane třeba do Peru na Machu Picchu? I tam tak trochu přemýšlíte o té své práci, anebo se necháte spíš unášet tou přírodou?
1: Jako dítě jsem samozřejmě čet všechny Májovky, všechny tyhle, ty dobrodružné knížky, takže jedna z úžasných knih je Poslední Mohikán. Takže Čingažguk. To ve mně prostě tohle to bylo. Potom příběh toho peruánského krále, který, myslím, Montezuma, jak byl vykoupen, poklady Aztékové. V tom mým dětství to byl úžasný prostě svět. To jsem hltal ve všech možných dobrodružných knížkách. Takže když jsem se pak dostal do Peru a stál na Machu Picchu, tak se mě splnil jeden životní sen. A v Limě jsem měl možnost navštívit, povinnost navštívit muzeum Inku. A tam jsem teda viděl ten poklad Inku celý pohromadě a musím říct, že mě to velice ovlivnilo, protože člověk vidí, jako když chvíli dělá řemeslo, tak podle těch stop rozezná takový způsob zpracování. Tak když vidíte, že to bylo primitivně, že třeba plech byl válcovaný vlastně jako těsto na nudle, tak kamenným válečkem a že to kujný zlato je měkonký ryzí, takže když se nahře, tak zase změkne, takže se krásně tvarovalo. Neměli drát, neměli průvlaky, takže oni místo drátu vysekávali tenký proužky, tenonké proužky. Neměli pajku, tak stáčeli, ty kroužky byly nezaletované. Neměli vrtáček, tak ten plech byl jenom propíchnutý. S tímhletím primitivním, jednoduchým omezením, když jsem viděl, jaké nádherné objekty, masky dokázali vyrobit, tak jsem si řekl, a to je vlastně stěžejní okamžik taky mý tvorby, že taky dojdu k ty nule, jako Malevič, Malby a Inkové tady, že nepoužiju nářadí k zlatičině, že použiju pouze ruce a vosk. Takže jsem jeden čas dělal šperky pouze mačkaný rukama a odlitek do ztraceného losku, uříznout kanálek a tím byl šperk hotový, bez dalších opracování. Takže jsem se jakoby takhle inspiroval k tomu výchozímu bodu a začal si pak stavět vlastní šperkařskou cestu v tom osobním jakoby autorském šperku.
0: Vy jste se dostal i do jedné klenotnice, mám pocit, že to bylo v Cáchách, takže to jsme zase na cestách. To byl asi pro vás dostat se do klenotnice úžasný pocit.
1: To teda bylo. Zakázka na korunu nebo na kopii koruny římského krále. To je vstupenka pro krále, který chce být císařem, bez ní to nebylo možné. Tak tato koruna do té doby neopustila Cáchy. Takže je umístěna na ostatkové bystě Karla Velikého. A s pomocí velvyslanectví z Vatikánu přes určité, řekněme, zpřízněnce,
0: kontakty,
1: se mi podařilo jako získat přístup do klenotnice. A to se odehrálo asi následovně. Přijel jsem ráno v pondělí do klenotnice, to je zavírací den. Tam stála starší paní, jenom si prověřila moji totožnost, pustila mě dovnitř, otevřela tu skleněnou obrovskou vitrínu s Karlem Velikým, sundala korunu, dala mi na připravený stolek, odendala část krytí lebky jako vlasů, té bysty, takže jsem se mohl i dotknout části lebky Karla Velikého, který je tam ukrytý. Takže to byl pro mě obrovský zážitek. A tato dáma se pak jen zeptala, kdy mě má zase přijít pustit ven. Takže mě nechala do 5 hodin od rána v klenotnici, ať si měřím, fotím, pracuju si. Jenom potom mě přišli pustit a bez dozoru úplně sám jsem tam mohl prostě si takhle pracovat a prohlížet všechny ostatní věci. Takže tento přístup jsem zažil pouze tady, nikde jinde ne. Velmi otevřený a za to jsem jim moc, moc vděčný a byl to pro mě krásný den.
0: Byli jsme teď v Cáchách. Po další skladbě se v dnešní sváteční den ve dni české státnosti 28. září připomínce úmrtí svatého Václava podíváme dál do světa. Podíváme se až do Asie, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu se šperkařem a zlatníkem Jiřím Urbanem.

0: Dozněla další skladba a já jsem slíbil posluchačům, že se vypravíme teď s Jiřím Urbanem až do Asie. Vyndám předmět, který vůbec se neváže k tomu, kvůli čemu tam byl, já to pak budu dokumentovat, ale když řeknu, že tahle ta vodka se jmenuje Čingis Khan, tak to asi bude už pro vás vodítko, o čem si budeme spolu teď povídat.
1: Myslel jsem, že to bude Charpin, ale tady tento exponát mě zavádí do Čingis Khanova města, do Mongolska, kde jsme byli víceméně obchodně a chtěli jsme těžit pyrop, protože tady pyrop dochází, dneska už prakticky téměř není a je to jenom droboť, prostě už se paběrkuje. Takže český granát vystoupá na ceně a vzácnosti. Ale mongolský pyrop je složením téměř absolutně nerozeznatelný, ale má jednu specifickou vlastnost, která je odlišná. Nachází se ve velkých roudách. Ty jsou rozpraskané, zatímco český granátek je jedno malé zrníčko. Takže tenhle ten mongolský granát, ten se používal na velký středový kameny, kde se musel ořezávat a různě brousit. A on je ve velký hloubce, je hlavně v zamrzlé zemi. A my jsme navštívili místo, kde mezi dvěma sopkami, kde jsme měli s jedním geologem, jmenoval se Zurik, který studoval v Čechách a měl tam jakýsi projekt z jejich strany právě na tuhletu těžbu s tím, že tu těžbu odkoupíme a budeme se toho účastnit a podobně, tak jsme tam byli na průzkumu a tak jsme tam kopali jako zlatokopové. Pak se to ryžovalo všechno, ale dostali jsme se do 70 cm do hloubky a dál už prostě jenom od krumpáče lítaly jiskry, takže tam už je navěky promrzlá zem i v létě. Nicméně tam Rusové, my když tam přijeli, tak po 10 letech, kdy tu oblast Rusové opustili, tam byla těžba diamantových studen. Toto byly hluboké vrty a oni těžili potom všechno dynamitem, protože to bylo zamrzlé. Tak tam jsme strávili asi 14 dní pod čirým nebem a sbírali vlastně, že je ten granát, tyhle ty střepy červený je prostě nezajímaly, tak tam se pak sbíral vlastně na povrchu, hledali jsme tyhle ty granáty a to jsme si přivezli pak do své firmy na práci. Dostatečný množství pro naši kapacitu, ale to byl prostě zážitek jak na Klondajku. No.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Jiří Urban, tak to jsme byli za granáty, byli jsme v Mongolsku, úžasná země, můžu to potvrdit. No a teď tady z jedné publikace, kterou jsem také vytáhl z toho mého kufříku, ukážu jeden kámen, na který jsem narazil na několika místech a který bude taky dobře znát.
1: Já Pislazuli jsem si přivez zase z jiné cesty za kameny. To bylo Thajsko a my jsme tenkrát taky chtěli prostě pro firmu Almandini nebo nějaký zpracovatelný kameny pro tu malosériovou výrobu. Ale protože černá burza se odehrávala v pralese na hranicích Kambodži, kde řádili lidi Kmérové, a my jako takový jelimani prostě dobrodružní jsme vyrazili. Nikdo nás tam nechtěl dovíst. Žádný taxikář, prostě že ne. Až jednomu jsme zaplatili dovolenou u moře na týden, takže nás do té oblasti doveze, pak nám jen ukázal podle potoka, kam půjdem a že tu burzu určitě najdem. Takže jsme ji našli nahoře. Ty Kmérové to zřejmě Polpotovi už tenkrát kradli. A my jsme právě v téhle době, kdy se nevědělo, jestli je ještě živej, nemocný nebo mrtvej, tak v téhle době jsme tam právě spáchali tuhle cestu. A tam jsem si koupil obrovský lápis, takových 15 cm velký kus, s tak úžasně modrým sitým pigmentem, že pak jsem ho zpracovával tady do autorských šperků několik let. Ale byla to teda nerozumná dobrodružná cesta.
0: No, ty cesty jsou dobrodružné. Vy se snažíte najít různé drahé kameny, ale přitom na spoustě těch vašich replik císařských, královských korun a všech těch různých insignií dost často nebývají kameny, ale vy je musíte nahradit něčím jiným.
1: No, tak u těch replik, protože když se jedná o safíry, o rubíny značné velikosti, tak to už se prostě tak velký najít nedají. Takže musíte nahradit skleněnou kompozici. To je taková nutnost, bez toho by to prostě nešlo.
0: My jsme připomínali vaše malířské zaměření a ono z těch cest vlastně vznikly i různé akryly, třeba z Toleda nebo z Peru. ale například máte také Machu Picchu a i Čingis Chána jsme připomínali, takže Čingis Chánovo město a Kryl, ale také jste připomněl tuhle tu stavbu, která vlastně teď už je dokončena.
1: Je to největší černá stavba na světě, jak jsem se doslechl nedávno. A to je Familia Sagrada Barcelona. Úžasné dílo, nebo vize, spíš vize Gaudího, protože dokud Gaudí žil, tak z té zadní strany jsou použity přece jen trochu jiný materiály a z té současné dodělávané strany je to víceméně ušlitý beton. Trošku mě to mrzí, že se nedodržela ta materiálová celistost, tak jak to měl Gaudí načatý z druhé strany, no ale nicméně je to stavba úžasná, nádherná.
0: Předpokládám, že v Barceloně se vám tím pádem líbilo.
1: Samozřejmě, myslím, že Ramba, ta úžasná tržnice, neuvěřitelné pochutiny, nádhera. Černá Madonna v malém klášteře dole až u moře. Barcelona, fantastické město.
0: Cestujeme s Jiřím Urbanem. Teď jste zmínil pochutiny. Zkoušíte také tu místní kuchyni, když někam přijedete a kam byste se za tou kuchyní vrátil?
1: No, ku podivu možná do Indie. Tam jsem byl pozván panem Pfeifferem, to je esoterik a oni to jsou vegetariáni, ta jejich skupina, já pro ně něco dělal, pro jejich ašrám, tak jsem byl pak pozván na jejich měsíční cestu po Indii, kde jsme prodělali mnoho těch duchovních obřadů určených právě přímo pro nás. A já jsem za ten měsíc skutečně nepocítil potřebu schánět maso. Tak dobře udělané a ochucená jídla jako tam jsem asi nikde jinde ještě nejedl, no, takže ta Indie mě v tomhle tom teda okouzlila.
0: No a co nemusíte?
1: Co nemusím? Tlustý maso. To, co nemusím, toho moc není, protože mě zajímá víceméně na cestování všechno.
0: Čím je pro vás cestování? Je to vždycky spojené s tou vaší profesí? Dokážete se od ní odříznout? A nebo pořád vám tam někde v tom zadním plánu běhají obrázky těch různých králů, císařů, jejich insignií, anebo různých církevních předmětů, těch věcí z kovů i drahých, anebo diamantů a drahých kamenů?
1: No tak muzeím a tomu se člověk nevyhne, protože letiště na vesnicích není. Tak samozřejmě, že povinnost seznámit se s kulturou té země je daná, ale potom u mě převažuje spíš takové vytratit se kamsi. Zpravidla svému mapu a podívám se, kde je nejmín cest a silnic. A tyhle oblasti rád vymetám, protože tam není turistický ruch. A hlavně tam člověk vidí ty okrajové oblasti, třeba Provence ve Francii, nebo i v Peru, kde jsme chodili po těch vesničkách, nebo i v Tyčíně, tak člověk tam najde, nebo vidí ten skutečný život těch obyvatel, ty, nechci říct chudoby, ale prostě těch normálních, obyčejných lidí, kteří se mají ten život těžší, mnohem těžší než já. Takže tohle mě zajímalo vždycky trochu víc. No.
0: To je paradox. Člověk, který se při své práci pohybuje ve světě králů, císařů, aristokracie, církevních hodnostářů, vy jste sám prozradil, že se do něj vlastně i vžíváte, tak při svých cestách hledá ten protipol, ten obyčejný lidský život.
1: No tak limity jsou limity, že jo. Nahoru a dolů, dva body je úsečka, no to prostě musí to mít dva kraje, ten svět, takže a to, co je mezi tím, tak to je ta realita, takže se snažím vidět, jak tu špičku dosaženou, tu kulturní, tak i tu obyčejnou přirozenost a to vám určuje tu šířku, ten rozsah vlastně té země, toho prostředí, takže na to mám prostě takhle, no.

0: Náš rozhovor ve sváteční den, v den české státnosti, se šperkařem a zlatníkem Jiřím Urbanem, se kterým cestujeme po světě, i s královskými různými insigniemi a předměty, s předměty, které charakterizují vlastně i moc, tak se vracíme zpátky do České republiky. Já jsem měl šanci vidět vaše práce vlastně skoro nedávno v České Skalici, kam zavítala putovní výstava těch českých korunovačních klenotů. Jsou to ty kopie. Teď mi povězte, kolik vlastně existuje kopií té naší nejslavnější královské koruny.
1: Já myslím, že dost, že takových 12-15 už celkem bude. V různých teda kvalitách provedení.
0: A vašima rukama jich prošlo kolik?
1: Myslím, že tak kolem 7, že to bude. No, je to už hodně velký číslo. Poslední byla třeba pro Karla Habsburského, jeho 60. To je vnuk blahoslaveného Karla. Byl by to vlastně právoplatný následník, jediný člověk, který by měl právo jí mít na hlavě, takže když pak přijdou takovýhle zakázky, tak ten ostych jde stranou prostě. Hold, zakázka je zakázka. To zadání si musí vyřešit ten člověk, co to zadává. Že?
0: Já ještě vydám další předmět, který charakterizuje vaší práci, protože vy jste třeba vyráběl i kopii lichtenštejnské koruny. Jak se k tomu člověk dostane a v čem je třeba jiná? Dá se tam rozpoznat, že jde o jinou zemi než třeba koruna pro Napoleona nebo ta česká?
1: Tak ty styly zpracování se dost rozpoznat dají, i když jsou třeba technologicky některé zpracování podobná, jo. Ale každá má takový svůj charakter. A ta lichtenštejnská, ta už neexistuje, takže jsem vlastně dělal rekonstrukci zrekonstruované koruny podle fotografii z Vaduzu. A dostal jsem teda za ní pochvalu nakonec z Vaduzu, ale byla pro Valticko-Lednický areál. Do dneška tam asi je někde uložená nebo putuje v jejich rukou. A ta byla hodně s pomocí smaltu. Velké kameny, smalty a hodně diamantů. Takže ta se hodně odlišovala. Měla jakoby bohatší zpracování. Svatováslavská má takový středověký jednoduchý zpracování, ale zase moderní. Jo. Ona působí proti jiným korunám, ta naše velice moderně. A má svoji úplně jinou krásu a mezi všema korunama je opravdu jiná a vyniká. Takže i když je jednoduchá, tak máme krásnou korunu.
0: Co na ní bylo nejsložitější, když jste dělal tu repliku?
1: Tak nejsložitější jsou víceméně proporce a hlavně vždycky kameny. Kdo vám je udělá ty přesnější imitace? Jo? To není moje ruka, to je zadání někde, že? Kde člověk co sežene, takže třeba Petr Šťastný, ten už brousil do několika korun, tak se často obracím na něho. Ale nejpracnější pochopitelně jsou kamáry, tedy ty oblouky, co jsou ozdobeny částmi pásku, který měla dostat Blanka z Valois jako dar. Takže Karel IV. Ji umístil do koruny, tak tam je, řekl bych, zlatnícky ta asi nejsložitější práce. Ale jinak svatováclavská koruna má samozřejmě mnoho symbolů, takže ta přední strana, když se na ní budeme dělat opravdu čelně, tak propojíme všechny kameny, tak vznikne trojúhelník a červený kámen je vprostřed jako jediný, takže to je evidentní prostě kompozice Božího oka. Modrý safír dole, to je jako by matka prostě Panna Marie, přes ten červený kámen nahoře, přes ten Boží úradek, tedy až na ten horní kámen ve tvaru srdce se dostaneme k Ježíši, ke křížku. Zadní strana je obdobná, ale místo dvou kamenů dole jsou zhluky, křížové zhluky kamenů, takže celkem tam vnímáme tři kříže, jako na Golgotě. Pak si člověk uvědomí, že Karel IV. Tuto korunu věnoval svatému Václavovi a že se ukládal na jeho lebku. Pak se dočtu, že Golgota byla vyvýšení na vytvaru lebky, tak ta asociace mě hned napadla, že se vlastně ten zadní pohled této koruny vlastně vyjadřuje Golgotu, tedy Kalvárii. A pak se dovíme, že Karel IV. Měl jakoby přání nebo usiloval o to, aby Praha se stala jakoby novým Jeruzalémem. Takže nejenom tyhle ty všechny spojení prostě mě utvrzují, že ta symbolika je asi v tomto duchu. No a tak si tam zase prožíváte ty práce, prostě tyhle ty věci všechny a uvědomujete si je, no, tak. Je to krásná koruna, svatý Václav. Teď ke mně dorazila zakázka právě Hermy svatého Václava. Dneska ji budu odvážet do baziliky, takže je to takový okamžik opět loučení dnes. No a zároveň vypouštění dalšího díla do světa, no tak věřím, že se bude líbit a že Václav prostě se v té veřejnosti nějak usídlí a že to bude dobrý posel.
0: Říká člověk, který ozvláštnil dnešní sváteční den, Den české státnosti, novým předmětem, který už viděli účastníci připomínky úmrtí svatého Václava ve Staré Boleslavi, Jiří Urban. Děkuju moc za to královské, císařské a sváteční cestování.
1: Děkuju za návštěvu a ať naše zem prostě neupadá.
0: Co víc k tomu dodat? Končí dnešní vydání pořadu Na cestách, sváteční vydání. Užijte si zbytek dne české státnosti a za týden opět v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu v pondělí mezi 18. a 19. se s vámi těší naslyšenou Petr Volda.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pochoutkový rok.
3: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor,

0: Už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Nadějou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku.
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo.
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odvez. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já, když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochoutkovém roce.
1: Malinko se mi třesou ruce.
0: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
1: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
0: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
0: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
1: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
2: Pochoutkový rok.
0: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
0: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
0: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu rumu ještě.
1: Určitě.
0: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, seš zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
0: Všechno hezky promícháme společně.
1: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
0: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
0: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
1: Víš, jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
0: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
1: Já myslím, že mi to nehrozí.
0: Nebude čas během hraní, vej?
1: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
0: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
0: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
1: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
2: Posloucháte Pochoutkový rok.
1: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
0: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
0: Podle chuti.
1: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
0: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
1: A teď to všechno promícháme, ano.
0: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
1: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
0: Vůbec se u toho nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
0: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
0: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
0: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
0: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
0: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhráte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
1: Uvidím, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
0: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
0: Budeš jíst?
1: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam tenoučky, je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
0: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
1: No.
0: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jak ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
1: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
0: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
1: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota stejná, jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit další hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádnej cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou. Takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl. No, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office. Takže, že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... A ono je taky, no mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, jak se máte? Co jste zažili minulý týden? Já jsem tento týden měla docela dost zaplněný. Připravila jsem si omeletky a koláčky pro rozhlas Dvojku, byla u mě fyzioterapeutka a upekla jsem králíka na česneku se špinátem a bramborovými plackami. A taky jsme si pochutnávali na haluškách a smaženici. No a taky jsem se sešla s Josefem Maršálkem a slíbili jsme si, že přijedu na jeho zahradu a taky si prohlédnu morčata a želvy, které chová jeho přítel. Dnes jsem vařila fazolačku a palačinky se skaramelizovanými švestkami, se skořicí a zakysanou smetanou. A pozvala jsem na konzumaci svého oblíbeného herce, mého, už by se dalo říci, dlouhodobého, i když mladého, kamaráda Vaška Šandu. A připravila jsem pro nás i omeletkové téma, které by nám, a doufám i vám, mohlo udělat dobrou náladu. Budeme si totiž povídat o tom, co kdo má rád. Omeletky právě začínají a musím se vám svěřit, že jde o polední komorní show, jako vždy se mnou,

0: Halinou Pavlovskou. A dnes ještě mimořádně s Václavem Šando.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, omeletky dneska smažíme společně s Vaškem Šandou. A já hned půjdu k věci, lépe řečeno k našemu dnešnímu omeletkovému tématu. Budeme si povídat o tom, co máme rádi. A vezmeme to po pořadě. A já tě nejdřív uvítám, Vašíku. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
0: Těšíš se na téma?
1: Velmi.
0: Já myslím, že je taky pozitivní. Takže já to, co máme rádi, vezmu po pořadě. A nejdřív se tě zeptám, jakou činnost máš rád?
1: Myslím si, že pokud se nebudeme bavit o mé práci, kterou mám rád, tak velmi rád chodím do kina.
0: To je o tobě známý, máš taky filmovou anketu, pořádáš na internetu, že jo?
1: Ano.
0: Na Instagramu. Já vždycky s nadšením tam koukám, co kdo má rád za filmy, jaký filmy doporučuješ. Vždyť je doporučuješ i do omeletek.
1: Ano.
0: To je mi jasný. Ale ještě víš, třeba já mám ráda činnost, že třeba jenom sedím a čumím. Nebo telefonuju s kamarádkama dlouhý hodiny. Nebo debužíruju jim, to je taky dobrá činnost.
1: Dobře, takže pokud se mám úplně přiznat, tak pak mám na mobilu takovou jednu hru.
0: Ano, výborně, konečně je to tady.
1: Kterou hraju už asi 10 let. A je to, prosím vás, stavím si vlastní Disneyland a šetřím si diamanty, abych si do Disneylandu mohl kupovat nové Disney postavičky.
0: No to je nádherný. A máš hodně Disney postaviček.
1: Mám hodně Disney postaviček a bohužel jsem propadl i tomu, že když je tam nějaká nová Disney postavička, na kterou nemám, tak si ji někdy i koupím, abych ji měl.
0: To musíš mít rád, tu činnost.
1: Ano. A bohužel jsem tomu propadl tak, že mám tolik krásných postaviček, že jsem za ně mohl ušet klidně i na měsíční dovolenou k moři.
0: No ale máš postavičky.
1: Ale ty, mám, a mám z nich radost.
0: Ty ti nikdo neveme. Já jsem to už svěřila v talk show televizní Jana Krause, že já zase ráda se dívám na Instagramu na podmořského lovce. A ten lovec není vidět, to je prostě nějaký potapěč, který má dlouhou pinzetu. A tou pinzetou tam chytá kraby a langusty a obrací škeble a občas takový ryby uhořovitýho typu. No a tam ještě je vždycky napsáno na té obrazovčičce, kolik za to utrží peněz. A to mě nesmírně vzrušuje, že já počítám tu tržbu. A teď si říkám, ježiš, ten krab, ten stojí jenom půl dolaru, vůbec nestojí za toho vybírat, jo. A teď říkám, tohle ta langusta je za 20 dolarů. No ale proč tady ta menší je za 22? A teď tolik času tím trávím uvahám o té podmořské havěti, jo. Tak to je taky moje oblíbená činnost.
1: Ale to teda musím říct, že když jsem někde u moře, tak se taky velmi rád potápím. Ale mám z toho teda velký respekt. Jsem takový jako strašpitlík trošku, že se lekám. Jo? Že když už takhle jsem prostě pod tou vodou a něco se okolo mě hýbne, tak se jako leknu, pak se musím uklidnit a jdu teda pozorovat, co to bylo. A když jsem byl loni o Vánocích na Maledivách, tak jsem byl na ostrově, který byl obklopený želvami. A to bylo teda nádherný. Těch jsem se nebál. Ale pak jsem plaval dál a našel jsem takový jako malej korál. A to bylo opravdu, jak hledá se Nemo. Tam byly všechny barevné rybičky. Já tam byl úplně nadšený. I ty želvy u toho byly. A tak jsem si tak furt jako plul dokola. A pak jsem viděl, že pod kamenem je obrovsky stočená moréna. Jenomže já jsem asi 14 dní předtím viděl dokument, jak tady ta mrcha ukousla nějakému potápěši celý prst.
0: Maria.
1: No takže jsem se tak vyděsil, že jsem opravdu, myslím, že se, to jsem uplavil nějaký rekord zpátky.
0: Nejrychlejší jsme nahoře.
1: Už v životě nebudu potápět, protože přesně tady to jsou ty nástrahy, to je to, čeho já se bojím.
0: Vidíš, já to potápění k němu mám takovou nedůvěru, protože se právě děsím, co všechno bych viděla v té vodě. A já vidíš, to je taky oblíbená činnost, ráda stojím v moři na hloubce a jako šlapu vodu. Tak jako jemně, já nemusím zase tak moc šlapat, ono mě to nadnáší, ale tak jemně se tam pohupuju na té hloubce, v podstatě nevyvíjím žádnou energii a tak se tak připadám trošku jako bojka. No. Tak to je moje taky oblíbená činnost. No a potom ještě, počkej, ráda čtu, ráda se dívám na filmy, ráda se dívám na soutěžní pořady v televizi.
1: To já taky.
0: A docela já ráda jezdím autem. Protože já neřídím, já jsem spolujezdec. A mám pocit, že jako spousta nápadů na mě právě jde v tom autě, když se tak dívám mlčky do krajiny.
1: My toho máme tolik společného.
0: Taky rád jezdíš autem.
1: Ano, taky neřídím.
0: Taky neřídíš.
1: Ano, no, taky mám spoustu času přemýšlet v autě.
0: No, a tak se unášet.
1: Hrát ten můj Disneyland.
0: No,
1: ano, no, tak to máme podobně.
0: A toto. Ještě docela ráda vařím.
1: Já rád jím.
0: To já taky ráda jím, to je nejpříjemnější činnosti vůbec. Ale při tom vaření já zejména ráda krájím. Všechno krájím na takový drobný kousky. Čím drobnější, tím jsem taková nějaká uspokojenější. A tím se nějak uklidňuju. Takým malým nožíkem všechno nakrájím.
1: A já na vaření mám nejradši potom, když uklízím, potom vaření, protože spoustu věcí už pak člověk vyhodí, že se to spotřebovalo, ty obaly a tak, a já hrozně nemám rád hromadění věcí, takže já jsem úplně, já kolikrát vařím, ani ne proto, že mám na to chuť, nebo že mám hlad, ale že se zbavím prostě zbytku mouky, která mě tam irituje, prostě říkám, tady už mám koupenou novou a tady mám už čtvrtku jenom prostě toho sáčku, no tak to je ta moje oblíbená činnost, potom ten úklid a vyhazování těch obalů.
0: Hele, Vašku, tak víš, co máš rád a zároveň teda mě napadlo, kterou činnost nemáš rád.
1: Nemám rád, když mám povinnost nějakou a musím ji udělat. A já jsem zase přezodpovědný člověk, takže já na to myslím už třeba týden dopředu, že to musím udělat. A většinou to udělám opravdu až jako, nechci říct na poslední chvíli, ale vlastně oddaluju to, co můžu, protože se mi do toho prostě nechce.
0: Já to úplně nesnáším a to mám s tebou úplně stejný. Jakmile je to povinnost, tak to na mě sedí. Agatha Christie řekla, že tajemství úspěchu je začít. To s ní úplně souhlasím, že to mám s knihou. Když mám psát, tak prostě začít, než se k tomu dokopu, než si sednu, než se soustředím. To je utrpení, utrpení. No a pak já teda hrozně nerada, prakticky se to snažím úplně eliminovat ze svého života, vytírám podlahu. Myslím si, že to ani neumím pořádně, že tak nějak se šťouchám tím mopem a bolí mě záda a tak to nesnáším. A co ještě nesnáším? Určitě činností, který nesnáším.
1: Já pak mám teda činnost, kterou nemám rád, ale ona bohužel souvisí s mým jako velkým koníčkem. A to je, že já sbírám podepsané fotografie zahraničních herců. Mm-hmm. No jo, ale dostat se k takovýhle fotografii, to je obrovský jako dlouhý proces, protože to znamená, že já musím na internetu najít, v jakém divadle teď který herec hostuje na Broadway nebo v Londýně. Mm-hmm. Potom si musím nechat vytisknout jeho fotografii. Potom musím napsat ten dopis, kde ho prosím o ten podpis. Potom musím nadepsat ty obálky. To mě nejvíc nebaví, protože musím nadepsat tu zpáteční pro mě. Potom do toho divadla adresovanou k tomu herci. Potom musím jít na tu poštu, kde vždycky čekám hrozně dlouhou frontu a protože moc nejsou zvyklí na to, že někdo posílá tolik dopisů, pak vždycky do zahraničí, tak vždycky je nějaký problém. Ale pak mám zase hrozně rád každý den, každý všední den, jít kolem 11. dopoledne, běžím kolikrát i v pyžamu ještě do té schránky, jestli mi někdy nepřišla odpověď.
0: Takže si to kompenzuje, ta ano, nechuť, tímhle, ta nelibost.
1: Ano,
0: to je to, no, tak
1: ale jako je to otravný hrozně.

0: Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.
1: Milí posluchači Dvojky, hostem dnešní omeletek u nás doma je herec Vašek Šanda. Už jsem se zmínila, Vašku, všichni to vědí, že ty máš nesmírně rád filmy, to je jasný, máš na Instagramu to filmové okénko, tak prosím tě, vím, že tuhle otázku už jsi určitě slyšel. Ale můžeš říct, který filmy máš nejradši?
2: No, to je pro mě vlastně hrozně složitá a komplikovaná otázka, protože jich znám tolik. Ale už jsem nad tím několikrát přemýšlel a vlastně jsem vždycky dospěl k filmům, které mě emočně zasáhly. To znamená, že mně se můžou líbit filmy, které jsou samozřejmě umělecký, artový, já to jako ocením, ale když to jako skončí a si řeknu jenom, tyjo, to byl film, ale vlastně nedojali mě nějakým způsobem, tak bych je úplně vlastně do své třeba top desítky jako nezařadil. Mm-hmm. To znamená, že já mám v top desítce filmy, které třeba nejsou úplně tak jako kritiky uznávané, ale mě se jako dotýkají. A to je třeba film, který se jmenuje Billy Elliot. To je prostě anglický film o klukovi. Jehož tatínek si tak přál, aby syn byl boxer. Asi na to tak nebavilo, že začal chodit do vedlejší třídy na balet a stal se z něj prostě jeden z nejlepších baleťáků v zemi. A to prostě končí a já přes slzy nevidím potom na závěreční titulky. A to jsou prostě filmy, které pro mě mají nějaký smysl, že se mě prostě jako dotkly a můžu je vidět vlastně pořád.
1: Já mám ráda filmy asi, čím jsem starší, tím je to evidentnější, které jsou optimistický, končí dobře, a tak jako mi potěší. Mm-hmm. Jako já se vlastně vyhýbám thrillerům docela, i když některý mě taky baví, ale trošku jako je odsouvám, takový o zločincích vysloveně nerada se dívám. Prostě potřebuji něco takového lehko novýho a povznášejícího. A kdybych to úplně zkrátila, tak většina filmů s Hugh Grantem odpovídá mimo naturelu. Taky on hrá v thrilleru úžasně, že jo? Taky negativní postavy, ale většinou je takový pozitivní, takový trošku floutek.
2: Ano, ta poloha toho šarmantního nešiky vlastně mu jako hrozně
1: služí. 4 svatby a jeden pohřeb, to je přesně takový, co mi tak úplně jako
2: třeba
1: vyhovuje.
2: Láska nebeská s Hugh Grantem je pro mě opravdu, to můžu vidět nejenom na Vánoce, ale několikrát za ten rok, protože to je pro mě opravdu film, kde vlastně tak jdu s těma postavama, pláču u Emmy Thompson, když najde ten dárek pro tu milenku, pak jsem ale o to víc šťastný, když se prostě tam ty dva dají dohromady, jak se potkají a každý se naučil řeč toho druhého vlastně. No a to jsou pro mě tady ty filmy takový jako klasiky, mám hrozně rád, miluji třeba Madisonské mosty.
1: Jo, to je taky krásný film.
2: I když vlastně...
1: Ten zas tak veselý není, ale má tu nostalgii v sobě.
2: No. A prostě ta závěrečná scéna, kdy tam Meryl Streep prostě sedí v tom autě s tím manželem, vidí toho milence v autě před sebou a dívá se na ten semafor a má tu ruku na tom, jestli teda odejde nebo neodejde, jak si jí klepe ta ruka, no tak to je pro mě prostě mistrovský, jako úžasný, divácký zážitek, no.
1: A když ještě já se vrátím k Hughovi Grantovi, tak je Notting Hill. Já se vždycky těším na tu scénu, jak už se dávají dohromady, jak on tam pronikne na tu tiskovku jako redaktor z časopisu.
2: Něco s koněm.
1: Kůňa pes, myslím, že... To mě vždycky úplně dojme, to jsem nadšená prostě.
2: Pak má takový hrozně příjemný film se Sandrou Bullock, to se jmenuje Láska s výstrahou a on zase hraje takového miliardáře v Americe a ona hraje takovou aktivistku a on si ji zaměstná jako svoji sekretářku nebo druhou ruku a ona to vezme proto, aby zachránila nějaké zábavní centrum prostě, tak to je taky krásný film, takový příjemný.
1: No a někdy právě se taky uhlídňuju i seriály, před tím je třeba Přátelé, mám ráda,
2: já taky.
1: Protože je taky zase takový pozitivní, optimistický. A nebo Darrellovi, to je zase po Geraldu Darrellovi vlastně v jeho rodině a v podstatě je to trochu, asi bych řekla, na motivy knihy o mé rodině a jiné zvířeně. No a to mě taky tak dojímá, tak mě to taky naplňuje takovým optimismem a klidem.
2: Ano.
1: To je to, co asi potřebuju.
2: Ano. No a pak mám tu svoji sérii, to History příběh hraček. To už má, teď to mělo pátý díl, viděl jsem ho opět v kině. Zase jsem brečel, stejně jako u každého dílu toho history. A to je prostě takovej můj jako životní příběh, no. Protože první díl byl 95. rok, to mě bylo 6. Byl to první film, na kterém já jsem byl v kině sám. Tehdy. Takže na něj mám ještě takovýhle jako sentimentální vzpomínky. Druhý díl byl, když mě se vlastně, já jsem měl 3letou ségru tehdy a ta hlavní postava, který patří ty hračky, měl taky malou ségru. Třetí díl byl, když jde ten Andy na vysokou, já byl v prváku na damu. Jo, jakože tak se to tak
1: Čiže
2: jako...
1: provází vlastně
2: ano, provází
1: život,
2: to jako můj život a nedám na to dopustit.
1: Ale a zase to otočím. Existuje nějaký film, který vysloveně nemáš rád?
2: Teď jsem dal znovu po letech, že vyšly nový Hvězdní války, tak jsem dal znovu šanci teda jako Star Wars a to není můj svět.
1: To není tvůj svět. Ne. To tě neoslovuje.
2: Ne. Přitom mě sci-fi nevadí, ale prostě to Star Wars nějak, asi i jak vím, že už to nedoženu, protože je těch filmů jako tolik a seriálů k tomu a tak. A jak vlastně, mám pocit, že teď pro mě začít ze Star Wars už je jako pozdě. Že, no, že u nějakých filmů se to jako stane, že prošvihnete ten čas. A to je taky vlastně, já nemám vlastně moc rád třeba Pulp Fiction, ale věřím tomu, že v 94., když to někdo viděl, že to musela být pecka. Absolutní
1: no,
2: pecka.
1: To jo, to
2: jenomže
1: to
2: já jsem to viděl poprvé někdy na damu, to znamená 2008 třeba. No ale to už jsem takovýchhle filmů na podobný princip viděl jako spoustu, no. Takže nemůžu říct, že to je špatný film, určitě ne, ale už jsem prostě propás tu dobu, kde to vidět, no.
1: Tyhle všechny filmy já respektuju, ale jak ty si říkala, že chci, aby mě to nějak emotivně zasáhlo, emočně, tak já třeba mám film, který vlastně uznávám, že je strašně dobrý a emočně mi zasáhl tak negativně, že si pamatuju, jak jsem odcházela z kina. Tehdy jsem byla v kně na Hradbách, na Malý Straně a odcházela jsem ven a byla jsem tak strašně protivná na všechny, s kterýma jsem byla v tom kině. Myslím, že to byl můj muž a kamarádka a pak jsem se rozbrečela a šla jsem pryč. A ten film byl Den kobylek.
2: A tak to jsem neviděl.
1: No, tak vidíš, to bys si měl dohnat.
2: Dobře.
1: A podívat se na, to je prostě výborný film, ale je v něm spousta takových rozčilujících jako momentů, jo. Tam jedna z ústředních postav je Sutherland, herec, a ten pak ho rozčílí malej kluk, takovej lotr, protivnej, opravdu je to protivný dítě, a on ho povalí na zem, on nějak honí, povalí ho na zem, a pak na ním skáče s nožmo mu na hrudi. A to je taková scéna, mě tak zasáhla, že pořád jí mám před očima a úplně jsem z toho filmu byla tehdy úplně celá rozrušená. A často, když myslím na vnuka, aby se mu něco nestalo, tak mám takovou představu, jak mu bude někdo skákat po hrudi. Úplně strašný.
2: No tak já měl teďka takový nepříjemný zážitek v kině. Vlastně byl to obrovský divácký hit. A to je to nové zpracování Bouřlivých výšin od Brontëove.
1: Ano.
2: Všichni to viděli. Protože se tomu udělalo obrovský jako promo. Hraje tam Margot Robbie, která je nádherná. Jacob Elordi, prostě největší teďka jako hvězda mezi mladými herci. Vizuálně to bylo jako dokonalý. Opravdu co záběr, to obraz. Že klidně bych vždycky si to vyfotil a říkal ano, a to kdybych si někam dal prostě do obýváku, to je nádhera. Jenomže oni se pro mě chovali tak, že když to končilo, tak já už v tom kině jsem si rval vlasy a úplně jsem říkal, už jeden z vás umřete, protože já už vás nemůžu ani jednoho ani vidět. Obojem, abych dal pár facek prostě, abyste se zpamatovali a začali žít normální život a nedělali si navzájem takovouhle hrůzu, co oni si prováděli. Tak to je třeba film, který mě opravdu tak štval, že jsem odcházel z kina s tím pocitem, že jsem říkal, ty, mám, bych potřeboval někde něco prokopat prostě.
1: Ježišmarja, tak dáme si pauzu, dáme si písničku, abychom se uklidnili na strašnými filmy.

0: Meletky Haliny Pavlovské
1: na Dvojce.
2: Milí posluchači Dvojky, doufám, že si užíváte dnešního dne. Doufám, že jste v klidu a že je vám dobře po těle i po duši. Dnes jsem k nám na oběd do omeletek pozvala svého kolegu, kamaráda, který se báječně vyzná v kinematografii, herce z činoherního klubu, Vaška Šandu. A tématem našeho dnešního rozhovoru je, co máme rádi. Už jsme toho poměrně dost probrali, ale ještě máme hodně kategorií, které jsou před námi. A teď moje oblíbená kategorie.
3: Jídlo.
2: Jídlo, jo. Přesně. Vašíku, jaký jídlo máš rád?
3: Ty jo, no ale tak to je na několik, je na několik pořadů. Jako no, pizza diavola. Neapolská pizza diavola. Taková s tou měkkou kůrkou, tlustou okolo. Tak tu asijskou kuchyni. Bumbo nambo. Fočko. Bunča. Závitky.
2: Kdybyste ho viděli, mý posluchači, má úplně takovou mlhu v očích. Jako, jo.
3: Tu italskou kuchyni mám na těstoviny. Na všechny způsoby. Teď jsem si dokonce koupil knížku Memoáry herce Stanleyho Tucciho, která je vlastně celá o jídle.
2: To byl báječný herec určitě.
3: No, jako on vlastně...
2: Tuccio já znám, no.
3: A on má i ten pořad o vaření měl. A vlastně celá tady ta knížka je o tom, že když někde točil, jak chutnal jídla. Takže je to hrozně příjemná knížka. No a tak mě to inspirovalo a vařil jsem. A on tam má špagety s cuketou, co by mě jako nikdy vlastně jako nenapadlo úplně zkombinovat. A psal o tom, že to je nejoblíbenější recept celý jeho rodiny. Říkám, tak to mě tak navnadilo, tak jsem to udělal taky. A vlastně je to, že si osmažíte cuketu.
2: Na kousíčky.
3: Na kolečka. Pak to dáte vedle do misky. Posolíte to. Nasekáte bazalku hodně najemno, promícháte to, potom uděláte špagety al dente, přidáte to do toho, podlejete to ještě vodou z těch špaget, jak se to vařilo, a pak přidáte parmazán do toho, se to jako rozpustí. No a musím říct, že to je teda jako neskutečně dobrý.
2: Vidíš, já jsem taky nevěděla, že existují špagety s cuketou, ale dcera mé kamarádky si vzala Itala a ten vždycky, když je tady, tak dělá špagety s cuketou. A ta moje kamarádka řekla, že to nikdy předtím nejedla a že teď jako jí to hrozně chutnalo a že to zkusila udělat a nebylo to ono.
3: Tak asi i moje špagety, asi kdyby dělal Stanley Tucci, tak budou lepší, ale vlastně mi to chutnalo takový krásně jako lehký letní jídlo.
2: Taky jednoduchý, že jo, vlastně.
3: Na terásku úplně si s tím sednout.
2: No, to je
3: takže to je ta italská kuchyně. Já vůbec, jak hodně cestuju, jak to mám rád, tak vlastně cestuju primárně za tou kuchyní. A vlastně, když hledám ty letenky, tak první, na co se pak jako dívám na internetu, je, jaký jsou speciality, co se týče ty jejich kuchyně. A vlastně jsem vůbec nechtěl letět třeba na Filipíny, protože jsem se dočetl, že nemají dobrou kuchyni.
2: Ale zase to mají jako mezinárodní, ne?
3: No, ale ve výsledku vlastně to bylo jako fajn. A třeba největší zklamání pro mě, já jak miluju tu Ázii, tak já když jsem byl ve Vietnamu, tak já jsem byl v nějaký špatný části a jak jsem se nejvíc těšil, že tam budu jenom jíst to svoje milované jídlo, tak mě nic nechutnalo. Ale nic, asi jak ta jejich Ázie je tady už tak jako poevropštěná trošku a tam je to takový fakt jako natur. Já hrozně nerad obírám maso od kosti. No a když mi tam dají prostě polívku kuřecí, no daj mi tam půlku toho kuřete a já to mám s těma kostma, tak já jsem vysloveně nešťastný teda vždycky.
2: Když to mi připomíná, že já jsem vlastně byla hrozně z jídla zklamaná v Číně. Přitom tady všichni čínská kuchyně. Výborně, jsme se tam těšili, že jak to pochutnáme konečně tu pravou čínskou kuchyni. No a pak jsme z ní byli úplně nešťastní. A tam jedna známá tam nás pozvala hned asi druhý den pobytu na oběd. A zavedla nás do českého kulturního centra v Šanghaji. A my jsme byli úplně takový, jako proč nás vede do českého kulturního centra na oběd. Teď tady mají ty čínský lahůdky a speciality. No a pak po 14 dnech jsme říkali, kam půjdeme na oběd, půjdeme do českého kulturního centra.
3: Tak já byl v Číně teď, vlastně letošní prázdniny. velmi nečekaně, ale byl jsem vlastně navštívil jsem čínský ostrov, který se jmenuje Tainan. Mm-hmm. Je to kousek pod Hongkongem vlastně vedle Vietnamu a oni z něj teďka dělají novou turistickou destinaci. Mm-hmm. A chtějí tam vlastně nalákat jako Evropany, takže to je ještě teďka za dobrou cenu, vlastně za skvělou cenu. Já tam byl asi 13 dní. A byl jsem teda jako ve velmi dobrém hotelu. Já jinak normálně jako cestuju jako s Krosnou, že to jako projedu, ale tady tak je to, ten ostrov nebyl zas tak jako velký, tak jsem říkal, budu v tom jednom hotelu. No nejlepší jídlo, co jsem kdy měl jako v jakém hotelu. To byla hala, prostě plná jídla, kde byly prostě 10 stolů jenom s grilováním, 10 stolů jenom s rybama, jo? Že opravdu ten výběr byl jako obrovský. A tam jsem si dával i tu jejich čínskou a tam mi to teda chutnalo. Mm-hmm. Ale možná to bylo i tím, že to zase už bylo dělané pro ty Evropany.
2: Pro ty turisty. Je to možný, no.
3: Je to možný, no. Ale jsem se vydal jako na vlastní pěst a teď je teda super, že všude si jako zjistíte ty recenze na ty podniky, takže jsem šel, že hledám takový ty autentický podniky vždycky, tak jsem našel nějaký s velmi výborným jako hodnocením a tam mi teda jako moc chutnalo. No.
2: A prosím tě, ještě mi řekni, jestli existuje nějaký nejlepší jídlo, i právě když cestuješ, který si jed třeba jednou v životě a nemůžeš na něj zapomenout.
3: No, třeba když jsem byl v Keni, tak jsem tam vlastně žil non-stop jenom na marakuje, což je passion fruit neboli mučenka, což je teda exotický ovoce, nevím, jestli ho posluchači znají, ale takové kulaté, ono se musí rozkrojit a lžičkou se vlastně musí vybrat a v tom jsou takové jako černé pecičky, obalené takovým něčím slizkým a to je to, co tomu dává tu chuť.
2: Takovou nakyslou, že
3: jo? Taky kyselý, je to takový aromatický a to teda jako jsem říkala si do té Keni, snad budu muset vrátit kvůli tomu, že
2: kvůli
3: tam měli i marmeládu prostě, jako passion fruit a všude, když jdete po ulici, tak tam, já miluju tady ty kraje, jak tady, my to máme všechno hrozně drahý, ale tam je všude si dáváte za hubičku ty fresh juicy, že jo, takže no a tam právě já jsem furt pil jenom tuto. Já myslím, že jsem snad měl i osypky už z toho, jak to jako bylo kyselý, na mě kolik jsem měl toho vitamínu C všude, ale takže normálně řeknu, neřeknu konkrétní pokrm, ale řeknu ovoce, marakuja, mučenka neboli passion fruit.
2: Když mě se zase vybavilo, což je zvláštní, když ty mluvíš o ovoci, tak mě se vybavilo, že já mám hrozně ráda sardinky. Úplně miluji sardinky a miluji sledě a takový ty matesy. Vlastně všechno takhle ty nakládaný a uzený ryby. A to můj otec jako vždycky pochoutku přines uzenou makrelu. A hned z toho papíru jde takhle na talíř veliký a já jsem si dělala naproti němu a dostala jsem vidličku a otec měl nůž a vždycky tak jako rozložil a zbavil ty kostry a pak mi dával ty jednotlivý sousta. To byla strašná rozkoš. A měl kamaráda, ten se jmenoval pan Olexa a ten pan Olexa, ten jednou držel tu makrelu uzenou v papíru, takhle jako za ocas. A snětý celou, od hlavy až k té ocasní ploutvy, chroupal ty kosti. Je to jako zmrzlinu, jako v
3: no
2: kornoutu.
3: To je strašný.
2: Tak to taky nemůžu vypudit z mozku, tenhle ten obrázek. Jako.
3: No a když jste zmínila sardinky, tak já mám moc rád váš film Sardinky.
2: Sardinky ani v životě, ne rodinky. No, no.
3: Viděl jsem ho několikrát a vždycky mě jako potěší.
2: To je jako optimistický film, ano. To je moje diplomová práce.
3: No, dávají ho velmi často na české televizi, většinou třeba na Silvestra nebo tak, protože je to vysloveně teda jako opravdu jako komediální bombonek. Mám ho moc rád.
2: A vidíš, že ti řeknu takovou pikantnost k tomu, protože my jsme na FAMU poslední dva roky se vlastně připravuje při předmětu scénaristika, scénář na dlouho hrající film, prostě na hodinu a půl. No a já jsem prostě oznámila, a už jsem měla rešerže k tomu a tu synopsi, že budu psát o servírkách. Protože než jsem šla na FAMU, tak já jsem dělala brigádu jako servírka na horách. Vesmírně to na mě zapůsobilo tam, dospěla jsem k závěru, že fyzická práce mě nešlechtí. Ale vydržela jsem tam rok. No a takže z toho budu čerpat a napíšu ten scénář. A potom jsem otěhotněla a nějak jsem k těm servírkám měla čím dál, jako. A pak jsme se museli stěhovat, protože jsme bydleli v 1+1 už s mým manželem a teď jsem čekala to dítě, tak jsem byla taková rozrušena. No a to mě inspirovalo k tomu, že napíšu o tom stěhování a o tom, jak se tísníme v tom jednom bytě. No ale teď už vlastně to bylo v běhu, to už byl druhý rok přípravy toho scénáře. No a já jsem to riskla, já jsem to nikomu neřekla, ani svému vedoucímu jako profesorovi. Prostě jsem podevzdala úplně jiný scénář, ty sardinky. A tak jsem si v hlavě říkala, když se jim to bude líbit, tak si na ty servírky vůbec nevzpomenou. No a tak to bylo, vůbec si na něj nespomněli. No. Takže se mi to vyplatilo.

0: Milí posluchači Dvojky, do omeletek jsem pozvala svého kamaráda, herce, kolegu Vaška Šandu. Povídáme si o tom, co kdo má rád. Už jsme toho poměrně hodně probrali, ale ještě vyšlo najevo, že Vašek hrozně rád cestuje, to já dobře vím. Ale Vašiku, zajímalo by mě, které země máš rád, kterou zemi máš nejradši.
1: No tak řeknu to tak, kam bych se vrátil. Kenia, kvůli safari a kvůli marakuje.
0: Ano.
1: Už jsem byl dvakrát v New Yorku, klidně bych se tam vrátil zás. Mm-hmm. To miluju ten pohled nahoru na ty mrakodrapy. Mm-hmm. No a pak mám takové vysněné, kam bych se chtěl podívat, je třeba Brazílie.
0: No vidíš, tak já mám ráda Prahu, asi nejvíc ze všech měst. Mám
1: tak pocit, samozřejmě.
0: Že nejhezčí město na světě.
1: Ano, ale to je pravda.
0: Jak řekl Karel Čapek, tak akorát do ruky Praha. Potom mám ráda Paříž. No a potom mám ráda Podkrkonoší. Hmm. To jsou místa, které mám ráda nejradši asi. Pohled na Sněžku, nádhera. Tak dobře. A Vašíku, ještě existuje nějaký citát, který máš rád?
1: Mám rád pasáž z filmu Báječná léta pod psa, v kterým je pro mě všechno. A je to i takový můj vlastně jako život v kostce, kdy Libuška Šafránková odpovídá Ondrovi Vedchýmu, kdy říká, no tak řekni tady ty naší návštěvě, co máš ráda, co jsi dělala. Tak ona řekne, co dělám, no nestačím se divit, to dělám, co jsem dělala, děti jsem dělala, kdybych nedělala děti a učila se jazyky, tak tady nesedím jako kráva, ale pak řekne, no a co mám ráda? No jahodovou marmeládu, puntíkatý povlečení, inteligenci a tebe mám ráda. Někdy.
0: To je hezký. No já s těma citátama hodně často je používám. Mám ráda Murphyho, to je můj oblíbený aforista. A moje maminka, čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že měla pravdu, když říkala, dá-li pánbu zdraví, i hříchy budou. Tak to se mi líbí. A táta zase to nebylo přísloví, ani citát, ale říkal to můj otec a taky čím dál tím více myslím, že měl pravdu, který říkal, povinností člověka je se bavit. To myslím si, že je docela dobrý takový rozhodnutí, co bychom měli dál dělat. Ale ještě se tě musím zeptat, abych ten dnešní blok o tom, co máme rádi, tak jako završila. Tak se tě zeptám, jaký lidi máš rád?
1: Vtipný. Když je někdo vtipný, tak si myslím, že je zároveň i chytrej.
0: To tak většinou bývá.
1: Ano, že to jde ruku v ruce. A spolehliví lidi. A to možná stačí.
0: Laskavý. Ještě, ale zase asi, když je chytrý a vtipný, tak a bych předpokládala, že by mohl být laskavý.
1: Ano.
0: Tak to bych s tebou souhlasila asi ve všem, co ty říkáš. Tak já bych to taky zakončila nějakým poselstvím. Děkuji ti moc za to, že jsi přišel a že jsme mohli probírat, koho máme rádi a co máme rádi. A třeba to posluchače inspirovalo. A milí posluchači, taky mi napište, co máte rádi. A napište mi to, prosím, na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Já se moc těším na vaše dopisy a probereme to ještě, co máme rádi. To je takový nevyčerpatelný téma, aspoň doufám. No a co bych vám řekla na závěr? Vašiku, tobě hrozně děkuju. Ještě se rozloučíme. Jak já bych mohla dát nějakou takovou radu? Já bych to řekla možná takhle. Milí lidi, i když máme někdy pocit, že je náš život v kádi, hodné lidi mějme rádi. Tak a to je pro dnešek všechno. Doufám, že jste nepřestali mít rádi omeletky. Loučí se s váma Vašek Šanda.
1: Mějte se krásně.
0: A Halina Pavlovská.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v iVysílání.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Uhlí na zimu letos podraží a čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí utkání. Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršal. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z informací oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Potvrzuje to majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku Anna Bučková, podle níž uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
4: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
2: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako v loni, někteří prodejci i zlevnili. Další dva případy nákazy klíšťovou encefalitidou v minulém týdnu zaznamenali hygienici na jihu Čech. Od začátku roku jich je 70, což je meziročně o 24 méně. Podle hygieniků bude letos méně případů než v loni, kdy za celý rok zaznamenali 123 nákaz.
5: Odborníci zaznamenali dva nové případy na Českobudějovicku a Strakonicku. Právě tam se podle nich letos nakazilo nejvíc lidí, konkrétně 23. Naopak Písecko je i nadále bez jediného potvrzeného případu. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: V německém Mnichově končí Oktoberfest, největší pivní festival na světě. Letos tam dorazilo podle pořadatelů asi 6 milionů lidí, z toho třetina cizinců. Na festivalu se kromě piva podávají také tradiční preclíky a klobásky. A účastníci si oblékají typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V Lize národů prohráli i třetí zápas, tentokrát v Ovidiu podlehli úřadujícím mistrům.

0: mistrům světa ze Španělska 1-3. Jediný gól národního týmu dal ve druhém poločase obránce Jiří Sláma. V seniorské reprezentaci debutoval brankář Antonín Kinský.
1: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
0: Poslední utkání v této reprezentační přestávce čeká české fotbalisty v úterý v Londýně proti domácí Anglii, která v Rijece deklasovala Chorvatsko 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší prohra v historii.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu ojediněle déšť a nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, jinde ale 19 až 23. V tisíci metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě až 19.
3: Doprava.
0: Na 67. kilometru D8 ve směru na Prahu srazilo osobní auto zvěř. Místem z opatrnosti projedete bez významnějšího zdržení. A kolem poledne by mělo skončit omezení v tunelech na Pražském okruhu, kde se jezdí pouze jedním tubusem, teď se ještě nějak nezdržíte. Zprávy končí, Petr Horký je tu pro vás.
4: Krásný den, děkuji za klíčovou soustavu informací, které k tomu začínajícímu nedělnímu dni potřebuji. Děkuji Pepovi Maršálovi a zdravím vás všechny, kteří teď tady máte naladěný Český rozhlas. Obzvlášť zdravím všechny Františky, kteří dneska mají svátek. Je 6 hodin 4 a čtvrt minuty a věřím, že nás to spolu dneska bude bavit. Mějte se pěkně, poprosím ještě Petra Sekala, aby vytáhl první písničku, která se dnes bude linout zpoza toho zvukového mixu. Krásný den.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

Obecně mám takový docela nepravidelný život, takže pro mě nedělní vysílání, která jsou v tom roce také nepravidelně rozeseta, ale nějak se prostě skládají do všech těch 12 měsíců, tak jsou pro mě takovým dárkem, který mi připomíná, jak se prostě střídají roční období. Neříkám tím nic zajímavého, výjimečného, obzvlášť pokud jste zahrádkáři nebo dokonce máte třeba farmu, tak to posouvání ročních období, pohyb slunce, pohyb hvězd vnímáte mnohem intenzivněji. Ano, já jsem chlapec městský, takže já to prožívám skrz svoje brzké ranní cesty na ranní vysílání z Českého rozhlasu. A toto je zrovna ta fáze, která je v těchto dnech, kdy tedy končí léto, nastupuje podzim, nebo léto už skončilo, nastoupil podzim, kdy se tak trochu směju sám sobě, protože jednak s nostalgií vzpomínám na to, jak mám moc rád, když kolem té páté hodiny vyjíždím z domu sem do rádia, když už je světlo a když se ten den budí, tak dneska samozřejmě byla tma a pořád ještě venku je tma. A druhá věc je, to je ta, kde se sám sobě směju, tak to je ten okamžik, kdy si říkám, a dnes ráno jsem si to říkal, člověče, už je jaké chladno. Mám na sobě kraťase, protože si ještě chci tak jako jen sám pro sebe prodloužit ten pocit toho léta, ale už mi šla pára od úst a říkal jsem si, to je kosa, kolik je stupňů, a bylo nějakých 10 stupňů. Tak jsem se zasmál a říkal jsem si, to je paráda, jak za půl roku, až bude končit zima a vyhoupne se ta teplota nad nulu, tak si řekneme, jojo, už to je lepší. A až bude 10 stupňů, tak si budu říkat, no dneska je vyloženě teplo, člověče, to je úžasný. Jak zkrátka, ta termoregulace toho mého lidského těla se taky mění v průběhu celého roku. A to, co mi teď připadá jako zima, tak mě ani ne za půl roku bude připadat jako nádherný teplý závan toho, že to jaro, to už se hlásí o slovo.

Na začátek dnešního vysílání se s vámi chci podělit o ten příběh, kudy vedou cesty mé inspirace. Nebojte, nebude to tolik o mně, jako spíš o tom, kam až člověka můžou zavést jeho myšlenky. Vždycky se snažím, to asi už víte, dělat nedělní vysílání tak, aby všechny ty vstupy měly nějakou vodící linku, že není nutné to samozřejmě sledovat všechno, každý vstup by si měl vystačit sám o sobě, ale pokud někdo z vás máte tu možnost, a já si toho velice vážím, že slyšíte celé 2 hodiny mého ranního vysílání, tak aby vám pak všechny ty moje vstupy dohromady docvakly do nějaké do nějakého významu, aby měli nějakou vodící linku, která tak zlehka vlastně souvisí se vším, co během toho ranního vysílání říkám, na co se odkazuji, koho cituji. A za dnešní téma, které jsem si vybral, kdo je hrdina, podle čeho vybíráme hrdinu, tak k tomuto tématu jsem došel takovým jako neobvyklým, netypickým krokem. Jasně, za týden jsou volby, budeme volit možná někdo svoje hrdiny, v životě nás řídí naši hrdinové, takže jako dá se najít x různých souvislostí. U mě to šlo úplně dokola a moje manželka se vždycky chechtá a říká, že si myslí, že nikdy nikdo nemůže pochopit, kudy a proč něco napadne, v jakou chvíli. Znáte muzikál Vlasy? Tam je jedna scéna, kdy hippík jménem Woof, aspoň v tom filmovém zpracování Miloše Formana, tam ho hrál Don Dacus, tak kdy on řekne větu, která mi z nějakého důvodu utkvěla v hlavě. Jde o to, že celá skupina hippies, včetně Woofa, je zatčena poté, co vniknou na soukromou oslavu bohaté rodiny dívky Shaily. A během pobytu za mřížemi s Woofem vede pohovor vězeňská psychiatrička. Ta se ho vyptává na jeho sexualitu kvůli jeho dlouhým vlasům a netradičnímu vzhledu. To je vůbec to téma tehdy, že ti hippíci s dlouhýma vlasama byli určitým zjevením, nevždy kladně přijímaným. A v originálním znění ten rozhovor probíhá následovně, teda v originálním znění přeloženém do češtiny. Psychiatrička. A muži? Máte nějakou sexuální přitažlivost k mužům? Woof. Myslíte, jestli jsem homosexuál nebo tak něco? Psychiatrička. Ano. Woof. No, Micka Jaggera bych ze své postele nevyhnal, ale ne, homosexuál nejsem, to ne. A toto pro mě byla taková jako ukázka, já jsem se u toho řechtal, když jsem tehdy někdy v rané dospělosti tohleto poprvé viděl a říkal jsem si, no tak jasně, tomu věřím, že by mi Kajek raz postele nevyhnal. Pak jsem si k tomu říkal, to už právě v té současné době, že to je pro něho ten Mick Jagger opravdu obrovský hrdina. To je pro něj jako velký vzor. A tudy se začalo odvíjet to moje přemýšlení o tom, koho považujeme za hrdiny, koho ne, jak to je se skutečnými kvalitami těch hrdinů a co z toho jsou mýty. No a tak jsem si říkal, že když vám budu to vysílání takhle servírovat a to téma hrdinů je neskutečně patetické nebo je blízko určitého patosu, tak bych vám měl prozradit tady tuhletu moji mentální cestu. A pak jsem si říkal ne, dnešní doba je taková právě korektní a háklivá, tak abych citoval zrovna tenhle ten až téměř sexistický úryvek z muzikálu Vlasy, to by určitě do vysílání nemělo jít. A pak jsem si říkal ne, že to risknu a že třeba na tu scénu z toho filmu vzpomínáte úplně stejně se smíchem jako já. A že vám tím pádem ani nebude vadit, když si to trošku připomeneme, protože bezprostředně po tomto dialogu právě Woof začne zpívat tu klíčovou písničku Vlasy.

Pokusím se tady uchopit to téma hrdinů nepateticky, netrapně, nepřehnaně romanticky. Chtěl jsem se vás původně zeptat, vedle koho byste se rádi probudili? Přijde mi vždycky, že po té šesté, mezi šestou a sedmou, i když třeba už jste možná několik hodin vzhůru, i když jste možná v práci, i když možná třeba řídíte autobus nebo jedete tím autobusem, ve kterém je puštěné rádio, a už jste tím pádem probuzení, takže pořád ještě ta doba, navíc když je venku tma, tak je taková trošku jako, že dává prostor snění nebo představám. Tak jsem si říkal, že bych se vás zeptal, vedle koho byste se chtěli probudit, ale zase jsem se přibrzdil, říkal jsem si, to by pro někoho mohlo být příliš sexistické, takže se vás na to neptám. Jestli si něco představujete, tak to je celá jenom vaše záležitost a případně váš problém, s tím si musíte poradit sami. Chtěl jsem se vás zeptat a tímto se vás ptám, vedle koho byste rádi snídali? Koho byste pozvali na snídaní? Kdybyste si mohli vybrat ze všech postav, které kdy na planetě Zemi žily, a abych vám řekl, dokážu to, na tu jednu snídaní vám kohokoliv ke stolu posadím, tak byste si řekli, kdo by byl můj hrdina, kdo by byla moje hrdinka, které bych chtěl mít u stolu na snídaní, abychom spolu jedli a mohli si povídat. Tak kdo by to byl?

Abych tu otázku naházel jenom na vás, s kým byste chtěli posnídat, kdybyste si kohokoliv mohli vybrat, kdyby tedy mělo zaznít to jedno jméno toho hrdiny nebo hrdinky, tak se přiznám i k mému přemýšlení. Největší průšvih v téhleté volbě podle mě spočívá v tom, že by to měl být jeden člověk. Mně okamžitě napadlo třeba 10 lidí, že bychom měli širokou velikou snídaňovou tabuli, která by se ideálně protáhla až někdy do oběda, a já bych si poposedával tuhle k Marie Curie Sklodovské, tamhle k Charlie Chaplinovi, i když jeho průšvihy teda jako se ženami, to bylo až jako nepěkné téma, a to nejsem nějaký přidiskosnatělý typan, ale taky by mě zajímalo si s ním povídat. A takhle bych skládal další a další, možná pro někoho z vás třeba i úplně neznámá jména, ale říkal jsem si, ale jeden člověk, jedno jméno, kdo by to byl? A tak jsem začal přemýšlet, kdo by to byl ten můj hrdina. A třeba někdo najednou v naší rodině, nebo někdo, koho jsem někde potkal, a jenom to byla prostě pro mě pozoruhodná osobnost. Až mě to dovedlo k tomu přemýšlení o tom, kdo vůbec vlastně hrdina může být. A představoval jsem si třeba závodníka, který běží pro životní vítězství. Je úplně jasné, teďka předběhne poslední dva, kteří před ním jsou a už slábnou a jde si konečně pro tu obrovskou medaili. Teď se změní jeho život a najednou před ním někdo upadne, omdlí a potřebuje pomoc. A ten náš běžec zastaví, nechá všechny, ať ho předběhnou, a toho člověka zachrání. A ukáže se pak, že mu zachránil život. Na výsledkové listině bude někde vzadu, pokud vůbec doběhne. Nikdo o něm neví. A přitom podle mě je na místě docela oprávněný pocit, že zrovna tenhle chlap je právě ten největší hrdina celého závodu, i když všichni budou oslavovat a v novinách se bude psát o tom, kdo ten závod vyhrál. A najednou jsem si říkal, no to s tím hrdinstvím je fakt zamotaný. Psychologové, kteří se hrdinstvím zabývají, tak rozlišují mimořádný výkon a čin, při kterém člověk něco riskuje pro druhé nebo pro nějakou hodnotu. Nemusí vždycky o život. Někdy riskujeme místo, někdy riskujeme pověst, někdy riskujeme přátelství, třeba když se zastaneme někoho, koho zrovna všichni pomlouvají. A tam se to najednou začíná posouvat a dokonce se to dostává do takových těch silných slov, jakou roli hraje vítězství sám nad sebou, kdy sáhnu pro svoji odvahu, dodržím své hodnoty. Pamatuji si, jak mi dálková plavkyně a rekordmanka Iveta Hlaváčová vyprávila, že za jedno ze svých největších životních vítězství považuje okamžik, kdy se rozhodla vzdát svoji rekordní plavbu, tedy plavání, přes kanál La Manche tam a zpět. Měla zaděláno na další světový rekord a zabalila to. A všichni na lodi si mysleli, že je zlé, že to nejde. A ona říká, že pro ní to znamenalo, že právě teď se vymanila z diktátu povinných v uvozovkách, povinných rekordů, z diktátu smluv a sponzorských partnerství. A že pro ní bylo obrovské vítězství to, že si řekla dost, já si už teďka budu žít jenom po svém. A tak si říkám, najednou to hrdinství dostává ještě úplně jiný kontext. Tak jestliže jsem se vás před chvílí ptal, koho byste si ze všech lidí na planetě, co tu kdy žili, vybrali jako jednoho hrdinu nebo hrdinku, se kterým byste chtěli posnídat, tak teď to ještě zamotávám. Kdybyste si měli třeba vybrat v rodině nebo v těch příbězích, které nejsou slavné, našli byste jedno jméno? Ne.

Když se řekne hrdinství, tak se mi vybaví ještě jedna historka. Máme doma psa, přesněji Fenu. Máme rottweilerku. Je neskutečně hodná, mazlivá, laskavá, obzvlášť k dětem, ale je to rottweiler prostě. Je to obrovské zvíře, které má ještě vlastně velmi špatnou pověst pro spoustu lidí, takže hromada lidí se jí bojí. A chuděrka naše rottweilerka Cora tím pádem často naráží spíš na strach, než na to, co má úplně nejradši, a to, když ji někdo hladí. Byli u nás na návštěvě přátelé, můj kamarád měl sebou svého malinkého syna a ten synek byl zhruba tak veliký jako ta naše rottweilerka, takže když si stoupil, tak jí koukal přibližně do očí. A ten můj kamarád říkal, taky běž pohladit, ať přece ona má ráda, když ji všichni hladí. A já jsem řekl, neboj, já ji podržím. Stoupil jsem si tak, abych ji držel, a říkal jsem, a fakt se neboj, a můžeš přijít a zkusit pohladit. A chlapeček si stoupil, udělal dva kroky směrem k té rottweilerce, takže se sobě tak jako dívali navzájem do očí, chvilku stál. A pak utekl a chytil se tatínka za nohu. A táta mu řekl, no ty hrdino. A mně to v tu chvíli přišlo neskutečně nespravedlivé. Protože když jsem to jako měřítkama posunul do velikosti dospělého člověka, představil jsem si rottweilera, který má hlavu ve výšce 1,80 m, a já bych proti němu stál, takže bychom se dívali sami sobě do očí, tak jako nevím, jestli bych sebral odvahu ho pohladit a už jenom to udělat k němu krok a stát a pozorovat se navzájem, jako vyžaduje obrovskou odvahu. Tak jsem tehdy chudákovi kamarádovi vyprávěl tady tohleto, tady ten můj pohled, že vlastně jeho kluk je hrdina a že si jako zaslouží pochvalu, tak samozřejmě zvědavý na to nebyl, to já jenom někdy nevydržím a chytračím a kecám lidem kolem sebe do života. K čemu se chci dostat? Chci se dostat k tomu, že slavný psycholog Philip Zimbardo se zabýval otázkou hrdinství a zabýval se tím, jak vznikají hrdinové a kdo jsou hrdinové a jak se z obyčejného člověka, jako jsem já nebo jako jste vy, stane hrdina. A došel k tomu, že to jako se nestane tím, že by se někdo narodil jako hrdina, nebo že by neměl strach, nebo že hold, ten má sílu a my jsme slabí. Ne, je to jinak, je to tak, že to je prostě o tom rozhodnutí v té konkrétní krizové situaci a že se to dá určitým způsobem trénovat. A vytvořil termín, který se mi strašně líbí, v češtině by to něco jako hrdina v zácviku. Že si o sobě nemusím říkat, já jsem hrdina. Jo, Petr Horký, to je panečku hrdina. Ne, ani ze srandy, jako že s nadsázkou a ironicky, ale ani smrtelně vážně. Ale můžu si říkat, jo, já jsem takový jako hrdina v zácviku. A to znamená, že se dívám na svět kolem sebe a když mě napadne, že by bylo dobré, abych něco udělal, tak to udělám. A jsou to takové jako triviální věci, já nevím, paní není schopná zvednout, už je to stařenka a není schopná zvednout svůj nákup, svoji tašku s nákupem do autobusu, taky to tam pomůžu dát. Jdeme na vlak, jiná dáma se táhne s těžkým kufrem, tak jí ho kousek povynesu. Vidím, že někomu vypadá, že mu je špatně, tak přijdu a řeknu, člověče, není vám zle, nechcete pomoct. A tady takovéhle malé věci. A tím jsem hrdina v zácviku. Nejsem žádný velký hrdina, ale jsem podle psychologa Philipa Zimbarda hrdina v zácviku. Když to budeme všichni dělat, tak se stane totiž spousta zajímavých věcí. Jednak my všichni začneme rozeznávat ve světě situace, kdy je potřeba pomoci. A když pro nás nebude těžké někomu nabídnout tak triviální pomoc, jako že mu poponesu tašku, tak pro nás nebude těžké pomoci i v složitějších situacích, kdy třeba stud nebo pocit, že já nejsem ten správný, kdo by se měl ozvat, by mi v tom zabránili. Další věc, co se stane, že na sebe budeme všichni hodnější a že začneme tak nějak vnímat svět jako bezpečnější místo, protože si budeme říkat, když mě bude zle, když tady si nebudu vědět rady s tím a tím, tak třeba kolem půjde nějaký hrdina v zácviku a ten mi pomůže. A třetí věc, začne se žít lépe i nám, protože za každou i malou triviální věc, kdy někomu pomůžu, tak dostanu takový malý kousek pocitu, že ani já nejsem úplně špatný člověk.

0: Petr Horký a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Důležitou složkou hrdinství často bývá odvaha. I když neplatí, že kdo je odvážný, nutně musí být hrdina, ale často se to tak různě prolíná. Nelson Mandela řekl, že naučil jsem se, že odvaha není nepřítomnost strachu, ale vítězství nad ním. To je cenná informace, možná jste to slyšeli, docela často se to opakuje. Koukl jsem na to i z druhé strany a řekl jsem si, že často za statečné považujeme lidi, kteří se vůbec nebojí, kteří jako nemají ten strach, kteří to mají jakoby vypnuté. A tam si říkám, že jako stojí za to aspoň pustit tu úvahu nad tím, ví ten člověk vůbec, co udělal? Ví ten člověk vůbec, co mu hrozilo? A kdyby se mu to nepovedlo, kolik dalších lidí by se velmi ohrozilo tím, že by ho chtěli zachraňovat? A tohle je třeba jedna z věcí, proč jsem velmi takový konzervativní k tomu, abych obdivoval v uvozovkách, nebo pro mě, neúplně platné hrdiny, kteří v současné době, kdy už všechno bylo zlezeno, objeveno, prolezeno, tak si vymýšlí víc a víc bláznivé a bláznivější a nebezpečné a nebezpečnější rekordy. A pravda pak, ten jejich neuvěřitelný kus, který fakt jakoby zázrakem přežijí, obletí celý svět, lidi znají jejich jméno, ale říkám si, je to to hrdina, je to to vůbec odvaha, nebo to je jenom prostě opravdu nezřízená touha po slávě a popularitě? Je na tom vůbec co k obdivování? Říkám si, že právě stojí za to si to připomenout. A letos se o tom hodně mluvilo, když 30. července umřel pod lavinou na stěně Broadpeaku slavný lezec nepálského původu Nimsdai Purja, zvaný Nims. A spolu s ním zemřelo všech 10 členů expedice, která šla na vrchol 8000 Broadpeak. A kolem toho Nimse se začaly po jeho smrti objevovat diskuze. Kdo ho neznáte, chtěl bych říct, že pro mě to hrdina je, nebo pro mě to hrdina byl a je. Obrátil pozornost k Nepálcům a k Himálájím, protože byl prvním na světě, kdo vylezl všech 14 8000 za 7 měsíců. Takový jako neuvěřitelný rekord, jenom pro srovnání. Před ním nejrychlejší člověk, který vylezl všech 14 8000, to stihl za 8 let. Takže tam byl jako obrovský kvantový skok. Ještě je důležité, abych k tomu dodal, že když jsem si v novinách přečetl, že tedy nějaký Nepálec, Nims Purja, dal všech 14 8000 za 7 měsíců, tak jsem si přesně pomyslel to, co jsem před chvilkou kritizoval. Zbytečný rekord, hloupost, určitě musela spousta lidí zbytečně riskovat život, muselo to stát spoustu vyhozených peněz, to je k ničemu. Lidi se zbláznili. Pak jsem ale Nimse potkal, potkali jsme se v Antarktidě, zjistil jsem, že to je strašně zajímavý chlap, že ví, co dělá, že to není jenom jako slavomámem hnaný chlap, který touží po popularitě. Líbilo se mi, že obrátil pozornost celého světa k Nepálcům a nebýt Nepálců, obzvlášť pak jejich národa šerpů, kteří tvoří do dneška velkou část drtivé většiny vysokohorských expedic, tak bez jejich pomoci a bez jejich účasti by se v podstatě žádný velký lezecký úspěch neuskutečnil. Jenom všichni mluvíme o tom šéfovi té expedice nebo o tom, kdo vylezl na vrchol, ale už nemluvíme o těch lidech v celém tom týmu. Na to nenadávám, takhle to prostě je, takhle to chodí. No a když Nims umřel, tak se kromě vzpomínek a nekrologů objevilo poměrně hodně, nebo na můj vkus překvapivě hodně, různých vystoupení, kde ho kritizovali, kde říkali, no ale ono by taky bylo dobré, abyste věděli, jaký to byl businessman a jak tvrdě šel za svým. Říkám si, jo, jo. A připomenul bych k tomu ovšem jenom ještě jeden typ odvahy. Odvahu oponovat někomu, když je ještě živý. Říct mu to do očí. Odvahu stát si za svým názorem, i když riskuji, že mě to něco stojí.

Dobrý den, sledujete vysílání Dobrého rána Českého rozhlasu Dvojky, je 6 hodin 47 minut a já tady trávím nedělní ráno přemýšlením o hrdinství. Doufám, že to nepovažujete jako nějaký úkol nebo nějakou povinnost, když největším hrdinstvím, a to si jako zaslouží úctu, bylo třeba to, že jste dneska vstali v hodinu, kdy jste vstávat měli. Takže není to o tom, že bych tady musel mluvit jenom o těch největších hrdinech, kteří posunuli běh světových dějin. Jde mi o takovéto hrdinství, se kterým se potkáváme úplně všichni. Někdy je to veliké a někdy jsou to i malé věci, jako třeba to, že fakt za sebe jsem se dneska vymotal z té postele, tak jsem si fakt po ránu říkal, ty brďo Horkáči, si hrdina. No nic, to je jen taková odbočka, abych podpořil i vás, kterým se dneska těžko vstávalo. A přemýšlel jsem o tom, kde všude se ten motiv hrdiny objevuje. No vlastně všude. V podstatě všechny příběhy jsou o nějakém hrdinství, větším či menší, ale o tom, jak člověk v sobě hledá tu sílu. Jeden z nejslavnějších cyklů, který se vlastně tomuto věnuje, tak jsou Hvězdné války režiséra a autora George Lucase. Pořád se tom točí, že další a další filmy, je to taky obrovský biznis. Byl to, pokud se nepletu, první hollywoodský projekt, který vydělal miliardu dolarů, a taky to byl první hollywoodský projekt, který vydělal miliardu dolarů jenom na prodej merchandisingu, tedy těch reklamních předmětů, které se vztahují k tomu filmu. Protože když ten film vznikal, tak byl tak drahý, že George Lucas postupně slevoval ze svých požadavků na honorář, až mu tam zůstávaly jenom už podíly, procentuální podíl na ziscích z toho filmu, ale taky dostal, protože tehdy se tomu nikdo nevěnoval, 100% vlastnictví práv na prodej figurek a obrázků a právě toho merchandisingu, těch jako doprovodných reklamních předmětů. A pak se ukázalo, jak obrovský biznis to je. Konec konců dnešní svět to ukazuje zcela jasně. No ale proč mluvím o Hvězdných válkách? Tak nejenom proto, že i ten George Lucas byl hrdina, protože šel za tím svým cílem tak přímočaře, že na začátku opravdu riskoval, že přijde o všechno, ale mluvím o tom také proto, že on spolupracoval s vědcem Josephem Johnem Campbellem, který byl komparativní religionista. A on se zabýval otázkami mýtu opravdu na vědecké úrovni. A on je v pozadí těch velkých převratů, změn, i skladby hrdinů, kteří se v celé té sáze Hvězdných válek objevují, protože ten John Campbell měl zmapováno, jaký typ hrdinů potřebujeme, jaké vývojové změny v příběhu hrdiny chceme, jak má vypadat negativní hrdina. A tím pádem, když si představíte celou plejádu hrdinů Hvězdných válek, proti ním existuje celá plejáda konkrétních hrdinů ve velkých hrdinských mýtech, které jsou spojené s historií lidstva, které si jenom scénáristé a spolupracovníci na tomto dnes už vlastně seriálu vypůjčili, aby jim dali oblečení ze science fiction, život z daleké budoucnosti nebo na jiných hvězdách, ale ten fungující mechanismus, který my lidi chceme slyšet, ten se tam vlastně opakuje.

Joseph Campbell, ten vědec, který spolupracoval s Georgem Lucasem na tvorbě Hvězdných válek, a ten vědec, který se zabýval a zabýval, no nezabývá teď už ne, ale který se zabýval příběhem hrdinů, popsal něco, čemu řekl cesta hrdiny. Člověk opustí známý svět, projde zkouškou a vrací se proměněný. Je to způsob, jak příběhy číst. Každý mýtus se do něj přesně nevejde. Ale podstatný je ten návrat. Dobrodružství skončilo, pomyslný drak je pryč, a co teď? A to už se ptám já za sebe tady dneska v tom rozhlasovém studiu. Jak vypadá návrat hrdiny zpátky z té jeho hrdinské cesty? Dokáže žít s ostatními? Přinesl něco užitečného pro ně? Možná se velikost té výpravy pozná až doma. Podle toho, co s člověkem udělala, jak se proměnil, co ta jeho hrdinská akce udělala pro okolí. Půjčím si jiný veliký příběh o velikém hrdinství, Pána prstenů. Když se Frodo Pytlík vrací se samým křepelkou domů, nikdo z místních vlastně neví, co ti dva prožili, v čem obstáli, že vlastně zachránili svět. A jenom pořád dokola všichni řeší, kdo vypěstoval větší dýni. Mně to něco připomíná, i tak jako v dějinách. Co, vám taky?

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let a jeho čeští rybáři omezili provoz některých sádek a ruší i výlovy kvůli nedostatku vody. Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Teplotní maxima do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, řekla mluvčí ministerstva Alena Mühl.
2: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Změnou chce resort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si jej mohou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisu chce ministerstvo financí nabídnout patrně v listopadu. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy, například na Třeboňsku letos nesloví rybníky Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit, pokračuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
3: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
0: Se začátkem podzimu roste riziko srážky se zvěří na silnicích, upozorňuje na to policie. Podle posledních údajů projektu Srna Index, který tyto nehody monitoruje, se stávají zejména v čase od 16. do 18. hodiny. Třeba na jihu Moravy k něm dochází nejčastěji na Břeclavsku. Jak střetu předejít, radí policejní mluvčí David Chaloupka.
4: Řidičům doporučujeme jezdit zejména v lesních a polních úsecích přiměřenou rychlostí. Pokud již zvěř na vozovce uvidíte, stlumte dálková světla na potkávací a berte v potaz, že zejména srnčí zvěř chodí ve skupinách, ale lze tedy očekávat, že se mohou objevit další zvířata.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno na západě a severozápadě, ale později i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na

0: severozápadě a severu ojediněle déšť a nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, jinde 19 až 23. V tisíci metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě až 19.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně teď kolem 64. kilometru D10 směrem na Prahu. V levém jízdním pruhu je sražená zvěř. Zpomalte tam a radši se držte vpravo. Mezi 67. a 64. kilometrem D48 směrem od polské hranice se jezdí jen jedním pruhem. Teď projedete plynule bez většího zdržení a totéž tam platí i v opačném směru. A kolem poledne by mělo skončit omezení v tunelech na Pražském okruhu, kde se jezdí pouze jedním tubusem. To byly zprávy po druhé a naposledy dnes předávám slovo Petru Horkému.
2: Děkuji Josefu Maršálovi za předání slova a dovolím si tu drzost, že doplním soustavu tvých zpráv, Pepo, ještě o jednu informaci, že před 12 vteřinami vyšlo slunce. Díval jsem se před chviličkou na internet na astronomické informace a dnes v 7.04 vyšlo slunce, takže začíná den a vám přeji, aby se ta neděle vydařila. Ze studia vás kromě mě zdraví také zvukový mistr Petr Sakal.
1: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

Zdravím všechny, kteří dnes posloucháte Český rozhlas dvojku a posloucháte Dobré ráno se mnou. Zdravím i ty, kteří jste teď přišli a třeba zrovna přelaďujete rádio. Tak chvilku počkejte, poslechněte si tento vstup. Dneska se věnuji fenoménu hrdiny a hrdinství, co to sebou nese a kdo je a kdo není hrdina. A snažím se to uchopit nepateticky, nesentimentálně, spíš si tak nad tím jako zajímavě popřemýšlet, pozastavit se nad tím. A teď bych chtěl připomenout klasický americký western, který se jmenuje Muž, který zastřelil Liberty Valance. Možná ho znáte, je to ještě černobílá stará kovbojka a nad touhletou starou kovbojkou už se sepsala velká spousta teoretických studií a teoretických pojednání, které mají přesah i do dnešního světa. O co mi jde? Je tam jedna z mnoha klíčových scén, ale ta, o kterou mi jde teď, je scéna, ve které zazní věta: když se legenda stane skutečností, tiskněte legendu. Větu pronese novinový redaktor Maxwell Scott poté, co mu zestárlý senátor Rance Stoddart odvypráví, jak to doopravdy bylo s tím, kdo zastřelil obávaného banditu Libertu Valance. Mýtus je takový, že kýžený senátor Stoddart a celá jeho kariéra v politice a celá jeho reputace hrdiny stojí a padá na tom, že to byl on, kdo zneškodnil toho šíleného banditu Valance. Ale skutečnost je taková, že banditu z dálky zastřelil drsný kovboj Tom Doniphon, aby Stoddardovi naopak zachránil život. A Doniphon zůstal úplně zapomenutý, nikdo o něm neví, zatímco Stoddart sklízel celý život tu slávu a přinesl do toho regionu právo a civilizaci. Takže bacha. Není to jenom jako jednoduchý příběh, máme tady politika, který lhal, a nezištného muže, který mu zachránil život. Máme tady politika, který vlastně nespravedlivým mýtem získal takovou moc, aby do regionu přinesl právo a spravedlnost. Takže ten mýtus použil vlastně v dobrém, použil ho hezky. A teď jde o tu situaci, kdy tedy v tiskárně nebo v redakci se připravuje vydání novin a redaktor, když se dozví, jak to doopravdy bylo, tak odmítne tu pravdu otisknout, protože říká, že společnost potřebuje mýtus o hrdinském právníkovi víc než pravdu o tom, jak vypadala jedna z mnoha přestřelek divokého západu. A nad tímto výrokem a nad tímto dopadem a nad významem mýtu se opravdu i ve vědeckých kruzích zpracovávají pojednání, přednášky, setkání a články. A myslím si, že stojí za to se u toho maličko pozastavit i během dnešního vysílání. Člověka to na jednu stranu rozčiluje, na druhou stranu si i sám říkám, no jo, vlastně, co já sám vím, co je v pozadí různých mýtů a různých hrdinských příběhů, které respektuji. A vědci z toho vytahují takové tři základní poznámky. Jedna, že mýty utvářejí dějiny víc než pravda. Že pro vznik národů, států nebo kultur jsou právě třeba zakladatelské mýty úplně klíčové a je mnohem důležitější, aby tomu lidé věřili a používali to jako vzor morálky, etiky, odvahy a hrdinství, než jestli to jako úplně s jistotou je pravda. Další velká věc je cynismus a pragmatismus médií, který to údajně ukazuje, že z pohledu žurnalistiky ta věta je skutečně cynická, že senzační příběh má přednost před ověřenou pravdou, protože lidi tu pravdu mnohdy nechtějí číst. To je zase, jak nás to tahá k těm mýtům, že my radši chceme tu senzační historku, která navíc ještě z někoho udělá hrdinu a z někoho padoucha. A ta třetí věc, kterou tahle věta uvádí a celý ten western, celá ta kovbojka, tak je vlastně zrození moderní civilizace, kdy do toho divokého západu plného bezpráví a přestřelek a zabíjení a gangstrů a velkých hrdinů najednou vstupuje právo a civilizace, určitá pravidla, která si ten režim toho státu vynucuje a díky tomu přichází také určité bezpečí. A zase, aby tento právní stát mohl fungovat, tak potřebuje čistou a vznešenou historii, ke které potřebuje nějaké legendy a mýty. Takže najednou je tady ta otázka, je důležitější hrdina skutečně, co byl zač? A nebo je důležité to, co nám jakoby odkázal? Dá se říct, že hrdina vzniká dvakrát. Poprvé tím, co udělá, a podruhé až tím, jak si o tom povídáme. A při tom druhém zrození se právě ledaco spostrácí, nějaké pochybnosti, nějaká náhoda, že mu někdo jiný pomáhal, zůstane ta jedna tvář a to jedno veliký gesto.
taky se takový příběh dobře pamatuje, že jo. I když je často nespravedlivý vůči těm, kteří se jakoby nevešli do záběru, o kterých se nemluví, kteří pomohli, bez kterých by se to nepovedlo. A zajímavě to dokonce funguje i tak. Všimněte si, že když někdo chce urazit nějakého hrdinu a zhodit ho, tak si takovouhle nějakou drobnost najde a řekne něco ve smyslu jako a stejně, když byl malej, tak taky na koupališti čural do bazénu, nebo nějakou takovou jako hloupost. Ale začne tím jako bombardovat, není tak nedotknutelný, jak si myslíte. A to je pak ta obrovská vzdálenost mezi tím skutečným člověkem, co žil a něco dobrého udělal, a mezi tím, jak si o tom vyprávíme a jak to přifukujeme. Co teda ve svém životě potřebujeme víc?

S myšlenkou na to, jak nejisté je to s těmi mýty a s těmi hrdiny, jsem si dodal odvahu a pustil jsem se do takové až jako svatokrádežné úvahy a svatokrádežného hledání. A říkal jsem si, když jsme teďka 28. září slavili kromě všech Václavů také Den české státnosti a toho našeho svatého Václava, tak jak to s ním je, jsem si řekl. Proč vůbec je vlastně svatý Václav naším patronem? A když velmi budu jako zjednodušovat tu legendu a ten příběh, tak jednak proto, že byl přijat jako domácí světec a mučedník, že po násilné smrti se kolem přemyslovského knížete rozvinula opravdu až náboženská úcta. A je historicky doloženo. Václavovo jméno obsahují už liturgické kalendáře z konce 10. století a pro věřící se stal přímluvcem u Boha a ochráncem jejich země. Tak to je jako dobrý. Stělesňoval představu spravedlivého panovníka. Svatý Václav, tedy tehdy panovník Václav, byl spravedlivý panovník. Legendy ho představoval jako vládce, který chránil slabé, projevoval milosrdenství a podřizoval svou moc křesťanským zásadám. Panečku, takový to byl ctnostní chlap. Je doložený především takový obraz jako v tradici. Ale všechny připisované dobré skutky se ověřit nedají. Byl označen za věčného knížete celé země. Ve středověku se prosadila představa, že Václav zůstává trvalým vládcem a všichni po něm následující panovníci vlastně spravují jeho zemi. Jméno a vyobrazení svatého Václava na mincích a pečetích dokládá, že nábožná úcta se propojila i právě s politickou identitou a s legitimitou vlády. Šlo to až tak daleko, že Karel IV. Spojil jeho patronát s českou korunou. On nechal zhotovit svatováclavskou korunu a věnoval ji zemskému patronovi pro korunovace dalších českých králů. Václavův vztah ke království tímto získal mimořádně silný a trvalý symbol. Ale pravda je, že ta koruna pochází ze 14. století a samotný Václav ji nikdy nenosil. Věřím, že mnozí z vás to víte, ale myslím si, že stojí za to si to připomenout. A opravdu význam svatého Václava překročil hranice náboženské víry. V moderní době se k němu obraceli i lidé mimo katolickou církev. Například básníci v době ohrožení republiky roku 1938. Nebo okolí jeho pražského pomníku se stalo místem občanských shromáždění. Konec konců manifestace na Václaváku něco znamenají. Když se už opravdu na Václavském náměstí sejdou davy lidí, aby něco projevili. No a tak jsem se vydal hledat historické informace, co z toho lze jednoznačně doložit. A představte si, že příběhy o jeho dokonalosti nejsou ověřeným životopisem. Vyprávění o kácení šibenic, osvobozování vězňů či vlastnoruční přípravě mešního vína známe z legend, dokládají dobový ideál svatosti, ale ty jednotlivé skutky doložené nejsou. Takže je velmi pravděpodobné, že když kronikáři o něm hezky psali, tak si tam něco jako přidali, něco si přibarvili, aby to bylo hezčí. Dnes bychom řekli takové jako kvalitní PR, public relations, vztahy s veřejností. Bratrovražda, ke které došlo, tak ta jednoznačně proběhla a už kronikář Vidukind v 10. století uvádí, že Boleslav zabil svého bratra. A podrobnosti známé scény u kostela, pronesená slova a přesné rozdělení rolí už jako bezpečně rekonstruovat nejde. Není divu, je to tak dávno. Takže historici přijímají datum 28. září 935 jako datum té vraždy, proto také slavíme 28. září a máme volno 28. září. Ale v pramenech a v diskuzi se často objevuje také i rok 929. Dále objevují se názory, že to byl vlastně i legitimní politický krok tehdejší doby a tehdejšího způsobu, jak se vedla politika, a že mnohem větší roli se hrálo to, jak se pak k tomu příběhu té bratrovraždy právě postavila veřejnost, jak se k tomu postavili kronikáři a jakým způsobem to prezentovali dál. Důležitý prvek, kterým se říká, jak Václav, svatý Václav zachoval naši zemi a naši státnost, je, kdy se dohodl s vojskem Jindřicha I., když roku 929 v Čechách bylo jeho vojsko a Václav uznal jeho převahu a údajně každoročně odváděl 120 volů a 500 hřiven stříbra. Tady ta zase výše toho poplatku není jasně podložená historií, ale myslím si, že to nehraje roli. To hlavní téma je, že on dokázal ustoupit, aby zachoval naši zemi. A vlastně i toto je do jisté míry problematické téma. Jednak se to vztahuje k tomu často kritizovanému českému
ohnout se, ale pak se zase někdy narovnat. A dokonce, což mě úplně běhal mráz po zádech, údajně i Heydrich, když okupoval nebo vedl protektorátní vládu Němců nad naší zemí, tak volal k národu a říkal, vzpomeňte si na svatého Václava. I on pochopil, že před velkou silou se má poklonit. Pokloňte se tedy a my vás zachováme. A z toho na mě teda fakt šahá úplná hrůza. Tak si říkám, a vrátil jsem se zpátky k tomu, že nejsem vědec, nejsem historik a vlastně sám se hlásím k tomu, že ani nepotřebuji nutně znát pravdu a že pro mě celý příběh svatého Václava má mnohem větší roli jako určitý princip, jako určité stělesnění hodnot, které já chci, aby byly s mojí zemí spojené a s tím, jak já chci v této zemi žít a kým i já sám tady chci být, jakým Čechem, jakým člověkem. A k tomu si beru tu svoji představu svatého Václava, ne to, kým doopravdy byl.

Když jsem u těch svatokrádežných témat, tak jsem si řekl, rozhrábnu to ještě víc a vezmu si takové velké téma, jakým je Václav Havel. Zítra 5.10. by slavil 90. narozeniny, tak jeho jméno určitě uslyšíte ještě mnohokrát. Já se řadím k těm, kteří si ho rádi připomenou, kteří si ho váží a kteří ho mají nějakým způsobem rádi. Tak jestli chcete, říkejte mi, že jsem havlista a můžete se, pokud to máte jinak, rovnou postavit na zadní a říkat si, jo, tak na tohle si dám pozor, co mi tady budou říkat. Je tady taky mýtus toho velkého, moudrého, spravedlivého, odvážného, statečného Václava Havla, kterému ve stoje tleskal americký kongres a další historky, které ho košatí. A pak je tu ten skutečný chlap. A tam jsem si říkal, přece jenom měl jsem tu čest se s panem Václavem Havlem několikrát osobně setkat a znám se s některými jeho přáteli, tak jsem si říkal, tam bych víc chtěl vědět, co byl zač. Tam nechci jenom ten mýtus, tam se chci nějak popasovat i s tím, co to bylo za chlapa v mých očích na základě toho, co bych k němu dohledal. A pro mě asi nejcennější zdroj v tomhletom je životopisná kniha Jitky Vodňanské, která se jmenuje Voda, která hoří. Jitka Vodňanská a Václav Havel měli krásný intenzivní vztah, který trval 14 let. A Jitka Vodňanská, terapeutka, slovutná psychoterapeutka, v té knize, kdybych řekl, co ta kniha opravdu obsahuje, tak obsahuje spoustu lásky. A ona krásným způsobem hovoří o svých rodičích, je to životopisná kniha, o mužích svého života a krásným způsobem hovoří i o Václavu Havlovi, ale nepřikrášluje ho. Četl jsem tam dopisy, které psal, texty, které si vyměňovali, situace, které spolu zažívali a říkal jsem si, krucinál, ten chlap byl taky v mnoha věcech nerozhodný. V mnoha věcech si vlastně dělal jenom to, co sám chtěl, bez ohledu na to, co to způsobuje ostatním. Takže fakt asi byl v nějakých ohledech dokonce sobec. Rád pil, uměl se napít, uměl pařit ve velkém a bývalo mu úzko a najednou spousta i dalších velmi lidských věcí vylezla. A kolem toho všeho je ale taky jeho jako neuvěřitelná odvaha, kdy prostě on snad ani jako nedokázal ustoupit před určitými hodnotovými principy a s tím ti komunisti dělali cokoliv. A tak si říkám, jo, mýtus se dá úplně klidně zbořit. Mýtus kolem Václava Havla zbořte, pošlapejte, je na to paliva, můžete ho urážet, jak chcete, záleží na nás, co si z toho vybereme. A mně se líbí i ten odkaz, i to, že vlastně díky tomu je mi najednou mnohem bližší jako normální, obyčejný chlap a musím říct, že spoustu jeho blbejch rysů mám taky a myslím, že spousta jiných lidí taky by se v ledačem snašla. A dokonce i to, jak některé lidi rozčiluje, jak se u nás vede debata, jestli teda Havel byl dobrý nebo jestli byl špatný, tak není to jenom ryze česká věc. Například v Norsku mají dva takové veliké hrdiny, Fridtjofa Nansena, polárníka, který dostal Nobelovu cenu míru, protože zachránil víc než 300 tisíc uprchlíků po skončení světové války, nebo Thora Heyerdahla, velkého mořeplavce. To jsou takový dva tak kladní hrdinové, až spousta norů jich má plné zuby a nemůžou ani vystát a spíš si z nich dělají legraci. Takže nebojte se, ani toto není ryze česká záležitost, je to spíš ryze osobní záležitost. Jestli nás hrdina víc rozčiluje nebo inspiruje.

Co se stane s hrdinou, když skončí potlesk? Musí třeba nakoupit, nebo ho něco bolí, nebo se mu třeba ráno nechce z postele. A teď okolí na něho kouká jako, jak to, že ti to nejde, nebo jak to, že se ti nechce, ty jsi přece hrdina, ty bys měl zvládnout všechno. Vzpomněl jsem si na tenhle ten aspekt díky mému zážitku, kdy jsem před lety s mojí tehdejší přítelkyní byl v divadle na Vinohradech na inscenaci France Werfla Jakubovský a plukovník, kterou režíroval Jiří Menzel, takže to pro mě byl krásný příběh. Ještě v hlavních rolích byli Tomáš Töpfr a Viktor Preiss, takže to byl opravdu jako veliký zážitek. Nevím, jestli tu hru znáte. Plukovník je zosobněním tradičního pyšného militaristického heroismu, odvahy a rigidity. Je to právě ten silný chlap starého světa, který ale v té moderní chaotické kruté realitě bleskové války občas selhává, protože nedokáže vyhodnotit situaci, nezorientuje se v ní, reaguje zkratkovitě, dětinsky, sebestředně a vedle něho Jakubovský je naopak symbolem pragmatického lidského rozumu, takové té flexibility a schopnosti přežít. A když plukovník prokáže svoji zranitelnost a takovou až jako dětskou tvrdohlavost nebo slabost, právě když žárlí na svoji lásku Marianu nebo když není schopen čelit skutečnosti, aby to nemělo ale patos, tak Jakubovský situaci komentuje tím, že říká, nejsilnější jsou slabé okamžiky silných mužů. Já jsem tuhletu větu pořádně rozeznal, přiznávám se, ne protože bych byl tak moudrý, ale protože ta moje tehdejší přítelkyně se tak na mě podívala v tom divadle a řekla, jo, to si taky cením. A tak já jsem si vedle ní připadal jako ten silný muž a ona jako ta, co je mi blízko, díky tomu, že zažívá i občasné mé slabé chvilky. Ale v průběhu let samozřejmě se to už mnohokrát změnilo a rozeznávám krásu a sílu téhleté věty v tom, když se dívám na některé ty velké hrdiny, které obdivuji a pořád se jich vážím, ale jsem schopen rozeznat i ty jejich slabé chvilky, i okamžiky, ve kterých vlastně si najednou třeba neví rady. Jak jsem říkal na začátku, když přijdou z toho hrdinství, tak je někdy bolí nohy, nebo se jim nechce vstávat. A jsou na to i jako vědecké studie. Výzkumníci Matthew Stanley, Troy Shepard a Aaron Kay zkoumali takovou zajímavou věc, že když lidé považovali vojenské veterány za hrdiny, tak je častěji tako viděli jako mimořádně nesobecké a dokonce je i spojovali s pomáhajícími zaměstnáními, kde určitě mají malý plat. Že si jako do nich lidi promítali takovou jako až jako nezištnost. A je to hrozně zajímavé, protože ten výzkum vycházel regulérně z představ a úsudků lidí. Reálný příjem a plat a odměny veteránů v tom jako vůbec nehrály roli. A tím se otevřela velmi jako taková zneklidňující otázka. Neočekáváme náhodou od hrdinů, že budou jako pořád všechno všem dávat a sami nic nebudou chtít, že budou úplně stoprocentně dokonalí a nesmí mít žádnou chybu. A to se najednou dá stáhnout i jako do úplně obyčejného života. Třeba znáte v rodině někoho, na koho je vždycky spolehnutí. A právě proto se ho nikdo nezeptá, jestli nechce s něčím pomoct. Jak se cítí on? Jo, že obdiv člověka jako podepře, ale jestli má být pořád silný hlavně proto, abychom my ostatní nemuseli nic dělat, tak bychom se nad tím obdivem vlastně měli spíš zamyslet my. Rozumíte mě, jak to myslím? Já tady nechci falešně moralizovat, jenom chci jakoby se dotknout toho, že je dobré někdy přijít za hrdinou a říct mu, člověče, není ti úzko, nebál ses, pojď, já tě potulím. A myslím si, že to je dobře, že to je potřeba.

kinech je slavný film Odyssea od Christophera Nolana, fenomenálního režiséra, a najednou davy lidí po celém světě chodí do kina, dokonce jezdí do České republiky, aby to viděli ve speciálních biografech, které třeba u nich v zemi nejsou, a chtějí ten film vidět v jeho plné kráse. A já jsem si říkal, že se tady vrátím k tomu příběhu, k té Homérově Odyseji a k tomu příběhu obléhání Troje. Víte proč? Protože zatímco obecně se to jako přijímá a obdivuje a že jako Odysseus dokázal tedy jako dobít Troju a jak to celé bylo, a já za sebe jsem si vždycky říkal, teď to je celý příběh šíleného podrazu, že prostě se vezme dárek a ten dárek místo toho, aby byl darem, tak je prostě smrtící léčkou, která to město zničí. A furt jsem si říkal, jak to, že nikdo nemluví o tom, jaký to byl podraz. A to je teda, beru jenom čistě moje soukromá interpretace, nikomu nechci brát tu hrdinskou jako rovinu celého příběhu. Ale věnoval jsem tomu právě dnes v návaznosti na to v uvozovkách hrdinské vysílání Dobrého rána, kdy se tématem hrdinství zabývám, tak jsem tomu věnoval čas, abych si dohledal, jak to tedy celé bylo. Tak, trojského koně podle řecké mytologie vymyslel tácký král Odysseus. Byl známý svou mazaností a výjimečnou inteligencí. A když Řekové ani po 10 letech, což je teda peklo, opravdu, nedokázali Troju dobít silou, tak Odysseus přišel s plánem, jak město přelstít. Klíčové body jsou: dal postavit koně. Ačkoliv nápad pocházel od Odyssea, tak obřího dřevěného koně fyzicky postavil zručný řecký tesař a bojovník Epeios s pomocí bohyně Atény. Pak je tu ten princip lsti. Řekové předstírají, že obléhání vzdávají a odplouvají domů, a na pláži nechali toho koně jako dar bohyni Aténě, na usmířenou a jako dar za bezpečnou cestu domů. A uvnitř toho koně se ukryla elitní skupina řeckých válečníků, kterou právě vedl osobně Odysseus. A pád Troje pak byl způsobený tím, že Trojané i přes varování věštkyně Kassandry a kněze Laokoona vtáhli koně za městské hradby. A v noci pak řečtí bojovníci vylezli ven, otevřeli brány města svému vracejícímu se vojsku a ti Troju definitivně zničili. Tak jsem si říkal, byl to podraz. A říkal jsem si, co teda on vlastně, jakože ten Odysseus byl zač. A on takových podrazů normálně vymyslel víc. Když si člověk vezme ten příběh, tak on vůbec do války nechtěl jít, on se tam nevydal dobrovolně. Věštba říkala, že se totiž vrátí až po 20 letech a úplně sám. A on, aby se té věštbě vyhnul, tak předstíral šílenství a zapřáhl do pluhu osla s volem a pole oséval solí. A prokoukl ho Palamedes a položil před jedoucí pluh Odysseova malého syna Telemacha, a Odysseus pluh okamžitě zastavil, čímž prozradil, že je příčetný, a šup s tím musel narukovat. Pokračujeme dál. Podle věštby první bojovník, který měl vystoupit na trojskou půdu, měl být odsouzen k okamžité smrti. No a Odysseus chtěl jít příkladem, chtěl být první, ale jako nechtěl zemřít. Tak vyskočil z lodi jako první, ale hodil před sebe svůj štít a na něj si stoupl. Kletbu tak vlastně nespustil, protože on vlastně se nedotkl té půdy. Kdežto za ním mladý hrdina Protesilákos, který vyskočil hned za ním, ale přímo na písek, byl okamžitě zabít Trojány. A teď, aby to Odysseovi nestačilo, tak nikdy neodpustil Palamédovi, že prozradil tu jeho lest s tím, že je jakože šílený. Takže na jeho stranu nastražil falešný dopis od trojského krále Priama a pytel zlata, takže byl Palamédes křivě obviněn ze zrady a ostatní Řekové ho ukamenovali. Takže on, ten Odysseus, to byl jako taky pěkný ptáček. A tak jsem si říkal, heleho, na jednu stranu říkám, jak nemáme vyklátit modly a máme si nechat některé ty hrdiny a nepátrat po jejich skutečném životě, ale ve chvíli, kdy mě osobně někdo naštval, kdy mě osobně vadilo, že Odysseus pošlapal pro mě téměř nedotknutelný institut daru, který vnímám jako krásný, i když to je úplná blbinka, malá čokoláda nebo kytička utržená na louce, tak prostě, že má být spojena s dobrými úmysly, tak ve chvíli, kdy mě Odysseus naštval, tak jsem si ho vlastně namazal na chleba. Tak tím nechci podpořit to, že každý hrdina je špatný. Ne, tím chci podpořit to, že prostě na nás záleží, co si z toho kterého hrdiny a z jeho činů vezmeme.

Na začátku dnešního ranního vysílání jsem se vás ptal, koho byste pozvali na snídaní, kde byste mohli pozvat svého hrdinu. A byl by to kdokoliv, kdekoliv. Tak si říkám, jestli třeba teďka byste dokázali odpovědět, kdybyste si měli vybrat svého hrdinu, se kterým byste dneska snídali, kdo by to byl? Americký televizní moderátor Fred Rogers vzpomínal na radu od své maminky pro chvíle, kdy si nevěděl rady se životem, kdy ho děsily zprávy o světě. A ona mu řekla, hledej lidi, kteří pomáhají. To je docela dobrý směr, si říkám, kam se dívat. A to člověk nemusí zůstávat jenom u televize, že jo. Třeba někoho takového máme blízko. A ví vůbec, že si ho vážíme a že pro nás je takovým hrdinou? Dokážeme mu to říct? Tak si říkám, že bych nám všem dneska přál takový kousek odvahy a hrdinství, že přijdeme za někým, koho máme rádi a řekneme mu přesně proč. Nebo za někým, koho si vážíme a řekneme mu, co přesně je na něm to úžasné, co nás inspiruje a co nás posouvá. A jestli se nepotkáte, tak mu třeba můžete zavolat. A nebo na to jenom sami pomyslete. Říkám si, že i tyhle věci to dělají lepší. Ten svět a ten život. Děkuju, že jste dneska byli se mnou. Petr Horký vám přeje krásný den.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Spolkový kancléř Merz je na návštěvě Kyjeva, doprovázejí ho zbrojaři. A státní dluhopisy Flexibond lze objednat už jen do dnešní půlnoci. Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo, teplotní maxima do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Německý kancléř Friedrich Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva. Doprovázejí ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Podle vládních zdrojů má Merz v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů k boji proti obzvláště rychlým ruským bojovým dronům s proudovým pohonem. Ukrajina zesílí útoky na ruské ropné rafinérie, oznámil to prezident Zelenský. Reaguje tím na novou ruskou strategii. Moskva se podle něj teď snaží svými útoky zhoršit lidem život natolik, aby z Kyjeva a dalších velkých měst odešli.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinérie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Zájemci o tříměsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci, kdy skončí druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
0: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny 3 typy dluhopisů budou opět nabídnuty ve 3. vánočním upisovacím období, které bude spuštěno pravděpodobně v listopadu. Hasičům se večer po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořet tam začalo odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu necelého hektaru. Na místě platil 3. stupeň poplachu ze 4. Z plameny bojovali hasiči i za pomoci dronů. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Škoda je zatím odhadnuta na 300 tisíc korun.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě, později i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu se ojediněle objeví déšť a nejvyšší teploty tam budou 17 až 20 stupňů, jinde 19 až 23. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě až 19.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na 26,5 kilometru D1 směrem na Prahu se srazilo nákladní auto s dodávkou, blokují levý jízdní pruh, nehoda je se zraněním. Podle posledních zpráv tam dálnici uzavřeli. Mezi kilometry 294 a 296 D1

0: Vyšky směrem od Prahy se levým pruhem pomalu pohybuje vozidlo údržby. S opatrností projedete bez většího zdržení. A kolem poledne by mělo skončit omezení v tunelech na Pražském okruhu. Jezdí se jen jedním tubusem. To byly zprávy. Příjemnou neděli.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemné nedělní ráno z Dvojky, přátelé, a spolu s námi se teď můžete vydat na toulky první republikou. Tentokrát prozkoumáme cestu Konráda Henleina od úřednických začátků přes působení v turnerském hnutí až k vybudování sudeto německé strany.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí toulky první republikou.
4: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
5: Jana Striková
1: a Jiří Vyhorálek.
4: Díl 75. Hrobník Československa a neb osud Konráda Henleina.
6: Nástup do řady. Achtung! Paty u sebe, ruce podél těla, hrudník před hlava rovně. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei.
5: Kde to jsme?
4: V tělocvičně. Dneska si totiž budeme vyprávět příběh jednoho cvičitele, který vešel do dějin. Nechvalně.
6: Předklon.
5: Ano. Dějiny často nejsou spravedlivé. Kolik schopných, talentovaných a morálních lidí skončí v jejich propadlišti?
4: A kolik padouchů s průměrnými schopnostmi se zapíše do učebnic jen proto, že se jejich ctižádost v pravý čas protne s nazrálou společenskou situací?
6: A teď řepy dolů!
5: Dějinná vlna je vynese na výsluní a oni ovlivní osudy milionů lidí.
4: A tak to bylo i s tímto mužem, původním povoláním úředníkem a tělocvičným instruktorem.
6: Konrad Henlein, jméno mé. Pochodem na místě, levá, pravá. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier.
4: Narodil se v květnu 1898 ve Vratislavicích nad Nisou. Jeho matka Hedviga pocházela ze smíšeného česko-německého manželství.
5: A to pro jejího synka bude jednou problém.
7: O 40 let později se jako vůdce sudeto německé strany a pověřenec šéfa SS Heinricha Himmlera pro takzvané upevnění Němectví bude snažit původ vlastní matky poněkud vylepšit.
4: Několik lidí bude na jeho pokyn zasahovat do starých matrik, aby rodné příjmení Hedvigy z původního Dvořáčková změnili na Tvoraček.
5: Ale to předbíháme.
4: Konrád vychodil Jabloneckou obchodní akademii.
5: Ač ve studiu příliš nevynikal?
7: Na vysvědčení měl nejčastěji čtyřky.
5: Toužil po úspěšné úřednické kariéře.
4: Předpokládal, že mu pomůže privilegované postavení Němců v monarchii.
5: Jako 18letý v jednom dopise napsal.
7: Zůstane-li při tom, že budu pracovat v Centralbank der Deutschen Sparkassen, půjdu asi nejprve do Prahy nebo do Vídně a potom do některého zemského hlavního města.
4: První světová válka ale jeho plánům vystavila stopku.
5: Musel narukovat do rakouské armády. Ocitl se na italské frontě a padl do zajetí.
4: Ze zajateckého tábora na Sardinii se do severních Čech vrátil až téměř rok po skončení bojů v srpnu 1919.
7: Zrod Československa jeho rodina nepřivítala příliš vřele. Henlein senior nedlouho poté demonstrativně složil funkci rychnovského starosty.
4: A mladý Konrád?
5: Ten už v říjnu 1917 psal z fronty rodičům o Češích a jejich tužbě po samostatném státu.
7: Jen nedovolte, aby vám přerostly přes hlavu.
5: Stojíme na prahu první republiky. Konrád Henlein získává místo v německém finančně úvěrovém ústavu v Jablonci.
7: Mnohem víc energie i času ale investuje do angažmá v turnerském hnutí a nachází v něm prostor pro seberealizaci.
4: Turnerské hnutí? Už jsme se o něm v toulkách párkrát zmínili. O co vlastně šlo?
5: Vzniklo z německého slovesa turnen, provádět Tělesná cvičení.
7: Turner je tedy ten, kdo cvičí.
5: Toto masové hnutí se snažilo propojit tělesnou zdatnost, disciplínu a obětavé kamarádství s posilováním německé národní identity a jednoty.
6: Pan Tretten, nastoupi do řady. Habt acht, pozor, rechtsum.
4: Od roku 1919 jeho aktivity v Československu oficiálně zastřešoval německý turnerský svaz a Konrád v jeho hierarchii rychle stoupal.
5: Z cvičitele dětí v rychnovské pobočce se brzy vypracoval ve vzdělavatele a vedoucího mládeže v Ještěcko-Jizerské župě a stal se také osvětovým spolupracovníkem celosvazového vedení.
4: Počkejte, Konráde, kam to jdete?
6: Seknul jsem s úřednickou kariérou a stěhuju se do Aše. Budu tam dělat profesionálního učitele. Auf Wiedersehen!
5: To bylo v polovině 20. let. Posléze se stal vedoucím tamní nově založené ústřední turnerské školy i členem celosvazové rady.
4: A čím dál pevněji se mu v hlavě uhnizďovaly ideje německého nacionalismu i odpor vůči demokracii. Turneři z Československa často jezdili na různé akce do sousedního Německa.
7: Díky tomu Henlein v červenci 1923 poprvé na vlastní oči spatřil v bavorském Mnichově Adolfa Hitlera, který tam řečnil na 13. sjezdu německých turnerů.
5: Realitu Výmarské republiky, tedy Německa, které v letech 1918 až 1933 politicky fungovalo jako liberální demokracie, vnímal s odporem.
6: Liberalistický duch rozežírá jako jed tělo německého národa.
4: Demokracii hodnotil jako slabožství, které se ke své vlastní škodě brání přijmout pevné vedení a silného vůdce. A to neodpovídá německé národní povaze.
6: Jistě, demokracie stojí v cestě uskutečňování velkých cílů. K čemu jednání? K čemu neplodné diskuze? K čemu nějaká žvanírna? Demokracie rozmělňuje jednotnou národní vůli, kterou naopak silný vůdce dovede usměrnit do jednoho mocného, dravého řečiště, kterému poté nic nestojí v cestě.
5: Jak už víme, ničivé dopady hospodářské krize hnaly německy mluvící obyvatelstvo do náruče spolků, sdružení a politických stran, nepřátelsky naladěných vůči státu.
4: Poté, co se z kraje roku 1933 v Německu chopili moci Hitlerovi nacisté, turnerské hnutí v naší zemi zvýšilo svou aktivitu.
7: Svaz německých turnerů už čítal na 150 tisíc členů.
5: V červenci téhož roku se v Žatci koná velkoryse pojatá turnerská slavnost.
7: Sjíždí se na ní tisíce účastníků z blízka i daleka.
4: Tělovýchovná cvičení a přehlídky, krojované průvody, hudba a zpěv a také projevy vyzývající k jednotě Němců a posilování jejich národní identity.
6: Odmítáme nadále trpět roztříštěnost naší mládeže do nespočetných spolků a společků. Neboť obraz mládeže dneška je obrazem mužné soudržnosti zítřka.
5: Hřímal z tribuny Konrad Henlein.
6: Ještě více než soudržnosti je naší mládeži třeba pevné vůdcovské autority. Volám z této tribuny k vám. Naše řady předstupují dnes před veškeré sudecké Německo s vlastními požadavky.
4: A tak se náš zprvu tuctový človíček, tělovýchovný funkcionář a ideolog proměnil v politika.
5: Turnerské hnutí ale nebylo politickou stranou.
7: Máte pravdu, bylo na čase vytvořit si stranu vlastní.
4: Henleinově vstupu na politickou scénu paradoxně přispěl až tlak, jejž vůči radikálním sudetoněmeckým uskupením začaly vyvíjet úřady.
5: Vraťme se ještě o rok zpět. Už během srpna a září 1932 se v Brně konal ostře sledovaný soudní proces s představiteli takzvaného Volkssportu.
7: Volkssport byla polovojenská organizace, oficiálně maskovaná jako tělovýchovný spolek, vybudovaná podle vzoru nacistických oddílů SA.
4: S dovolením přeložím, Sturmabteilung, úderné oddíly.
7: Měla úzké vazby na československou DNSAP, tedy německou nacionálně socialistickou stranu dělnickou, a sloužila jí jako ochranná stráž při slavnostech a schůzích.
5: V té době měla 40 000 členů, hnědokošiláčů po vzoru SA.
4: Brněnský soud prokázal úzké propojení Volkssportu s Hitlerovými nacisty v sousedním Německu.
7: Volkssport byl coby organizace nepřátelská vůči státu rozpuštěn. 7 jeho funkcionářů bylo usvědčeno z úkladů o republiku a odsouzeno k trestům odnětí svobody od 1 do 3 let.
5: Soudní proces zároveň kompromitoval několik politiků ze 2 sudeto německých stran, kteří tou dobou zasedali v parlamentu.
4: Z už zmíněné DNSAP a také DNP, tedy Německé národní strany.
7: Byli zbaveni poslanecké imunity a vydání k trestnímu stíhání.
5: Oběma stranám hrozil zákaz činnosti a zároveň mezi sudetoněmeckými nacionalisty a radikály sílila myšlenka.
2: Nazrál čas vytvořit nové vlastní jednotné hnutí.
7: Poslanec Ernst Schollich psal v červnu 1933:
2: Pryč se všemi stranami, které nás opětně trhají od sebe a rozdělují, co patří dohromady pod celkový pojem Němec.
5: Víte co, pánové? Nejlepší by bylo tomu zákazu, který je na spadnutí, předejít.
7: A jak?
5: Tím, že se ty strany sami z vlastní vůle rozpustí.
4: No jistě, jejich členové přece jen tak nevysublimují do ztracena.
7: Kde pak? Většina jich hromadně přejde do nového politického hnutí.
5: Samozřejmě. A vznik tohoto hnutí 1. října téhož roku ohlásil kdo?
4: Nikdo jiný než Konrad Henlein. A rovnou se postavil do čela.
5: V jednom ze salonků chebského hotelu Věčné světlo přečetl prohlášení ke všem sudeckým Němcům.
7: Zvu své soukmenovce bez rozdílu stran a stavů do nově založené sudetoněmecké vlastenecké fronty, která se hlásí k německému kulturnímu a osudovému společenství. Jejím úkolem bude zajištění a rozvoj národního jmění, což značí domovské půdy, kulturních zařízení, hospodářství a pracovních sil. Spravedlivé řešení sociálních a hospodářských otázek.
4: Sudetoněmecká vlastenecká fronta se před parlamentními volbami v roce 1935 změnila v regulérní politickou partaj na Sudetoněmeckou stranu.
5: Zkratka SDP. Poslyšte, a to tehdejší politici nedokázali zavčas rozpoznat, jaké nebezpečí ze strany SDP hrozí?
4: Někteří jistě ano, ale nakonec potenciální obavy přehlušil pragmatismus a s ním i notná porce naivity.
7: Minule jsme se už zmiňovali o tom, jak Henleinovce podcenil například šéf sudetoněmeckého svazu zemědělců, ministr Franz Spina.
5: Přislíbil Henleinovi intervence na nejvyšších místech, výměnou za ujištění, že on nebude agitovat mezi sudeckým rolnictvem.
7: A právě díky Spinovým apelům se Henleinovi podařilo krizi ustát.
4: Ochranou ruku nad Henleinovci zprvu drželi i čeští agrárníci, kteří počítali s tím, že by spolu s nimi mohli získat parlamentní většinu a utvořit pravicově konzervativní vládu.
7: Henlein mátl současníky svou janusovskou tváří.
5: Na mnoho partnerů při osobních jednáních působil příznivým dojmem.
4: No, je to vcelku příjemný společník. Myslím, že má dobré úmysly.
7: Já bych řekl, že je to spíš člověk skrz naskrz průměrný a nezajímavý, ale nebezpečný není.
5: V jedné brožuře sudetoněmeckých sociálních demokratů z roku 1937 se píše:
4: Kdo ve škole poznal rázného nacionalistického učitele tělocviku, trochu omezeného, nijak zvlášť vzdělaného, od kolegů filologů v profesorském sboru spíše jen trpěného, mimo tělocvičnu poněkud zaraženého, avšak v ní výrazného a pilného, ten zná také Konráda Henleina.
7: Podle autora na něm není ve skutečnosti nic, co by vzbuzovalo jakoukoliv pozornost.
4: Tento tuctový občánek s tuctovým obličejem má však jednu zvláštnost. Jeho tvář jakoby se zasekla ve vývoji. Má v sobě něco chlapeckého a něco neobyčejně čestného a vzbuzujícího důvěru. Lidé, kteří s ním mluvili, si říkali, tento muž nemůže lhát.
5: Ve veřejných projevech zpočátku neustále deklaroval loajalitu k Československu a věrnost jeho demokratickému řádu.
7: Ovšem neošálil tím prvorepublikového novináře Huberta Rybku.
4: Podobné dojmy nestačí k žádné jistotě. Tu může zjednat jen zcela určitý program a zřetelná nedvojsmyslná činnost. Henlein nepodal dosud ani programu, ani činů, které by ozřejmovaly jeho snahy.
5: Napsal 1. června 1934.
4: Henlein mu odpověděl dopisem, jehož podstatnou část pod názvem Moje odpověď uveřejnili Lidové noviny.
7: Začínal slovy: žádáte ode mne program a činy.
5: Zdůrazňoval, že cílem hnutí je přesvědčit celé sudecké Němectvo o nutnosti pozitivního stanoviska k Československé republice.
4: Mluvil o pevné politické organizaci, pozitivním stanovisku ke státu, o vůli k poctivé spolupráci a tak dále a tak dále.
7: Jsme pro vše, co skutečně zaručuje státu a národům tohoto státu podle našeho poctivého přesvědčení mír, bezpečnost jeho hranic a mír v Evropě.
5: Tolik Henleinova oficiální odpověď, předložená československé veřejnosti.
4: Pouhé 3 dny na to Henlein deklaroval v německém městečku Bad Elster na tajném jednání s Hermanem Ullmannem své skutečné cíle.
7: Herman Ullmann,
5: referent Říšské instituce s názvem Lidový svaz pro němectví v zahraničí,
7: sepsal o setkání zprávu pro nejvyšší místa v Berlíně.
4: Hovoří se v ní o nacionálně socialistickém smýšlení Henleinovců a o tom, že
7: všichni členové sudetoněmecké vlastenecké fronty jsou připraveni v příhodné chvíli vystoupit jako Hitlerovi stoupenci.
5: Tak jak to tedy bylo? Henleinovi oficiální proklamace o loajalitě k československému státu, to byla jenom taktika, která měla zakrýt pravý záměr připojit německojazyčné oblasti k Německu?
4: Na to nemám jednoznačnou odpověď. Henleinovské hnutí totiž nebylo v prvních letech ideologicky jednotné.
7: Část jeho příznivců usilovala o získání výrazné autonomie v rámci republiky, například pomocí její federalizace.
5: Ta druhá, čím dál početnější a hlasitější, se toužila rovnou vrhnout do náruče Hitlerova Německa.
4: A ono jí spoza hranic ochotně podávalo pomocnou ruku.
5: Už jsme o tom mluvili. Sudetoněmecká strana v květnu 1935 s přehledem vyhrála volby.
4: Napomohla tomu zřejmě i zmiňovaná názorová nevyhraněnost.
7: Velká část z 1,25 milionu lidí, kteří jí hodili svůj hlas, ale nevolila primárně nacismus.
5: Ostatně Henlein se od něj v jednom předvolebním projevu explicitně distancoval.
4: Spíš si do této strany promítala vlastní tužby. Doufala, že se skrze ní dočká sjednocení sudeckých Němců a zlepšení svého postavení.
7: A taky už víme, že Henleinovci ve vládě nakonec nezasedli, protože s nimi nikdo nechtěl do koalice.
5: Je zajímavé, že sám Konrad Henlein ve volbách nekandidoval.
7: Víme proč?
4: Možná už počítal s tím, že se boj napříště povede zcela jinými prostředky.
5: Začal se soustředit na to, aby problém vynesl mimo hranice české kotliny.
4: Na poradě funkcionářů SDP pronesl:
7: sudetoněmecká otázka je evropskou záležitostí. neboť naše země je setrvačníkem v hodinovém stroji Evropy. Čechy jsou a zůstanou její srdeční krajinou. Svět má zájem na tom, aby věci u nás šly po dobrých a správných cestách. Náš vývoj nemůže nikdo otočit zpět.
8: Pak se rozjel do světa, aby všude referoval o postavení sudetoněmeckého obyvatelstva u nás.
4: A opět se přitom projevil jako politik dvou tváří.
7: Při veřejných projevech,
8: například v Londýně 9. prosince 1935,
7: si počínal vůči Československu loajálně.
4: Ovšem při důvěrných setkáních s vlivnými politiky se republiku snažil diskreditovat a vztah státu vůči sudetským Němcům vylíčit v co nejčernějších barvách.
8: Berlín začal Henleinovu stranu chápat jako svou pátou kolonu a nástroj své zahraniční politiky.
6: Předpažit! Upažit, rozpažit, zapažit.
7: Náš bývalý župní tělocvičný náčelník se díky tomu dočkal i mnoha oficiálních poct.
4: Čestného doktorátu Vratislavské univerzity.
8: Oficiálního pozvání na zimní olympijské hry v Garmisch-Partenkirchenu.
7: I na letní olympiádu v Berlíně.
6: Držet, výborně!
8: V polovině 30. let se stranickým zástupcem rychnovského tělocvikáře stává karlovarský knihkupec.
4: Karl Hermann Frank.
7: Muž, který Henleina později za druhé světové války reálnou mocí dokonce zastíní a díky své krutosti si od Čechů vyslouží přezdívku Krvavý pes.
4: Radikál a zanícený zastánce názoru, že Sudety mají být začleněny do Německé říše.
8: A stále více se radikalizuje i samotný Henlein.
4: Je červen 1936 a v Chebu se koná sjezd funkcionářů Sudetoněmecké strany.
8: Henlein opět řeční.
6: Chci všechny přítomné varovat před pronikáním českého národního živlu do německého sídelního prostoru. Vznáším požadavek odchodu Čechů z této sudetoněmecké domoviny.
4: Následujícího roku vláda projevila ochotu věnovat se sudetoněmeckým požadavkům, jednat s jejich politickými stranami a dojít k nějaké formě národnostního vyrovnání.
8: To ovšem Henleina postavilo do delikátní situace. Na jedné straně pro své souputníky musel hlásat, že
6: vláda činí pouze mizerné ústupky a naše partaj toho musí pro své národní soukmenovce vybojovat daleko více.
4: Zároveň to na druhé straně nesměl přehánět, aby nebyl obviněn z maření jednání a z nepřátelství vůči státu.
8: V únoru 1937 vláda Milana Hodži vydala takzvaný program národnostní politiky, jinak též únorovou dohodu.
4: Tím se zavázala k hospodářské pomoci v oblastech většinově osídlených německy mluvícím obyvatelstvem.
8: Slíbila tamním firmám přidělování státních zakázek.
7: A také stanovila poměrné zastoupení úředníků ve státní správě podle národnostního klíče.
4: Henlein ovšem o dohodě obratem prohlásil, že
6: je naprosto nedostatečná. Sudečtí Němci mají jediný požadavek, a to zákonem zajištěnou národní autonomii, tedy zavedení národní samosprávy v jimi osídlených oblastech Československa.
4: Měl to být vlastně takový stát ve státě.
7: Listopadu 1937 Hitler na tajném berlínském setkání poprvé přednesl politickým a armádním špičkám svůj plán podmanit si v nejbližší době Rakousko a Československo.
8: Henlein překročil Rubikon o 14 dní později, kdy zaslal do Berlína zprávu pro vůdce a říšského kancléře o aktuálních otázkách německé politiky v Československé republice.
4: V jejím textu se Hitler dočetl, že
7: Sudetoněmectví by mělo být organizováno v úplně jednotné, na vůdcovském principu postavené národně socialistické straně.
8: Přičemž Henleinovcům do budoucna nejde o nic jiného než o
7: začlenění sudetoněmeckého území, ba dokonce celého česko-moravsko-slezského prostoru do říše.
8: Situace se zdramatizovala 12. března 1938, kdy došlo k Anschlussu Rakouska, tedy k jeho pozření Hitlerovým Německem.
7: V pohraničí se tehdy začala šířit takzvaná Anschlussová nálada.
4: Velká část sudeckých Němců se začala připravovat na příchod Hitlerových vojsk. Muži si údajně nechali zhotovovat německé uniformy a ženy šily vlajky s hákovým křížem.
7: Henlein si přestal být jistý, jakou taktiku má vůči Československu a jeho vládě nadále používat.
8: 28. března vyrazil na poradu do Berlína. Poprvé v životě se osobně setkal s Adolfem Hitlerem.
4: A vsadil na stejnou kartu.
7: Dochovaný zápis o této audienci.
4: Henlein před vůdcem shrnul své pojetí následovně. Musíme tedy od československé vlády neustále požadovat tolik, abychom nemohli být uspokojeni. S takovým názorem vůdce souhlasil.
8: Tato taktika se stala leitmotivem dalšího vývoje, který na podzim 1938 vyvrcholil odstoupením pohraničí ve prospěch Hitlerovy Třetí říše.
7: Mnichovské krizi se budeme věnovat v jednom z dalších dílů našich toulek. Ale měli bychom si ještě dopovědět Konrádův příběh.
4: Tuctový občánek s tuctovým obličejem v roce 1938 sehrál úlohu jakéhosi antihrdiny, který napomohl zničit první Československou republiku.
8: Jak to s ním bylo v novém režimu?
7: Vysloužil si významné posty. Příliš velkou reálnou moc však neměl.
4: Jako říšský místodržící sice stanul v čele nově vytvořené sudecké župy, v praxi ale poslouchal, co mu rozkázali z Berlína.
7: Nakonec se musel podřídit totální nacifikaci.
8: Lokální sudetoněmecké priority totiž padly za oběť potřebám celého nacistického režimu.
4: Klíčové posty v župní správě obsadili úředníci ze Staré říše, tedy z Německa.
8: Spotřební průmysl stagnoval, ceny rostly a Henleinova popularita mezi jeho zklamanými voliči rychle klesala.
7: Za války zůstával Hitlerovým oblíbencem. Ve skutečnosti to ale byla jen slabá figurka, která vývoj neovlivňovala. Pouze se mu pasivně přizpůsobovala.
4: Cvičitelův konec byl neslavný.
8: 7. května 1945 odjíždí z Liberce v naději, že se mu podaří vyjednávat s Američany.
7: Nepodaří. Je zajat, vyslýchán a uvězněn.
4: Zjistí, že s ním nikdo jednat nehodlá a že je považován za válečného zločince.
6: Und letzte Übung. Poslední cvik. Tief ein Atem. Nádech. Noch einmal.
8: 10. května 1945 si v plzeňské celé rozbitými sklíčky z vlastních brýlí podřeže žíly.
6: Gott heil, abtreten, rozchod.
4: Pozemské spravedlnosti tedy unikne.
9: Touláte se rádi českou minulostí?
10: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
9: Více na prýbohemia.cz.
10: Děkujeme.
3: Tak to byl 75. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Tomáš Pánek a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Připomínám, že všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
11: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
12: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
13: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
13: Český rozhlas Dvojka, Jak to vidí.
14: Host Martiny Viktorie Kopecké.
15: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. Ve studiu dnes vítám řádovou sestru kongregace milosrdných sester Karla Boromejského, Angeliku Pintířovou. Její život by vydal na několik samostatných příběhů. Patřila mezi sestry, které v posledních týdnech na podzim roku 2011 doprovázely bývalého prezidenta Václava Havla na Hrádečku v závěru jeho života. Dnes pracuje ve výchovném ústavu Klíčov, kde se věnuje ohrožené mládeži a za svou práci obdržela státní vyznamenání za zásluhy o výchovu. Vystudovala mimo jiné také DAMU, vydala knihu rozhovorů a také moderuje v rozhlase. Sestro Angeliko, vítám vás.
16: Dobré ráno vám i všem posluchačům.
15: Zítra by Václav Havel oslavil své 90. narozeniny. Byla jste jednou z těch, kteří mu byli v závěru jeho života nejblíže. Jaké vzpomínky se vám v souvislosti s tímto výročím a vůbec na celý ten postupný advent roku 2011 vracejí? A je některá z těch vzpomínek na závěr života Václava Havla radostná?
16: Tak radostných bylo spousta a moc hezky jste řekla, že to byl takový advent, protože ta péče spočívala především v tom, aby on mohl být na Hrádečku, kde byl rád, kde se mu dobře dýchalo, a přece jenom z Prahy to bylo poměrně daleko, takže jsme tam měli takové několika denní služby v kuse, v kterých jsme se střídali, a tím, jak je to samota a on až tak příliš nemluvil, když něco řekl, tak to zase na druhou stranu byla velmi trefná poznámka. Takové duchovní lázně to pro mě byly svým způsobem. Moc ráda na to vzpomínám, že jsem si tam i určitým způsobem odpočinula, protože ten život plynul nějak v klidu, pomalu, sledovali jsme zprávy, dověděla jsem se spoustu zajímavých věcí, ale současně to bylo takové poklidné.
15: Dá se na takovou službu připravit? A jak se to vlastně tak stane, že vám někdo řekne, sestro Angeliko, na Hrádeček?
16: To se stalo souhrou jako různých okolností, předtím o prázdninách, tam byla s ním i paní Dagmar a byly tam sestry, ale pak bylo vidět, že je potřeba nastavit nějaký takovýhle systém, a já jsem v té době právě dostudovala DAMU a měla jsem jenom poloviční úvazek, takže za mnou přišla generální představená, jestli jsem ochotná zapojit se do toho týmu. A připravit asi není úplně potřeba. Je teda pravda, že jsme tam dělali některé zdravotnické věci, ale dělali jsme i takový v uvozovkách servis, ale v tom jako nejlepším slova smyslu. A co myslím, že velmi jako oceňuji, že se dalo bavit o čemkoliv, a neměla jsem pocit, že mi bude dáno najevo, že plácám nějaký nesmysl, ale často jsme o věcech mohli diskutovat i z druhé strany a pan prezident klidně řekl, je vidíte, to je zajímavá myšlenka, to mě nikdy nenapadlo, protože jsem tam třeba byla na svátek svatého Václava a vzpomněla jsem si na dobu sametové revoluce, kdy jsme sem na to Václavské náměstí chodili, a tehdy mi jeden den došlo, že ty pověsti úplně nelžou, protože tady to vojsko najednou probuzené je. Takže když jsem mu to říkala, tak on právě říkal, to mě nikdy nenapadlo, to je zajímavá myšlenka. A nebo když byly věci, s kterými nesouhlasil nebo měl jiný názor, tak s tím svým typickým způsobem řekl, já bych si dovolil poznamenat, že věci mohou být ještě takto a takto.
15: Napadají vás teď zpětně nějaké otázky, které jste Václavu Havlovi nepoložila a znala byste ráda jeho odpověď?
16: Asi úplně přesně nevím, spíš bych řekla, že jsem moc ráda, že jsem měla tu příležitost mu opravdu tak jako nablízko osobně poděkovat třeba za pozvání Jana Pavla II., protože musím říct, že pro nás, co jsme v církevním prostředí zažili tu dobu komunismu, tak to bylo něco jako neskutečného, protože ještě na podzim předtím při svatořečení Anežky České, při generální audienci těch asi 12 000 Čechů, co tam bylo, tak skandovalo, papež musí do Prahy, a on se sám ptal, kdy bude moje návštěva, a měl slzy v očích, a pak když při novoročním projevu zaznělo, že teda přijde pozvání, tak jsem byla moc ráda, že mu jako můžu vlastně jako jedinec osobně za to poděkovat, a bylo právě moc zajímavé. Říkal, víte, Já jsem prostě chtěl trochu tu revoluci, která byla taková živelná a najednou divoká, dát tomu i nějaký duchovní rozměr, a tak proto pozval Jana Pavla II. A Dalajlámu.
15: Nejenom vy jste děkovala, ale i Václav Havel děkoval vám. V jednom z rozhovorů jste pověděla, že po každé službě vám pověděl: děkuji vám za všechny vaše věrné služby. Co pro vás taková slova znamenají dneska s odstupem 15 let?
16: Ta jeho vděčnost byla nefalšovaná. To nebylo něco hraného, nebo že to musí. Bylo to opravdu něco z jeho hloubky. A řekla bych, že teď trošku odbočím do diskuze na Facebooku, kdy se tam někdo opíral o to, že přece hádat se je demokratická možnost, a když jsem tam k tomu poznamenala, že demokracie je prostě slušná, věcná diskuse, tak tam někdo k tomu poznamenal: no dneska už tomu ty vulgarizmy patří. Tak myslím, že to, že se dá i nesouhlasit, nešlo jenom o to fakt jako děkování nebo o tu vždycky službu, jestli bych vás mohl požádat, kdybyste byla tak laskavá, jestli by vám to nevadilo. Taková jako nefalšovaná slušnost. Třeba jsme byli v Trutnově v kině a obklopili ho tam místní Romové, je vyjdete k nám do kina, a on s nimi jednal s takovou úctou, jako jsem ho viděla pak jednat s nějakými ministry, prostě úcta k člověku jako takovému, a i když poznamenával nějaké poznámky na třeba politické protivníky, tak to vždycky uměl nazvat: ano, tady ti se mnou nesouhlasili, ale nikdy to nebylo urážlivé nebo hrubé nebo vulgární.
15: Z čeho taková schopnost podle vás vyvěrá?
16: Asi velký vliv tam na to měla maminka a ten vlastně způsob rodinné výchovy, který někdo může jako se tomu vysmát, že nějaký buržoázní nebo maloměšťácký, ale byla v tom kultivovanost. Jo, to, že nemusím jíst salám z papíru, ale dám ho na talířek, no to tady tímhletím začíná, a jak jste třeba poznamenala i tu mou práci, tak vidím, jak je důležité u těchto těch dospívajících vlastně ty věci i hezky připravit, upravit to, jak často jsou prostě vlastně zvyklí, je to jedno, jestli jsem nějak oblečený nebo nejsem oblečený, ale ono i tím třeba oblečením nebo úpravou prostředí se najednou změní i ten jazyk. Takže asi bych řekla, že to mělo vlastně vrostlé z té výchovy.
15: Vy jste už zmiňovala návštěvu papeže, zmiňovala jste také Dalajlámu. Hovořili jste společně s Václavem Havlem také o víře, o duchovních hodnotách?
16: Tak když třeba rozvažoval nějakou věc, tak říkal, jak se to má udělat. Vlastně jako ve vztahu k něčemu, když jsme někam odcházeli, tak takový poslední krok mezi dveřmi, když zjistil, že máme všechno, co potřebujeme, tak řekl: tak Pán Bůh s námi. A nemyslel to úplně jako neosobní nějakou entitu. A on vlastně v věcech víry byl takový jako plachý a současně i třeba ve vztahu k nám vždycky dbal na to, abychom mohli odjet na mši svatou. Měl o to velký zájem, pak už třeba někdy jsem měla strach, když mu nebylo dobře, tak jsem nechtěla odjet, a tak jsem musela dělat tak, jako že už jsem tam byla. A pro mě bylo zajímavé u toho Dalajlámy, protože jsem byla při té jeho poslední návštěvě. My jsme čekali v předpokoji, oni mluvili spolu jenom s tlumočníkem a byl to takový zajímavý moment. Najednou jsem si vzpomněla, vytáhla jsem si z kapsy růženec a v té místnosti seděl taky doprovázející mnich, který přijel s Dalajlámou, a bylo zajímavé, že úplně ve stejném okamžiku, on seděl křížem té místnosti, úplně ve stejném okamžiku si i on vytáhl ten buddhistický růženec. Jakože jsem si říkala, aha, tak tady prostě...
15: To nebude náhoda.
16: To nebude náhoda. A jenom se vlastně vrátím k té první návštěvě Dalajlámy, protože já jsem Dalajlámu naživo poprvé vlastně viděla před arcibiskupským palácem na balkoně, když jsme doprovázeli kardinála Tomáška. Po bohoslužbě, tak on potom stál nahoře a vlastně s Dalajlámou stáli v obětí. A člověk, jak u Dalajlámy nebo u Václava Havla, prostě tu duchovnost těch lidí vidíte z toho, jak se chovají, a třeba i z očí, z úsměvu, z mimiky.
13: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
14: Host Martiny Viktorie Kopecké.
15: Mým dnešním hostem je řádová sestra Angelika Pintířová-Boromejka, která téměř 20 let působí ve výchovném ústavu Klíčov, kde pracuje s dospívajícími mimo jiné se závislostmi na drogách. Daří se vám předávat hodnoty, které jste v životě rozpoznala a také o kterých jste mluvila třeba s Václavem Havlem, při výchově mladých lidí, kteří prožívají určité komplikace?
16: Myslím, že to, co jim chybí nejvíc a co v podstatě potřebuje každý člověk, jsou důležité vztahy a momenty důvěry. A od toho se to musí všechno vlastně odvíjet. My jsme takové detašované pracoviště na malé vesnici na Vysočině. Jeden musí vařit a my všichni jíme to, co uvaří, takže naší snahou mu nějak pomoct, aby to uvařil dobře, aby se to dalo jíst, ale máme tam i klasická kamna, takže takové to úplně základní, jako taky zjistit, že oheň nějak hoří a musí se nějak o něj postarat, že dřevo se musí nějak naštípat, nařezat. Tady takové sebeobslužné momenty. A řekla bych, že asi nejvíc jim dává to, že jsme tak jako všichni na jedné lodi, protože když se jde na terénní program, tak jdeme všichni třeba v dešti nebo v horku nebo do kopce nebo lesem, takže tohle to vlastně k tomu patří a že to nejpodstatnější je v první fázi jim tam dát ten vztah a současně hranice. Řekla bych, že v dnešní výchově jsme se posunuli trošku na druhou stranu, že jak předtím bylo všechno dané, tak teď přetěžujeme děti už třeba od relativně malého dětství, aby se rozhodovali o řadě věcí a tahle ta svoboda s odpovědností je vlastně přetěžující. Takže určitým způsobem oni napřed třeba brblají, ale pak sami zjistí, že ty hranice a ta jasnost je určité bezpečí.
17: Když ještě na moment zůstaneme u té důvěry, stane se někdy, že se to přes všechno úsilí nedaří, že opakovaně selhává snaha vytvořit vztah, upravovat hranice, respektive nastavit hranice tak, aby vznikl bezpečný prostor. Co se ve vaší duši, hlavě, mysli odehrává, když to prostě nejde, když nelze najít společnou řeč?
16: Většinou se to nedaří. Jestliže někdo žil v problémových situacích 14, 15, 17 let, tak nemůžeme chtít být za půl roku, za tři čtvrtě roku nějaké velké zázraky. Můžeme dát jenom jistou kapku, jistý moment něčeho, zážitku, že to jde i třeba jinak a věřit tomu, že se o to třeba někdy opřou a občas nám pak po nějakých letech se někdo ohlásí přes Facebook nebo ho někde potkáme a vidíme, že to třeba dopadlo. To si myslím, že na té práci je nejtěžší nechtít hodnotit výsledky v době, kdy furt počítáme nějaký procent tak úspěšnosti, tak tahle úspěšnost se tam měřit nedá. A je to státní ústav, takže ostatní kolegové jsou vlastně civilní pracovníci, ale pro mě osobně, co s tím, že vychází to z mýho charismatu v kongregaci a to je slib milosrdenství vůči těm nejchudším, těm, kteří jsou nejvíc na okraji a upřímně řečeno, když se pořádá nějaká sbírka, tak určitě vyberete na nemocné děti nebo na pejsky nebo ještě na seniory, ale jako na problematickou mládež se vybírá hůř, což znamená, že i ten pohled té společnosti je takový a když to teď řeknu tou náboženskou terminologií, tak vlastně Ježíš šel právě na kříž mezi ty vyděděnce. Postavil se do řady k těm, kteří byli opovrhovaní a to je vlastně něco, co by měl být motor toho mého charismatu. Není to jednoduchý, člověk by rád si jako poklepával na rameno a čárkoval si, co se povedlo, ale je to tahle cesta. Být tam pro ně bez nároku na úspěch.
17: Jednou z vašich myšlenek je, že bychom mladé lidi měli víc povzbuzovat k odvaze i za cenu, že udělají chybu. V čem dnešním mladým odvaha chybí? A nemyslím teď jenom mladé, se kterými se setkáváte na Klíčově, ale obecně v celé společnosti.
16: Řekla bych to, co jsem říkala už vlastně předtím, že máme takovou snahu na jednu stranu jim dávat jako velkou svobodu a na druhou stranu vlastně strašně chránit, aby se jim tu něco nestalo, tam něco nestalo. Už naštěstí začíná v některých rozhovorech psychologů a pedagogů se upozorňovat na to, zmíním třeba Pavla Koláře, že něco musíme vydržet, chvíli někoho bolí nožičky, nebo můžou mít chvíli hlad, můžou mít chvíli žízeň, trochu jim může být zima, můžou si i něco vlastně vyzkoušet. Když si to představím třeba v kuchyni, nebo ještě když jsem učila na zdravotnické škole, tak jsem se studentek právě ptala, jestli třeba vaří a on říkal, já bych i vařila, ale máma mě k tomu nepustí, protože to připálíš, to zkazíš, to tohle. Čili vlastně dovolit jim i některé věci přes tu hranici, protože když jim to nedovolíme, tak nemají šanci si vyzkoušet, kolik je ta hranice bezpečná. Chybí jim takový přirozený adrenalin. Mm-hmm. Jo? A pak si ho dodají třeba drogou nebo nějakou zábavou nebo scrollováním na mobilu nebo na něčem takovém. Takže takový ten přirozený postavit je do nějakého úkolu, který je lehce nad jejich síly, být tam v bezpečí, aby se nestalo opravdu něco vážného, ale nehlídat je na každém kroku. Teď nedávno byla taková ta situace pěšky do školy, kolik dětí je vlastně až dovezeno do školy. Jo, a tímhle už to začíná.
17: Při výchově využíváte divadlo a dramatickou výchovu. Nakonec jste k tomu povolána, vystudovala jste mimo jiné DAMU. Proč podle vás divadlo funguje tam, kde selhává běžný rozhovor, komunikace slovní?
16: Já myslím, že divadlo je vlastně postaveno na jedné z typu her a hra je strašně důležitá věc. Je takový zajímavý moment, protože ona na jedné straně si můžu dělat v té hře si hrají, o nic nejde, a na druhou stranu, když si hrají, tak si hrají jako kdyby opravdu na tom stál záchrana světa. Na jednu stranu můžu dělat ledacos, co v přirozeném životě nemůžu, ale současně ta každá hra, i třeba divadelní hra, má nějaká svá pravidla, a u té dramatické hry, která stojí na divadelním umění, tak já si vlastně můžu třeba i vyzkoušet nějakou jinou situaci, co to udělá, když teď třeba zakřičím, nebo co to udělá, když naopak si vyzkouším nějaký jiný způsob komunikace. Je to cvičný na nečisto a je zajímavé, že třeba takový ty velký korporáty, třeba team building, postaví také na té hře, protože se ve mně otvírá něco dalšího. My strašně moc žijeme v hlavě a v rozumu a ta hra otvírá ještě řadu dalších věcí. Já chodím jako dobrovolník teď s Mezinárodním vězeňským společenstvím přímo do vězení vést takový dramatický kroužek a zkoušíme si tam jenom tak sami pro sebe, co to udělá, když budu mluvit před druhými, co to udělá, když si zahraju. A i to, že se jenom zhluboka zasmějeme, má svůj význam.
17: Jak dobře se vám snaží pro hru získat ty mladé, o které pečujete v Klíčově, anebo třeba dospělé lidi v korporátu, kteří jsou svázáni kravatami? Jak dobře to jde?
16: V tom výchovném ústavu tam spíš ne, protože ta skupina není až tak velká a je vždycky k tomu potřeba ještě někdo další, ale vyučuju tomu budoucí učitelky v mateřské škole a současně jsem se věnovala naopak farním společenstvím a práce s biblickým příběhem právě přes role, přes živé obrazy, nikoliv přes ten výklad, byť ti lidé jaksi očekávají od nějaké autority, že jim to vyloží, a ono je potřeba se podívat do toho příběhu. Možná kdybychom si i víc četli pohádky, ale opravdu si je četli, neviděli je na tom plátně, ale opravdu si je četli nebo vyprávěli, tak by nám celkově bylo lépe. K té hře dospělých je zajímavé, že s těmi studentkami, které učím, tak oni mají za úkol připravit si někde nějakou lekci, a ty, které nejsou v denním studiu a mají už rodinu a třeba v tuhle chvíli nejsou v praxi, tak jim říkám, tak připravte tu lekci třeba pro svou rodinu, pro nějakou narozeninovou párty, a oni jsou často překvapené, že to připravili jako pro děti a vlastně se zapojili i dospělí, dokonce jako dospělí muže, že to hrozně bavilo.
17: Hovořil s vámi někdy Václav Havel o dramatické výchově? Dal vám nějaké rady nebo tipy, nápady k tomu, jak drama a vůbec divadlo využít k výchově a k formování mladého člověka?
16: Spíš jsme se bavili o divadle jako takovém nebo o lidech, které poznal on v divadle Na zábradlí a které jsem já pak poznala třeba na DAMU, a nebo vlastně i v církevním prostředí, protože třeba s panem biskupem Paďourem se poznali v divadle Na zábradlí. Takže spíš o divadle jako takovém.
13: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
14: Host Martiny Viktorie Kopecké.
17: Dnes je mým hostem sestra Angelika Pintířová, která nejprve vystudovala zdravotní školu a 7 let pracovala jako sestra v nemocnici Na Slupi a později se vydala směrem k pedagogice a k dramatické výchově. V dospělém věku vystudovala i zmíněnou DAMU obor dramatická výchova. Sestro Angeliko, co vás vlastně k divadlu dovedlo a jak podle vás souvisí nebo může souviset s řeholním životem?
16: Tak to začíná už v dětství, protože můj děda, prastrýc a teta, maminka, Maminka s tatínkem se vlastně poznali při amatérském divadle u nás ve vesnici, potom později ho tatínek režíroval, jako dítě mě obsadil do Paličovy dcery, takže to byl takový úžasný svět dospělých. Na tom divadle je fascinující, že na jevišti najednou se srovná někdo, kdo má vysokou školu a kluk, který s bídou vyšel školu základní, ale protože umí dobře hrát, tak najednou se na tom vesnickém jevišti srovnají všichni do jedné řady a i to vytváří komunitu. Vlastně se to často hrálo pro příbuzné, nebo jsem si uvědomila později, že ti lidé, kteří vlastně hráli, tak se scházeli 3-4 měsíce dvakrát týdně a pak to odehráli jednou odpoledne pro děti a jednou večer a pak s tím možná jednou někam jeli a tím to jako skončilo. Takže i to vytvářelo tu komunitu. Otec, protože se odmítal vyrovnat s náboženskou otázkou, jak se psalo v těch materiálech, tak nesměl pak ani učit a dokonce nesměl vlastně ani to vesnické divadlo režírovat, tak určitým způsobem zaniklo, ale to tam ve mně někde zůstalo. Bylo takové vtipné, že jsem asi ve 13 letech mamince řekla, že bych chtěla jít na konzervatoř na činohru. A maminka mi na to konto řekla, prostě co to je za život, všichni herci jsou rozvedení. O tom jsem si myslela své, to by se mě netýkalo. Ale na to konto pak ještě řekla, ty jsi ale nechodila do žádného dramatického kroužku, takže by tě stejně nevzali. A to tam jako zapůsobila, řekla jsem si, to je pravda. Takže jsem pak stejně do žádného dramatického kroužku nechodila a ve 44 letech jsem šla dělat přijímačky na domů, na dramatickou výchovu.
17: Když přijdete v řeholním oděvu do společnosti, tak je to samozřejmě součást vašeho povolání, poslání a tak dále, ale přeci jenom, když vstoupíte na damu, a teď se velmi omlouvám, ale jste jinak oděla, někteří by si snad řekli, má kostým na sobě, co ono to vyvolá?
16: Tak když jsem si tam šla pro přihlášku, tak to bylo vtipné, protože všichni se zastavili a velmi úctivě mě ty studenti zdravili. Pak později, když už jsem tam i studovala, samozřejmě na pohybovku nebo na jiné věci člověk odloží hábit a je v civilu. Ale potom se třeba stalo, že přišel někdo jako ze studentů, já jsem byla na katedře a přišel někdo z jiného ročníku, který nevěděl, že tam studuje a teď říkal, je, aha, jo, vy dneska hrajete ty tři sestry, že jo? My jsme prostě z Čechova měli takové představení vybrané. A tak jsme se trošku zasmáli tomu, že tam to byly jako jiné tři sestry. Ale když se ještě vrátím k tomu, jakou to má souvislost s řeholním životem, tak vlastně divadlo patří k liturgickému životu, kromě prvních století, kdy se to potkávalo s římským divadlem, které bylo víc tyrgusové umění, tak pak ať jsme středověká mysteria, barokní hry, ignaciánské způsoby výchovy, ono to patří k výchově, protože se tam ten člověk učí právě mluvit, zkoušet si komunikaci, vžívat se, takže to, co dneska nazýváme empatii, takže to má velkou souvislost. A i takhle sestry třeba přežívaly ve fabrikách, když je tam vyvezli, protože si prostě hráli divadlo. Takže i v tom klášteře máme velice dobrý fundus různých kostýmů a občas, když čas vyjde, tak si hrajeme divadlo.
17: My máme tendenci uvažovat o řeholnicích jako o osobách, které nemají smysl pro humor, jsou obvykle velmi vážné, trošku i odtržené od toho světa, ale vy tuhletu představu zcela bouráte. Pomáhá vám to jméno, které nesete do světa, ta tvář, která je známá, otevírat dveře, kdyby se to třeba jinde nedařilo? Pomáhá to?
16: Nevím, museli by říct ti lidé kolem, ale často mi někdo říká, že jsou rádi, že jsem normální. Občas mi někdo napíše, že se mám radši modlit a nikam nelézt, protože mají třeba představu přesně tady toho, že řeholnice je teda někde zavřená. Ale pro mě takový jenom zajímavý moment se mi teď vybavuje. Někdy v 70. letech, když jsme poslouchali Radio Vatikán, tak tam mluvili o sestře Klarisce, která založila televizi satelitní pro mladé lidi na seznamování s vírou. A ve chvíli, kdy se mě ozval Český rozhlas, jestli bych tady nemoderovala, tak jsem se dověděla, že ta sestra zemřela. A představte si, jmenovala se Angelika.
17: Tak to asi taky nebude náhoda. Pravidelně nebo alespoň občasní posluchači pořadu, jak to vidí, tady na Dvojce jsou zvyklí slyšet váš hlas každou druhou neděli v úloze moderátorky. A já se chci na závěr zeptat, co je vám bližší, otázky klást anebo na ně odpovídat?
16: Musím říct, že ta moderátorská práce je nesmírně zajímavá, protože mi otvírá spoustu zajímavých osudů. Hledám si k tomu informace, které bych normálně nehledala. A je pro mě právě pozoruhodné vidět tu pestrost života i to často právě nadšení některých, který se pustí do něčeho, protože to tady prostě není. Ať to dopadne, jak to dopadne, a ono se to velmi často podaří. Nebo lidé, kteří se perou nějak se svým utrpením. To je pro mě takový velmi, velmi obohacující.
17: Děkuju. Obohacujete svými dotazy a svým působením ve světě i nás všechny. Vážím si toho. Děkuju.
16: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásnou neděli.
17: S mým dnešním hostem, sestrou Angelikou Pintířovou, jsme se krátce vrátili k posledním týdnům Václava Havla. Věnovali jsme se tématu práce s ohroženou mládeží ve výchovném ústavu Klíčov i dramatické výchově. Milí posluchači, děkujeme za vaši pozornost a přejeme krásnou požehnanou neděli. Od mikrofonu se loučí také Martina Viktorie Kopecká.

0: zastavení činnosti divadla, dokumentární cyklus, semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Umělou inteligenci využívají ve školách i učitelé, mají speciální výukové aplikace a do Brna se večer sjeli desítky upravených aut. Část účastníků srazu se přesunula do Olomouce. Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě, později i jinde v Čechách oblačno až zataženo a nejvyšší teploty až 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí, jsou speciálně naprogramovány pro školy. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už i v roce 2024 využívalo 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
3: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
1: Speciální aplikace pro školy vyvinuly například nevládní organizace AI dětem nebo společnosti SCIO a Four Classmates. Nafta v Česku ani dnes nesmí stát víc než 48 korun a 54 haléřů za litr. U benzínu Natural 95 je maximální cena 45 korun a 97 haléřů. Stejný cenový strop bude platit také zítra. Stanovilo to ministerstvo financí. Vláda začala ceny pohonných hmot znovu regulovat na začátku října. Opatření by měla trvat do konce měsíce, ale může se to změnit. Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu policejních hlídek do Olomouce, potvrzuje mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman.
4: Pár desítek vozidel se nám zřejmě z toho tuningového srazu odtrhlo, nejelo do Brna, ale přijelo do Olomouce, kde jsou v tuto chvíli na jednom parkovišti na okraji města u obchodního domu. Teď kontrolujeme vlastně všechny ty vozidla a účastníky této akce.
1: V Praze policisté na nelegálním srazu zaznamenali skoro 180 přestupků a jednoho řidiče zadrželi. Řidičské průkazy by nově mohly platit 15 let místo současných 10. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od toho slibuje menší zátěž pro úřady. Ročně vydají nebo vymění na 700 000 průkazů.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě, později i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na severozápadě a severu ojediněle déšť a nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, jinde 19 až 23. V tisíci metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Doprava.
1: D1 směrem na Prahu je neprůjezdná po těžké nehodě nákladního auta a dodávky. Na 26. kilometru sedl tam i vrtulník záchranářů. Osobní auta sjíždějí na 29. kilometru, kamiony musí čekat. A komplikace v místě nehody byly i v opačném směru, kde v levém pruhu stáli hasiči. Už odjeli a tak se jezdí oběma pruhy bez držení. Zprávy končí. Hezkou neděli s Dvojkou.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
2: Život na Dvojce s Michalem Jagelkou.
5: Osobnosti Dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
7: Dobrý den a pěkné dopoledne, milí posluchači. Máme neděli, je krátce po 9. a na vlnách Dvojky začíná další vydání magazínu informací a zajímavostí ze zákulisí vysílání naší stanice. Co vám první říjnový život na Dvojce nabídne? Tak poprvé

0: Písničce třeba rozhovor s moderátorem, cestovatelem a dokumentaristou Petrem Horkým. Potom se společně ohlédneme za pořady Moci bez nemoci a Žárovky. Pozvu vás také k poslechu dnešní večerní reprízy Žebrácké opery, kterou jsme zařadili do vysílání v rámci připomínky nedožitých 90. narozenin Václava Havla anebo dalšího dílu Výjimečných. Přidám tak jako vždycky anketu s osobnostmi dvojky a nakonec za mnou do studia přijde ještě kolegyně Tereza Stýblová, která nás naláká k poslechu Kávy o čtvrté v tom příštím týdnu a prozradí prý i něco málo z příběhu z kalendáře. Řekl bych, že toho bude i tentokrát víc než dost, tak pojďme na to, ať to všechno do té 10. hodiny stihneme. Ještě jednou tedy pěkné sváteční dopoledne a příjemný poslech. To vám přeje tak jako obvykle v tento čas z dvojky Michal Jagelka.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Moderátora, cestovatele a dokumentaristu Petra Horkého nemusím posluchačům dvojky nikterak zvlášť představovat. Vždyť třeba aktuálně připravuje v odpolední dvojce pravidelnou cestovatelskou rubriku Prstem po mapě, v níž posluchače bere za hranice Česka. V minulosti u nás ale moderoval i letní blízká setkání a dlouhodobě se objevuje také v nedělním Dobrém ránu. Petře, pěkné dopoledne, vítejte.
3: Krásný den vám i posluchačkám a posluchačům.
2: Petře, vy jste vedle dalších věcí před časem během své cesty po Antarktidě zkoumal, jak omezený přístup ke zprávám ovlivňuje naši každodenní spokojenost. Jaké jsou závěry tohoto vašeho bádání? Je člověku bez každodenní mediální palby lépe?
3: Vy jste mi udělal radost touhle otázkou, to je hezký, to je taková moje jako finesa, nebo takové moje jako potěšeníčko, že si velmi cením toho, že vědci na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity mě akceptují jako takového juniorního nadšence, který se rád alespoň kouskem svých kapacit a času věnuje i nějakému sociologickému bádání. A máte pravdu, když jsem byl v Antarktidě s českými vědci a točili jsme film, jak vlastně fungují čeští vědci na polární stanici Johana Gregora Mendla, kterou zřídila Masarykova univerzita a statečně ji provozuje a vede kupředu. A já jsem tam tehdy přispěl svým malým průzkumem, jak se mění vlastně naše chování, když dochází k mediální deprivaci, tedy když je složitá dostupnost médií. A pro mě tam bylo jako několik prvků, které jsou velice zajímavé. My ty výstupy pořád ještě zpracováváme, ale myslím si, že si můžu dovolit říct jenom takové jako zajímavosti. Obecně platí, že když těch informací nemáme příliš mnoho, tak nám to prospívá a žije se nám lépe. A jsme celkově i spokojenější. Já na to mám takový příměr, je to podobně jako křupky nebo pražené oříšky. Dát si jich trošku je fajn, ale když toho člověk sní kila, tak je mu vždycky blbě. Tak takhle nějak jako přirovnávám ten informační val, který na nás padá z těch médií každým okamžikem. Další velmi zajímavá věc je, že jakmile člověk se vydává na cestu, tak vlastně se mu začíná rozdvojovat jeho mediální vnímání a sice dostává informace z těch oblastí, ve kterých se pohybuje, to je celkem jasné, ale chce mít také nějaké informace z místa, ze kterého vyrazil, ze svého domova. A většinou pak dochází k tomu, že si člověk vybere, kde se jakoby ustálí. Takže někdo si přepne a vlastně se jakoby stane obyvatelem toho místa, ve kterém pobývá, takže v vašem případě, když jsme třeba byli docela dlouho v Chile, tak někteří členové výpravy se začali hodně zajímat o dění v Chile a jakoby vnímat tu každodennost ve svém bezprostředním okolí, takže jakoby víc žili tady a teď. A někteří naopak se téměř vůbec nenapojovali na tu realitu, ve které se pohybovali, ale mentálně zůstali zapojení v tom, co se děje na druhém konci světa v České republice. Takže byli jakoby svým konáním pracovním na té cestě, ale svým mentálním pobytem byli stále doma a stále mezi svými. Tak to jenom takové perličky, které si z toho vytahuju.
2: Petře, vedle toho sociologického bádání jste už zmínil i to, že jste na Antarktidě natáčel film. Jak se bude jmenovat, kdy se na něj mohou diváci těšit a o čem bude?
3: Jmenuje se Čeští věci v Antarktidě s kameramanem Honzou Šimánkem a za opravdu velkorysé spolupráce vědců, kteří v Antarktidě byli s námi, jsme mapovali zhruba ty dva měsíce, jak vlastně vypadá vůbec ta cesta na tu vzdálenou, zastrčenou, složitě dostupnou polární stanici, což to všechno jsou její benefity, že je zastrčená, složitě dostupná, protože díky tomu tamto prostředí je nedotčené a unikátní. A ten film vlastně popisuje tedy, jak se tam dá dostat, jak pak vypadá ten denní režim a to fungování a i souhra a spolupráce vědců mezi sebou a potom, jak vypadá návrat zpátky zase do té reality Evropy. Když jsem říkal, že to vzniklo také za jako úžasné a velkorysé spolupráce s těmi vědci, tak to není ode mě jenom tak jako planá pochvala. Tam jde o to, že vlastně každý vědec, který se dostává do Antarktidy, tak je to pro něj velmi často i jeden z vrcholů jeho akademické práce a tak samozřejmě má naplánováno obrovské množství úkolů, které chce splnit, které tam se zrealizovat. A doslova každou minutu bezpečně ví, co chce dělat. A jestliže my za ním jdeme a říkáme, pojďte s námi něco natočit, nechte nás teďka a ať si spolu popovídáme, zopakujte to ještě jednou. Tak vlastně ho připravujeme o ten jeho profesní čas, který on fakt laskavě věnuje pro to, aby mohl vzniknout film. A musím říct, a ještě jednou zpětně děkuji vědcům, že ta spolupráce byla krásná, nikdy jsme se nehádali, vždycky jsme se dokázali dohodnout a víc si navzájem stříc.
2: Co zůstane, když člověku vezmete pohodlí, internet, auto, MHD, fast foody, většinu běžných věcí a necháte mu jen batoh a mráz a pár lidí kolem. Dozvěděl jste se tam něco nepříjemného třeba i sám o sobě? Nebo naopak příjemného?
3: To je komplexní otázka, o které s dovolením budu hovořit asi příští 4 hodiny.
0: Tak já to jako zkrátím úplně sežduchám na tu úplnou esenci. Já si myslím, že právě při takových cestách nám zbude úplně to nejlepší, co k životu máme. Že když máme to štěstí v uvozovkách, ale vlastně ne doopravdy, že nás osud aspoň na chviličku o tady ty vnější trhače pozornosti připraví, tak najednou nám zbude myšlenky na ty, které máme rádi, pospolitost s lidmi, kteří jsou vedle nás a se kterými najednou opravdu chci vycházet dobře, sdílení toho, co si myslíme, protože najednou si nepovídáme o tom, hele, já jsem četl, ale já si myslím, mě teď napadlo, já jsem tady zažil, já jsem tady zkusil a najednou se vlastně to soužití vrací zpátky k tomu propojení a k té blízkosti. Takže já bych to normálně jako ordinoval úplně každému. Asi ne tu Antarktidu, to je fakt komplikovaný, drahý a daleko, ale jako sebrat se a je třeba na 3 dny se svým se svou partnerkou někam do chaty, kde fakt se nedá chytit internetový signál, kde třeba i ta elektřina kolísá a kde najednou člověku nezbude, než se prostě věnovat sobě a sobě navzájem.
2: Petr Horký dnes přijal moje pozvání do života na dvojce. Petře, tak ať se vám i dál daří, ať jsou vaše cesty vždy zakončeny šťastným návratem, pěknou neděli, no a budeme se s vámi samozřejmě těšit na setkání na vlnách dvojky. Děkujeme.
3: Michale, díky moc, zdravím vás i naše posluchačky a posluchače.

0: Kolegyně Šárka Volemanová připravuje pro posluchače Dvojky oblíbený pořad Moci bez nemoci, který se věnuje moderní medicíně, novým možnostem léčby a především naději, kterou mohou pacientům přinášet. Každé téma přitom propojuje pohled renomovaných lékařů s konkrétním příběhem člověka, který si nemocí sám prošel nebo jí právě prochází. Ve čtvrtek po 18. hodině jsme odvysílali speciální díl tohoto pořadu, který nás zavedl přímo do lidského mozku. Šárčino pozvání tentokrát přijal pan doktor Jan Stránský, neurolog, internista, pedagog, publicista a také autor bestselleru Vzestup a pád lidské mysli. Ale ani on nepřišel do studia sám. Přizval si svého nejstaršího syna Jana, takže se tentokrát nemluvilo jen o mozku a medicíně, ale také o rodině, lidských kořenech a výchově. Jaké to je vyrůstat v česko-americké rodině? Jak hlubokou historii má rodina Stránských v Česku? A jak vlastně vychovává své děti otec, který toho o fungování lidského mozku ví opravdu hodně? I to nabídl speciál pořadu Moci bez nemoci.
1: My jsme možná všichni tak nějak laicky poslechli několikrát v životě, že jako lidé o mozku toho příliš nevíme. Pořád to ještě platí?
2: Platí víceméně takové to heslo, že tím víc, co víme, tím víc nevíme, poněvadž se dozvídáme další a další věci, otevírají se další dveře do posud neznámých komor a místností a oblastí, ale musím říct, že dneska už skutečně máme za prvé tu anatomii totálně zmáknutou, tu neurofyziologii, to znamená, jak ten mozek funguje chemicky, fyziologicky. Víme, jak, kdy, kde a proč určité myšlenky se tvoří, jakou cestou cestují skrz ten mozek, do jakých integračních center putují, jak se dají ovlivnit, jak se dají zastavit, jak se dají vytvořit, jak funguje paměť, jaký vliv na všechno tohle to má genetika, spánek, dieta a tak dál. Ale tím se otevírá zajímavá otázka mapování toho, co je vědomí. To je vlastně život, kde vědomí začíná, kde vědomí končí a jestli vědomí vůbec končí s námi, anebo jestli neexistuje přeci jenom něco, jako je vesmírné nebo kosmické vědomí, se kterým jsme taky propojeni.
0: Jestli pak někdy lidstvo najde odpovědi na tyto otázky? Uvidíme. Každopádně Moci bez nemoci Dvojka vysílá vždy ve čtvrtek v podvečer krátce po 18. hodině. Pořad najdete také na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. A u lékařství a vědy ještě chvíli zůstaneme. Včera jsme totiž odvysílali další díl našich populárních žárovek. Tentokrát nás mladá vědkyně, medička a fyzikální chemička Nina Kadášová zavedla přímo do lidského srdce. Tedy přesněji do jeho obřího interaktivního modelu, který najdete v olomoucké pevnosti poznání. Model vznikl právě ve spolupráci s Ninou Kadášovou a návštěvníci si na něm mohou opravdu názorně prohlédnout, jak naše srdce funguje. Mohou si změřit vlastní tep, sledovat, jak se srdcem šíří elektrický signál řídící jeho stahy a dokonce se podívat, co se v něm děje při infarktu myokardu. A protože právě kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším příčinám úmrtí u nás, není to jen efektní exponát, ale hlavně způsob, jak lidskému srdci lépe porozumět a možná se o to svoje začít také o něco lépe starat.
3: Ja som sa rozhodla, že ten maličký model, ktorý si môžeme zobrať do ruky, zväčšíme a zväčšíme ho až 16 krát násobne viac. Takže pred nami je model, ktorý má zhruba 2 metre a reálne ľudské srdce má zhruba 12 cm na výšku.
4: Potvrdzujú, že to je obrovský model, ktorý zabírá pořádny kus prostoru, co všechno umí.
3: Máme v ňom integrovaný systém, ktorý vám dokáže merať tep. Celé srdce sa potom rozbucha. Môžeme si to vyskúšať?
4: Ráda. Takže já tady přiložím prst na senzor. Jak to funguje?
3: Funguje to vlastně na velmi podobném principe, jako například vo vašich chytrých hodinkách, které vám takisto můžu merat tep. Já jenom zkusím...
4: Jak už se to rozsvítilo.
3: Právě teraz vlastně meriame tep. Můžem ti povedať, že máš tep 50 tepov za minutu, čo je úplně v poriadku.
4: Co dalšího to ještě umí?
3: Tento model takisto približuje anatómiu a fyziológiu ľudského srdca. Máme k nemu pripojenú interaktívnu prezentáciu, na ktorej je aj malá hra k priraďovaním častí toho srdca a takisto sa tam môžeme niečo dozvedieť aj o zdraví.
4: Mne zaujalo, že tady môžeme pustiť, co s naším srdečným tepem udelá vypití energiťáku.
3: Áno, správne. Po vypití jednej plechovky energeťáku zhruba 500 ml, už po 10 minútach náš tep bude okolo 85 tepov za minútu. A skoro po hodině se vyšplhá na 140 tepů za minutu.
0: Tak tedy žárovky. Pořad, v němž mladí vědci a vědkyně mění svět. Dvojka vždy v sobotu v podvečer krátce po 18. hodině. Pak také na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo v ostatních známých podcastových aplikacích. Za chvíli ovšem otočíme list a povídat si budeme o Havlově žebrácké opeře. Ale ještě předtím nám bude zpívat Janek Ledecký. Tak přejeme pěkné dopoledne.

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Právě zítra by oslavil náš někdejší první polistopadový prezident Václav Havel své 90. narozeniny. Český rozhlas mu po celý uplynulý měsíc věnoval ve vysílání projekt Slyšet Havla a ani dvojka nezůstala pozadu a nabídla posluchačům hned několik pořadů připomínajících jednak ony Havlovy nedožité devadesátiny, ale také fakt, že 18. prosince to bude už 15 let, co nás Václav Havel opustil. O havlovském projektu jsme si tu před časem ostatně povídali i s dramaturgem Vítem Venclem a vy jste možná na vlnách Českého rozhlasu dvojka včera slyšeli i speciál toboganu z Pražské křižovatky věnovaný právě vzpomínce na Václava Havla. Pokud patříte mezi vyznavače literárně dramatického žánru, pak by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout naše dnešní hra na neděli. V jejímž rámci uvedeme v repríze Havlovu žebráckou operu. Havel ji napsal na začátku 70. let jako vlastní variaci na slavnou divadelní hru a vytvořil v ní svět, ve kterém se zločinci, policisté i ti zdánlivě slušní řídí prakticky jediným pravidlem, vlastním prospěchem. Každý každému lže, každý je připraven toho druhého zradit, ale zároveň s ním kdykoliv uzavřít výhodnou dohodu. A i když od pádu komunistického režimu uplynulo už více než 30 let, Havlova žebrácká opera působí pořád překvapivě současně. Její postavy totiž s velkou elegancí překrucují skutečnost, ohýbají pravdu podle vlastního prospěchu a jedna druhou přesvědčují o tom, že právě jejich verze světa je ta správná. A právě v tom je ta hra dodnes nejenom trefná, ale i velmi vtipná.
2: Nevěděl jsem, že mravy vyšších vrstev tak poklesly.
3: Mravy jsou pořád stejné. Jenomže co se dřív tutlalo, to se dnes dělá veřejně. Milenky a milostné aféry se staly nezbytným doplňkem života pánů z vyšších tříd. Stejně jako kočáry a šperky.
2: A čím si ten posun vysvětlujete?
3: Inu, žijeme ve druhé polovině 18. století, s tím se nedá nic dělat. Dříve si páni získávali popularitu a úctu prostého lidu udatnými činy na bojištích, dnes to dělají v dámských ložnicích.
2: A vy si myslíte, že to dělají kvůli popularitě?
3: Samozřejmě. Když vidí prostý muž z ulice, že ten vévoda je ve skutečnosti člověk jako on, z masa a krve, se svými vášněmi a neřestmi, zmocní se ho pocit jakési spřízněnosti a hned si ho víc oblíbí. Co si jako podvědomá identifikace, chápete?
1: Mimochodem, Havlovu žebráckou operu provází i mimořádný kus české divadelní historie. Když ji v roce 1972 dokončil, bylo prakticky nemyslitelné, aby se směla objevit na oficiálním jevišti. O 3 roky později ji proto režisér Andrej Krop uvedl tajně v hospodě v Horních Počernicích. Státní bezpečnosti představení uniklo, ale následně tvrdě postihovala jak účinkující, tak některé diváky. Rozhlasovou inscenaci, kterou dnes uslyšíte, jsme natočili v roce 2019 a v hlavních rolích se představí Jiří Dvořák, Viktor Preiss, Tatiana Medvecká, Tomáš Töpfr, Jitka Smutná, Jana Preissová, Magdaléna Borová a řada dalších. Režie se ujal Lukáš Hlavica, no a v ukázce jste určitě poznali právě Janu a Viktora Preissovi. Tak tedy Václav Havel, žebrácká opera. Dnes večer v rámci hry na neděli ve 20 hodin na dvojce.

To byl Xindl X a s vámi je stále dvojka a její první říjnový život na dvojce s datem 4. října. Co vám nabídneme v jeho druhé polovině? Tak už za chvíli třeba naši tradiční anketu, ve které se dnes osobností z řad Českého rozhlasu dvojka budu ptát na jejich vztah k němým tvářím, protože dnes slavíme Mezinárodní den zvířat. Náš dnešní pořad je prvním v měsíci a tak vám představím náš zbrusunový čtyřlístek kolegů, které budu zpovídat během měsíce října. Myslím, že ta sestava určitě stojí za to. Můžu prozradit, že tentokrát se budete moci těšit na sestru Angeliku, na Moniku Valentovou, na Romana Výška a na Martina Bendu. Potom vás pozvu k poslechu dalšího vydání cyklu Výjimeční, který odvysíláme dnes krátce po 18. hodině. A nakonec za námi do studia dorazí ještě kolegyně Tereza Stýblová, která nám prozradí, co si v tom příštím týdnu pro své posluchače připravil pořad Káva o čtvrté. A také prý bude řeč o našich příbězích z kalendáře. Tak určitě nikam neodcházejte a zůstaňte s dnešním životem na dvojce až do úplného konce, tedy do 10. hodiny dopolední. Přejeme i dál příjemný poslech.

0: Posloucháte Život na dvojce s datem 4. října a s novým měsícem přichází do našeho pořadu i z Brusu nová sestava osobností Českého rozhlasu Dvojka, které budou odpovídat na mé nezáludně záludné otázky po celý tento měsíc. Dnes slavíme Mezinárodní den zvířat a tak se otázka na respondenty přímo nabízela. Patříte mezi milovníky němých tváří a máte nějakého mazlíčka doma? Co se podle vás můžeme od zvířat naučit? No a takto mi na tuto otázku dnes poprvé odpověděl čtyřlístek našich říjnových kolegů ve složení sestra Angelika, Martin Benda, Monika Valentová a Roman Výšek.
1: Tak teď mazlíčka doma v klášteře nemáme, protože by to bylo komplikované, ale zvířata mám ráda, protože když jsem byla malá, tak jsem vlastně žila v zoologické zahradě, protože na vesnici jsme měli, když to jestli to vyjmenuju, králíky, slepice, holuby, krávu, kozu, prase, kočku, psa. Asi všechno. A je důležité, ještě husy, ještě důležité naučit se vlastně o ty zvířata starat. A vždycky jsme se o ně starali dobře a bylo moc hezké na Štědrý večer před naší večeří. Tatínek všechny obešel s vánočkou a pravil chutnalo jim.
2: Já si myslím, že zvířata by měla být součástí našeho života a že dokáží náš život obohatit. Já bohužel ve svém pražském bytě žádné zvíře nemám, protože jsem většinou hodně v práci a tak. A to zvíře by asi trpělo, ale u nás doma u rodičů na chalupě máme kocoura Mikeše, je to velký domácí miláček a máme ho moc rádi.
3: Jejda, to bych se rozkošatila, takže stručně. Ano, mám dva kocoury, jeden je ragdoll, je mu 15, tím pádem posunul se z kategorie stará kočka do kategorie geriatrický jedinec. A tak k němu přistupuji. Čili dáváme měsíčně ohromné peníze na injekci proti artróze, protože on chudinka pajdá a jinak je teda velmi bystrý. A ragdola bych doporučovala všem, kteří nemůžou mít psa. Protože on má opravdu psí povahu, chodí za mnou, sedí před záchodem, mňouká, škrabe pacičkou, když tam jsem a tak dále, prostě je to pes a je to taková bytost, ani nemůžu říct, že je to kočka. No a ten druhej, to je britská krémová, tomu je 12, to je Simba a to je kočka non plus ultra, tomu jsme trošku šumafuk a jde mu jenom o to, jestli má něco v misce a jestli ho správně podrbem. Takže je miluju a jednou budu mít psa, to vím.
4: Když se ptáš na zvířátka, tak mě hned vytanula na mysli moje někdejší televizní kolegyně Anna Vetlinská, která říkala, to víš, Romane, lidé mají svůj lidský svět, zvířátka, ta mají takový ten svůj zvířecí svět a ono nikdy není moc dobré to nějak propojovat. Tak zase takhle extrémně bych to neviděl, ale každopádně zvířátka jsou určitě důležitá pro nás v nějaké blízkosti, protože prý krásně umí rušit negativní energii, když máme nějakou bolest, tak se necítíme tak sami. Takže ať si mají zvířátka i svůj Mezinárodní den zvířat, ale ať si ho oslaví tak nějak bokem od lidí.
5: Život na dvojce s Michalem.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Také dnes v podvečer nabídne dvojka posluchačům další díl cyklu Výjimeční, ve kterém se potkáváme s lidmi, jejichž životní cesta, práce nebo talent něčím vybočují z běžného rámce. Nejde ovšem jen o známá jména, ale především o osobnosti, které mají za sebou silný příběh a zkušenost, o kterou se mohou podělit. Tentokrát bude hlavní hrdinkou premiérového dílu lékařka Kristýna Hešlová. Do jejího života patří vedle medicíny také hudba a výtvarné umění. Dlouhá léta působila jako záchranářka u nás i v zahraničí a s Lékaři bez hranic pracovala jako anesteziologka v Afghánistánu a Jemenu. V posledních letech se věnuje především komplementární medicíně a institutu, který sama založila. Řeč ale nebude jen o její profesní cestě. Dozvíte se také, proč považuje za důležité trávit čas v přírodě, nebo jak si i přes všechny zkušenosti, které během své cesty pozbírala, dokáže v životě uchovat hravost.
3: Já jsem měla pořád maják, že to dělám jenom proto, že chci být záchranář. Takže od druhého ročníku už jsem začala pracovat de facto na celý úvazek jako sestra u záchranné služby. A tím jsem se vlastně výborně živila při škole a zároveň jsem se motivovala, abych pořád měla před sebou to, proč to musím vydržet těch 6 let. No. A pak, abych mohla pracovat jako lékař, v té době to bylo tak, že vlastně nejsnažší cesta de facto v tehdejších podmínkách, to byla jediná, bylo jako stát se anesteziologem, takže jsem paralelně pracovala v nemocnici jako anesteziolog, ale pořád jsem, že jo, vedle toho dělala u té záchranné služby, protože já jsem nechtěla být anesteziologem, já jsem chtěla být záchranářem. No a pak postupně jsem tu praxi obohacovala, že jo, zahraničními pobyty, kdy v 26 letech jsem vlastně poprvé už začala pracovat u letecké záchranné služby v Alpách. No a vlastně ještě rok předtím své ty 26. narozeniny jsem slavila na úpatí Mount Everestu jako lékař expedice na Mount Everest. Takže vlastně ta praxe byla pro mě zajímavá celou dobu, ale byla zajímavá tím, čím jsem si ji nestandardně obohacovala.
2: Tolik tedy Výjimeční s Kristinou Hešlovou. Premiéra 5. dílu našeho výjimečného cyklu nás čeká dnes v podvečer krátce po 18. hodině tady u nás na vlnách dvojky. Autorkou dokumentu je Kateřina Kubalová.

0: Vaše každodenní inspirace. Takový je podtitul pořadu Káva o čtvrté, který vysíláme na Dvojce každý všední den po 16. hodině. A kolegyně Tereza Stýblová nás právě teď přišla pozvat k poslechu kávy v příštím týdnu. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Michale, jak jsme si říkali, já se takhle dopoledne procházím kolem rozhlasu, ano. A dneska jsem zašla na kus řeči.
0: Stýskalo se ti po Českém rozhlasu, stýskalo se ti po Dvojce a já tomu rozumím. Teresko, na jaká témata a hosty se mohou posluchači těšit ve 41. týdnu v Kávě?
1: To máš takhle hezky spočítané.
0: Tak jsem na tebe připraven.
1: V 41. týdnu začneme povídáním s panem doktorem Pavlem Němcem. To bude o očích a o světle, protože s přibývajícím věkem potřebujeme, a to možná znáš, podobně jako já samozřejmě, k dobrému vidění stále více světla. Nestačí už jenom brýle, ale i dobré světlo. Takže to budeme řešit, to bude naše téma pondělní. Taky proč nám třeba od určitého věku dělá problém právě šero, mlha a tak dále, tak jak se na to připravit i při řízení, ale samozřejmě i při tom běžném vidění. V úterý máme takový titulek, schválně, co si pod tím představíš. Od trička k saku.
0: Od trička k saku. Představuji si nějaký bar, v noci je tam velmi už horko, tak odkládám ty svrchní části oděvu, ne?
1: No, nejsi úplně mimo, bych řekla, protože my se o té svrchní části oděvu budeme bavit a budeme je vlastně odkládat, budeme se jej oblékat, no zkrátka budeme to takzvaně stylovat k džínům a ke kalhotům, protože naším hostem bude stylistka Irena Vokrojová. A potom předám žezlo Patricii a ta se bude povídat o cenách energií s energetickou analýzou Kristýnou Bayer, to bude ve středu 7. října, to je neustále aktuální téma. Ve čtvrtek to bude něco dobrého. I kaše může být kulinární zážitek. Já třeba, když si vzpomenu na dětství, tak jsem nesnášela krupičnou kaši.
0: Vážně? No, já nesnášel vlastu, ale krupičnou jsem jako dítě miloval.
1: Miloval, vidíš. Tak to seš posluchač, který si určitě přijde na své. Já jsem zvědavá, jestli Jitka Rákusníková, gastronomická publicistka, dá i nějaký skvělý recept právě na tu kaši krupičnou, ale samozřejmě i na spoustu jiných kaší, které někdy bereme jako takový doplněk, nebo že povaříme to, co nám doma zbyde, ale ono to může být i právě z té vyšší gastronomie. Ještě zbývá pátek a to je stěhování v zahradě. Zahradní architektka Hana Ondrušková bude radit s tím, když chceme něco v zahradě změnit, tak jak se na takové kroky připravit, jak to naplánovat, jak rozmístit jednotlivá stanoviště.
0: Opět spousta praktických rad v Kávě o čtvrté
1: v
0: příštím
1: týdnu. Ano, my chceme,
0: týdnu.
1: Aby naši posluchači vždycky měli prostor se ptát, aby to povídání v nich právě vzbudilo otázky.
0: Teresko, ty jsi ovšem jednou z průvodkyň pořadu Příběhy z kalendáře. Uslyšíme tě v nich příští týden, o čem bude řeč?
1: Ano, uslyšíte. Budeme si povídat, protože 5. října, to už je tedy zítra, by měl narozeniny Václav Havel, takže jemu věnujeme právě zítřejší Příběhy z kalendáře. 6. v úterý si připomeneme Macha a Šebestovou. Aha. To se moc těším, tedy na toto večerníčkové pohádkové téma. Pak také budeme mluvit o vynálezci kopíráků. Představ si, no, kopírák to
0: kdo
1: už...
0: Kdo to vynalezl?
1: Ralph Wedgwood.
0: Ah, představ vlastně si. Vím, ano.
1: Tak to víš přesně, ne, jenom jsi to chtěl připomenout. A kopírák, to je zajímavé, že třeba starší generace ví jasně, co to bylo. I samozřejmě připomeneme vznik taky psacího stroje, nebo respektive to, jak se vlastně kopírák používal, ale mladší generace už netuší zcela přirozeně, protože dneska už nic takového nepotřebuje, ani nepotřebujeme, takže to bude takový výlet do historie. Pak to bude mikrovlnná trouba. O tom jsem psala scénář já dokonce, takže tam je spousta zajímavých podrobností a je tam výrazná česká stopa, musím říci, k mikrovlnnému záření a k jednomu našemu panu profesorovi, takže to bude ve čtvrtek, pak 9. staroměstský Orloj a 10. v sobotu to bude Fritz Tugendhat, tedy muž, který stojí za nejslavnější asi vilou v Brně, vilou Tugendhat a jeho pohnutý příběh, celé jeho tedy rodiny.
0: Říká moje milá kolegyně Tereza Stýblová, která se na vás těší příští týden v Kávě o čtvrté a pak také v Příbězích z kalendáře. Tak my ti moc děkujeme za aktuální pozvánku a za milou návštěvu. Přejeme ti hezkou neděli a zase pěkně utíkej.
1: Ano, rádo se stalo a já pokračuji domů do Dejvice.
2: Život na Dvojce s Michalem Jagelkou.

Náš první říjnový život na dvojce končí, milí posluchači. Víc už se do něj nevejde. Děkuji vám za vaši milou pozornost a těším se na vás opět příště, tedy v neděli 11. října v 9 hodin dopoledne, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Mějte se hezky a samozřejmě zachovejte přízeň naší stanici. Dvojka tam má, jak víme, vždycky pro každého něco. Pro dnešek už se s vámi loučí Michal Jagelka, který vám přeje pěknou neděli. No, I can't take one more step towards you.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Šéf podsvětí má krásnou dceru a neváhá ji využít ke svým zlotřilým úmyslům.
2: Bolí!
3: Ano, tatínku.
2: Je to pravda, že chodíš s Mekýzem?
3: Řídím se tvými pokyny, tatínku.
0: Ale pomůže mu to zabrzdit vzestup konkurence?
2: Počítám s tím, že mě budeš průběžně informovat o jeho akcích a plánech. Samozřejmě tak, aby on o tom nevěděl.

0: platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
1: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
2: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
3: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
2: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Lidé mají poslední den na nákup dluhopisů Flexibond. Objednat si jej mohou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout patrně v listopadu. Další 2 případy nákazy klíšťovou encefalitidou v minulém týdnu zaznamenali hygienici na jihu Čech. Od začátku roku jich je 70 meziročně, o 24 méně. Podle hygieniků bude letos méně případů než v loni, kdy za celý rok zaznamenali 123 nákaz.
4: Odborníci zaznamenali 2 nové případy na Českobudějovicku a Strakonicku. Právě tam se podle nich letos nakazilo nejvíc lidí, konkrétně 23. Naopak Písecko je i nadále bez jediného potvrzeného případu. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Na pardubickém plochodrážním oválu ve Svítkově se bude znovu závodit o zlatou přilbu. O tuto unikátní trofej se pojede už po 78. Na startu bude jako tradičně 630 závodníků, mezi nimi i 4 Češi. Po 9 letech by rád uspěl i pardubický závodník Václav Milík, který je posledním českým vítězem tohoto závodu.
5: Za mě je zlatá přilba jeden z nejlepších závodů světa, takže každý rok se budu snažit být prostě připravený. Tenhle ten rok jsem připravený. Měl jsem dobrou sezónu, takže si myslím, že by to mohlo klapnout.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě, ale později také i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na severozápadě a severu ojediněle déšť a nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, jinde bude 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19.
7: Doprava.
0: D1 směrem na Prahu už je po těžké nehodě nákladního auta a dodávky na 26. kilometru opět průjezdná. 2 lidé z dodávky utrpěli vážná zranění a přistál tam vrtulník záchranářů. Kvůli dříve neprůjezdné D1 je velmi hustý provoz na silnici číslo 3, po níž řidiči nehodu na D1 objížděli. Chvíli se zdržíte před Senohraby, kde je navíc omezení, a potom budete asi 10 minut popojíždět od Mirošovic k D1. Opatrně na silnici 381 ve Vranovicích na železničním přejezdu nefungují světla. To byly zprávy, hezké nedělní dopoledne.
7: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.
7: Zlaté časy s Václavem Koptou.
8: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu 2 začínají zlaté časy a od mikrofonu vás tedy logicky vítá kdo jiný než váš pravidelný hostitel Václav Kopta. Tak tedy zlaté časy. To je slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu, a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli, a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. No jo, problém je ale v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? No, kdo ví. Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou.

ve zlatých časech Václava Kopty. O dnešní citát se nepostaral nikdo menší než Friedrich Nietzsche. A ten pravil: strach lže, a ty mu věříš?

O hudební rozjezd dnešních zlatých časů se postaral Jiří Grossman a také slovenská zpěvačka Olga Sabová. Tu a tam ke mně doputuje takový povzdech jedné divačky či posluchačky, která se mi prostřednictvím sociálních sítí svěří se svými obavami, že si všechny své životní příběhy a všechny ty peripetie, které popisují nejenom ve zlatých časech, ale třeba i v různých talk show, že si zkrátka ty příběhy vymýšlím, že není možné, aby se mi v tak hojné míře děly tak neuvěřitelné trapasy a různé příhody, které stojí za zaznamenání. Tak přátelé, já nevím, jak to mám dosvědčit, to se dá opravdu jenom velice těžko, ale na většinu těch příběhů mám svědky. Takže kdybych si dal tu práci a dotyčné dámě, která neustále zpochybňuje důvěryhodnost mých příběhů, tak třeba u toho příběhu, který vám odvyprávím právě teď, bych sehnal několik svědkyň, abych byl úplně přesný, protože pánové se v tomto příběhu prakticky nevyskytují. Je to stručné a velmi, velmi mě to zasáhlo, přátelé. Byl to jeden z největších trapasů posledních let. Asi už pravidelní posluchači tuší, že to většinou souvisí s nějakým mým technickým nedostatkem. Já zkrátka nejdu moc dohromady, abych byl přesný, nejsem kompatibilní s moderní technikou. A stalo se, že zhruba před týdnem jsem odjížděl městskou dopravou na zkoušku v divadle ABC. Měl jsem sluchátka, samozřejmě jak jinak než bezdrátová, měl jsem svůj nový mobilní telefon, do kterého jsem si v rámci jakési aplikace stáhl novou velmi dobrodružnou audioknihu a těšil jsem se, že budu pokračovat v poslechu v místě, kde jsem to předchozího večera přerušil. Ovšem, zrovna v situaci, která nenahrávala tomu, co se odehrálo, totiž zastávka autobusu byla plná dam, slečen, mladých od řekněme 17 let až po dospělé a starší dámy třeba v mém věku a vesměs to byly buď děti mých kamarádů nebo mé známé nebo prostě sousedky. Já jsem se posadil pohodlně na lavičku a viděl jsem, že zhruba 4-5 minut budu čekat na svůj spoj. Nasadil jsem si sluchátka, v ruce jsem držel svůj mobilní telefon a v domnění, že už se vše propojilo prostřednictvím čehosi, čemu odborníci říkají Bluetooth, takže si budu poslouchat dál tu audioknihu. Já jsem ten příběh opouštěl v situaci, kdy hlavní představitelka jedné z povídek se chystala přivést na svět potomka. Ta audiokniha se vyznačuje velice důvěryhodnými a emotivními hereckými projevy. Takže v situaci, kdy já jsem zrovna zapnul ten poslech, dotyčná herečka velmi naturalisticky, jak to říct, audio rodila. Zkrátka probíhalo zrození nového života způsobem, který bych nazval velmi naturalistickým. Ta herečka do toho dala úplně všechno. A zrovna v okamžiku, kdy nedá se to říct jinak, ječela, že to bylo slyšet možná až do lisolají, jsem hleděl do mobilu a v domnění, že ten křik rodící postavy v mé audioknize se nese z mých sluchátek, tak tomu tak nebylo. Ten strašlivý řev, který vůbec v dané situaci a bez znalosti souvislostí nedával tušit, že se jedná o porod, přátelé. Já nechci zacházet do zbytečně pikantních detailů, ale představte si tu situaci, starší muž ve směs všem dobře známý minimálně na Hanspolce, v klobouku elegantně oblečený pán hledí do mobilu, ze kterého se ozývají zvuky, které věru nepatří úplně do veřejné dopravy a do veřejného prostoru už vůbec. A zrovna v tu chvíli, kdy jsem na to přišel, že to řve z mého telefonu nikoliv ze sluchátek, přicházela sousedka. Té se moc omlouvám, s tou se dobře znám a ten její ironický úšklebek, který jí projel obličejem a zastavil se až u zdviženého obočí, ten si budu pamatovat do smrti. Samozřejmě ta křeč, která mě postihla, neumožnila i hned patřičně rychle zareagovat a tu aplikaci vypnout. Dotyčná zkrátka dokončila celou i závěrečnou fázi porodní a teprve pak, když se ozval hlas vypravěče, se mi podařilo tu věc vypnout. Bylo to tak zoufalé, trapné, nejapné a hloupé, že jsem možná trochu červený ještě teď, protože ve chvíli, kdy se to odehrávalo, se ani nedá říct, že jsem zhrudnul. Já jsem, přátelé, snad znachovil, zmodral, zezelenal, hrál jsem všemi barvami podzimu, který právě teď ovládl svým krásným babím létem. Čas
ve kterém vám tenhle příšerný příběh vyprávím. Doufejme, že čas bude milosrdný i v tomto případě a smaže vzpomínky na tuto velice trapnou epizodu ze života vašeho průvodce zlatými časy Václava Kopty. Pojďme raději na nějakou hezkou písničku. Ed Ames navštívil náš pořad. Příjemný poslech, přátelé.

Přátelé, o to, aby v našem životě bylo veselo i bez mého přičinění, o to se často zaslouží i moje paní. Zrovna dnes jsme se vrátili zhruba z třídenního pobytu v milovaném Brně. Probíhala tam jistá festivalová přehlídka, tedy seriálová přehlídka, abych byl přesný. A byli jsme pozvaní jako hosté, takže jsme si to náramně užili, protože my Brno máme opravdu upřímně rádi. Zažili jsme spoustu hezkého, spoustu zajímavých návštěv, výstav, dokonce jsem poprvé s manželkou navštívil i velice exkluzivní Jurkovičovu vilu, vřele doporučuju, v Žabovřeskách, nebo jak říkají Brňáci, to na Žabínách, že? A je tam opravdu co navštívit a co ochutnat. Po příjemně stráveném dni jsme se vrátili do útulného pokoje v luxusním hotelu na Zeleném trhu a schylovalo se k tomu, že už půjdeme spát. Já jsem si dělal drobnou přípravu na dnešní natáčení toho, co právě posloucháte. Měl jsem sluchátka, manželka se odebrala do koupelny a v takovém zvláštním harmonickém poklidu se nesl celý ten večer až do okamžiku, kdy jsem s těmi už před chvíli zmiňovanými sluchátky na uších pocítil zvláštní teplo a později i vlhko v oblasti dolních končetin. To je dosti v těchto souvislostech, které myslím v hotelovém pokoji, dosti málo očekávatelný pocit. Mokro v ponožkách, že ano. Zvláště jednali se o takto luxusní hotel, kde podlaha byla vybavena v té koupelně krásným mramorem a předsíní, která se pomalu, ale jistě začínala stávat plaveckým bazénem, byla položena takzvaná plovoucí podlaha. Já jsem nevěřil svým očím, že je to možné, ale skutečnost předčila ty nejhorší očekávání. Manželce se podařilo nějakým záhadným způsobem zamezit v odtoku vodě. Pravda, nebyla to její vina, jak jsme později s manažerkou hotelu zjistili, ale v tu chvíli už je to jedno. Máte něco okolo půlnoci a zjistíte, že jste se právě zasloužili o další nezapomenutelný okamžik pro noční personál hotelu, pro možná celou řadu spolubydlících v patrech pod vámi. A že tam je zkrátka vody, no jak v podolském bazénu, protože manželka, jako všechny ženy, ta se umí skutečně vydovádět té sprše, takže klidně 10 minut, čtvrt hodiny, co by ne, když je to součástí relaxace, že ano, dámy. Známe to všichni, no byl z toho obrovský průšvih, protože samozřejmě voda se valila všemi škvírami a spárami a každým volným centimetrem až na chodbu, dokonce tedy na hotelovou chodbu, čili i za naše vstupní dveře, co udělá člověk, který má naši výchovu, to znamená, nevoláte hned personál, snažíte se tu věc zachránit a ono vám to nejde, použijete nejdřív první ručník, druhý, pak už přijdou na řadu ponožky a prádlo, které už bylo určeno do pračky, druhý, třetí ručník, župan, všecko marné, voda stoupá a není jiná možnost, než zdvihnout telefon a k téhle zoufale trapné situaci se přiznat rozespalému nočnímu vrátnému či recepčnímu, chcete-li. No a začala taková ta trapná anabáze s návštěvou několika zaměstnanců hotelu, vysvětlování a druhý den ještě kontrola tedy údržbáře. No, pán Bůh ví, jak tomu došlo, ale v každém případě si myslím, že opět se u jména manželé Koptovy objevil takový, když ne černý puntík, tak alespoň takový lehce zakaboněný smajlík, protože v podstatě jsme velmi klasicky navázali na tu nekonečnou řadu těchto příhod, které nás provází na cestě, na společné cestě, naším Bohu díky krásným životem. Ale ona by to jinak byla přeci strašná nuda. Stejně jako kdyby se ve zlatých časech jenom povídalo. Právě proto si i teď zahrajeme Debbie Reynolds. Proto mám velkou slabost.

Teď bych moc rád udělal drobnou odbočku od série mých veselých příhod ze života k muži, kterého celý život nesmírně obdivuji a jsem opravdu jeho věrným posluchačem už od dětství, protože jeho hlas s nádhernou francouzštinou velice často zněl už v dobách mého dětství, protože řadu jeho nesmrtelných písní do češtiny převedl můj otec, textař Pavel Kopta. Muž, o kterém teď právě mluvím, se jmenoval Jacques Brel. Geniální umělec, zpěvák, i když muž vládnoucí nádhernou francouzštinou, máme ho spojeného s Paříží a s atmosférou této metropole. On byl Belgičan, rodák z Bruselu, v roce 1929 se narodil a byla to opravdu pozoruhodná osobnost. Byl mimo jiné také vynikající herec, natočil spoustu filmů, některé z nich i režíroval a jeho život byl neuvěřitelně bouřlivý a plný zvratů. A když už bylo dlouho ticho po pěšině a nuda, Jacques Brel dokázal sám fouknout do plachet svého života a tu svoji životní bárku pěkně rozkymácet. Odpovídá tomu i způsob, jakým se náhle a zcela nečekaně rozloučil s koncertní kariérou. Bylo to někdy v polovině 60. let, myslím, že v roce 66, kdy naposledy vystoupil v pařížské Olympii a prohlásil, že v životě je čas žít, milovat, ale také mlčet. A s těmito symbolickými slovy zmizel v podstatě úplně ze světa showbiznisu a vlastně téměř ze světa úplně, protože Markézy se staly jeho druhým domovem a on tam v Tichomoří na ostrově Hiva-Oa se rozhodl vlastně strávit zbytek života. Nebylo mu času dopřáno příliš. On odešel předčasně a od roku 76, tedy kdy se usadil, už měl velké zdravotní problémy, které vyvrcholily obrovskými komplikacemi s rakovinou plic. Dlužno podotknout, že o jeho způsobu života a zdravém přístupu k němu by se daly vést velice dlouhé diskuze, protože podle pamětníků byl schopen mimo jiné vykouřit třeba 4 krabičky francouzských cigaret značky Gitane, což byl černý tabák, pochopitelně bez filtru, a tak v podstatě není ani divu, že tak brzo nás opustil. Přesto dokázal zanechat tak výraznou stopu, že se z ní stal naprosto ojedinělý zjev v dějinách světového umění. A opravdu nemám na mysli jenom ty nesmrtelné písně. V podání Hany Hegerové si určitě vybavíte třeba píseň Lásko prokletá, anebo Už 10 let nám láska slouží, anebo My sloužíme jí. Vzpomínáte určitě oba texty, obstaral můj tatínek, ale já bych teď moc rád na Jacquesa Brela vzpomněl v originále právě tou druhou zmíněnou písní. Stále posloucháte Zlaté časy.

To je nádhera, co říkáte, Jacques Brel. Pojďme zase na skok zpátky do Brna, či jak někteří zlí jazykové přezdívají tomuto městu. No, oni mu říkají Šalingrad. Asi víte proč. Šalina je naprosto nepostradatelnou součástí historie a zdaleka nejenom dopravy města Brna. Šalinou se přepravíte prakticky úplně všude po celém Brně a my vždycky, když jsme s manželkou na pobytu v Brně, tak se rádi svezeme a kdykoliv jsem třeba natáčel i cyklus dokumentárních pořadů, který se jmenoval Bus Salon, tak jsem s velkou láskou se nechal svést i v historických vozech, které má ve svém vlastnictví dopravní podnik města Brna. Pokud jde o veřejnou dopravu, mě vždycky naskočí jedna historka, kterou si teď s dovolením vypůjčím od Václava Svobody, to je Brňák každým coulem a Vašek je skvělý vypravěč a snad se na mě nebude zlobit a vy také ne, když připomenu jednu z jeho kouzelných historek, ve které pravda padne jedno jadrnější slovo. Všem puritánům se omlouvám, ale ono by to bez toho výrazu jaksi nebylo ono. Václav vzpomínal na jednu noční jízdu tramvají, chcete-li tedy šalinou, kdy docházelo k výpadkům elektřiny, ta tramvaj už tak pokulhávala po té trati, chvíli se svítilo, chvíli byla tma, pak spadly ty pantografy, pak se zase znovu nahodily. Zkrátka bylo jasné, že buď není něco v pořádku s tím vozem, anebo s celkovou tratí či trakcí. No až došlo k tomu, že se okolo 2 hodiny raní ta tramvaj úplně zastavila a v tu chvíli Václav, který je Brňák, jak jsem říkal, každým coulem a umí ten přízvuk dokonale přizpůsobit sluchu svých posluchačů, což já tak nedovedu. Omlouvám se všem Brňákům, ale ono by to bez toho tak nevyšlo. Tak Václav popisoval, že z té kabiny řidiče, která ještě tenkrát nebyla zcela oddělena od cestujících, se ozývalo hlášení do vysílačky. Zde KGX3, jedu 9 z Mindláku a ono se to celé jaksi zastavilo. Co mám dělat, přepínám. Tady dispečink KGX3, slyším, rozumím, informujte, co se děje. Přepínám. No jak říkám, zaprskalo, škublo, zhaslo a nejede. No tak nevím, co mám dělat. Já jsem už chtěl valit doma, teď tu jak si stojí, tak pošlete jakýsi servisní vůz, ne? Přepínám. Dobře, souhlasím, KGX3, vyšleme technika a dispečera, jenom informujte cestující o nastalé situaci. Přepínám, konec. Zde KGX3, rozuměl jsem, budu informovat, na což se vyklonil z té kabiny a těm 5 nočním hostům v tom salonu oznámil. Jsme v prdelí. A tím ukončil celou noční anabázi a tak po Brněnsku tu situaci vyřešil. Ještě jednou se omlouvám za ten výraz, ale uznejte, že bez toho by ta poenta úplně nevyzněla. Vašek Svoboda, promiňte, že jsem si tento příběh vypučil, ale já ho mám tolikrát. Vždyť víte, jak blízko mám k veřejné dopravě. Skoro tak jako k dobré muzice. Kenneth Heath.

Když už jsme u těch vzpomínek na magické Brno, já jsem tam opravdu strávil za svůj život spoustu času. Já měl to štěstí, že jsem tam nejenom mohl hrát divadlo, ať už v divadle Bolka Polívky, v Redutě, na Špilberku, ale také jsem tam mnohokrát natáčel. Jistý čas jsem tam připravoval svoji televizní talk show, která se jmenovala Kopta Show, a ještě předtím, to byla úplně první větší spolupráce s brněnskou televizí, jsem tam natáčel českou verzi seriálu The Office, tedy Kancel. To znamenalo, že jsme strávili více jak měsíc pobytu v Brně a to jsem opravdu měl pocit, že jsem s tím městem úplně srostl a bydleli jsme přímo pod Špilberkem v krásném hotelu International i se Štábem a s Milanem Steindlerem, který seriál režíroval. No a vždy po natáčení a po zkouškách jsme odcházeli do restaurace, která tehdy nabízela mimo jiné takovou raritní nabídku, jmenovalo se to, přátelé, Zabíjačkové hody. No a můžu vám tedy říct, že od té doby už si na podobné speciality dávám veliký pozor, protože, jak praví znalci, i muži mají svou dnu. To je parafráze jistého reklamního sloganu. A to je právě to, co mě se tam přihodilo. A bylo to hned z kraje toho natáčení a bylo to dosti zoufalé. Netušil jsem, jak neuvěřitelnou bolest může ta podagra způsobit. A všecko jsem si to s prominutím vyžral v té restauraci hotelové, kde pan vrchní jako Mefistofeles mě neustále poňoukal a říkal, ale pane Kopta, my tady máme ještě tak báječný prejt a vy jste neochutnal naše jitrničky. A pane Kopta, co kdybyste si dal kousek toho ovárku? No samý takový dosti podpásový nabídky, jak to jinak říct. A já jsem ochutnával, přátelé, a ještě jsem si dal a ještě jsem ochutnal, to bylo v době, kdy se mi velice stýskalo po dětech a po manželce a nesahal jsem tedy po sklenici, sahal jsem po talíři a po příborech a přišel zasloužený trest. Přátelé, já jsem se ráno vzbudil s pocitem, že se mi pod peřinu vloudil nějaký bojový pes, který se mi zakousl do nohy a ti muži, kteří už mají za sebou ataku tohoto onemocnění králů, jak se dně dříve přezdívalo, mi dají jistě zapravdu, že v podstatě kdo přežije něco takového, už může i rodit. Bylo to děsivé. No a v ten den jsem měl začít natáčet. To jsou 10-11 hodinové směny a teď zkuste točit veselý komediální seriál, když sebou na noze vláčíte zakousnutého pitbula. No nešlo to, museli jsme to přerušit a tehdy si vzpomínám, že slavný brněnský lékař pan doktor Ziegelbauer mi zařídil u svaté Anny rychlou návštěvu a tam se mi nějakým způsobem podívali do duše, já jsem se musel přiznat, bylo mi trapně. No a když jsem sestře vypočítal, co všechno jsem z té nabídky zabíjačkového menu jak si ochutnal, tak jenom takovým ironickým pohledem po sobě šlehli s lékařem, předepsali mi nějaké léky, píchli mi injekci a jak to přišlo, tak to odeznělo. Ale přátelé, já jsem od té doby se na tyto zabíjačkové zrádné pochutiny ani nepodíval. Možná tu a tam výjimečně si dám kousek tlačenky. Nebo kousíček ovaru, jednu jitrničku, případně zabíjačkový guláš. Ale jinak se toho ani nedotknu. Opravdu.

Dospívala Petula Clark a také kapela The Four Seasons. Schválně, ale buďte upřímní, přátelé. Když bych se vás teď zeptal na vaši nejstarší vzpomínku v životě, tu nejzaší, nejzapomenutější v těch nejnižších patrech vaší paměti, vzpomněli byste si na to, jaká situace to je? Co se v té vaší první vzpomínce životní odehrálo? Představte si, že já si celý život nesu jako první vzpomínku cestu s mojí maminkou, byl jsem v kočáře, ale už to byl takový ten, tenkrát se tomu říkalo sporťák, a pohybovali jsme se v oblasti, dnes je tam zastávka metra Hradčanská, a tam na té Hradčanské, kde je hospoda u Sokolovny, tak tam je přejezd a ten je tam dodnes. A moje maminka se mnou dojela s tím kočárem až k těm spadlým šraňkám neboli závorám a po chvíli se s obrovským hřmotem okolo nás prohnala obrovská parní lokomotiva, supící, pískající, hlučící a vypouštějící páru. No uznejte, co může být silnější věm pro malého prcka, který sedí v kočáře, už tak napůl stojí a zírá na ten pekelný stroj, protože opravdu parní lokomotiva v plném tahu, no to je dodnes veliký zážitek pro každého, natož pro malého venouška z Hanspalky. A možná, že právě tam se zrodila i ta moje vášeň pro všechno, co se pohybuje, co nějak zavání dopravou. Kdo ví? A teď si představte, že po těch letech jsem při zkoumání jednoho profilu na sociální síti, který se zabývá starými zapadlými diapozitivy a negativy, tak přátelé, já jsem tuhle svoji první životní vzpomínku našel zhmotněnou a zachycenou okem nějakého prastarého fotopřístroje. Přesně z té doby, to znamená řekněme rok 68, 69, nevím, supící parní lokomotiva, spadlé šraňky, dnes už dávno nestojící vechtrovna neboli kabina, ve které se zdržovala obsluha těch šraněk, neboli závor, a opravdu už tam jenom chyběl ten kočárek s paní Koptovou a s malým venouškem. Úplně mě přijel mráz po zádech, když jsem zjistil, že tahle moje vzpomínka, ta vteřina toho okamžiku, kdy projíždí ten vlak a lidé čekají z obou stran těch závor, že je zachycena, že je velmi pregnantně zmapována celá ta situace, včetně průjezdu vlaku, čekajících lidí nedaleké hospody a toho všeho, co já mám v tom nejnižším patře své emoční paměti. Je to neuvěřitelné, ale jsem osudu vděčný, že si můžu skutečně porovnat to, jak si tu situaci pamatuje moje dětská hlava, mé chlapecké oči a jaká byla skutečnost. Za tohle jsem osudu nesmírně vděčný a tu fotografii jsem si pochopitelně uložil a budu ji ochraňovat stejně vášnivě a pozorně jako vzpomínku samotnou. Blížíme se ke konci, pojďme si pustit ještě dvě skladby. Teď nám zaspívá Věra Špinarová.

A přátelé, jsme na konci, dnešní zlaté časy skončily. Já vám děkuju, že jste jim věnovali svůj čas a i za týden se na vás budu těšit. Opatrujte se, mějte se rádi. No a nezapomínejte, že týden co týden jsou pro vás připraveny zlaté časy a pochopitelně i váš průvodce Václav Kopta. Tak přátelé, naslyšenou.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Připomínám, přátelé, že Václav s námi zůstane i po zprávách, ovšem přidá se k němu i Daniela Brzobohatá a společně pozvou další dva hosty. Prostě začnou vypravěči. 4 minuty po 11. hodině.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
1: Tentokrát lékařka a záchranářka Kristina Hešlová.
3: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo mu můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.
1: Výjimečný.
2: Už dnes po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Uhlí v Česku meziročně podražilo a ministerstvo dopravy navrhuje zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnici pro obytná auta. Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál.

0: ale levnější.
1: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
0: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
2: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
0: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Nafta v Česku ani dnes nesmí stát víc než 48 korun a 54 haléřů. U benzínu je maximální cena 45 korun a 97 haléřů. Stejný cenový strop bude platit také zítra. Stanovilo to v pátek ministerstvo financí. Vláda začala ceny pohonných hmot znovu regulovat na začátku října. Opatření by měla trvat do konce měsíce, ale může se to změnit. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlostí má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Zpomalení provozu při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo neočekává, říká jeho mluvčí Alena Mühl.
4: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici. Proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
3: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 tuny do 5,5 tuny. 7,5 tuny, promiňte. Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Katimeriny ve vnitrozemí, hlavně ve východní části země. Silný déšť místy způsobil sesuvy půdy. V soutěsce Samaria na západě ostrova uvízlo 8 lidí. Podle úřadů jsou v bezpečí, mají dostatek zásob.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu se ojediněle objeví déšť a nejvyšší teploty tam budou 17 až 20 stupňů, jinde 19 až 23. V tisíci metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě až 19.
6: Doprava.
3: V Praze v křížení magistrály směrem z Holešovic a Ječné ulice se srazilo osobní auto a motorkář. Kolony čekejte jak na magistrále, tak i v Ječné ulici, nejméně od Štěpánské. A silnice číslo 13 je teď neprůjezdná u stráže nad Ohří kvůli hořícímu nákladnímu autu. Osobní auta to mohou objet po druhém břehu řeky přes Koruní. Zprávy končí, hezkou neděli.
6: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Vypravěči na Dvojce.

0: Dobrý den, vážení a milí, na Českém rozhlasu Dvojka začínají Vypravěči, to znamená, že od mikrofonu vás jako vždy vítají vaši průvodci Daniela Brzobohata
1: a Václav Kopta.
0: Já začnu vizitkou našeho prvního hosta. Zaskakovala za hollywoodské megastar Angelinu Jolie, Nastasiu Kinski, ale také i za domácí ikony Ninu Divíškovou, Zuzanu Norrisovou a také Jiřího Mádla. Objevila se v akčních scénách filmových hitů jako Troja nebo Letopisy Narnie. Zvládá téměř všechny kaskaderské disciplíny. Od hoření přes automobilové honičky až po pády z koní. Během své kariéry utrpěla snad všechna představitelná zranění. Žádné ji však nedokázalo zastavit. Za svého nezdolného ducha obdržela prestižní ocenění Českého olympijského výboru, cenu Věry Čáslavské. Česká kaskadérka, trenérka a parašutistka, žena, která svými životními osudy a neutuchající energií inspiruje tisíce lidí. Hana Dvorská, vítej.
2: Dobrý den, to je krása takových pozitivních věcí o mně.
0: No a všichni jsou o tobě.
1: No uvidíme, jestli i druhý host bude takhle nadšený. Já s dovolením představím i jeho. Původně měl spíš namířeno do světa architektury. Na zkoušky na Pražskou damu šel prý jen tak, ze zvědavosti, a komisi okamžitě oslnil. Ačkoliv ho široká veřejnost miluje jako charismatického hrdinu z televizních obrazovek, jeho skutečnou vášní je divadlo, kde exceluje nejenom jako špičkový herec, ale i jako respektovaný režisér. Na Dvojce Českého rozhlasu je součástí moderátorského týmu oblíbeného pořadu Blízká setkání. Patří mezi vášnivé motorkáře. Tento adrenalinový

0: Koníček se mu však málem stal osudným. Herec, moderátor, uznávaný režisér a nezapomenutelný český Dr. House, muž, který si podmaňuje televizní i divadelní publikum. Marek Němec, dobrý den.
1: Děkuji, já jsem si jenom říkal, aby to bylo stejně dlouhý, jako tady u mý kolegyně, a bylo to, Danilo, stejně dlouhý, tak děkuji, mám pocit, že jsem to dokázal taky tolik.
0: Hanko, vy jste se ke kaskadérství dostala vlastně velmi náhodou, díky parašutismu a jednomu pádu z okna. Jak se to celé vůbec seběhlo? Kde začala vaše kaskadérská kariéra?
2: To bylo tak. Já jsem v 15 letech začala skákat ve Svazarmu. To si asi nikdo nepamatujete.
3: A Svaz pro spolupráci,
2: ano,
3: s armádou.
2: Ano, výborně. A byl nějaký nábor a já jsem šla do Svazarmu a nevěděla jsem, jestli budu běhat radiový orientační běh, nebo jestli tam budu střílet pif-paf. A pak mě připadal ten parašutismus takový nejdrsnější, tak jsem šla skákat z letadla. No a já jsem si skákala, dostala jsem se až do střediska vrcholového sportu a prostě jsem žila parašutismem. A vůbec jsem nevěděla, co to je kaskadér. A bylo to v roce 1976. A pan Tomsa, šéf kaskadéru tenkrát, potřeboval nějakou ženskou, která vyskočí z okna. Byla kaskadérská skupina a byli tam jenom kluci. Byli tam Jáklové a Tomsa a Srstka, Zdeněk a Láďa Lahoda. Bylo pár kluků. A nebyly tam holky. A my říkali, jde nějakou holku, asi seženeme. Tak Tomsa napadlo, že půjde na letiště do Letňan, protože on tam chodil s psem ho tam venčit a že tam skáčou ty parašutisti a že by tam mezi nimi mohla být holka, která se nebojí vejšek a která mu skočí. Šel tam, s někým se domluvil, ten mu dal telefon ke mně domů na pevnou linku, zavolal mi domů, říkal, tady Tomsa kaskader. Já jsem nevěděla vůbec, co to je kaskader, říkal jsem si, to je nějaký cirkusák, ale fakt, tenkrát to nebylo. A on říkal, jestli bych mu neskočila z okna. Tak jsem mu skočila z okna tenkrát, byl tam režisér Kachyňa a bylo to takový narychlo, protože bylo to z druhého patra, to je někde na Starém Městě. Vůbec jsem to netrénoval, teď se všechno trénuje. A on mi říkal, tady si vemeš kostým a paní Vránová vyleze tak jako na parapet, pak se to střihne, pak tam vlezeš ty a až Kachyňa řekne skoč, jako akce, tak spadnu. No, tak to tak proběhlo.
3: Do krabic nebo do
2: platky? A bylo to do krabic a bylo to tak, že já jsem měla jako vylez na ten parapet a měla jsem tam chvíli přešlapovat, mi říkal pan Kachyňa a říkal, hele, musíš předstírat, jakože se bojíš a že máš obavy, jdeš jako sebevražda, ale chvíli, ať to neuspěchám u toho filmu, že aby to tam bylo trošku drama. No, tak já jsem tam vlezla na ten parapet a teď se říká, já jsem se asi zbláznila. A teď jsem tam přešlapovala. No, a už byla akce, že jo, a už to. A já jsem tam přešlapovala, říkala jsem, že já jsem nějaký blázen. Já jsem se totiž bála, že se hned zabiju, protože já jsem byla zvyklá skákat z letadla a tam se nemáte o co bouchnout. A tady byl hned ten chodník, ty krabice, a říkala, to se nezabiju, to je strašný. No, a tak jsem na chvíli přešlapovala, hrůza v očích a Kachyňa říkal, tak akce, no, tak jsem udělala ten krok. Nějak jsem tam spadla, tam člověk nemůže spadnout po nohách, ale musí jako letět a musí se přetočit na záda. To se mi povedlo. Spadla jsem tam, všichni zatleskali. Kachyňa byl šťastný, jak nás trénuje ten Tomsa, jak jsme vytrénovaný ty kaskadéři. No a Tomsa byl nadšený, že jsem to nepopletla a řekl mi, jestli bych chtěla, takže bych mohla chodit na tréninky kaskadéru. To už bylo v prváku na výšce, to už mi bylo 18. A já jsem nechtěla, protože jsem byla na té škole a měli jsme různý sport. Já musela jsem to dělat moc a neměla jsem moc čas a ještě jsem chodila na tréninky těch paragánů, ale tam, kde se trénovala, tak bylo za rohem. Úplně náhodou jsem to měla asi 30 metrů od bytu, ta tělocvična v ulici u přístavu, tak jsem tam začala chodit a tak jsem se stala kaskadérkou a pak jsem už začala točit.
0: Ten první okamžik, vy jste pravděpodobně měla strach, tak jak jste to popisovala, že jestli správně skočíte, jestli to bude dobrý, on vás dokonce celý ten štáb pochválil za to, jaká jste i skvělá herečka, že jste to všechno dala i s tím napětím. Od té doby, kam se posunul ten strach?
2: No tak je to tak, že já když něco dělám, tak to musím umět. Samozřejmě pořád mám strach. I když jdu po tisícátý z letadla, tak trošku tam je respekt. Když něco se točí, tak nejsem jdu na to, že jo. Tak člověk tam musí mít trošku respekt, ale protože jdu dělat jenom to, co umím a to, co mám nacvičený, tak vlastně strach takovej nemám nějaký, že bych se klepala hrůzu, co bude, to ne. Ono teďka, já teda to nechci nějak snižovat, ale teďka se hodně dbá na bezpečnost. Dřív jsme byli jako vozembouši. Prostě pereš na motorce, někam to napereš. Spadneš, nebo spadneš z koně, nebo...
0: No vy jste si i sama šila nějak ochranu.
2: Ty chrániče, to totiž nebylo dřív. Jako, ono je to nepochopitelný, ale ona asi nebyla umělá hmota vynalezená ještě, protože nebyly chrániče. Teďka všichni děti jdou na odrážedlo a jsou prostě, jsou celý zábochrání.
3: Byly chrániče, já si je pamatuju ze svého dětství, třeba ta hokejová výzbroj. Aha, ono to bylo na bázi často kůže, koženky, jo, a takového žlutého filce, hnusného, smradlavého, pamatuješ?
2: Ano, takovej filc.
3: Takže
2: no,
3: takové chrániče byly, ale s tím by si žádný štěstí u filmu neudělala, protože že by se furt točil Frankenstein nebo Golem, bylo to obrovský.
2: No, právě, že nebylo, takže já jsem si musela čít doma nějaký filc a přesto nějakou utěrku, nějakou gumu, no prostě jsme si to šili, ty chrániče.
3: Je to paradox, ale třeba z dnešního pohledu, Marek to zná taky dobře, jsou herci často před natáčením nového projektu nuceni se speciálně nechat vyšetřit a pojistit znovu, jo. A já si třeba pamatuju, jak mě to překvapilo, my jsme se chystali natáčet film Čertí brko, co může být bezpečnějšího, než se, jediný, že 4 hodiny ze mě dělali nějakýho Belzebuba, to bylo jak nepřežití v té maskérně, ale já jsem kvůli tomu musel být speciálně pojištěn, ale dodnes se nějak nepamatuju na žádnou adrenalinovou scénu, kterou bych v tom pekle prožil. Možná tam blafly nějaký čmoudíky okolo nás, nebo těch spešláků, jak se říká tím.
0: Nebo jsi měl dublera?
3: Myslíš?
0: Na tyhle ty nebezpečný scény.
3: Aha, tak proto tam byl Jakub Žáček. Já už jsem to pochopil. Marku, ty jsi zažil někdy během natáčení takovou okolnost, že tě producent či režisér nutil k nějakým belmondovským kouskům, nebo to necháváš profíku?
1: Ne, to zažil. A teď naposledy právě to byl seriál Pod hladinou, ta kriminálka Slapy. A jednak to bylo velmi náročné v tom, že my jsme fakt vstávali ve 2 ráno každý den, protože jsme museli natočit ty noční záběry ráno před úsvitem, protože všichni večer hráli. Takže já jsem vždycky přijel 1 ráno z Olomouce ze zájezdu a 2 ráno jsem vstával a jeli jsme tím takovým dobytčákem a autem někam na Slapy, tam nás vyndali. Ta moje postava byla freediver, potápěč, my jsme museli udělat papíry na loď samozřejmě.
3: Jenom já, pro nás neznalé freediver, to je, nebo diver?
1: Ne freediver, freediver to je někdo, komu vane vítr ve vlasek a řídí auto.
3: Ano, to jsem já to znám.
1: Tohle je freediver, to znamená potápěči nebo respektive sportovci, kteří se potápějí na nádech, na jako dlouhý nádech do velkých hloubek.
3: Tak
1: ta moje postava byla ještě tenhle freediver. No a já si pamatuju, že jsme měli spoustu bezpečáků, kteří ale úplně nevypadali, že jsou bezpečáci. Spíš jsem měl pocit, že to někde si koupili trošku ten papír. Říkal jsem si, co takový bezpečák při té hmotnosti a při tom, jak vypadá, udělá, když se něco jako semele.
3: No nepotopí opravdu se hlavně.
1: No. A teď v těch Slapech opravdu se vám jako nechce úplně ve 3 ráno, byl duben, 14 stupňů byla ta voda. A teď my jsme často točili ty dialogy, kdy Marek Adamčík, kolega, vždycky přišel po tom molu, oni potřebovali natočit ten široký záběr, tak vždycky řekli, hele, tady se zanoř, jo, máš tam bojku asi ve 2,5 metrech, jo, drž se tam, buď tam tak 40 vteřin, než on sleze dolů, pak se vynoř, bude ten dialog a pak zase zapluje. Já byl takový vodník trochu, jo.
3: Ale v neoprenu předpokládám.
1: Ne, v plavečkách.
3: Dubnu?
1: No. A teď se to roztočilo a často ještě bylo třeba jakože tak mírně pršelo a pak jako přestalo na ty blízký záběry. To musíme, že posluchačům říct, že ta scéna to trvá dlouho, než se natočí takový dialog zvenčí, ze šíře. A teď to musí, aby to bylo pěkný výtvarně, což se podařilo Martinu Štěpánkovi, že to je hezký celý. No, ale my jsme trpěli. Já opravdu si pamatuju, že já nevím, v ty 4 ráno, kdy jsem se asi po 150. vynořil, tak pak se šlo konečně do těch blízkých, to jsme se takhle jako klepali. Člověk nějak jako pracuje s tou psychikou, aby to jako zvládl hezky, ale už nepršelo. To znamená, že vemte hadici se studenou vodou, takže ledová voda z kuchyně, ta neměla těch 14, ta měla míň, že jo, tak jako nás zakropili ještě, aby nám bylo hezky. A to si pamatuju, že opravdu všude byli jako bezpečáci, ale pod tou vodou vlastně tam je potapěč někde, ale nemá šanci ho vidět vůbec, protože ty Slapy, a to říkají i ti poříční policajti, oni říkají, tam panuje úzus, že ty nenajdeš mrtvolu, ale mrtvola najde tebe vždycky. Tam jako v 1,5 metru není vidět nic pod tou vodou. Opravdu nic, takže takový ti kreační potápěči, což jsem byl já do té doby u moře, někde, kde Azuro, jo, člověk vidí na 40 metrů, tady nic normálně.
3: Tohle bylo takový... Třeštím oči.
1: Jo. Ano, skutečně třeští oči.
3: Vedeme, asi teda já teda vedu asi nebetyčně nudný herecký život, protože teď se mi už, jenom z toho, co tady vyprávíš, se mi rozbušilo srdce a cítil jsem kyslíkový deficit. No, musíme to napravit. Děláme si přestávku a v té přestávce nám zaspívá Kateřina Marie Tichá. Posloucháte Vypravěče na Českém rozhlasu 2.
4: Toulám se nocí a nevím, kam jít spát. Znáš ten pocit?

0: Posloucháte Vypravěče na Českém rozhlase Dvojka. Marku, vy jste tady popsal, co všechno jste musel absolvovat v rámci vaší role potápěče a freedivera. To jste všechno věděl dopředu, že jste na tu nabídku kývnul? Co všechno to bude obnášet, nebo co jste se dozvídal až teprve ex post?
1: Já to všechno vždycky beru jako výzvu a věděl jsem, že se potápím, to znamená, že tu zkušenost mám. Byl jsem už ten druhý stupeň té licence, takže už jako jsem mohl třeba do 40 metrů, což jsem dělával. Ale tady byl ten problém opravdu v tom, že to jsou ty české vody a ty jedna, za druhé, že prostě je zima. A za třetí, že ten organismus v tom čase těch dvou měsíců se unavuje, protože tak je to ten konec té sezony divadelní, kde opravdu teplý vzduch jenom z nás jde a už se těšíme na ty prázdniny. A tady vlastně ten energetický hrot byl až někdy v tom červnu, takže v tomhle tom to bylo jako velmi zabijácký. Ale ono to vlastně z toho není vidět potom vůbec. Já jsem to viděl a říkal jsem, z toho Češí taková pohodinda, vlastně, jo, že my tam tak bubláme někde. A samozřejmě ještě ty postavy tyhle prožívaly nejenom teda nějaký trable ve vodě, ale taky jsme strávili nějakých 20 dní tady v kanálech, v Holešovicích, a to jsou fakt jako katakomby naplněný vodou, sklíčený prostě prostory, kde se člověk potápí, má teda lano, ale tam jsou trubky pod tou vodou, nic tam nevidíte. Jo, často máme ten komunikátor teda, jsou tam policajti opravdu, kteří nám jako raději, ale myslím si, že třeba americká produkce nebo nějaká zahraniční produkce by tohle točila půl roku. Ale my jsme fantastický v tom, že to uděláme za dva dny. Ne. A teď ať si udělá úsudek posluchač, jestli je to dobře nebo špatně. Myslím, že často to jde jako na hranu, ale zase na druhou stranu je to nějaká výzva, kde posouváte pořád ještě nějak ty mantinely dál.
2: Hanko, ty vlastně celý život překonáváš nějaký překážky, ať už ve svém osobním životě, ve sportovním, v tom profesním, o tom už byla řeč taky. Pojďme teď do současnosti, řekni, jaké největší výzvy čelíš zrovna teď v těchto dnech?
3: Já mám těch výzev docela dost, ale teď teda jestli, tak největší ta výzva je to Stardance, no. Protože mě to bylo nabídnutý, tak jsem řekla, že to je takový krásný. Já bych do žádný reality show už nešla, ale tohle je zrovna pěkně, řekl, takový voňavý, takový nobl a naučím se něco novýho, tak jsem to přijmula. A myslela jsem si, že to bude úplná pohoda, že protože tak fyzičku, tak ještě sice mi je 100 skoro, ale jako fyzičku mám docela dobrou a tak jako rytmus mám v těle, si myslím, a dokážu něco si zapamatovat, tak jsem si furt říkala, to bude dobrý. A ono to není dobrý. Je tam jako legra, protože jsme tam dobrá parta, jako ty tanečníci a my, ty jakože VIP, ale je to strašně těžký, já jsem úplně překvapená, jak mě to vůbec nejde. Jako, ale
2: s čím máš problém s tou choreografickou pamětí?
3: S choreografií asi ne, s něčím. Já mám problém, já třeba se snažím ty ruce mít dlaně a teď už si tak jako myslím, jak už to dělám všechno hezky. A on mi řekne, no ty upažuješ jak tyrš, ty prostě. A furt vždycky, nebo mi říká, to asi znáte, jak se tam musí šmrdlat ty kotníky kolena kolem sebe, takhle, jako aby se to tam šmrdlalo a prostě křížit ty nohy. Tak já to tam šmrdlám, jak můžu. A on vždycky říká, to je, když pašuješ sudy.
0: Není to pro vás příliš velká nuda, když všude kolem vás je adrenalin?
2: Neteče krev.
3: To je taky adrenalin, protože já jsem z toho winner. Já mám teď sny. Prostě já mám sny, že to neumím, že dělám něco blbě, anebo mám tu choreografii a teďka já usínám, fakt. A já si to normálně, tomu se říká ideomotorický trénink, já si to představuju, jak to je, ty otočky tam a takhle, abych to nekazila. A pak se mi o tom v noci zdá, že to vůbec neumím, že tam matlám něco a mě to vlastně úplně zasáhlo do života, no. Ještě ty karamfleky k tomu. Když jsem si to vzala poprvé, jak se začala přepadávat dopředu. A tady jsem zvyklá na karamflekách chodit. A
0: teď to mě vlastně vůbec nenapadlo, že to pro vás může být takový diskomfort.
3: No já nenosím karamfleky kam. No a teďka jsem tam začala šmajdat na těch karamflekách. Teď ještě mi řekl, že musím mít ty boty o číslo menší na tu latinu, protože když se ta noha napne, tak ona tam tak jako zapluje a tam nesmí být ani centiák volný boty. Mně připadá, že mám nohy jak v lezačkách. Jako když lezu, tak máme boty lezací a ty musí být malý, aby jsme tu skálu cítili.
2: No, tak to bude, tak máš prostě jaký taneční lezačky.
1: To je, jak to poslouchám, to je skutečná tortura. To já se jdu nadechnout a jdu pod vodu zpátky, kam je pohodinda.
2: No máš ty kyslík bomby, tak určitě, že jo.
3: Tohle je šílený, jako no.
2: Marko, já bych se hrozně rád vrátil k jedné věci, jak ona to Danka zmiňovala v té tvé vizitce, ale tak jenom, aby to nezapadlo. Hrozně rád bych se vrátil k té architektuře. To mě mile překvapilo, protože je to obor, který je mi blízký a zabývám se tím celý život. Mám to hrozně rád, spíš samozřejmě jako teoretik, pochopitelně, ale mezi herci nemám moc kolegů, o kterých bych věděl, že jsou podobně stížení. Opravdu to bylo tak, že ses rozhodoval buď a nebo?
1: Jo, bylo to tak. Ono to bylo velmi vážný, ta úvaha, protože já na začátku 90. let, mě bylo nějakých 13 nebo 12 let a můj táta, projektant, architekt na západě Čech, projektoval plynofikaci těch území, kde se topilo pevnýma palivama, takže jsme jezdili po těch domech, bytech, já jsem mu pomáhal jako děcko, vydělával jsem si tam na svý skateboardy a první trička s Lenny Kravitzem a hodně mě to bavilo. Pak jsem šel na stavárnu a pracoval jsem s ním jako dál. Tenkrát se přecházelo z těch velkých rýsovacích prken, kde člověk, když udělal čáru a sjel tím pravítkem dolů, tak se to celé rozpilo úplně. A přecházeli jsme na počítače, tak jsme začali kreslit na počítačích a to dostalo obrovskou dynamiku, mě to hrozně jako se líbilo a bavilo. No a pak si pamatuju, že mě bylo 17, byl jsem na té stavárně a jeden můj spolužák říkal, já mám kamaráda a on by potřeboval naprojektovat dům. A já asi se jako nebojím, já jsem říkal, tak já to udělám a táta, když to půjde, tak nám dá razítko na to. Takže jsme opravdu udělali něco, co se postavilo potom, respektive byla to taková přestavba, adaptace.
2: Jakože společně jste na tom
1: pracovali. Jo, s tím mým kamarádem. Táta to zaštemploval a ono se to pak zrealizovalo, takže já, když pak jsem byl na té Damu, tak jsem chodil plakat k takovému pomníčku do nového drahováku na západě, že skutečně jsem něco udělal v životě.
2: Tohle po mně zůstane.
1: Jo, tohle po mně zůstane. Podobně už to schořelo ten dům, ale tenkrát to opravdu stálo. A já jsem si to přenesl nějaký do toho divadelního světa, ale ne v tom herectví, ale v té režii spíš. Tam ve finále ty zaznamenáváš ten text v nějaký vizuální podobě a ta architektura je podle třeba některých definic i nějaká myšlenka v prostoru a to mě vlastně připadalo k té scenografii poměrně blízký, ale proč jsem našel na scenografii, to nevím.
2: Ale zase asi je důležitý pro tebe jako pro režiséra možnost diskuse s tím, kdo navrhuje scénu, znáš lépe možnosti toho systému, co je bezpečné, co se ti na jeviště vejde, co je smysluplný a hlavně podle mě architekt má tu výhodu, že už na začátku té práce ví přesně o té koncepci všechno, ví, co ve výsledku bude požadovat od těch realizátorů, že to není pokus omyl, ale že máš tu koncepci a podobně by se možná režisér k tomu měl stavit taky, vědět přesně na začátku, už v té první čtení chce vědět, jak to bude vypadat za 3 měsíce.
1: Já to tak teda mám, že když režíru, tak já vlastně tu scénu si vždycky nějakým způsobem vymyslím a pak ji zrealizuje někdo a esteticky opentlít a to už je potom práce toho scenografa. Ale já to hřiště, ve kterém se ten svět děje, potřebuju nějak vidět a nějak ho si uchopit sám pro sebe, takže v tomto směru nějaká taková satisfakce přichází. Já jsem si říkal, když jsem byl mladý, že ta architektura těch jednotlivých objektů je jako zajímavý obor, ale myslím, že by mě víc bavila nějaká urbanizace, to znamená celkový pojetí nějakého veřejného prostoru. A teď, jak člověk žije v té Praze, tak to samozřejmě dostává úplně jiný konotace, člověk si všímá těch věcí, říká si, tady by to chtělo víc vody, víc stromu. Takže pořád je to nějak jako živý ve mně a je to nějaký asi přetváření toho prostředí, ve kterém se člověk pohybuje.
0: No a kde se tam objevilo to herectví nakonec?
1: Já to nevím úplně. Fakt to nevím, ale vybavuju si, že mě tak vždycky ty spolužáci říkali, já jsem tak jako ředil vždycky to napětí v té třídě, často to bylo opentlený nějakýma důtkama, ale byl jsem takový trošku jako šašek té třídy a měl jsem nějaký imitátorský asi zřejmě schopnosti a moje babička, která zemřela, když mi byly 4 roky, tak ona byla jedním z těch prvních studentů na Damu v těch 60. letech, ona studovala, jmenovalo se to dramatická výchova, tam byl takový jako obor a ona učila v Hudebce, v Chebu. A já si pamatuju, že jako děcko jsem k ní chodil, dramaťáku učila a možná, že tam odtud něco tak jako dejchlo, ale jinak to v rodině opravdu nemáme, to umění. Jsme rodina jako technických oborů, takže to byla nějaká intuice. A pak už se prodrat těmi 4 koly je takový adrenalin, taková reality show trochu.
2: Za chvilku se dostaneme i k tvým začátkům a třeba se podíváme až do tvého dětství, Hanko. Těším se na to, ale teď mám pro vás důležitou informaci, že přichází Phil Collins a s ním druhá hudební přestávka dnešních vypravěčů.

0: Na Českém rozhlasu Dvojka stále posloucháte Vypravěče, dospíval Phil Collins a já jsem před písničkou slíbil, že se zahledíme do tvého mládí a můžeme zkusit i dětství, protože ta tvoje do určité míry posedlost pohybem, sportem, takové to správné sportovní ADHD, kterým se celý život vyznačuješ, to přece muselo někde začít, tam musela být nějaká inspirace, ať už to byl někdo v rodině nebo někdo z pedagogů. Kdo u tebe startoval tu posedlost pohybem?
1: No tak vždycky je to v rodině a byl to můj táta, že jo, protože táta ze mě chtěl mít olympijskou hvězdu v čemkoliv. A protože táta hrál tenis a hrál ho, opravdu ho hrál s paní Věrou Sukovou. To byla maminka Heleny Sukovy a táta s ní hrál mix a on byl dobrý tenista. Jo, já jsem napřed začala chodit plavat. Napřed jsem měla být olympijská v plavání. A začala jsem plavat někdy v 5 letech v Axe, tenkrát v Rudý hvězdě. A nějak jsem plavala, nějak mi to šlo, to šmrdlání. Tak jsem pak začala chodit každý den ráno. No, šla jsem do první třídy a před školou v první třídě jsem chodila, já nevím, od 7 do 8 plavat a pak jsem šla do školy a pak jsem zase šla plavat a to. A mě to strašně nebavilo a byla jsem z toho úplně nešťastná a hlavně mě to nebavilo proto, protože já, jak jsem musela ráno sama jet 14 do té Axy a tam plavat, tak ostatní děti mohly jít společně do školy, před školu, sednout na zábradlí a povídat si a já jsem nebyla v té partě těch prvňáků, jakoby vůbec. Takže mě to hrozně štvalo, tak já v té malé hlavě, pak asi po roce a půl, co jsem tam plavala, jsem si říkala, já to musím nějak vymyslet, aby mě vyhodili. Fakt, ale. No a si pamatuju, teďka se třeba plave s destičkou nohy nebo tak. A my jsme měli tenkrát kruhy nafukovací. A vždycky ten trénink začínal, že nám hodili, nafoukli jsme ty kruhy, skočili šipku, chytli a prostě nesmyslně kopali nohama, jsem tam viděla jsem ty kachličky pořád jenom a prostě nuda. No a já to nějak vymyslím, tak jsem nafoukla ten kruh a teď tam všichni naskákali a začali kopat těma nohama a já jsem proskočila tím kruhem a začala jsem takhle demonstrativně plavat prsa a měla jsem na sobě ten kruh kolem sebe a ten trenér na mě začal koukat, co jsem se zbláznila, jsem drzá, prostě mě vyhodil drsně, jako, že i hned pryč, no. A já byla šťastná, ale protože to byl kámoš bráchy, teda táty, protože tam všichni, tak on mu zavolal večer, říkal, ale ona byla drzá, Anička malá a prostě já jsem ji vyhodil, tak jdej pár facek, ale zítra musí zase přijít, ale já jsem se právě zasekla, se říkala, ne, on mě vyhodil. No a takže máma mě zbudila, jdeš plavat a já jsem odešli, protože měli píchačky a já jsem se na to vybodla a nešla jsem a prostě pak jsem taková rebele a přestala jsem plavat, což jako bylo dobrý, jenže táta řekl, tak nebude plavat, bude hrát tenis a začala jsem chodit a paní Věra Suková tenkrát řekla, že mě má táta přivez na Štvanici, tam byly kurty a že si to zkusí jako se mnou pinknout, jestli jako k tomu mám vlohy. A v té době tam Vilém Mandlík přived Hanku Mandlíkovou a Suková říkala, tady dvě Haničky, my jsme měli tenkrát uříznutý rakety, prostě dřevěný, táta uří. A začala nám napinkávat a říkala, je, to jsou šikovný holky a že budeme chodit a že nás bude trénovat, mě a Hanku. Ta později vyhrála Wimbledon, že Hanka. No. A já jsem chodila na ty tréninky k té Věře Suchový, pak už jsme s tou Hankou chodili každá jinak, ale byla jsem s ní právě na tom kurtu, to je takový dobrý, jsem s ní jednou byla na kurtu. No. A
0: kdo to může říct?
1: No. Pak jsme se stavili chato, přijel brácha na motorce, na 105 a 7, jenomže já jsem byla malá holka, posadil mě na motorku a řekl, já tě naučím jezdit na motorce. Posadil mě na motorku a jeď. A já jsem jela na té motorce sama, na nějakou jedničku, ale tam mám jako uvozovou cestu, jela jsem na té motorce, brácha volal, já se grá, počkej. No a já furt jela, ono to furt jelo. Vjela jsem na silnici, co už je ve vesnici, tam jsem vjela a zase, jak to dítě je blbý, tak já jsem prostě furt jela a já nevěděla, jak to mám zastavit. Ono to furt jelo a já nevěděla, co s tím. A to už mi bylo 10 let, jako jo. Ale byla jsem mrňavá prostě. A jela jsem, brácha tam někde hýkal, co mám dělat. No a mě napadlo, že to zastavím o strom. Tak jsem to úplně drsně takhle otočila proti takovému ořechu. Ono to jelo pomalu, ale prostě jsem to tam prdla do toho stromu, ta motorka na mě spadla a propíchla mě nohu skrz holinku, takhle mi tam spojka prostě projela, no a to je všechno a pak jsem 4 roky chodila v oberlích a byla jsem nemocná a chtěli mě tu nohu uříznout, protože se mi tam dostala kus holinky prostě, no to je jedno, to je taková historka dlouhá.
2: To je dobrý, ale já to měl s rukou, měl jenom uřízli ruku zase. No. To byla taková nevinná nehoda, opravdu nevinná nehoda a fakt si z toho odnáším jeden velký poznatek, že když člověk jezdí denně tu stejnou cestu, tak vlastně jako vypne ten mozek v té primární rovině těch jako instinktů a zasune to do nějakého autopilota. Takový.
1: To byla nehoda na motorce.
2: Byla na té motorce, bylo mi 17 a jezdil jsem to opravdu denně. Rovinka, dlouhá, ostrá levá a rovinka. No a najednou v 80, ne letech, ale v rychlosti jsem zjistil, že jsem v té zatáčce, už byl večer asi, já nevím, 10:30 v noci. No tak brzda, zadní, šlo to do smyku, já ji pustil, motorka mě nafackovala, ujela mi pod nohama a já si pamatuju, že jsem dopadl do takový škarpy, tam nějaká meliorace, spole bylo hodně vody a to je hezký, jak si ta silnice s váma fackuje. A tak jsem tak jako zůstal ležet a měl jsem nějak zavřený oči, tam jsem je otevřel, vidím ty hvězdy, že to bylo pěkný a teď jako cítil, jak se mi jako plní ta přilba tou vodou, tak jsem říkal, tak to by se asi měl nějak tu přilbu sundat, tak jsem si ho sundal, no a nějak jsem se osál, zjistil jsem, že mám nějaký takový rány tržný, nějaký malý, ale říkal jsem, nedívej se, ať se tě neudělá špatně, zkus to nastartovat a dojeď, protože mobilní telefon jsem jako neměl tenkrát, takže jsem se doklouzal potom na chalupu k mým rodičům, kde...
3: Motorka byla pojízdná.
2: Motorka byla pojízdná, byla taková zvohybaná trochu, tak jsem jel s řídítkama, vlastně na nějaké třetí hodině byly ty řídítka, takhle a jelo to rovně, tak jsem dojel a pamatuju si, že, a to je taky zajímavý, ty tatínkové a ty maminky, jo, že ten táta se na to dívá a říká, jo, dobrý. A teď vy ale pozorujete tu míru toho zranění a tý blížící se smrti skrz ty oči tý matky, která teprve tím, jak se reaguje na ty zranění, tak vlastně vám ukazuje, jak moc je to jako strašný. Říká, Ježiši, Peťo, on má díru v břiši, a teď Ježiši, no. A to byly takový od kamenů vražený, to se vyčistilo, to bylo dobrý, no ale skutečně tam jsem měl naštípnutou kost v lokti a nějak se mi tam dostal prostě binec z toho pole. A oni to, ti páni doktoři v tom Chebu úplně jako nevyčistili a zašili to.
1: Stejný, no, nějaký zašili ho.
2: Mě to zašili, prostě dali to do sádry a mazej domů. No tak já jsem byl doma a najednou jsem začal mít, já nevím, třetí, čtvrtý den teploty a
1: já taky.
2: Pulzoval, no to je neskutečné. No.
3: Já měl taky teplotu.
2: To není normální.
3: Ano, mě operovali koleno a taky jsem měl teplotu, no. Ale neměl jsem tam ani holinku, ani hnojivo spole. Prostě jsem si to sám přivodil, ale jsem taky ve vašem klubu.
1: Jo,
3: a ty jediná ne,
4: já s dovolením se rozloučím a půjdu domů, protože já evidentně nemám žádný společný zážitek.
2: Ale jděte opatrně.
3: No počkej, ale vraťme se teda do své, jak se tomu říká,
2: do mé lékařské, živé lékařské zprávy.
3: Teplota.
2: No a pamatuju si, já jsem z malého města, tak tam taky se všichni znali, měli jsme známého tam člověka na chirurgii, pana doktora. A já tam přijel a on si pamatuju, že takhle jsem měl tu ruku jako otočenou, ležel jsem a on otevřel tu sádru a říká, že toho hněž, že to bylo jak když jako steče z kohoutku voda, jo? Že opravdu to jako zmáčk ten loket, to bylo úplně nafouklý samozřejmě a teď to z toho jako příštilo a vím, že čtvrt roku jsem chodil na převazy, dreny různý a on říká, to bylo vo fous, už to šlo do kosti pomále, takže to jako dokázal nějak vybrat tu zatáčku. Výborný bylo, že rodiče tenkrát, a to bylo rok podle mě 90 třeba, že si vyšetřili peníze na to, že pojedu do Skandinávie. Nikdy nás neopustil, ale že teda tentokrát vyrazí. A já se vymlátil na té motorce. Takže a já jsem říkal, mami, z pojistky, protože mi malým uřízli ruku, tak já to zaplatím. Dostal jsem asi 770 korun tenkrát. Já jsem říkal, můžem do IKEA maximálně.
3: Do možná, no. Já se tady musím připojit do vašeho klubu. Představte si, že taky mám podobnou zkušenost. Samozřejmě bych to nebyl já, by to nebylo trochu trapné, ale před mnoha lety jsem učinkoval v muzikálu v Karlínském divadle, to se jmenuje Adam's Family a hrál jsem strýčka Festra a tam jsem byl režisérem a i vlastně libretem donucen poprvé v životě podstoupit něco, co byl výkon hodný kaskadéra. Totiž ten Fester během svého solového čísla na tom obřím karlínském jevišti technika přivezla takový zvláštní stroj, který připomínal takový ty obří vrhače z Pána prstenů, víš, jak lítají ty šípy. A to v té tmě nebylo vidět, obsluhovali to asi čtyři kluci z techniky a tam bylo takový sedátko. Já jsem si odložil ten mantl, ten dlouhý kabát, potom jsem měl slušivé plavečky a zezadu v té tmě, na principu Černého divadla, mi najelo takový sedátko na dlouhém, asi pětimetrovém rameni a na dotyčnou hudební jaksi složku tam byla možnost, že to má jako vzletět se mnou do výšky zhruba 6 metrů. Oni prostě zabrali a bylo to tak vyvážený, že najednou ten Fester se vznášel v podstatě v té klenbě toho obřího karlínského divadla. Já, který zvracím i na štafu, pro mě to, přátelé, bylo To byl konec světa. Všechny ty zkoušky se nedařily, já jsem byl hysterický, bránil jsem se tomu, klepal jsem se jak ratík, opravdu žádný kaskaderský výkon jsem nepodal. A jednoho dne jsem se hrozně pohádal se šéfem té techniky, že to dělá nebudu a že jim nevěřím a že se prostě nezabiju kvůli divadlu. A takhle rozčílený jsem sedl na motorku a to byla ta chyba, že jsem byl plný toho adrenalinu, že já se na to můžu vykašlat. Něco jsem si remcal takhle v té přilbě a v Husákově tichu, jak se nazývá, Tišnovským tunelu, jsem se nevěnoval řízení, jak jsem byl rozčílený. Na vteřinu jsem se kouk do zrcátka a už jsem si nevšim, že přede mnou se ta kolona zastavila v tom tunelu. Mázol lek jsem se a jako správný amatér jsem to zabrzdil přední brzdou, takže to jedete hned a hlavou jsem se praštil od tom kozí stezku, co tam vede vpravo, jo, takže přilba na hadry, štít odletěl. A to jsem si uvědomil, Marku, že vlastně tak, jak ty motorky nám můžou jako zkracovat vzdálenosti a tím relativně prodlužovat život, tak stačí jedna jediná vteřina nepozornosti a všecko je v hajzlu. Takže a ještě za mnou přijížděla Avie, která měla co dělat, aby to jako ubrzdil. Takže jako od té doby já jsem tak opatrný a tak bojácný, že jezdím jak stará Whitingrova. Taky tě to nějak limituje od té doby, nebo
2: ne,
3: už se?
2: Ne, ne, vůbec. Já jsem měl, si pamatuju, tendenci hned na to sednout znova a jako opravit to v té hlavě.
3: Fakt?
2: Opravit v hlavě tu chybu, která tam nastala. Takže neměl jsem vůbec jako pochybnosti, že pokud tu ruku budu mít, tak na to sednu zase, protože jsem věděl, co se stalo. Věděl jsem, že jsem prostě na chvilku vypadl z toho teď a tady.
3: Pojďme z toho vypadnout na chvilku, teď a tady ideální šance pro to, aby se k nám připojil David Stypka, který zaspívá ve Vypravěči, které jako vždy posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, a já jenom připomenu třeba nově příchozím posluchačům, že dnešními hosty jsou Hanka Dvorská a Marek Němec.

0: Hanka Dvorská a Marek Němec stále s námi ve studiu na Českém rozhlase Dvojka. My jsme se teď před malou chvílí, Hanko, bavili hodně o nehodách na motorce a já jsem se dočetla, že vlastně to nejnebezpečnější, nebo minimálně vy jste o tom mluvila, co se v kaskaderství dělá, jsou pády auta nebo pod auto.
1: To jsou pořád nějaký honičky, že jo? A ty auta řídí speciální řidiči, který to umí. Já třeba auto neřídím, protože umím řídit tady svoji fáby, jenom, ale ty auta to umí řídit ty řidiči, aby nejeli na rampu, aby to měli přetočit. Mm-hmm. A dokonce i když řekne režisér, chce, aby se to čtyřikrát přetočilo přes střechu, jak on je schopný to nějak udělat, nevím jak. My jezdíme jako spolujezdci jenom, když jede nějaká herečka jako spolujezdkyně, takže to děláme, ale já mám docela dost pádů přes auto, že potřeba nějakou ženskou zajet, aby letěla vzduchem nebo tak, no tak jo, tak to jsem dělala taky dřív hodně, že tam je potřeba ten timing s tím řidičem, když já vyjdu a řidič jede, máme tam koordinátora, tak aby jsme se na tom místě, kde to ten kameraman chce, tak tam, aby jsme se střetli, abych já tam nepřišla dřív a teď čekala, až někdo porazí, anebo zase, aby ten řidič. Takže to je takový ten timing, že musím sledovat, jak to auto jede. A ono jede tak 40, já se tam přihrabu, přiběhnu, nebo jak to je, no a přepadnu. A narazí do mě a já to umím. Nesmíme tam na to auto naskočit, tak se tam jako přišoupnout a ten řidič buď to zastaví a já vylítnu dopředu z té kapoty, anebo to rozjede a já přilítnu celou tu kapotu. Je to nebezpečný, protože tam nikde nejsou žádný žíněnky, žádný madrace, nic, prostě letím a dopadnu. Mám chrániče, no. Takže to
0: dneska
1: je...
0: už jo.
2: Mimochodem, hodně teď v televizích narážím na opakování starých francouzských filmů detektivek a nejen detektivek. Speciálně pánové Jean Marais a Belmondo, co ti chlapi tam předváděli, to
1: Michel
2: je...
1: Michel Gauche.
2: No, je to vůbec možný z dnešního pohledu si jenom představit, že by nějaká současná hvězda byla schopná se vystavit takovýmhle riziku? Dovolil by to vůbec producent?
1: Režisér by to ne, producent by to nepovolil, ale třeba Tom Cruise, který fakt jo, skáče na té motorce, skáče ty base jumpy s tím padákem a tak, tak to dělá, protože on si to sám produkuje, on si to sám platí, takže on si to může dovolit. A ten dělá hodně nebezpečný věci, Cruise. Fakt. Jako fakt, no. Jinak to dělají všechno kaskadéři.
2: A jak už moc vstoupila, samozřejmě často zmiňovaná umělá inteligence a vůbec počítačová technika do těchto exponovaných kaskadérských kousků?
1: Já to nevím, ale zatím pořád se říká, že ty kaskadéři, když se řekne, tady vlezeš na skálu a prostě tady skočíš někam do nějaký díry a je to. A kdyby to měli udělat, nakreslit nebo to umělou inteligenci, tak to prý trvá daleko díl a je do toho zapojených daleko víc lidí.
2: Jo.
1: A tady udělají, když se to udělá na první dobrou, tak to já jedem dál, že jo? Takže ono je to pořád jsme ještě jako opravdovější, rychlejší a levnější. Zatím. No.
0: Marku, pokud jsem si dělala správně poznámky, jak vy jste jednou řekl, že herectví je vlastně dost zvláštní profese v tom, že člověk pořád čeká, jestli ho vyberou. Jak snášíte odmítnutí nebo případně čekání na práci? Jestli je to vůbec váš problém?
3: Já mám takový zdravý přístup k tomu. Já si říkám, že vždycky, když mi zavolají a chtějí mě, tak vím, že Trojan nebo Neužil nemohl. Nebo,
2: já to mám se Steinlerem a no, s Jominou Jeřábkem. Říkám, Tomina nemohl, vidíte.
3: No,
2: je to pravda.
3: Takže já nikdy si opravdu nedělám žádný, jakože člověka zavolají a teď je jako povolaný a je to ten vyvolený. Takže já to mám tak jako zdravě. Navíc ona ta práce, ta jako správná si vás vždycky nějak najde. Takže taky
2: no ale
3: jsem...
2: ta závislost tam je, Marku, to je věc přece, kterou zná každý. Nemyslím závislost naší na práci, ale na to čekání s tím telefonem. To je na té práci podle mě nejméně atraktivní, protože sám si přece nenaplánuješ, že v roce 2008 bys, tak já si udělám dva seriály, pak bych chtěl nějaký hezký divadelní rol. Tak to není.
3: Naplánuješ, ale nějakou svou jako vnitřní pracovitostí a pílí a nějakou inteligencí si můžeš třeba tu cestu nastavit tak, jako to máš ty, a to znamená, že děláš těch věcí víc, pracuješ na více frontách a rozvíráš nějak to portfolio jako z toho.
2: Já vím, ale 25 let jsem nedělal prakticky vůbec nic, takže já znám obě stránky téže mince. Jako to je na tom to nepříjemný, že člověk neví, proč se třeba najednou ta hladina zavře.
3: Jo,
2: to mě je dodnes tak jako záhadný,
3: je to pravda, že to vlastně nemá vůbec jako žádnou zákonitost v sobě a žádnou logiku. Že člověk je připraven, je disponován teď a tady a nezavolá nikdo a pak opravdu potřebuješ řešit úplně jiné věci v tom životě a najednou se jako roztrhne.
2: A velice často mi kolegové kladou otázku, říkají, hele, já jsem teď strašně dlouho netočil, nevíš, neříká se o mně, že dělám něco špatně. Protože ta nejistota, že všichni jsme uzlíčky nervů a pochybností, že jo, sami o sobě a pořád se jako žereme tím, jestli tak já si to dělám špatně.
0: To platí nebo... i pro moderování.
2: Jo,
0: vlastně.
2: Je to stejný.
0: Myslím si, že jo, v momentě, kdy
2: člověk... Ale jak jsem mluvil o tom, že Troja nemůže, tak zavoláme Němce. Tak já tohle tu teorii razím taky velice často v posledních letech třeba ve dvojici moderuju s Terezou Kostkovou, děláme plesy spolu a to. A já vždycky pro pobavení říkám, že se pro ten večer stávám Ebenem chudých.
3: No. Jo, ano. No, to je perfektní. A to je zdravý přístup, myslím.
2: No, vlastně a víš, jaký je nejzdravější přístup? A to je další věc, na kterou se tě chceme s Danielou zeptat. To je tvoje monodrama, jestli to nazývám správně. Je to divadelní představení, kde je pouze jeden protagonista. Mám teď na mysli divadlo, které nás spojuje, to je Komorní kalich a velice úspěšné představení Oko tygra. Je to tvoje první zkušenost s monodramatem?
3: V pozici herce ano, ale já jsem ta monodramata často režíroval. A vždycky ty lidi říkali, ti herci říkali, to je skvělý, že vás má jenom pro sebe v ten moment. Jo? Každá věta, každý slovo je opravdu jako v komfortu ten herec, protože vysvětlený, vyložený, tak je to jako takový coaching, jedna. A tak jsem si říkal, tak děláš to s ostatníma, tak si tam stoupni taky. No a Michal Mazač mi zavolal, právě přinesl tenhle ten text a já jsem si říkal, tak krize středního věku, to už něco o tom vím, tak pojď. Mm-hmm. A je to skvělá disciplína, protože je to vlastně komunikace s divákem skrz text. Jo. Je tam 400 nebo 500 lidí často. Já jdu třeba do toho Děčína a tam opravdu asi pamatuju před 20 lety s Činohrákem z Ústí nad Labem, prostě se skvělým představením Tři sestry od Maja Amslera, bolavý, trýznivý, drsný, skvělý představení, tak tam sedělo 30 diváků. Mm-hmm. Ty neznámý děcka z toho Činohráku a teď je tam prostě 700 lidí a já jsem tam sám, tak já si říkám, tak co víc vlastně, už no to jasně, je jako
2: je to obrovská satisfakce.
0: Jaký to je, když sám sebe režírujete?
3: To bych si v životě nedovolil.
0: Počkejte, tak to mi teda řekněte, protože v představení Přání jste psaný.
3: To je pravda, ale
0: jako
3: pozor, to je pravda.
0: A
3: to je, ano,
0: zároveň.
3: Tak ano, omlouvám se, máte přesné informace, Danielo, ale na druhou stranu, já jsem se obklopil lidma, kteří taky vidějí ty věci z širšího úhlu pohledu. Je tam Jana Paulová, která taky má režijní zkušenosti. Ondra Rychlý, který je výborný herec, dělal muziku, zabývá se taky režií a je skvělý hudební dramaturg zároveň. Roman Wenzel, autor té hry, který režíruje a je uměleckým šéfem v Olomouci v divadle. Takže já jsem tam měl jako plejádu lidí, kteří to dělají, tu práci. Takže my jsme na začátku vytvořili nějaký takový kulatý stůl důvěry, jsem řekl, jak to chci, jak si to představuju a pak jsme se vlastně hlídali navzájem. Ale že bych sám jako vystoupil a sám si režíroval třeba to Oko tygra zmiňovaný, to ne, já potřebuji se inspirovat a to já sám sebe můžu inspirovat do určitý míry, ale potřebuji, když je to o tom, že někdo pak se na mě kouká, tak potřeba, aby tam byl ten režisér.
0: A když režírujete ostatní, jaký jste režisér? Jak s ostatníma komunikujete? Jste spíš takový trpělivější, vysvětlujete, předehráváte?
3: Asi od všeho trochu, no. Ale to, že se to pořád děje a že ti lidi se mnou chtějí pracovat, tak to asi je i nějaká odpověď na to, na co se ptáte, protože to úplně nemůžu říct. Samozřejmě jsem jako velmi temperamentní a když jde o tu věc, tak jsem jako velmi temperamentní, ale pro tu věc, takže často vyhlašuju takový jako volenky dopředu, že si říkáme, hele, pojďme si ty věci říkat úplně na rovinu, není to nic osobního, jo, my máme těla, to jsou nějaký nástroje a míříme k nějakému optimálnímu výkonu a to má nějaký čas, než se to stane, takže já si myslím, že ta práce toho režiséra spočívá hlavně v té schopnosti komunikovat s těma lidma. A já si to pamatuju i z toho působení mýho na Damu jako v roli pedagoga, že vlastně to bylo jenom o tom, jak předat tu informaci správně, tak aby na té druhé straně nevznikla frustrace, nevznikla tam nějaký jako napětí, nějaká tělesná reakce, která bude toho člověka uvádět do diskomfortu. A myslím si, že vlastně jako všechno má vznikat v nějakých jako přátelských podmínkách. Když ti lidi jsou pracovití a chtějí.
2: Tak jako ostatně ta atmosféra provázala i nás během dnešních vypravěčů. Nic to nechce, jen si povídat tak lehce a bez křiku a zbytečných křečí, protože já jsem zažil oba druhy režisérů a můžu ti říct, že křikem a hysterií se nedosahuje těch nejlepších výkonů. Není to jako s olivama, s těmi herci, že teprve jsou lidrceni a tak dále. Přátelé, my jsme se tak krásně propovídali až ke konci dnešního dílu vypravěčů, takže mě nezbývá, než vám moc poděkovat za to, že jste přišli, za vaše upřímné povídání. Díky tobě, Hanko, i tobě, Marku. Připomenu tedy, že jste poslouchali vypravěče. Loučí se s vámi tedy Václav Kopta
0: a Daniela Brzobohata.
2: A tu hudební tečku za dnešním dílem udělá americká zpěvačka, klavíristka a také autorka Beth Hart. Naslyšenou, přátelé.
0: Mějte se hezky.
3: Naschledanou.

0: Tak to byly Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a jejich hosté v pořadu Vypravěči. Připomínám, že po zprávách se na vás těší Halina Pavlovská, která už teď chystá své nedělní omeletky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
3: Pravdu, je to bestiální čin.
2: Skoro jako rituál.
4: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
5: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
6: Vyšetřujeme vraždy.
2: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
7: Kriminální seriál.
2: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
7: Vraždy v kruhu. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Z 10 na 15 let by se mohla zvýšit platnost řidičských průkazů, navrhuje to ministerstvo dopravy. Rusko i dnes útočilo na

0: pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
1: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
0: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
3: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
4: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
4: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
6: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
4: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Spolkový kancléř Friedrich Merz je v Kyjevě. Rusko krátce po jeho příjezdu provedlo další dronový útok na severní most přes Dněpr, který spojuje východní a západní část ukrajinské metropole.
8: Na kyjevských sociálních sítích se okamžitě objevily záběry zásahu mostu zachycující velkou explozi. Na místě dopadu zeje ve vozovce díra o průměru asi 2 metry. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svém telegramovém kanálu dodal, že poškozeno bylo také teplovodní potrubí a desňanský obvod Kyjeva proto dočasně zůstane bez teplé vody. Do této situace přijel vlakem německý kancléř Friedrich Merz. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci ministerského předsedy. Na Ukrajinu tentokrát přivezl příslib rychlé finanční pomoci při opravách a ochraně poškozené energetiky i další infrastruktury. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála prozápadní strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergise. Získala 35% hlasů. Druhé skončilo populistické Lotyšsko na prvním místě. Celkem se do lotyšského parlamentu dostalo 6 stran. Sčítání výsledků se podle veřejnoprávní stanice LSM protáhlo. Komise musela ověřit předčasné hlasy voličů, kteří svou volbu nakonec změnili. Volební účast byla letos z asi 50% nejnižší v historii země. Tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmithe a Basila Polidorise dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede také 2 světové koncertní premiéry.
9: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér,
10: který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu. A to je, řekl bych, časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
9: Vysvětluje ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev. Návštěvníci koncertu se můžou těšit taky na hudbu z filmů Star Trek, Mumie, Rambo, Hvězdná pěchota nebo Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Divadlo Exil v Pardubicích dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla. Od 17 hodin nabídne besedu s hudebníkem Michalem Kocábem, Havlovým blízkým přítelem a pozdějším poradcem, a jeho dcerou Natálií. Po besedě opatovický soubor Majstejetr uvede Havlovu jednoaktovku Audience, kterou má na repertoáru už 20 let. V roce 2008 ji na festivalu v Trutnově viděl taky tehdejší prezident Václav Havel.
11: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na severozápadě a severu Čech postupně místy i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23, na horách kolem 15. Zítra bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnost ubývat postupně.

0: až do vyjasnění. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 15.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za chodce Rady na 26. kilometru už odklidili následky po raní nehodě dodávky s nákladním autem, zprůjezdnili i levý pruh a jede se tak bez omezení. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte kratší zdržení od Staré Boleslavy. Fronta popojíždí ze 14. kilometru na 13. a půltý. Jeden z jízdních pruhů tam blokuje nepojízdné auto. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy, teď už omeletky Haleny Pavlovské.
2: Milí posluchači Dvojky, minulý týden jsem měla nabitý událostmi. Vystupovala jsem v Prostějově. O tomto městě jsem si dokázala jen vybavit, jak jsem kdysi četla dívčí román Magda, který napsala Helena Šmahelová. Hrdinka, pubertální dívka Magda, odjede na Moravu za svými příbuznými. Odjede právě do Prostějova a tady jí okouzlí její bratranec Olin. V hledišti se měla hned několik Olinů a všichni, celé publikum, reagovali báječně. Druhý den jsem vystupovala ve Vyškově. Tady jsme navštívili místní cukrárnu. Můj výběr nebyl dobrý. Řez s třešněmi mě nenadchl, ale můj přítel si dal k dýňovému laté z kořicového šneka. Když jsme ho dostali na talíř, byl teplý a chutnal úžasně. V pondělí jsem křtila knížku Josefa Maršálka. Sešlo se tam spousta lidí. Kniha byla obrovská a nadšení z ní taky. S kamarádkami Ivou Hitnerovou a Hankou Křížkovou jsme pak vše rozebrali v klidu vedle divadla Lucie Bílé v kavárně U kávy. No a teď vám prozradím, že začínají omeletky a že snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, než se pustíme do omeletek, tak vám chci jen připomenout, že doma máme 3 psy. Proto naše výjezdy za zábavou i za prací musí být vždy pečlivě naplánované. Když jsme se minulý týden vraceli v noci z Moravy domů, tak psi se houfovali za vstupními dveřmi, skákali víc jak metr do výšky, šťastně se pošťuchovali, že nás vidí, a kňučali radostí. Já jsem v dětství týrala své rodiče tak dlouho, až mi pořídili kolii. Už jsem se o ní několikrát zmiňovala, ale připomenu vám naše společné zážitky. 8 měsíců kolii bylo, když jsme ji dostali. Venčili jsme ji poprvé večer, no a pes nic. Hystericky jsme mu zvedali u stromu v parku nožičku. Nic. Pak jsme od majitelky zjistili, že kolie je fena a že nožičku nezvedá nikdy. A pak jsme přišli na to, že je to tak citlivé zvíře, že si ulehčí jen tehdy, když má jistotu, že ho nikdo nevidí. Číhali jsme tedy celé dny po parcích a volali na ní. Už můžeš, nikdo nejde. To zvíře, musím přiznat, bylo mnohem citlivější než já. Pak jsem měla boxera Freuda. A pak, když už mé dceři bylo 5 let a synovi Petrovi rok, jsme si pořídili jezevčíka Edu. Dali jsme ho dceři k narozeninám. Eda byl štěně strčené do krabice s mašlí. A když jsme balíček otevřeli, tak hystericky vyskočil a kousl našeho Petra přímo do obličeje. No a pak, zhruba po 7 letech, ho šel můj tatínek vyvenčit. Tatínek byl v zelenině a vybíral tam papriky. No a pak přišel a my najednou strnuli. V předsíni nebyl náš Eda. Nebyl tam dlouhosrstý černý jezevčík. Byl tam trpasličí pudl Pepřa Sůl. No a to už na dveře někdo tloukl. Kulatá, rozuřená paní a za ní zoufale byl přiškrcený Eda. Ukradste mi Árona, vřeštěla dáma. Kde je můj Áronek? Áronek už se k paničce vrhl a nadšeně ji líbal. Náš Eda ležel na zádech a v nervovém záchvatu chtěl, abychom ho drbali na bříšku. Zbláznil ses? Zařvali jsme na tatínka. Zbláznil jste se? Přidala se rozhorčená paní. Proč si přivedl úplně cizího psa? A tatínek trochu pohrdavě pokrčil rameny. No proč? Řekl podrážděně. Taky tam byl uvázaný. A pak si šel v klidu očistit ty papriky. Jedna má přítelkyně se velice styděla, když si pozvala asi 20 hostů do nového domu a připravila skvělou tabuli, obložené mísy, vejce, saláty, losos. Pak najednou s hrůzou zjistila, že jejich kocour sežral asi 7 lososových jednohubek. Jí samotné jíst po kocourovi strašné nepřipadalo a tak rychle mísy přerovnala, přidala zeleninu na ozdobení mezer a hosté se dostavili. No a pak přišla kamarádka do kuchyně a viděla kocoura, jak se svíjí ve strašlivých křečích a u čumáčku má pěnu. A za chvíli byl po něm. Kamarádka okamžitě srovnala hosty do řady, přiznala se, že mísu před nimi ochutnala kočka a všichni odjeli do nemocnice, kde jim všem udělali výplach žaludku. Až po týdnu, po rozborech, se přišlo na to, že se kočka otrávila jedem na krysy a že lososu nebylo vůbec nic. Bylo jen po elegantní pověsti. Od té doby se totiž u kamarádky už nikdo jídla, ke kterému měl přístup kdokoliv, už nikdo nikdy nedotkl.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.
3: Hej!

0: Milí posluchači dvojky, vzpomínám si, jak jsme jednou s mužem přijeli v noci na chalupu. Byla jsem hladová a těšila jsem se, že si konečně v klidu dám nějakou dobrotu. Ale tašku s lahutkami jsme zapomněli na chvilku venku za dveřmi a psi jsme tam nechali běhat. No a když nám to došlo, bylo už pozdě. Zdeněk mi jen chmurně ohlásil. Jsi bez večeře, sežrali úplně všechno. Já jsem se s tím nemohla vyrovnat. To nenechali vůbec nic? Jo, řekl Zdeněk. Psí konzervu. No a to mi připomíná, jak jeden můj známý už léta zápasí s poměrně dost velkou nadváhou. Zkoušel pilule, čaje, cvičení. Uvažuje i o chirurgickém zákroku. Přednedávnem měl padesátiny a od manželky dostal překrásného papouška, který umí mluvit. A říká, Franto nežer. Náš labrador Otelo jednou zabral celou sedačku před televizí. Nepodařilo se mi ho odtamtud vystrnadit, tak jsem zvolila lest. Šla jsem k ledničce, otevřela jsem jí a když Ota vstal, rychle jsem jí zase zabouchla a skočila na pohovku. Ota se s vyčítavým pohledem uvelebil u mých nohou. Za pár minut vyrazil ke dveřím a začal naléhavě štěkat. Vstala jsem, abych mu otevřela na zahradu, ale on kolem mě proklouzl a než jsem se stačila vzpamatovat, byl zpátky na sedačce. Nejhorší domácí zvířata měl kamarád, 2 5-kilové vypasené kocoury, kteří ho s oblivou budili. První metoda byl skok ze skříně na postel kolem 6. ráno. Kamarád se po krátké době začal obávat zdravotních problémů. Nálet 2 5-kilových zvířat z výšky je poměrně bolestivá záležitost. No a tak si natočil postel jinak. Druhý způsob buzení, co následoval, bylo drnkání na kytaru kolem 7. ráno. Oba kocouři drápky drnkali do strun, až ho to vzbudilo. A poslední metoda, po odklizení kytary, bylo tiché, nenápadné vlezení na jeho postel, usazení na peřině na jeho hrudi a přitisknutí studeného čumáku na obličej. Kamarád popisoval, jak se jednou vzbudil s divným studeným pocitem na nose, otevřel oči a zíral do obrovského obličeje velikánskému kocourovi. No a málem měl infarkt. My jsme jednu dobu měli 3 kočky. Jednu našel otec v práci, jednu našla moje matka ve škole, byla učitelka. A jednu jsem našla já na dvoře v popelnici. Popelnice měla nejhorší povahu. Mstila se za své hnusné dětství a nenáviděla našeho strýce Evžena. Ten totiž o ní jednou řekl, že je blbá. Mstivá popelnice byla, blbá ne. 10 let čekala na to, až strýc Evžen poleví v ostražitosti a své boty nechá lehkomyslně v předsíni. Okamžitě šla a pročůrala mu italské mokasíny až na kost. Popelnička ale číhala nejen na Evžena, ale na každého, kdo šel kolem skříně, aby mu mohla jako ten nejdivočejší rys skočit na záda a kousnout ho do krku. Ve škole se divili, proč mám takový divný tik.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, tématem dnešní omeletek jsou zvířata. Přes 20 let hlídal dobytek nejstarší chlupáč na světě. Ovčácký pes se v Austrálii dožil požehnaného věku 29 let a 5 měsíců. Je to dvakrát tolik, než je průměrný věk psů. V přepočtu na lidský věk mu bylo přes 200 let. Luke Neville se svým bratrem hledali ztracenou mopsí fenku Bellu. Kamarád zahlédl oznámení o nalezeném mopsovi. Psa vyzvedl a odvezl k ním domů. Když se Luke vrátil z pátrání, začal fenku hladit a po chvíli mu došlo, že to není jeho Bella. Přejmenovali prozatím na Nebelu a nechali u sebe přes noc. Skutečnou Bellu našli v místním útulku. Ukázalo se, že téhož dne se ve městě ztratil ještě jeden mops. No a nakonec se obě fenky vrátili ke svým rodinám. A podobná záměna se stala v americkém Oregonu dvěma černým labradorkám v psím hotelu. Ken Griggs si po dovolené vyzvedl Kali, ale doma na ní rodinná kočka syčela, přestože ji dřív měla ráda. A fenka také najednou neposlouchala známý povel. A veterinář na rentgenu nenašel stopy po zákrocích, které Kali prodělala. Griggs trval na tom, že dostal jiného psa. No a měl pravdu. Hotel zaměnil Kali s labradorkou Dixie. Jeden mnichován nesnesl už oddanou lásku své ženy k jejímu chrtovi, s kterým pořád chodila po různých psích výstavách. Aby pes přestal vyhrávat, tak ho potajmu krmil. Manželka mu na to přišla a opustila ho. I se psem.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, a já vám teď přečtu svou povídku, která se jmenuje Tento způsob lásky. Tohle to bylo horké. Na chalupě byly dvě ženy, jeden muž a jedna dospívající dívka. Na zahradě měli dvě pruhovaná lehátka, dvě vyrudlé madrace a kbelík, ve kterém se chladilo bílé víno. Na zahradě v duchu ruského hledání smyslu života hovořili o nešťastné lásce. Irenka jednou milovala filmového tvůrce. Bydlel ve středu Prahy a na jeho domě bylo lešení. Irenku tvůrce navštěvoval jednou za 10 dní. Příjemně se s ní miloval a pak mizel bez naděje společných plánů i perspektiv. Irenka se proto rozhodla, že umělce bude šokovat svou vitalitou. Ve svých 32 letech v 9 večer v centru Prahy vyšplhala po lešení do druhého patra a jukla umělci do otevřeného okna. U filmaře byla jiná dívka. Houpala se v křesle a tvůrce ji líbal do vlasů. Irenku tak nikdy nelíbal. Irenka škytla, zapotácela se bolestí v duši a zřítila se z 13 metrů na chodník. Měla těžký otřes mozku a 2 týdny ležela v nemocnici. Veronika tehdy milovala zvěrolékaře. Získala si ho tím, že v době omezující totality přivezla ze zahraničí zázračný lék proti pelichání andulek. Zvěrolékaři se Veronika líbila. No a taky se mu líbila Klára a Jitka. Na Veroniku proto často neměl čas. Veronika jednou vypila láhev becherovky a šla si zvěrolékaři lehnout na práh. Jako alibi měla svou andulku. V 10 domovník zavřel dům. Veronika na rohožce usnula alkoholickým spánkem. Kránu ji vzbudil veterinář. Jsem tu kvůli andulce, zašeptala Veronika a natáhla k němu dlaň. A na ní ležel nehybný ptáček. Ze zvěrolékaře byl cítit prožitý sex. Veronika se zvedla. No ale to je jedno, stejně chcípla, řekla drsně a hodila ptáka z pavlače na dvůr. Pavel kdysi miloval Šárku. Jednou s ní byl na slapech. Dobře lyžoval na zasněžených pláních. Rozhodl se proto Šárku oslnit jízdou na spěněné hladině. Připnul si vodní lyže, křečovitě se chytil lana, vytřeštil oči a jel. Rozhodl se ležérně vystoupit na břeh jako mořský bůh. Když se lyže dotkly břehu, začal Pavel rotovat. Rotoval asi 17krát. Vodní lyže se rozvířily do všech stran. Lehkomyslní plážoví opalovači hystericky sbírali své deky, chránili si hlavy a prchali spasit život. Pavel si nezlomil ani ruce, ani nohy, ani vaz. Jen se mu zlomilo srdce. Ještě v plavkách odešel na stop a dojel do své pražské postele a ležel v ní 3 dny. Dospívající dívka pozorně poslouchala a pak řekla: vzpomínali jste. Říkali jste, že jste takhle milovali jednou, tehdy a kdysi. Co byste ale kvůli lásce udělali teď? Pavel došel pro novou láhev vína. Veronika snědla, bůh ví proč, 7 sedmikrásek. A Irena se podívala na modré nebe, kterému od letadla zůstaly bílé jizvy. Všechno, řekli svorně.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: to způsob lásky se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou tady na Dvojce v omeletkách. No a teď je na řadě posluchačka paní Karla, která mi poslala příspěvek do rubriky Co Čech, to Němcová. A její text má název Děkuji, Eucharisto. Stalo se to už před lety, ale některé zážitky zůstávají ve vzpomínkách navždy. Byli jsme s manželem v Řecku. Našetřili jsme si tehdy na dvoutýdenní cestování po krásné zemi plné památek a mořských pláží. Dojeli jsme dokonce až na Peloponéský poloostrov. Přejeli jsme most přes Korinský průplav, kde obrovské lodě proplouvají mezi skalnatými stěnami, jen několik centimetrů vzdálených od hran lodě. Řekové mají české turisty rádi. Téměř každý Řek zná někoho, kdo uprchl po druhé světové válce do Československa. V Řecku tehdy propukla občanská válka a naše země přijela tisíce dětí a později i dospělých. Dodnes si tohoto vstřícného gesta Čechů všude v Řecku považují. Pod slavnou horou Olymp, bájným sídlem bohů, jsme se osvěžili v moři a vydali se pěšky do kopce. Uvidíme, jak daleko se v tom vedru dostaneme. Procházíme vesnicí, která je po obědě bez lidí. Všichni mají siestu. Jen starý muž jde proti nám z kopce. V každé ruce drží vědro s nažloutou tekutinou. Usmívá se, zastavuje, postaví vědra, z jednoho odrne krustu a pod ní se objeví bílé mléko. Můj nos okamžitě zavětří a ucítí kozí mléko. Už od dětství ten odér nesnáším. Milý děda nám mléko nabízí a můj muž se k mému zděšení chystá napít přímo z vědra. Procedí mezi zuby. Pokud se napiješ, už tě nikdy nepolíbím. Oba tedy dědovi poděkujeme a loučíme se s ním. Pomalu šlapeme asi hodinku vzhůru a dojdeme na hřbitov. U hrobu sedí žena, je celá v černém a hlasitě naříká. V tichosti procházíme kolem ní, ale všimne si nás. Okamžitě přestane bědovat, hrne se k nám a zve nás do nedaleké budovy, kde jsou v sále shromážděni černě odění pohřební hosté. Je slyšet jejich štěbetání, občas dokonce i smích. Všichni si pochutnávají na dobrotách ze stolů a vypadají spokojeně, dokonce vesele. I tady jen poděkujeme za pozvání, všem zamáváme a odcházíme. Nechceme rušit pohřeb, i když setkání občanů na hřbitově vypadá víc jako lidová veselice. Řekové se rádi baví ve skupinách, jsou veselí a dosti hluční. Oni sami to takhle nevnímají. Jejich temperament je prostě jiný než ten náš středoevropský. Sledujeme se zájmem, jak se v parčíku ve stínu stromů o víkendu schází rodiny. Z každého auta vystupuje nejméně 5 osob. Všichni pomáhají staré babičce. Posadí ji na pohodlnou židli, přikrývají kolena dekou. Teprve, když je babička spokojená, vybalují z auta na ubrus jídlo a je toho hodně. Celá rodina se usazuje kolem, podávají babičce, co si přeje a potom se pustí do hodování všichni. Seděli jsme nedaleko a pozorovali rodinné veselí. Parčík byl plný až do pozdního odpoledne. Každá ze skupinek si celou dobu živě povídala, s chutí stále něco pojídali a mezi tím si občas někdo z nich zdřímnul. Děti pobíhali kolem. K večeru každá rodinka usadila svou babičku nebo dědečka do auta, pozbíralo se to nejnutnější a parčík se vyprázdnil. Pod každým stromem zůstalo hodně obalů a lahví. Tak tomu tehdy bylo i na plážích. Můj muž často pláže uklízel. Někdy jsme v autě vozili odpadky v pytli a marně hledali kontejner nebo popelnici. V Soluni jsme na radu místního občana zaparkovali auto v zapadlé ulici u chodníku. V klidu jsme si prohlédli staré a úžasné památky. K večeru nasedli do auta a odjeli z města. Na dálnici jsme zaplatili poplatek a vystoupili u benzinky z auta. Podívala jsem se na zaprášené auto a zdálo se mi nějaké divné. Něco na něm chybí. Teprve po chvíli jsme si uvědomili, že nemáme přední poznávací značku. Kolem jdoucí řidič nám s úsměvem sdělil, že ji určitě najdeme na policejní stanici. Něco jsme udělali špatně a takovým způsobem se v Řecku řeší přestupek. Policie odšroubuje značku, majitel auta si ji musí vyzvednout na stanici a zaplatit pokutu. No, jak jednoduché. Jenže požadovaná částka se nám nevešla do rozpočtu. Chtěli jsme si promluvit se šéfem policie o jejím snížení, no ale ten už nebyl přítomen, bude až ráno. A my jsme byli tehdy tak naivní, že jsme se rozhodli přenocovat u města, přijít opět ráno a pokusit se smlouvat. Nočním městem jsme odjeli kamsi mimo domy, postavili malý stan pro mého muže a já jsem se uložila v autě. Nějak tu noc přežijeme. Brzy ráno mě probudili divné zvuky a funění. Kolem stanu, kde spal manžel, rýdila smečka velkých divokých psů. Očichávali stan dokola, poštěkávali a rvali se mezi sebou. Musím podotknout, že se všech větších psů velmi bojím. Po otevřeném oknem auta jsem zavolala na muže, aby neotvíral stan. V tu chvíli přiběhla smečka za mnou k autu. Zavřela jsem rychle okno a hrůzou nedýchala. Co budeme dělat? Psi nás určitě roztrhají. Asi po 15 minutách, kdy jsme oba strnule čekali, co se stane, to psi unavilo. Pomalu jsem zvedla hlavu a viděla, že několik z nich už odběhlo pryč. Asi po půl hodině už byla smečka z dohledu. Rychle jsme zabalili stan a ujížděli směr policejní stanice. Šéf policie nás sice vyslechl, ale pobaveně nás nasměroval k místnosti, kde v policích čekali stovky registračních značek na své majitele. Zaplatili jsme tedy požadovanou pokutu, obdrželi naši vytouženou poznávací značku a spokojeně odcházeli. Byli jsme šťastní, že jsme přežili dnešní noc i ráno. A doma jsme měli o čem vyprávět.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Děkuji, Eucharisto. Pojmenovala svůj zážitek posluchačka a já doufám, že vás její příspěvek inspiroval a že mi taky napíšete něco ze svého života. Třeba jak jste cestovali, anebo něco o vašich mazlíčcích. Texty mi prosím posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
0: Lidi mají doma v našich zeměpisných podmínkách nejčastěji psa nebo kočku. Mezi kočkou a psem jsou obrovské rozdíly. Pes musí chodit na záchod ven. Kočka má soukromou toaletu přímo v bytě. Pes plní příkazy, kočka neplní příkazy. Pes se strašně naběhá, protože poslouchá naskoč, honem, k noze, ven. Kočka někdy přijde, někdy ne. Když pán psa odejde, tak pes teskně kňučí. Kočka jde klidně spát. Pes nemůže šplhat po záclonách. Kočka šplhá po záclonách. Pes má stále svůj základní tvar. Kočka se mění, aby se vešla kamkoliv. Pes někdy vyje. Kočka někdy zpívá. Když psovi vynadáte, cítí se vinen. Když vynadáte kočce, nehne brvou. Když psa pochválíte, směje se. Když pochválíte kočku, tak nehne brvou. No a proč vám to tak podrobně vykládám? Protože je na každém z nás, abychom pečlivě zvolili, koho ke svému životu právě potřebujeme. Jestli vzrušující flirt, anebo pevný vztah. Když flirt, pořiďte si kočku. A když už máte doma záletného manžela, tak pořiďte si věrného psa. Koupit si psa je totiž jediný zaručený způsob, jak získat lásku za peníze. Pes je taky jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe. A na rozdíl od žen, psi milují jen jediného pána. No a někteří psi milují i omeletky. Poslouchejte je. Vaše Halina Pavlovská.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Být mladší sestrou známé filmové hvězdy je těžké.
2: V co pevně věřím a oč prosím Boha? Práci, divadlo, úspěch, být krásná. Pane Bože, to jen tak soukromně, abych tě nežádala jen o samé velké věci.
1: A ještě těžší je najít svou vlastní cestu.
2: Večer se konal domácí koncert a já přednášela vodníka jako melodrama. Špatně.
0: Deník sestry Lídy Bárové.
1: Kniha Adama Gregorieva jako četba na pokračování každý den po 22. hodině.
0: Na dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Katalánsku platí kvůli silným dešťům červený stupeň varování. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Počasí bude slunečno, postupně oblačnost přibude, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Naděja Procházková, dobré odpoledne. Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli dva lidé, jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatele regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Oblast by mohl zasáhnout mini hurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. Včerejší přívalové deště zaplavily domy i auta. V obrovských kalužích na dálnicích v Barceloně dokonce plavaly kachny. Lety na barcelonském letišti se zrušily nebo zpozdily. Problémy měla i doprava na železnici. Zájemci o tříměsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
3: Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují, popisuje krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žabenský.
5: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžce.

0: místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. Motocyklový závodník Filip Salač vybojoval ve velké ceně Japonska třídy Moto 2 třetí místo. Po páté v sezóně se dostal na stupně vítězů a v pořadí šampionu zůstává sedmý. V MotoGP vyhrál Španěl Guevara.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno na severozápadě a severu Čech a postupně místy i jinde v Čechách. Čekejme oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku přibude oblačnost až k večeru. Teploty 19 až 23 stupňů, na severozápadě a severu Čech do 20, na horách kolem 15 stupňů.
3: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Doprava.
0: Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte kratší zdržení od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru. Přímo v omezení vyšetřují nehodu v jízdním pruhu na 13. Zdržení je kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má Roman Víšek.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemné nedělní odpoledne, přátelé, a zvu vás k poslechu příběhu z tajemného domu, ve kterém strýček Bedřich sepisuje legendy kraje, příběhy o strašidlech a také o přízracích. A právě tady se potkávají dvě dívky, Markéta a Agáta. Agáta dobře ví o tom, že se v uzamčené strýčkově pracovně nachází podivný erb ve tvaru měsíce. Nejednou do místnosti nahlédla klíčovou dírkou a občas poslouchá za dveřmi. Slyší, jak strýček u práce často nešťastně vzdychá, jak je přešlý a že mnoho nocí už nespí. Nedaří se mu totiž dopsat poslední kapitolu své knihy Legendu o hraběti Lunatínovi. Napsaný text do rána vždycky záhadně zmizí. No a my se teď dozvíme proč.

0: Teda to je kopec. Co pak ten barák? Stojí na nebesích. Taky mi mohl ten strejda Béda přijít naproti. No páni, to je snad hrad, ne? A ta ženská v zástěře, to bude asi ta Bédova hospodyně.
1: Tak už jsi tu, Markétko. Vítám tě. Agáto, kde vězíš? Přijela Markétka.
2: Už jdu, babi. Hledám druhou síťku.
1: Na mou věru, Markétko. Ty vypadáš jako tvůj táta, když byl malý. Jen ten sulík máš navíc.
3: Čus, já jsem Agáta.
0: Markéta, jou, ty máš teda stisk.
3: Jdu na motýli dolů k jezírku. Přinesla jsem ti taky síťku, kdybys chtěla jít se mnou. Na.
0: Dík. Tak to je to prázdninové překvapení, jak říkal táta.
4: Že prý budu mít společnost. Připadá mi teda dost cáklá.
3: Tak jdeš?
0: To jako mám běžet hned za ní dolů? Sotva jsem se vydrápala nahoru?
1: Vezmi si koláč, Markétko, tu máš. Motýly ti neutečou.
0: Děkuju.
1: A napij se. Ona je to sem od nádraží docela dálka. A našla si to dobře?
0: Jo, táta mi nakreslil plánek. Tak já teda asi poběžím za Agátou.
1: No jo, běž. Ale za hodinu se vraťte, bude oběd.

0: Tohle je motýlí louka. Poletuje tu 21 druhů motýlů.
1: Máš je spočítaný?
0: No jasně. Tenhle modrý je měsíčník. A támhle ten slunečník.
2: A ještě ti chybí větrník, ne? To přece nejsou žádná motýlí jména.
0: Proč myslíš?
2: Motýl je třeba žluťásek, modrásek. Měsíčník a slunečník jsou princové z pohádky.
0: Motýly jsou to taky. Pojmenovala jsem si je tak. Měsíčník ve tmě svítí modře a slunečník má barvu jako slunce. Na, vezmi si šťovík. Je kyselej, ale motýlům voní. Mám to vyzkoušený. Když ho sníš, voníš jim taky a snadněji je chytíš.
2: Fakt? Není to tak hrozný.
0: Hele, tamhle je měsíčník. Zkus ho chytit.
2: A jo, jdu na to.
0: Tak co?
2: Jo, mám ho.
0: Drž tu síťku pořádně. Pustíme ho ve skleníku a ochočíme si ho.
2: Jak jako ochočíme?
0: Mám motýlí kytku a s tou tady skvěle.
2: A jak poznáš, že jsou motýly ochočení?
0: Když se naučí létat mi na ruku.
2: Aha.
0: Potom je pustím na svobodu a čekám, kolik z nich se ke mně vrátí zpátky.
2: A kolik se jich už k tobě vrátilo?
0: No, zatím ani jeden.
3: Těšil jsem se, až tu s námi budeš, Markétko.
4: Tenhle hubeňour je strejda Béda? Neřekla bych, že je starý jako táta. Vypadá mnohem starší. Hnědá košile, modrá vesta, zelený kalhoty. Ten má teda vohos.
3: Vypadáš jako tvůj otec zamlada, Markétko. Stejně zrzavé vlasy.
4: Já vím, jen culík mám navíc. Tonička mi to už říkala.
3: Víte, vždycky mě fascinovaly ženské vlasy. Napsal jsem o nich dokonce povídku. A tak se teď těším na léto ve společnosti. Rusovlásky, černovlásky a blondýnky.
4: O jaké blondýně je řeč? Já jsem zrzavá, Agáta černovlasá a Tonička šedivá.
5: Bedřich myslí Marianu. Tady, našeho retrievera. Je děsně hodná.
0: A nehne se od strejdy ani na krok.
4: Prej blondýnka. Strejda Béda je pěkně praštěnej, co? Agáto, pomoz mi s tím kufrem. V jakým patře to je?
0: V prvním. Strejda je náhodou moc fajn. Jsme tu. Ale něco ti povím. Dneska jsem ho viděla v dobré náladě po hodně dlouhé době. Ani nepamatuju, kdy se naposledy zasmál.
4: Jak to?
0: Tohle léto je divnej. Někdy celý den nevyjde z pokoje. Ve dne v noci sedí u počítače a vzdychá. Babička říkala, že má rozepsanou nějakou knihu, kterou nemůže dokončit. Náš pokoj je tady. Hoď si kufr za dveře. Chci ti nahoře ještě něco ukázat. Koukej.
4: Páni, to jsou teda bytelný dveře. Jak od trezoru. Co je to za pokoj?
0: Strejdova pracovna. Slyšíš? Zrovna píše. Strejdova pracovna je pořád zamčená. I když je Béda uvnitř. Kromě něj tam nikdo nesmí.
4: Proč?
0: Prý je pracovna od toho, aby se v ní pracovalo a ne mluvilo. A tak tam strýček nikoho nepouští. Nicméně, já už jsem tam několikrát byla, když strýček nebyl doma. Mám totiž speciální klíč.
4: Pak klíč?
0: Jo. V tom pokoji jsou kulatá dvířka. Vedou do přístěnku. Není na nich žádná klika, zástrčka nebo tak. Jen nakreslená měsíční hlava. Podle mě strýček za těmi dvířky ukrývá něco strašlivého.
4: Kecáš. Co to bylo?
3: Ach, ne.
0: To strýček. Říkala jsem ti, že je nešťastný.
6: Chudák, to je hrůza. Musíme mu nějak pomoct.
0: Ticho.
3: Co děláte tady na chodbě, děvčátka?
0: Provádím Markétu podobně, strýčku.
6: Abych se tu vyznala.
3: A tak, tady kromě mé pracovny už nic není. Víte co, běžte dolů do kuchyně, ať vám Tonička uvaří kakao.
0: Viděla jsi ta kulatá dvířka s měsícem?
6: Vypadají fakt podezřele. A ten měsíc, jak se šklebí.
0: A všimla jsi, jak strýček rychle přivřel dveře, když viděl, že se koukáme dovnitř?
6: To je teda záhada.
0: Záhady jsou od toho, aby se vyřešily.
6: A my dvě to dokážeme.
0: Pomůžeme Bédovi dopsat tu knihu. A ze všeho nejdřív musíme do pracovny, až tam nebude.
6: Třeba strejdu něco začarovalo.
0: Něco, co bydlí za těmi kulatými dveřmi v přístěnku.
6: A má ho to v moci.
0: A my to vypátráme.
6: Ruku na to.
0: Platí.

0: Dobré ráno, Toničko.
1: Ale dobré, Bedříšku. Ty ale vypadáš, že ty jsi zas celou noc nespal.
0: Chvilku, ano. Nedělej si starosti. Co naše slečny? Padli si do oka, viď?
1: No, to jo, mám z toho radost. No, a dej si kafíčko a koláče. Jsou ještě teplé.
0: Všiml jsem si, že děvčata chodí často do skleníků. Co tam dělají?
1: Ochočují motýly. Mají jich tam snad 100. Úplné motýlárium. Vzali si stolek, židle a takovou tu fialovou kytku. No, jak na ní srají motýly?
0: Komule Davidova?
1: Jo, komuly. Takže to teď ve skleníku vypadá jako v motýlim cirkuse.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Dobrý, pojďte si vzít koláč.
3: Strýčku, prý jste spisovatel. Co zrovna teďka píšete?
0: Sepisuji legendy tohoto kraje o lidech, strašidlech a přízracích a zbývá mi jen poslední příběh.
4: A o čem je?
0: O životě mého předka, hraběte Lunatína. Bydlel v tomto domě před 200 lety. Zajímá vás to?
4: Ano, vypráví nám o tom.
3: Prosím.
0: No tak, dobrá. Lunatínové pocházeli z Itálie. V jejich šlechtickém erbu byla měsíční tvář. Hrabě Lunatíno měl úctyhodnou sbírku motýlů ze zdejších hor a luk. Ta je dnes chloubou našeho městského muzea. Jeden exemplář však hraběti stále chyběl. Zlatý noční motýl, který létá jen vysoko ve skalách. Hrabě se za ním do těch skal vydal i se svým psem Lumírem a motýla skutečně chytil. Když se ale vracel s úlovkem domů, hora ho odmítla pustit. Uvěznila ho ve skalní rozsedlině, kterou zavalila kamenem. Asi chtěla motýla jen pro sebe. Za několik dní došel domů pes bez pána. Lidé se tedy vydali hraběti na pomoc. Lumír jim ukazoval cestu.
4: No a co bylo dál? Našli hraběte?
0: Závěrečnou kapitolu knihy ještě nemám. Prostě ji nemohu dopsat.
3: Ale jak to, strýčku? Vy nevíte, jak to s Lunatínem dopadlo?
0: Legenda mluví jasně. Lidé ze vsi Lunatína v horách našli. Když se k němu dostali, byl vyhládlý a na pokraji sil. Od smrti žízní ho zachránila voda, co se srážela na skalách a tekla po stěnách. Lidé odvalili kámen a donesli hraběte domů. Brzy se zotavil, ale už to nebyl ten bujarý chlapík, co dřív.
3: A co se stalo se zlatým motýlem?
0: Na něj se při záchraně nemyslelo, takže uletěl a Lunatínova sbírka zůstala neúplná. Hrabě se doskal, už nikdy nevydal. Zatrpknul a k Lumírovi se choval tak, že mu pes nakonec utekl. Lunatíno ho za to proklel a od té doby prý duch zlatého psa bloudí krajem a nemůže najít klid.
4: Když víš, jak to dopadlo, proč knížku nedopíšeš, strýčku?
0: Tak to sám nevím. Je to záhada. Každý večer se mi zdá, že jsem příběh už dokončil. Vidím sám sebe, jak vyťukávám poslední řádky. Ale ráno, když vstanu, je celá kapitola pryč. Text do rána zmizí. Jako bych o rozum přišel.
1: Nevzdychej pořád. Jednou to určitě dopíšeš. Hlavně se musíš pořádně vyspat a hned to půjde líp. Tak holky, vy mi teďka pomůžete. Venku začalo lít jako z konve. V koupelně je mokré prádlo, tak ho vezměte na půdu a povězte ho tam.
4: Tak jo. A pak půjdeme do skleníku. Tam na nás pršet nebude.
0: No, podle oblohy soudím, že tam strávíte celý den.
4: Nám to nevadí. Aspoň budeme mít čas pořádně ochočit Vanesu a Piera.
0: Ochočit Vanesu a Piera?
4: Česky se jmenují Babočka Bodláková a Bělásek Zelný. Ale latinsky Vanessa a Pieris. Teda aspoň podle atlasu v knihovně. A uznej, strýčku, že latinsky to zní jako, že jsme chytili mnohem vzácnější exempláře.
0: No to tedy určitě.
3: No tak my jdem s tím prádlem.
4: A večer začneme s pátráním.
3: Co to bylo?
4: To byl jen síček. Mám zavřít okno?
3: Jo.
4: Řekneš mi už, co tě tak vyděsilo?
3: To ta měsíční hlava na dvířkách. Měla jsem pocit, no fakt, prostě ta hlava na mě vyplázla jazyk.
4: Jak jsi to mohla vidět? Vždyť se skoukala klíčovou dírkou.
3: No, zdálo se mi, že to vidím.
4: Víš co? Strejda jde zítra večer s Toničkou do muzea na divadelní představení. Koukneme se do jeho pracovny. Jestli na tebe ten měsíc vypláznul jazyk, tak třeba umí mluvit. A prozradí nám, co se ukrývá za těmi kulatými dvířky. Takže zítra večer se uvidí.
3: A dopoledne zajdeme do muzea prohlédnout si Lunatínovu sbírku.
1: Tak, děvčata, tady máte každá jednu vstupenku. Chcete, abych vás provedla?
4: Ne, děkujeme, Marcelo.
5: My jsme si jen přišli prohlédnout motýly hraběte Lunatína.
4: Byl to předek tady Markéty. Její táta je bratranec Strejdy Bedřicha.
1: A tak. No v tom případě jděte rovnou po schodech nahoru a doleva. Lunatínova sbírka je v prvním patře. Čítá skoro 500 kusů. A nezapomeňte vyřídit strýčkovi, že dnes večer tu hraje náš ochotnický soubor Strašidelné příběhy zdejšího kraje.
4: Vyřídíme. My ale musíme zůstat doma a hlídat Marianu. Jinak by byla na celé skalní město jako strašidlo. Au!
1: Já myslím, že bys mohla být velkou posilou pro náš divadelní soubor, Agáto. Tak příjemnou prohlídku.

0: koukni, to bude tamhle v té vitríně. 10 krabic plných motýlů. Fuj, vidíš to? Jak jsou propíchaní špendlíky. To je hnusný.
1: Jo, sbírka mrtvol, blé. To naše parta ve skleníku je menší, ale za to živá. Hele, tady jeden chybí.
0: Prostor pro zlatokřídláka horského. Tak to byl zlatokřídlák horský, co vylákal Lunatína do hor. Jak asi vypadá?
1: To samozřejmě vím. Jsem přece Agáta, nejlepší sběratelka a krotitelka motýlů na světě. Zlatokřídlák má obrovská křídla ohnivé barvy, takže to vypadá, že každou chvíli schoří. Ukážu ti ho v atlasu, ale už jsem ho viděla i ve skutečnosti. Jednou večer, ve skalách, když jsem zabloudila.
0: Kecáš.
1: Nekecám.
0: A dokázala bys ho chytit?
1: Myslím, že by se dal chytit na motýlí kytku. Ta voní úplně všem, ale je to noční motýl. Lítá, až když se začne smrákat. A tam, co jsem ho viděla, to teda bylo fakt vysoko. Takže jde spíš o to, jak se s ním pak za tmy dostat ze skal dolů, až ho chytím.
0: Chytíme, ne?
1: No jasně, chytíme. Ale nejdřív musíme do strýčkovy pracovny.

0: Nikdy bych nevěřila, jak taková obyčejná sponka může fungovat jako klíč.
1: Jako paklíč. Používají ho zloději a jedna šikovná holka jménem Agáta.
2: Proč vůbec šeptáme?
1: Mariana hlídá v přízemí, jinak jsme tu přece sami.
2: A nebo si tady snad někdo myslí, že ne?
0: Dej pokoj a běž už dál. Fuj, to jsem se lekla. V tomhle baráku vrže snad úplně všecko. A k tomu ještě ten úplněk.
2: Vidíš ten strejdův počítač? Takovej dinosaurus.
1: A je zapnutý. Strejda to asi rozepsal, než odešel do divadla. Hrabě poslal Lumíra pro pomoc. Když sousedé šlechtice za pár dní našli, byl už na pokraji sil. Na motýla se při záchraně zapomnělo. Krabici s ním patrně někdo nedopatřením převrhl a vzácný exemplář uletěl.
0: Hele, koukni na tu měsíční hlavu. Usmívá se.
3: No, moc se nesměj, měsíčku. Včera si tady moji kámošku pěkně vyděsil. A prý si na ní takhle vyplázl jazyk. Blé.
0: Nech toho, Agáto.
3: No jo. Podle mě nám hlava nic neřekne. Nejspíš vůbec mluvit neumí, tváří se pořád stejně a my jsme si to celé vyfantazírovali.
0: Hele, podívej na ten měsíc za oknem. Svítí sem, přímo na tu hlavu.
3: A co jako?
0: Ta hlava teď taky svítí. Úplně se rozzářila. Otevři okno.
3: No, tak co? Měsíčku.
1: To nemá cenu, Markéto. Nic se neděje.
0: Polož na ní ruku. Na tu hlavu.
1: Polož si ji tam sama.
0: Tak jo. Dobrý večer. Já jsem Markéta. Vzdálená příbuzná hraběte Lunatína.
3: Hele, Markéto, ta hlava se pohnula.
4: Jsem měsíc z erbu Lunatínů. Sloužím tomuto rodu již stovky let pod laskavým dohledem Luny, která mne probouzí k životu. Co si přejete, signorino?
0: Pane měsíci.
1: Řekni signore, to je italsky.
0: Tedy, signore měsíci, potřebujeme vědět, co se skrývá za těmito dvířky. Máme podezření, že kvůli tomu náš strýček Bedřich nemůže dokončit svou knihu a velice se tím trápí. Nevíme ale, jak se ty kulaté dveře otevírají.
4: Ty dveře, signoríny, se otevírají zevnitř. Za nimi je bytost, která není z tohoto světa. Vychází jen za svitu luny v úplňku, za velmi jasné noci, jaká je právě dnes. Neublíží vám. Mohu bytost přivolat, jestli potom toužíte.
0: Raději ne, já se bojím.
1: Nesmysl. Když signor říká, že nám bytost neublíží, tak nám neublíží.
0: No, dobře. Taky prosím, signore, přivolejte.
4: Příteli! Příteli! Máte návštěvu? Pojďte k nám.
0: Agáto, vidíš ten stín? Už to leze ven.
3: Podej mi ruku.
2: Je, to je přece Mariana.
1: Co tady dělá? Ležela dole u dveří, ne?
0: To není Mariana. Podívej se pořádně. Je skrz něj vidět. Agáto, tohle je duch.
5: Kdo jste, ctihodné krasavice?
2: A
3: Kdo seš ty?
5: Lumír. Věrný služebník svého pána, hraběte Lunatína. Tedy býval jsem. Nyní jsem jen bludná duše, která nemůže najít klid.
0: Je to fakt duch? Došel až k psacímu stolu a podlaha ani jednou nevrzla. To by nikdo živej v tomhle baráku nedokázal. Hele, jak mžourá strejdovi do monitoru.
5: Zase zde zhřím tu směšnou báchorku. Ten bláhovec. Nic naplat, příteli měsíci. Musím vás opět požádat o pomoc. Konejte, co je třeba, prosím.
0: No teda? A nepotřeboval ani jeden klik. Ta měsíční hlava odfoukla z počítače všechna písmena. Proč to asi dělá?
5: Ten příběh je i mým příběhem. Ovšem, na rozdíl od vašeho bláhového strýce, vím naprosto přesně, jak se tehdy v horách vše odehrálo. Tak to nikoli.
0: A jak tedy?
3: Vyprávěj, prosím.
5: Raději bych příběh vyprávěl vašemu strýci. Ale ten vůbec netuší, že existuji. Je zahleděný jen do toho svého přístroje. Přitom jsem se mu několikrát zjevil přímo před očima a on... spletl si mě s tou svou fenou.
0: Lumíre, vyprávěj. Nás ten příběh opravdu zajímá. A můžeme ho strýčkovi říct, pak ho konečně dopíše podle pravdy.
4: Příteli Lumíre, nenechte se prosit. Zde slečna pochází přímo z rodu Lunatínů. Třeba by vám mohla pomoci ve vašem údělu.
3: No jasně. Jasně, že ti Markéta pomůže v tom údělu.
5: Když myslíte, můj pán, hrabě Lunatíno, se jednoho dne vydal do hor, aby získal vzácného zlatokřídlého motýla. Doprovázel jsem ho. Ale skály s námi hrály podivnou hru. Jakmile jsme překonali jeden převis, objevil se další, vyšší. Jakoby hora bránila motýla vlastním tělem. Až třetí noc nám konečně přálo štěstí. Pán přilákal motýla na světlo jakési cizokrajně vonící květiny. Uložil ho do krabice přikryté mřížkou, aby motýl mohl dýchat. Přenocovali jsme a na zítří vyrazili do údolí. Přepadla nás však bouře. Padaly kroupy velké jako lidské oči, div nám hlavy nerozbily. Živly se spikly a bránili svobodu toho nepatrného tvora. Hrabě se ukryl do skalní rozsedliny, ale blesk odštípl z hory balvan a ten rozsedlinu zavalil. Pán byl uvězněn a já zůstal venku s motýlem. Hrabě mi přikázal, abych běžel pro pomoc. Ale byl stále posedlý svým úlovkem. Lumíre, toho motýla mi opatruj jako oko v hlavě, nebo tě trest nemine, varoval mě. Rozběhl jsem se ke vsi. V úzké pěšině mezi skalami se mi ale přihodilo něco nečekaného. Obě skalní stěny se k sobě přiblížily, jako by mě hora chtěla rozmáčknout. Zavil jsem o pomoc, ale odpověděl mi burácivý hlas v skály. Pusť mého motýla, nebo zemřeš ty i tvůj pán. Schodil jsem tedy čumákem mřížované víko. Zlatokřídlý chvíli nechápal, ale brzy se vzpamatoval a uletěl. Na to se skály rozestoupily a já doběhl do vsi a zburcoval sousedy. Dovedl jsem je až k pánovi, ale ten se na mě rozhněval.
0: Došlo mu, že si motýla pustil?
5: Ano, a proklel mě. Prý, dokud mu nepřinesu poslední klenot jeho sbírky, ať si běhám po světě. Ani poté, co byly dny mého života sečteny, jsem nedošel klidu. Za jasných nocí mě to táhne do skal, kde čekám na zázrak.
3: Chudáčku, Lumíre.
0: Jau!
3: Lumíre, chtěla jsem tě pohladit, ale prošla jsem skrz.
5: To je mi opravdu líto.
0: Ducha prostě neobejmeš.
3: Lumíre, my ti pomůžeme.
0: Agáta dokáže zlatokřídláka chytit. Naláká ho na motýlí květinu.
3: Jo, ale počkat. Až ho chytím, jak ho pak přidáme k Lunatínově sbírce? Rozhodně ho odmítám propichovat špendíkem.
0: Jasně, že ho nepropíchneme. Něco vymyslíme. A ty se neboj, Lumíre.

0: Tak. A nespalte se, děvčátka, je to ještě horké. No a vezměte si koblížek. A co máte dneska v plánu?
1: Jako vždycky, babi. Dopoledne se půjdeme koupat a po obědě vyrazíme na motýly. Ale tentokrát přijdeme pozdě. Půjdeme až nahoru do skal.
0: A tak to já vám udělám svačinu. Ale buďte opatrné.
2: Neboj, Toničko, dáme na sebe pozor. A jaké bylo včera divadlo?
0: Moc hezké představení. A jedna pověst vyprávěla i o našem domě.
1: Fakt? Která?
0: O prokletém psovi. Podle ní se v tomhle domě ukrývá známé strašidlo našeho kraje. Duch zlatého psa. Nejčastěji se prý zjevuje za úplňku. Vyrazí z domu do skal a tam celou noc vyje na měsíc. Inu, náš dům je teď slavný.
1: Ale babi, třeba se tu ten pes opravdu zjevuje. Klidně by mohl být třeba u strýčka v pracovně, ne?
3: Au!
1: Co do mě šťoucháš, Markéto?
3: Ticho už.
0: A nemyslíš, Agátko, že kdyby měl Bedřich u sebe v pokoji celá léta strašidlo, že by si ho všiml?
1: No.
0: Jsou to jenom báchorky. Co si lidé vymysleli?
1: Babi, já myslím, že Béda by si strašidla nevšiml a nikdy by s ním spalo každou noc v posteli.
0: A to máš pravdu. Ale určitě by si ho všimla Mariana. Ta Bedřicha hlídá jako vzácný poklad.
2: Pěkně se ochladilo.
1: Proč se pořád cpeš tím šťovíkem?
2: Říkala jsi, že se pak motýly dají snadněji chytit, ne? A taky, co tady má člověk dělat? Trčíme tu, kdo ví jak dlouho. Kolik je vůbec hodin?
1: 7:30. Podle mě se za chvíli objeví.
2: Než se dostaneme dolů, bude 10. Říkali jsme Toničce, že přijdeme pozdě, ale až takhle?
1: Babička nám to odpustí. Motýlí kytky jsou nastražené, neprší, nefouká, zlatokřídlák určitě za chvilku přiletí.
2: Seš si jistá? Myslela jsem, že třeba přiletí dřív, že tu nebudeme do tmy.
1: Podívej, to je on.
2: Jako oheň. Je nádherný.
1: Pomalu, ať ho nevyplašíme. Připrav si krabici.
2: Jo.
1: Máš?
2: Jdu na to.
1: Mám ho. Dám ho do krabice a ty ji rychle přikryj. Jo.
4: Ven už se nedostane.
1: Zbalím věci a můžeme vyrazit.
2: A musíme jít tou úzkou cestou mezi skalami? Už se stmívá. Nejde to jinudy?
1: Nech toho, prosím tě. A drž to pořádně. Půjdu první a budu ti svítit pod nohy. Hlavně nevyšiluj.
2: Cítíš to? Před chviličkou ještě nefoukalo.
1: No tak teď fouká. Aspoň nás to popožene. Běž a nezastavuj se.
2: Agáto, zužuje se to. Před chvilkou byla ta cesta širší. Anděličku, můj strážničku, už nikdy nebudu lovit motýly.
1: Nech toho. Musíme se domluvit s tou skálou.
2: Se skálou?
1: Jo. Slyšíš mě? Skálo? My si motýla jen půjčíme. Chceme pomoct Strejdovi a Lumírovi. Zlatokřídláka pak pustíme. Nech nás být. Neublížíme mu.
2: Agáto, rozestupuje se to. Skály nás pouští.
1: Tak jdi, nebo si to ještě rozmyslí.

0: Tady máte horký čaj. A dejte si do něj med a citron. Jste celé zmrzlé. Kde jste pro boha tak dlouho byli?
1: Promiň, babi. Čekali jsme na tohohle nočního motýla. On lítá až před setměním.
0: Pro pana krále. Tohle je přece zlatokřídlý. Ten je chráněný. S tím si nemůžete hrát ve skleníku. Holky jedny blázniví.
2: Toničko, pomůžeš nám? Potřebujeme zlatokřídláka přidat k Lunatínově sbírce v muzeu.
1: Ale musíme to udělat nějak... No, to právě nevíme jak. Abychom ho nemuseli propichovat špendlíkem.
2: Abychom ho přidali do sbírky a pak hned pustili. Potom Béda dopíše knihu a bude líp spát. Rozumíš?
1: Jeho psaní má totiž v moci to strašidlo. No, jak jsi říkala, ten zlatý pes.
0: Děvčata, já na strašidla nevěřím. Ale pokud by ten vzácný motýl mohl vyléčit Bedřichovu nespavost, do rána o tom popřemýšlím. A teď šup, šup na kutě.

0: Vážený pane starosto, milí přátelé, páni novináři, dovolte mi, abych v této slavnostní chvíli poděkovala dvěma osobám, které se zasloužily o to, že chlouba našeho města, sbírka motýlů hraběte Lunatína, je po dlouhých 200 letech konečně kompletní. Prosím o potlesk pro zde přítomné dívky Agátu a Markétu. Děkuji. Tedy, těmto dvěma slečnám se podařilo nalézt způsob, jak představit naši kompletní muzejní sbírku veřejnosti, aniž by došlo k ohrožení chráněného zlatokřídláka Horského, který dosud jako jediný ve sbírce chyběl. Vidíte ho nyní zde, na fialové květině, kterou drží slečna Agáta po mojí levé ruce.
1: Po pravé.
0: Ano, pardon, po pravé. Naopak po mojí levé ruce stojí slečna Markéta s jednou z krabic, které pro tuto příležitost laskavě zapůjčilo naše městské muzeum. Jak vidíte, na prázdném místě chybí právě zlatokřídlák. Prosím nyní pány fotografy, aby zachytili tento jedinečný okamžik, který je důkazem o kompletaci sbírky, avšak již nikdy se nebude opakovat, protože motýla zanedlouho pustíme opět na svobodu.
2: A nyní, přátelé, připijme na věčnou památku mého předka, slavného sběratele hraběte Lunatína, v jehož skleníku se právě nyní nacházíme.
0: A teď prosím, dámy a pánové, abyste se rozestoupili.
1: Pojď, Markéto, pustíme motýla společně.
3: Mm-hmm, jasně.
0: Otevřete dveře, prosím. Děkuji.
3: Tak leď, zlatokřídláku, už jsi volný.
4: Nějak se mu nechce. Asi se mu v našem skleníku líbí.
3: A nebo si konečně doopravdy ochočila svého prvního motýla.
1: Pane,
4: hele, už letí.
2: Ano, jak dojemné. Lunatíno by byl na nás jistě hrdý.
3: Agáto, podívej, ten oblak nad komínem nepřipomíná ti něco?
1: Vypadá jako pes.
3: A mává nám.
5: Ahoj, Lumíre!

0: Dále?
1: Strýčku, to jsme my. Můžeme dál?
2: Jen pojďte, cázorky. Právě jsem dokončil svoji knihu. A tímto okamžikem přestává být moje pracovna zapovězeným místem pro návštěvy.
1: Jo!
2: Bez vás bych ten příběh nikdy nedopsal. Přece jste říkali, že psímu strašidlu v domě by se můj konec nelíbil. A se strašidly je lepší být za dobře, ne? Počkat, něco tu pro vás mám. Jedny skalní noviny a na titulní straně slečna Agáta a slečna Markéta.
1: Ukáž!
3: No potěš, vypadám tam příšerně.
4: Prosím tě, takhle přece vypadáš pořád.
2: Ale. Já myslím, že vám to oběma sluší. Tak, pojďme dolů na kávu a na koblihy. Na rozloučenou, bohužel. Markétka odpoledne odjíždí domů. Toto uteklo. Ale doufám, že za rok ke mně zase obě přijedete na prázdniny.
1: Jasně, strýčku.
2: To jsem rád. Co kdyby se v domě objevilo ještě nějaké jiné strašidlo, že?

Tak tedy končí příběh Lucie Křesťanové Kletba hraběte Lunatýna. Hudbu složil Krištof Marek, dramaturgině Zuzana Vojtíšková, účinkovali Tereza Císařová, Aneška Šťastná, Jitka Sedláčková, Miroslav Táborský, Marie Štípková, Marek Němec a Pavel Rýmský. Technická spolupráce, zvuk Milan Křivohlavý, produkce Radka Tučková, Eva Vovesná. Příběh natočil v roce 2022 režisér Vlado Rusko.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ve Francii zadrželi v souvislosti se středoškolskými protesty dvě osoby podezřelé z pokusu o vraždu policisty. V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Počasí bude slunečno, postupně oblačnost přibude, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Francouzská prokuratura podezřívá dvě osoby spojené se středoškolskými demonstracemi z pokusu o vraždu policisty. Dva protestujícího surově zbyli v Belfordu na východě země. Protesty proti špatným podmínkám ve školství na mnoha místech Francie přerostly v násilné střety s policií.
4: Policista se snažil zadržet 17-letého studenta, který s dalšími lidmi protestoval před gymnáziem. Podle agentury AFP mladík házel předměty a zapaloval ohně. Policista ho po útěku zadržel na poli u gymnázia, kde 59-letý muž spadl na zem. Na videích ze sociálních sítí je vidět, jak dav policistu napadl a surově ho zbyl. Podle státního zastupitelství mezi podezřelými student není a policie ho po krátkém zadržení propustila. Protesty se rozhořely po celé Francii v reakci na časté rušení hodin, nedostatek učitelů nebo špatný stav školních budov. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: V Praze 6 na sídlišti na dědině hoří obchod s potravinami. Zaměstnanci stihli prodejnu evakuovat ještě před příjezdem hasičů. Jejich mluvčí Vojtěch Ročedl Českému rozhlasu řekl, že požár zasáhl dvě místnosti a rozšířil se i do stropní konstrukce. Kvůli jeho rozsahu hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skálního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje Ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
5: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatních.

0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno na severozápadě a severu Čech a postupně místy i jinde v Čechách. Čekejme oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
2: D1 z Brna do Prahy se začíná plnit před Šmejkalkou, brzdí se za sjezdem na chodce rady okolo 26. kilometru. Do zúžení pojedete kolem 10 minut. Silnice 19 na trase z Humpolce do Tábora je teď na obchvatu Pelhřimova v obou směrech uzavřená. K těžké nehodě osobního auta s motorkářem míří vrtulník letecké záchranné služby. Dá se objet přes město, nejprve po silnici 34, pak Pražskou ulicí zpět na 19. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už výběr z blízkých setkání.
3: Naši milí posluchači, vítám vás u 1. říjnového výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. O novém filmu Tango pro tři jsem si povídala s hercem Jánem Koleníkem v Radiokafe Vinohradská 12. Angličtinář Radek Provázek přišel Marku Němcovi představit svoji knihu Buďte boží v angličtině. O stáří, podpoře pečovatelů a dobrovolnictví byl Markův rozhovor se Simonou Bagarovou. Svůj zajímavý sport mi popsal mistr světa v šermu Alexandr Šupinič. Houbařské rady nazbírala Adélka od Mikološky Terezy Tejkalové. A my děkujeme za vaši přízeň, milí posluchači, a moc se těším na další vysílání. Vaše Tereza.
1: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Jak učit nebo předávat angličtinu poutavě? O tom si povídám s mým dnešním hostem Radkem Provázkem. Radku, my se teď dostaneme od těch sociálních sítí ke knize, k něčemu hmatatelnému, skutečně něco teď po vás zůstalo. Vy jste napsal knihu. Jmenuje se Buďte boží v angličtině. Řekněte, jak já poznám, že už jako jsem boží v té angličtině, že třeba přestanu si v hlavě překládat nebo začnu nadávat bez přízvuku. Jak já to poznám? Jste boží? Už?
1: Já mám svoje chvilky, že to tam je. Někde to je. To je strašně individuální. Já nechci dávat takové obecné odpovědi, ale tady zrovna to jinak nemůžu, že prostě pro někoho je ten pocit toho, že jsme boží, je to, že právě máme, že se nám líbí, jak zníme, že máme super přízvuk, pro někoho je to, že si nepřekládáme, pro někoho je to, že si jenom objedná kafe. To záleží, jaké požadavky od sebe máme, a myslím si, že ať si to 90% lidí, co se učí anglicky, nemyslí, tak jako myslím si, že jsou boží skoro všichni.
0: Mně se líbí, že ta kniha mluví trochu jiným jazykem než vaše působení na sociálních sítích. Já jsem si ještě před rozhovorem pustil jedno krátké video a bylo to krásné, protože vy jste tam řekl, dneska si posvítíme na to slovíčko eat, protože není žrát jako žrát. Tohle to musím říct, ale kniha pracuje s velmi promyšlenou strukturou, pracuje se zrcadleným textem, to znamená, můžete si přečíst v angličtině a v češtině totéž, zároveň je tam gramatické okénko, zároveň jsou tam slovíčka a všechno to je ale popsáno, nebo ta kniha vypráví ve 52 příbězích, vlastně takových zážitcích, velmi osobních, protože to musíme říct, to jsou všechno věci, které jste prožil. Trapnost, stud, střelba mimo terč, prostě všechno to, co k životu patří, tak za to patří velký dík vám, že je hezky osobní. A jak byste ji vy sám popsal?
1: Protože tohle není úplně učebnice, tohle je takový hybrid mezi nějakou autobiografií a i beletrii bych třeba chtěl si myslet, ale zároveň i je tam ten hodnotový základ v podobě té angličtiny a myslím si, že nic takového tady není. Já vím, že tady nic takového není, nikdo nic takového nenapsal a myslím si, že, protože zase, tohle není vymyšlená věc jen tak vycucaná z prstů, ono, já vím, co na těch lekcích funguje a fungovalo lidem a to jsou právě ty krátké příběhy, které jsou nějakým způsobem příběhově ohraničené, že prostě mají začátek a konec a na to lidi slyší, že jsou krátké, lehko stravitelné a zároveň se tam dá dozvědět spoustu různých věcí a lidi ztrácí pocit, že se učí, ale že si třeba jenom čtou a tráví volný čas nějak smysluplně. No, takže není to učebnice se cvičením, ale je to učebnice pro život. Maria,
0: je to učebnice pro život, ano, to je vlastně ta nejlepší božská reklama. Ale samozřejmě v té učebnici také vystupuje něco, co by se možná dalo nazvat vaším alter egem. Je to ten bájný květoš, který s vámi žije i na sociálních sítích. Pojďte ho nějak trošičku představit. Kdo to nebo co to je?
1: Je to postava, která měla figurovat jako zosobnění takových rýpavých komentářů. To jsem si já myslel ze začátku, že prostě, protože rýpavé komentáře se objevují dnes a denně a já jsem vždycky si nějaký vybral a ten jsem dal do té scénky. No jenom, že se lidem se to začalo líbit, mě to začalo bavit takhle, zase je to zase jiná tvorba, tak mě začalo bavit to točit a nakonec se dostali do knihy a nakonec je to prostě jenom postava, která nic neumí, mě to vadí, jak kdyby, a dávám mu za uši za to, když něco neumí a ukazuju takhle vysvětluju vlastně angličtinu.
0: Jak vypadá setkání autora z prosté angličtiny s jazykovou korekturou? V té knize.
1: Musím říct.
0: Poprali jste se?
1: Vůbec. Já musím říct, že to jsem si myslel. Bylo tam jedno slovíčko, které jsme museli jako vyhodit, ale to nebylo, že by bylo sprosté. Ono by tam mohlo zavánět nějakým, jak to říct, prostě nějakou, ani ne, to nebyl rasismus, ale prostě dotýkal jsem se tam různých ras. Mm-hmm. A prostě se to stalo, ale museli jsme to trošku ořezat. Takže to bylo jediné, ale co se týče nějakých sprostých slov nebo něčeho, to vůbec mi do toho nikdo nekecal. Vůbec, ale ani jedno slovíčko mi nikdo nevymazal, musím říct. Ono jich tam není ze stolik, aby si lidé nemysleli, já jsem to teďka zrovna, jsme dělali audioknihu, tak jsem to namlouval a zrovna znovu jsem si to pročítal celé a zjistil jsem, že zase taková hrůza to není.
0: Co byste si přál, aby lidé po dočtení udělali jako první?
1: Aby tu knihu vzali do batůšku a vycestovali někam, kde chcou. A kde a zkusili něco z těch frází použít. To bych chtěl.
0: Máte pocit, že ta kniha má co nabídnout i někomu, kdo třeba už anglicky mluví, ale zároveň má pořád strach a obavy se v té angličtině nějak vyjadřovat?
1: Myslím si, že určitě, že i když už něco umí, ono takhle, je možná dobré říct, že ta kniha není určená pro začátečníky. Když je člověk, který nic neumí, tak je to na něho těžší. Jo, že se tam hodně zabýváme nějakou hovorovou angličtinou, idiomy úplně ne, ale spíše frázemi, které se třeba používají v normální mluvě. Ale pro člověka, který už něco umí a chtěl by buď třeba nakopnout, aby zjistil, že já jsem taky prožil spoustu nepříjemných situací s angličtinou, může se s tím stotožnit takhle jednoduše.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.

0: Simona Bagarová je mým dnešním hostem a povídáme si o stáří a zejména o důstojnosti. Máte pocit, že u nás v Česku, teď za současných podmínek a za současného naladění společnosti, možná i celoevropské, je stáří něco, čeho si vážíme, ceníme, docenujeme a věnujeme mu péči, protože to jsou ti lidé, kteří nás rozhýbali do těch pozic, ve kterých jsme teď my?
1: Myslím, že to tak není, no, že to stáří je pořád téma, který je hodně na okraji, protože to je úplně protipol ty výkonové společnosti a vlastně nás to zdržuje, že se nechceme zpomalovat a zabývat se něčím, co není vlastně úplně příjemný a co v nás otevírá otázky, kterým se snažíme většinou naopak vyhnout. I když ta moje dobrovolnická zkušenost, kterou jsme říkali na začátku, je něco, co bych teda doporučila úplně každému, protože to zpomalení takovýmhle způsobem pro mě byla teda úplně nejvíc obohacující věc, kterou jsem zažila a hodně mi to pomohlo dostat se do nějaké rovnováhy. Takže bych se moc přála, aby jsme si uvědomili, že ten život není jako přímka, po který jdu pořád nahoru, ale že to je fakt nějaký kruh, který se jednou uzavře a že vnímat všechny přirozené součásti života je jako nesmírně posilující.
0: Myslíte, že by třeba byla cesta i v tom, že takováhle exkurze do těchto domovů, že by byla součást nějaké výuky, vzdělání třeba na středních školách, nějaký exkurs sociální, řekněme?
1: Já mám s těma školama teď vlastně takovou hezkou zkušenost, protože je jedna z těch aktivit, která je se mnou spojená, je knížka, která se jmenuje Hořím a která vlastně je knihou rozhovoru s 5 výjimečnýma pečovatelema a pečovatelkama o seniory, která získala nějaké ocenění a audioverze získala dokonce 2 ceny v jedné anketě. Takže to pro mě byl impuls k tomu zamýšlet se nad tím, jak to téma otevírat. A zároveň se stala, proto o tom mluvím, doporučenou literaturou pro studenty ošetřovatelství na 3. lékařské fakultě, což pro mě bylo velký překvapení a veliká radost. A mám pocit, že to je takový malinkatej jako dílek do té skládačky důstojný péče, kdy i ty mladí lidi dostanou náhled na péči nejenom přes ty zmíněné technické úkony, ale právě i přes tu lidskost, laskavost jako podstatu, tak to ve mně vzbuzuje velký naděje, že by to třeba mohlo tu generaci, která do toho oboru bude přicházet, vést trošku třeba i jiným stylem, ale hlavně doufám, že to budou lidi, kteří si dokážou ty podmínky nastavit líp a že nebudou ochotní pracovat za podmínek, které tam jsou teďka. No.
0: Když jste zmínila svou literární tvorbu, knihu Hořím, tak zároveň pojďme zmínit i knihu Hladím. Jsou to krásné názvy, mě to opravdu evokuje. Dělám to teď a tady. Pojďte nám poskytnout nějakou ochutnávku drobnou do knihy Hladím.
1: Kniha Hladím je vlastně volný pokračování té první a zatímco ta první se zabývá péčí jako profesí, tak ta druhá se zabývá péčí jako vztahem. Jsou tam velmi různý příběhy, je tam rozhovor s Michalem Třeštíkem, který je zároveň editorem těch mých knížek a který je velmi inspirativní v tom, jak přistupuje ke svýmu stárnutí a jak tu svoji nadcházející osmdesátku už teďka jako glosuje a má pořád neuvěřitelnou jako zvídavost a zájem a radost ze života a to mě přišlo velmi inspirativní. Říká tam moc hezkou větu, že předpokladem dobrého stáří je dobrá dospělost, protože z blbé dospělosti do dobrého stáří nenaskočíte, tak to mi přijde jako úžasný návod. Je tam rozhovor s Irenou, která se vlastně 30 let starala o svého muže po těžké mrtvici, pak se mu k tomu přidali ještě další jako onemocnění a vlastně je to velmi jako dramatický příběh, který je o tom hledání hranice mezi tím, kdy ještě je to láska a kdy už je to sebeobětování, kdy ještě mám říct péči doma, ano, kdy už musím hledat nějakou výpomoc. Je tam i řádová sestra Ancila, generální matka představená od Boromejek, se kterou se vlastně bavíme o tom, jak právě ta lidskost v péči je úplným základem pro ty Boromejky, které jsou s tématem péče hodně spojený a jak je vlastně paradoxní, že v době, kdy tu péči budeme potřebovat čím dál tím víc, tak těch Boromejek je méně a méně, tak se vlastně bavíme o tom, jak můžeme docílit péče jako hodnoty společnosti. Je to takový pestřejší náhled na to téma přes 5 různých příběhů z 5 pro mě úžasně inspirativníma lidma.
0: Simona Bagarová.

0: Alexandr Šupenič, mistr světa v šermu, můj dnešní host. Ještě jedna věc je součástí vaší výbavy, nejen ten fleret, ale i maska. Je skutečně maskou? To znamená tím, čím si připadáme ve škrabošce, když půjdeme na maškarní bál a trochu to nebudeme my a trochu si dovolíme být jiní?
1: Hezký dotaz, no. Jako vlastně přesně tak to je. Já si myslím, že ve chvíli, kdy člověk jako nandá tu masku na sebe, tak přesně jako se z něho může stát úplný jako zvíře, který jako chce opravdu rozdrtit toho soupeře, ale ve chvíli, kdy zase sundá, tak férově podá ruku a přijme ať už tu výhru nebo prohru, takže je to tak. A hlavně já tam mám takový svůj mikroprostor. Ona ta maska je trošičku, že není úplně nalepená, ona je nalepená samozřejmě jako na bradu, ale ten prostor před těma očima nějaký je, takže vy si můžete zaostřit i na tu masku jako zevnitř. A vlastně tam vzniká takový jako mikroprostor, že vy jste jenom ve svém nějakým světě. A já to občas používám, když se potřebuji skoncentrovat, že se tam jenom zamknu na chvilku tam a zase pak jdu ven z toho. Takže určitě to tak je a myslím si, že i právě pro děti to může být takový, že můžou být jako bojácní a pak vlastně si nandají tu masku a naopak jsou útoční.
0: Jako proměna vlastně Spidermana třeba.
1: Věřím, že spousta lidí to tak vnímá, protože on pod tou maskou se opravdu můžete stát kýmkoliv v rámci jako pravidel samozřejmě a já to tak taky vnímám, že tam je takový můj mikroprostor, který mám a ve kterém se cítím bezpečně a příjemně.
0: To mě přivádí ještě na jednu otázku, jak celkově bez masky v životě, protože pořád vlastně jste určitě jako v tlaku, v přípravě, ve velkém, koučují vás do zajista k nějaké přesně koncentraci výkonu. Logicky, nebyl byste tam, kde jste. Je někde něco vašeho, kde toužíte na chvíli být jako naopak úplně sám, úplně v tichu, bez všech povinností? Můžete a dokážete si to dopřát, ten opak?
1: Musím si to dopřát. Myslím si, že jako regenerovat mysl a regenerovat jako nejenom tělo, že jo, jdete na masáž, jdete na fyzioterapii, což je strašně jako potřeba, ale vlastně čistit tu mysl je strašně důležitý a ta mysl se nejlíp jako čistí podle mě buď dobrým dialogem s někým, anebo vlastně tichem. A ticho si myslím, že léčí obecně, takže být v tichu někdy je strašně dobrý a být sám je taky velmi dobrý, protože pak si začnete vážit toho, že zase s těma lidmi jste a já si myslím, že je důležitý jako držet takový jako balanc a vědět přesně, kde, v jaký chvíli se člověk nachází a co potřebuje. A to si myslím, že s těma zkušenostma jako přichází a já do toho dokážu teďka už rozklíčovat, co přesně v daný moment potřebuji, jestli si potřebuji s někým zavolat, nebo třeba potřebuji zavolat svý psycholožce, anebo naopak jenom prostě zavnímat a být sám. Často samozřejmě je to i po těch prohrách, že člověk jako má takový pocit, že se stydí za tu prohru, jo? Že tam nechce být, že mu tam je jako nekomfortně, ale vlastně je dobrý si to jako prožít v tom, a zapamatovat si ten pocit, co třeba nechce zažít taky. Jo. Takže vlastně nechat to na sobě působit a pracovat jako s těmhle věcma je velmi důležitý.
0: Jak do toho všeho zapadá ještě důležitá složka každého člověka a to je soukromý život. Já teda nevím, abych teď do něčeho nešlápla, když tak mi ukažte, že o tom nemám mluvit, ale mám nějaké jako zprávy, ale nevím, jestli jsou ověřený.
1: Máte
0: nějaké čerstvé novinky?
1: No, jako novinek mám spoustu, ale asi se bavíte na tom, že jsem ženatý muž
0: je to chvíli. No, tak to jsem slyšela.
1: A je to tak a je to samozřejmě to soukromí má extrémní vliv, nejenom na ten sport, ale na to, jak se člověk cítí v životě a když mám po boku partnera, parťáka a vlastně milovanou osobu, tak všechny ty věci jdou mnohem snáš.
0: No, vy máte zase ženu, už tady opravdu svoji ženu, odbornici na plavání.
1: Je to tak.
0: Jejím sportem, její doménou je hudební nástroj.
1: Vodní hudební nástroj. Jemný,
0: jak jste na to vy s plaváním a jdete si fakt třeba někde zaplavat, soupeříte, soutěžíte, plavete?
1: Soupeříme v mnoha věcech, ale zároveň jsme extrémní parťáci, že se podporujeme. Samozřejmě s Bárou já absolutně nemůžu soupeřet v plavání, ale...
0: No, zkoušíte to někde jako
1: u moře? Tak, u moře přesně, tam je moje šance, protože Bára se bojí trošku jakoby vody v moři, když třeba nevidí na dno, takže tam nastává moje šance, ale je to spíše tak, že já prosím o koučovací rady, protože já jsem dřív vůbec neuměl plavat, já jsem plaval prostě a la paní Radová s hlavou nahoře.
0: Teďka, to roztomilý si to představit.
1: Tak, a teďka už opravdu musím říct, že nechci se chválit, ale z feedbacku mé ženy mám to, že se velmi zlepšuju a já tomu chci věřit, ale jak říkám, to nejlepší nás teprve ještě čeká, takže třeba na další dovolené, až zase budeme plavat u moře, to bude ještě lepší a třeba si spolu někdy zazávodíme, ale jako spíše ne, jako muselo by to, že by třeba nesmí používat dvě nohy a jednu ruku, tak potom bych možná měl teoretickou šanci.
0: A když se bavíme nejenom o soukromí, ale o těch chvílích, kdy být sám se sebou nebo v tom intimním prostředí nejbližších, tak vím, že jste toužil potom jít někdy pouť, chápu to teď jako odpověď tady na to všechno. Šel byste jí se svou ženou nebo sám?
1: Ježíš, to je, a jako, kde máte takovou informaci, to je jako super, jako to je super. Toužím potom a představuju si to vlastně fakt jako nějakou dlouhou pouť, ale nevím vlastně, jako já mám ten život velmi nalajnovaný, samozřejmě ono v tom musí člověk umět jako reagovat na ty změny, které se tam často dějí, ale přece jenom jako je to velmi, já přesně vím, co se bude dít tento rok a další rok a vlastně vím, jak to bude, ale a mě láká ta představa toho, jako nevědět, kam dojdu, jestli tam dojdu, jak se u toho budu cítit, že nemusím nic druhý den, že nikam nespěchám, že nemusím. Takže toto mě na tom láká a asi by mě lákala kombinace vlastně. Kombinace možná pouti s mojí ženou, pak chvíli sám a pak třeba i s mým kamarádem, který potom taky touží, Ondra, vlastně tím ho zdravím, takže možná jako taková nějaká kombinace by byla zajímavá.
0: Jděte do toho, je to krásný. Toliko za mě a myslím, že za spoustu posluchačů, my tady máme poutě rádi.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: S Terezou Tejklovou Mikološkou si teď řekneme pravidla správného sběru hub. Jsou tam nějaká?
1: Určitě jsou. Měli bychom dodržovat minimálně to, že pokud houbu sbíráme, ideální je, když ji vyřípneme úplně celou, aby jsme viděli tu spodní část, takzvanou bázi třeně, kde mohou být znaky, které bychom neviděli, když bychom tu houbu uřízli.
0: Jaké znaky například?
1: Může tam být třeba pochva na bázi, případně může tam být takový přívěsek, ta báze se může nějak barvit, může být rozšířená, nebo naopak nějaká zúžená. Těch znaků je víc, ale vždycky bychom tu houbu prostě měli vyndat celou. Taky při sběru bychom měli koukat na nějakou jakost těch hub. Já vím, že když to člověka posedne, tak to bere hlava nehlava úplně všechno, ale měli bychom brát spíš mladší plodnice, ty starší bychom tam měli nechávat, případně nějaké jako hodně rozměklé třeba kozáky, to už nejsou houby, které se hodí na jídlo, tam skutečně bereme spíše mladší, menší plodnice.
0: To znamená, že je musím na ně sáhnout, protože pouhým okem to asi nepoznám?
1: Můžeme sáhnout, třeba na těch videích je hodně vidět, jak se jim bouchá do toho klobouku, jestli to jako zazvoní, tak tam bychom třeba při jako lehkém dotyku zjistili, že ten klobouk je hodně měkoučký nebo naopak, že je takový pevný, ale není to, to není nutnost.
0: Můžu si třeba na ní počkat na tu houbu, jako že tam přijdu a řeknu, ta je ještě mladá, jak vlastně je stará houba? Jak dlouho roste? No, pak když už je stará teda.
1: Roste v řádu, řekněme, dnů, maximálně nějakých 10 dnů a ono se dříve říkalo, jakmile se na houbu podíváš, ona už neroste. Není to tak, že houba by si řekla, tak ježišmarja, někdo mě viděl, už ne. Ale ono, jak kolem ní chodíme, tak můžeme vlastně tím sešlapem přetrhat ty myceliální vlákna a ta houba už vlastně nebude vyživovaná a zajde v podstatě.
0: Jenže znáte, to je to velice těžké, když vidím nějakou mladou a řeknu si, ještě 2 dny bych chtěla, přijdu a už tam nebude samozřejmě. No, takže sbíráme všechno hlava ne hlava, přesně jak jste říkala. Jsou tam ještě nějaká pravidla, abychom tedy naši přírodu i chránili a tak?
1: Ideální je za mě, když si odneseme takové množství, které dokážeme zpracovat, případně ho máme komu dát. Protože někdy mě trošku jako děsí, když vidím, že ty lidi jdou se 4-5 košíky a opravdu berou úplně všechno. Nejde o to, že by nezbylo na další lidi, ale nevím, jestli to úplně není jako takové přehnané. Prostě já vím třeba, že s jedním košíkem budu mít doma další 3-4 hodiny práce s tím čištěním, krájením a představa, že někdo dělá 3-4 košíky, to je šílené.
0: Ale tak třeba je suší zase, aby měli na zimu.
1: Přesně tak, třeba takže, si je usuší.
0: Tak, pojďme ale na ty nástrahy. Slyšela jste nějaké mýty, které vás dodnes překvapují o tom, že si třeba lidé říkají, pokud houbu jí okusuje slimák, je určitě jedlá, mám tu jistotu. Pokud je, já nevím, pálivá, tak určitě není jedlá.
1: No s tím slimákem, přestože to je 100krát vyvrácený mýtus, tak na každé výstavě hubně někdo překvapí, že tomu dodneska věří. Že pokud ta houba je červivá nebo okousená od slimáka, tak přece musí být jedlá. Já mám fotky muchomůrek zelených, které jsou krásně od nějaké myšky nebo slimáka okousnuté, jsou červivé a přesto se jedná o muchomůrku zelenou. Takže určitě to pravda není. Jak jsem říkala, ty zvířata mají často úplně jinak trávicí ústroj a ty jedy jim vůbec nemusí ublížit na rozdíl od nás. Mm-hmm.
0: Je ještě nějaký mýtus, který vás překvapuje?
1: A tak čas od času se setkám s tím, že třeba s tou lžičkou, že když se dá lžička do jídla, že nějak zčerná, tak to je blbost. Potom pokud ty houby pálí, že jsou jedovaté, tak ne, tak neznám vlastně jedovatou pálivou houbu, pouze nejedlé. Případně třeba, že houby rostou většinou po úplňku. To zpravidla teda bývá pravda, že kolem úplňku je takové nestálé počasí a těch hub se najde nejvíc. No ale teď už mě asi žádný další mýtus nenapadá, nicméně lidi jsou velmi kreativní. Mm-hmm.
0: Je ta muchomurka zelená stále ta nejjedovatější nebo už se objevila nějaká jiná?
1: Ne, stále je na celém světě ta nejjedovatější a my máme to štěstí, že nám roste tady. Bohužel, přestože říkáme, na co si dát pozor, že to je tedy houba, která má bílé lupeny, která má tu výraznou pochvu na bázi, na co si dát pozor. Stejně se tak každý nebo každý druhý rok najde někdo, kdo si to splete například žampiony a otráví se po ní.
0: Pojďme si říct nějaké ty záměny nejčastější, které houby jsou si nejpodobnější a na které si dávat pozor.
1: Určitě na tu muchomurku zelenou, jak jsem říkala, buď si to pletou s těmi žampiony, případně s nějakými jedlými muchomurkami, tam tedy ta záměna skutečně může být fatální.
0: Ale třeba bedla je asi jasná, nebo má taky nějakou takovouhle dvojici?
1: No, bedel je více druhů, takže tam určitě hrozí nějaká záměna za, řekněme, mírně jedovaté druhy, ale zažila jsem i v Hradci na výstavě, že paní vytáhla z tašky muchomurky citronové a říká, a který bedly to mám já? Takže jako určitě porovnávat s obrázky, číst, dávat si určovat, pokud si nejsme jistí, případně co se třeba lištičky se zaměňují, ale tam lištička je jenom nejedlá, takže to není nějaký zásadní problém. Ještě čas od času se stane, že někdo sebere závojenku olovovou, která roste v pozdním létě, zamění to za čirůvku májovku, která roste spíše v květnu nebo červnu, a tam tedy ta otrava není zase fatální, ale je hodně nepříjemná.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Terezy Kostkové, Adély Gondíkové a Marka Němce uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zájemci o státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádosti už jen do dnešní půlnoci. Rusko podle ministerstva obrany vystupuje úderí na Kyjev a další oblasti Ukrajiny. Počasí zítra bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3¾% za rok a osvobozením od výnosu od daně z příjmů. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Rusko hrozí vystupňováním útoku na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten včera prohlásil, že Ukrajina zintenzivní údery na ruské ropné rafinerie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Ty podle něj mají za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města. Podle Ukrajiny je cílem úderů na ruské rafinerie snaha zbavit Moskvu příjmu k financování války. Na řadě míst Ruské federace zároveň způsobili nedostatek pohonných hmot. Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili taky část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
2: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
0: Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce bývalé pošty pro nové účely vyšla na víc než 18 milionů korun. Český rozhlas Radiožurnál na dnešek připravil speciální vysílání Zlán, které se věnuje životu prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Ten by zítra oslavil 90. narozeniny. Ve vysílání na něj vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci, jako třeba mluvčí Ladislav Špaček, fotograf Tomky Němec nebo bývalá diplomatka Magda Vášáriová. Ta vzpomínala například na společné zahraniční cesty.
3: Moje děti ho zbožňovaly. Já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě a měla jsem tam taky někdy děti se sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože, já jsem měla na starosti 3 děti.
0: Záznam vysílání najdete na webu můjrozhlas.cz.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Omezením u Senohrab vzniká kratší kolona se zdržením do 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Meteor.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Právě začíná Meteor.
4: Dnešní vydání má pořadové číslo 3288.
3: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
4: a Kateřina Březinová.
3: Jak doletět na severní pól?
4: Co cítí motýly?
3: Einsteinovy výroky.
4: Lze vylepšit solární články?
3: Mají štíři brnění?
4: Jak ryba čichá?

0: Hned na začátku meteoru nás čeká dobrodružná výprava k severnímu pólu.
1: Vždy platilo, že něco takového mohou podniknout jen zkušení polárníci.
0: Myslíte klasickou výpravu, tedy saně, tažené psy? No, ale u pólu není pevnina.
1: Záleží na ročním období. V zimě je vše zamrzlé. Ale určitě je dobré se nejprve přiblížit lodí a až pak pokračovat po svých.
0: V dávných dobách to takhle fungovalo. Teď je problémem oteplování planety. Ale existuje další možnost. Proč nevyužít letadla?
1: Přistát na ledu a pak ty saně?
0: A co takhle doletět až k pólu a pak i zpět?
1: Vzduchem se to povedlo právě před 100 lety vzducholodi Norge. A prvnímu letadlu o 11 let později.
0: První lety k pólu vyžadovaly velkou odvahu a štěstí. Zatímco v 21. století už bylo možné si zaplatit vrtulník, který tam dopravil turisty z asi 200 kilometrů vzdáleného tábora postaveného na kře. Nebo jedna německá cestovka pořádala celodenní lety z Německa k severnímu pólu a zpět až pro 260 cestujících, tedy bez přistání.
1: Zdá se, že pravým dobrodruhům odzvonilo.
0: No, ne úplně. Jeden odvážlivec nám za chvíli popíše, jak se mu povedlo v malém letadle ultralightu dosáhnout letos 4. července severního pólu.
1: Jakože letěl úplně sám, bez jakékoliv podpory nějaké lodi? Prostě jen tak na otočku k pólu a zpět? No, pane jo.
0: Jde o Jiřího Průšu, který se létání věnuje celý život a je držitelem několika rekordů a ocenění.
1: Umím si představit, jak nebezpečná taková cesta musela být a jak pečlivě ji musel naplánovat.
0: Ano, například není kde natankovat.
2: Já jsem letěl letadlem Shark, což je asi jedno z těch špičkových letadel v té kategorii ultralehkých. A tak potřebujete palivo, to znamená, já jsem využil sedačku pro spolucestujícího k tomu, abych si tam dal teda doplňkový vak. Takže já jsem celkově měl v hlavních nádržích 2x75 litrů, 150 litrů a asi 80 nebo 90 litrů v tom vaku, takže celkem nějakých 240 litrů. To letadlo bere kolem 18-20 litrů na hodinu a letí 250 kilometrů, takže při těch asi 3000 kilometrech musíte počítat nějakých 13-14 hodin v tom letět a teda mít nějakou rezervu toho paliva.
1: Jedna věc je mít vypočtené množství paliva. Druhá věc je nad nekonečným ledem, sněhem a vodou nestratit směr.
0: Ano, navigace je s blížícím se pólem stále zrádnější.
2: Magnetický kompas tam použít nemůžete, protože nedaleko je magnetický pól, já jsem letěl na ten geografický, ta střelka vám potom, jí to stlačuje dolů a není schopná správně určovat ten směr, nehledě na to, že čím blíž jste těm pólům, tak tím větší je ta variace nebo ten rozdíl mezi tím směrem k severnímu geografickému a k severnímu magnetickému pólu, takže magnetický kompas je nepoužitelný.
1: Předpokládám, že ve 21. století máme i jiné možnosti.
0: Ano, satelity. USA, Rusko, Čína i Evropa mají vlastní navigační sítě. Jenomže i ty mají v okolí pólu potíže.
2: Žádný z těch systémů není schopný vám přesně určit tu polohu. Oni můžou určovat rovnoběžky, ale nejsou schopný vám nahoře na pólu určit poledník, protože všechny ty poledníky se vám

0: kázejí v jednom bodě. Já jsem pak viděl teda, že to řeší tak, že každý ukazuje něco jiného. A vy nemáte žádný záchytný bod, kam se otočit. Kdybych pokračoval dál, tak dál je skoro 3000 kilometrů severní ledový oceán až Kerešce, takže tam bych nedoletěl. A kdybych ztratil příliš mnoho času tím, že letím špatným směrem, tak zase přijdu o palivo a nedostanu se ani zpátky. Takže já jsem došel k tomu, že jediným nebo nejspolehlivějším je slunce. Takže jsem si teda tak nějak přibližně spočítal, kde by to slunce mělo být, pokud tam doletím tak, jak jsem plánoval, to znamená někdy kolem 2 hodiny odpoledne.
1: Když je v úzkých moderní technologie, pomůže to, co používali polárníci před 100 lety. Slunce nesklame.
2: Byl jste osobně na pólu. Jak to tam vypadá?
0: Tu osu, která by tam měla koukat z té země, tu tam nenajdete. A žádný vlajky, nic, protože je to jenom led, který plave. Že jo? Takže já to mám jenom určený podle souřadnic a tak dále. Nemáte tam něco, jo, tohle potřebuji vidět, ne, ty jsou furt stejný.
1: Na jižním pólu je pevnina, hory a ledovec. Na severním není žádný pevný opěrný bod.
2: Stejně je to odvaha vydat se k pólu ultralehkým letadlem. Vždyť jste byl vydán na pospas větru. Určitě jste musel volit trasu s ohledem na počasí.
1: No jo, jenomže nad oceánem nejsou žádné meteorologické stanice. Jak se tam dělá předpověď? Kde jste bral informace?
0: Já jsem v tom měl velký štěstí a to je, že jsem kontaktoval meteoroložku na letišti ve Špicberských ostrovech a ona byla velmi vstřícná. Jsme si tam sedli spolu, já jsem si vytvořil okno asi 9 dní, kdybych to mohl letět. Prostě nemůžete tam přiletět a zítra letím. Já jsem chtěl mít určitou volnost a ona mi potvrdila, že v podstatě tam žádná předpověď nefunguje, protože ty předpovědi se dělají podle matematických modelů, jakým to vychází, což už samo o sobě cítíte, že zvlášť takovýhle oblasti prostě je velmi nespolehlivý. Já jsem chtěl letět v pátek, ona se na to dívala, procházela všechno a tak dále a řekla, že si myslí, že sobota bude lepší. A zároveň mi poradila změnit trasu, protože já jsem chtěl letět po 15. poledníku, který prochází těma Špicberkama. A ona říkala, jo, ale na tom 15. poledníku teď jsou bouřky a to je špatně, takže mi doporučila, abych letěl po 10. poledníku východní délky. No a tak já jsem si to teda přeplánoval a letěl jsem takhle. A pak jelikož já jsem měl, to bylo historicky asi první, nebo pro mě rozhodně, já nevím teda o nikom, že by to zatím nějaký dálkový let s tím dělal, já jsem měl Starlink internet. To znamená, já jsem mohl docela normálně komunikovat celou tu dobu, což bylo úžasný. Já jsem úplně normálním způsobem, tak jako jsme zvyklí třeba volat přes WhatsApp, tak já jsem, protože jsem tam měl tenhle internet, tak já jsem mohl normálně komunikovat. To znamená, ona zůstala v práci, byla tam a po 2 hodinách mi řekla, hele, mezi 86. a 88. rovnoběžkou jsou velký mraky. Ona mi prostě říkala ten aktuální stav, což bylo ještě lepší než nějaká předpověď.
2: No pochopitelně, meteoroložka na telefonu, co víc si přát?
1: Navigaci jste zvládl, počasí to jste měl pod kontrolou a letadlo fungovalo.
2: Budí to dojem pohodového letu, ale asi vám musela být pěkná zima, že?
1: Naopak.
0: Protože já jsem na sobě měl 3 vrstvy termoprádla a plovoucí oblek, který by mě měl chránit proti té vodě, pokud bych teda šel na nějaký nouzový přistání. Ta voda tam má kolem 0 stupňů, v tom vydrží člověk údajně tak 2-3 minuty, takže tímhle bych to měl nějakou chvíli přežít, ale samozřejmě pak je otázka, že mám bedro během toho letu, teda i když je ta 0, jo, nebo 0, -3, +2, něco takového, prostě kolem 0 se to točilo, tak já jsem měl otevřený okýnka, abych na sebe foukal a tak. Takže zima rozhodně nebyl ten problém, nehledě na to, že já i tam mám teda vyhřívání, když chci, tak to fouká od motoru, teplej vzduch. Takže problém spíš je právě ten oblek, kdy jelikož je úplně teda vodovzdornej, takže vy máte takový velmi svírající gumový límec na krku, manžety na rukách i na nohách a hodně vám to omezuje prostor, protože ještě mám tam velký kapsy, ve kterých mám vysílačky a tak dále, protože je dobrý se zachránit, ale pokud o vás nikdo neví, kde jste, tak to není na nic, to akorát prodlouží tu agonii.
2: Životní zážitek a člověk musí letět v tak nepohodlném obleku,
1: ve kterém si například nemůže ani ulevit, takže je dobré moc nejíst a nepít.
2: A k pólu si může zaletět, kdo chce, nebo potřebuje povolení?
1: Povolení vydává země, ze které odlétáte. V případě Jiřího Pruši to bylo Norsko a mělo řadu podmínek.
0: Chtěli vědět, že umím bojovat s ledním medvědem, že umím se vyškrábat na kru že jsem schopný přežít v Arktidě 7 dní. To bylo na 7 dní, protože oni říkají, kdybych někde nouzově přistál v blízkosti toho severního pólu, takže bude trvat 7 dní, než se tam někdo dostane. Protože tam nedoletíte helikopterou jen tak, přistát se tam nedá, takže já jsem sebou musel mít vodu na 7 dní, všechno, jídlo a tak dále. Takže já jsem byl na kurzu boje s ledním medvědem, tam jsem musel střílet, čeho a tak dále, a pak jsem měl asi 3denní kurz a zkoušky na přežití v Arktidě, kde jsem musel plavat nějakým horským jezírku a během nějakých časů postavit stán a vlézt do něj. Takový scouting, dobrý to byl.
2: Líčíte vše s humorem, ale nechce se mi věřit, že výprava k pólu je až taková pohodička.
1: Jestli myslíte obavu, hrozbu neúspěchu a napínavé chvíle, tak o ty nouze nebyla.
0: Tam bylo zajímavé, že já jsem zrovna s někým mluvil. Já jsem přeletěl ten severní pól, aniž jsem si toho všimnul. A já to mám všechno zaznamenané v té aplikaci. A já jsem asi 4 nebo 5 minut to přeletěl. A jak jsem mluvil, tak jsem se tolik nesoustředil a najednou koukám na tu mapu. A já vůbec nevím, kde jsem, protože najednou to Grónsko, který bylo vlevo dole, tak je vpravo nahoře, ale já ho ani nemůžu poznat, protože je obráceně celý. Jo? Tak najednou vidíte tam nějaký skvrny na té mapě, na tom displeji. Ježišmarja, co se to stalo? Tak teď jste tam sám, nemáte to s kým konzultovat. No a tak najednou mi teda došlo, aha, teď já už jsem asi přiletěl ten severní pól. Tak jsem to otočil, no a snažil jsem se dostat zpátky a dělo se tam přesně to, že jakmile jsem to trošku přiletěl, tak se zase celá mapa otočila. Takže takhle, pak jsem teda udělal 2x360 kolem toho severního pólu, jako 360 stupňů otáčky. Ten jsem přeletěl, všechno dobrý. No jo, ale teď je ta otázka, ta zásadní, kterou jsem zmiňoval na začátku, kam se vydat teď, jo?
2: No, pane, jo. Teď už je to veselá historka, ale v daný moment vám muselo v tom obleku být ještě větší vedro než normálně.
1: Dramatické chvíle pomohlo vyřešit slunce, jak už jsme si řekli. Ale při cestě zpět na Jiřího Brůšu dolehlo něco jiného.
0: Já jsem, a všude jsem to i psal, že jo, když to ode mě chtěli na tom norském úřadu, že pokud bude špatný počasí, jak to otočím. A vrátím se. Ale když jste na severním polu, nemáte to kam otočit. A teď máte před sebou 6 hodin letu. Nevíte úplně, jak to počasí bude, ale vím, že ať je to počasí jakýkoliv, tak já musím letět. Já nemám jinou možnost. Takže pokud by se mezi tím to počasí zhoršilo, nebo něco se prostě stalo, takže tohle bych řekl, že byla taková chvíle. Naštěstí všechno proběhlo dobře, ale tohle bych viděl jako nebezpečí a vy nemáte už v té chvíli. Já jsem měl nejdřív rezervu asi 2 hodiny paliva, ale pak, jelikož byl nějaký protivítr, jelikož jsem někde musel trošku meandrovat, že jo, neletět úplně rovně kvůli mrakům a ještě jsem tam něco chtěl vidět a tak dále. Takže nakonec jsem měl, dejme tomu, hodinu a vrátil jsem se asi ze 40 minutami rezervy, což jako není tolik, z toho samozřejmě cítíte. Takže tohle byly asi takový to, najít ten správný směr zpátky a nedostat se do nějakého tragického počasí, který by mě bránil. Tak tohle byly 2 věci, které jsem si velmi silně uvědomil během toho letu.
1: Že není přes mraky vidět slunce, to už v oblasti fungující navigace nevadí. Hlavně nesmí začít namrzat křídlo.
2: Takže ze Špicberku k pólu a zpět bez mezipřistání za 11 hodin a 19 minut.
1: 2800 kilometrů nad oceánem a ledem.
2: Klobouk dolů. Ryzí dobrodruzi jsou stále mezi námi.
1: No, nabízí se otázka, čím to trumfnout? Kam příště?
0: Já přemýšlím o tom taky. Když jsem se vracel, tak právě přesně tuhle otázku mi položil jeden můj známý z Portugalska, se kterým se telefonoval. A co chceš, kam chceš teď letět? Teda? No a já jsem se nechtěl úplně nechat zahanbit, takže jsem řekl, no ještě jsem si přál doletět na Azory. No a on řekl, no a kdy tam chceš? Já jsem si uvědomil teda, že je teprve červenec, tak jsem řekl, no pak chci v 2. půlce srpna, no a začal jsem na tom pracovat a pak se mi teda ty Azory podařilo odletět taky. Jak už člověk je v tom švunku, tak jsem to udělal, ale no, ono by byly možnosti, já jsem se chystal na oblet světa, jenomže dneska, když máte zavřený Rusko, máte zavřený Irán, on dřív se dalo letět, já jsem třeba loni doletěl do Dubaje, tak by se dalo letět tou jižní cestou, ale to dneska nejde. Takže oblet světa je v podstatě dneska vyloučený. Ano, tak musím trochu přemýšlet.
2: Kdo vlastní řadu rekordů, má už složité přemýšlení, co dál překonat.

0: Jedním ze základních smyslů je čich. A všichni gurmáni vám potvrdí, že bez něj by byla chuť poloviční.
1: Určitě. Jen si zkuste na něčem pochutnat, když máte kolíček na nose.
0: Ano, právě nos je u člověka tím orgánem, který nám čichový vjem zprostředkovává.
1: Královna Kleopatra, Dante Alighieri, Cyrano z Bergeracu, Gérard Depardieu nebo Adrien Brody, ti všichni měli opravdu velký a výrazný nos. Že by ale cítili něco navíc, se říct nedá.
0: Protože to nejdůležitější je skryto uvnitř. Každopádně lidský čichový orgán je nápadný, zatímco u mnoha druhů zvířat je poměrně skrytý.
1: Řada živočichů žádný nos ani nemá. Přesto dokáží rozeznávat různé pachy.
0: To je i příklad hmyzu.
1: Pravda, včela s nosem by působila komicky. Jak ale hmyz čichá?
0: Podle doktora Petra Šípka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsou hlavním orgánem tykadla.
2: Na těch tykadlech jsou takové chloupky, kterým říkáme senzily. Ty jsou duté, jsou pokryté kutikulou a mají v sobě po stranách takové dírky, kterým říkáme pory, které přímo vystavují to nervové zakončení, které je uvnitř toho dutého vlásku, tak přímo vystavují molekulám a jsou to speciální molekuly, které v extrémně nízkých koncentracích excitují ten orgán a to zvíře získá elektrický impuls toho, že se setkalo s tou molekulou. A ty jednotlivý senzily, tak ty můžou fungovat nezávisle. Největší koncentrace jich je právě na tykadlech, kde to čekáme, kde kromě teda hmatových senzil, tak jsou právě ty čichové, pak tam můžou být ještě chuťové, ty se o těch čichových liší trošičku nepatrným detailem, že mají jenom jeden velký por na konci toho chloupku, nebo těsně před koncem. A právě tohle to se vědělo u motýlů, že takovýhle chloupky jsou i na křídlech, ty s tím jedním pórem. A tak se říkalo, že by to mohlo sloužit k nějakému vnímání, nějaké, dejme tomu, chuti, protože to je potřeba, aby se ten konkrétní chloupek dotknul té molekuly a předpokládá se, že je to chuťový v něm. Takovéhle chloupky byly nalezeny, nebo senzily byly nalezeny i třeba na křídlech od stomilek, po případě u komárů některých a vědělo se, že asi budou i u jiného hmyzu.
1: Tykadla motýlů mohou sloužit pro chuť i čich, ale ukazuje se, že ochutnávat mohou i pomocí křídel?
0: No, to byl původní odhad. Jenomže teď se vědci podívali na geny o něch buněk na křídlech.
2: Zjistili, že tam jsou takové proteiny, které slouží přímo k percepci, k získávání informací o těch těkavých látkách, o těch volatilních látkách. Čili oni měli podezření, že tam musí být ještě něco dalšího, kromě té chuti, o které se tak čekalo, že by tam mohly být ty pory. Takže to hledali, využili tu molekulární metodu, pak použili skenovací elektronní mikroskop, což je taková, dejme tomu, klasická už v dnešní době metoda, kdy se ve velkém zvětšení dívali na ty jednotlivé chloupky a opravdu zjistili, že tam jsou chloupky, které mají jak ten terminální pór, tak po stranách mají otvory malinkaté, které slouží k vjemu těch těkavých látek v okolí toho motýlího křídla. Čili dá se říct, že od dneška můžeme říct, že motýly, kromě toho, že vnímají čichové podměty tykadly, tak je vnímají ale i křídly.
0: A podobná čidla byla zaznamenána už dříve i na nožičkách.
1: A kterého motýla takhle zkoumali?
2: Využili k tomu krásného lišaje, velký motýl, který u nás nežije, žije v Severní Americe, konzumuje různé druhy lilkovitých rostlin, hlavně tabák, ale i tuším, že rajče, a nebo různé jiné druhy lilků, brambory taky myslím. Navíc se nechá chovat na umělé dietě, takže je to perfektní model pro tuhle tu studii. Motýl se jmenuje lišaj tabákový Manduca sexta a je to v rámci hmyzu jeden z takových těch nejčastěji používaných modelů. Samozřejmě to není odstomilka, která je úplně nejčastěji používaná, ale tohle to je velice často používaný druh také.
1: Křídlo má velkou plochu. Ve kterých oblastech má motýl ty nalezené čichové buňky?
2: Původně bylo očekáváno, že se vyskytují pouze na hraně toho křídla, kde opravdu i našli ty správné chloupky, když to tak řeknu, ty správné senzily. Ale ta místa, kde se ty geny exprimují, tak byly na ploše toho křídla, čili dá se očekávat a vlastně i odpovídalo tomu, tam byla ještě třetí metoda, která byla ještě experimentální potvrzení, kdy oni odstřihli křídlo a zapojili do něj dvě elektrody a nechali na to foukat různé volatilní látky, různé těkavé látky, které oni předpokládali, že to zvíře bude vnímat. Byl tam piperidin a pyrolidin. To jsou vlastně látky, které oni předpokládali, že by mohli aktivovat ty chemické senzily a taky aktivovali a oni získali elektrický odraz nejenom z toho okraje toho křídla, ale i z plochy toho křídla, což je poměrně nové, že by tam ty senzily správně mohly být. Nicméně tam se jim je nepovedlo najít, protože asi jsou překrytý těma klasickýma šupinkama, co všichni víme, že na křídlech motýlů jsou, a ty senzily jsou kratší než ty šupinky, čili tam budou někde asi schované.
1: Zmiňoval jste nějaké dvě molekuly.
0: Pyrolidin a piperidin.
1: K čemu potřebuje čichat právě tyto molekuly?
2: Ty molekuly, které tam jsou vnímány, nejsou to molekuly feromonů, tak jako my máme asi nejčastěji spojen čich hmyzu s feromony, tak tohle to nejsou. Tohle jsou molekuly, které spíš charakterizují tu živnou rostlinu, čili pomáhají tomu motýlovi najít tu správnou živnou rostlinu. Ještě to je takové zamotané tím, že ty molekuly se neuvolňují ze zdravých listů nebo z listů, s některými se nemanipuluje, čili tam je otázka, jestli třeba ten motýl musí mechanicky trošičku podrápat, dotknout se toho listu, nebo jestli naopak pak třeba můžou, to mě napadlo teďka, když jsem šel do studia, že by to třeba mohlo indikovat, jestli například na té rostlině nežerou už nějaké další housenky, to by mohlo zase ukázat, že by ta už je obsazená ta rostlina a ten motýl by třeba nemusel preferovat takovou tu rostlinu.
1: Cítit na dálku, že má letět za potravou jinam, to má logiku.
0: Ale zatím jde spíš o spekulace. Nevíme přesně, co a proč potřebuje cítit.
1: A jak citlivý má vůbec hmyz čich?
0: No, od našeho se liší. My dokážeme rozeznat velké množství různých pachů.
2: U hmyzu je to naopak. Tam je to velice úzké, velice specializované. Ale díky té specializaci můžete detekovat, dělalo se to teda na různých motýlech, který mají tu charakteristiku, že mají velice krátký život. Samci musí najít samice, mají poměrně nízké populační hustoty, čili samec musí najít samici třeba na vzdálenost 1 až 2 kilometrů. Má na to tak 3-4 dny za svůj život, aby našel tu správnou samici a mohl se s ní spářit, a ta samice nesmí být starší třeba než 2 dny, čili je to pro ně velice složitá a velice jako životně důležitá věc. A takovýhle motýly jsou schopný detekovat v podstatě jednu molekulu toho konkrétního feromonu na, dejme tomu, 1 cm krychlový vzduchu. Ono se to nezdá jako jedna molekula na 1 cm krychlový vzduchu. Když si to ale rozpočítáme, tak je to, jako kdybyste měli 100 bilionů, tuším, 10 na 14 molekul a v tom jednu jedinou tu správnou. Nebo jako kdybyste měli najít v 1 bilionu míčků jeden míček, který má jinou barvu nebo nějaký je prostě zajímavý, tak takhle nějak to funguje. A to je neuvěřitelná přesnost.
1: Opravdu naprosto obdivuhodné.
0: Ale proč potřebuje lišaj tabákový čichat křídly, když mu k tomu už slouží tykadla?
1: Dobrá otázka. Na druhou stranu, vyplatí se mít záložní detektor, kdyby se ten hlavní porouchal?

0: O Einsteinovi už toho bylo mnoho řečeno i napsáno.
1: Svou slávu nezískal jen odvážnými teoriemi za hranicí naší představivosti, ale také svými výroky.
0: My si teď připomeneme, co pronesl těsně předtím, než uprchl z nacistického Německa.
2: Stalo se tento den, 3. října. Brzy poté, co v roce 1915 publikoval svoji obecnou teorii relativity, stal se Albert Einstein nejproslulejším vědcem své doby. Veřejnost si ale získal především otevřeným vystupováním a bezpočtem pozoruhodných výroků. Z mnoha tu jako příklad vyberme alespoň tento. Nejkrásnější emoce, jaké jsme schopni, je tajemno. Právě tento základní pocit stojí u kolébky veškerého pravého umění a vědy. Komu je tato emoce cizí, kdo se už nedokáže divit a stát v uchváceném úžasu, je jakoby mrtvý. Jako vyhaslá svíce. Poněkud ve stínu ale zůstává Einsteinovo společenské angažmá. Během první světové války, kdy většina německých badatelů podlehla slepému vlastenectví a válku schvalovala, opakovaně vystupoval proti ní. Válka patří k největším nepřátelům lidského vývoje. Napsal například na podzim 1915 v úvaze Můj názor na válku. Poté, co se koncem ledna 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler, přestal se Einstein, který byl židovského původu, cítit doma bezpečně. Proto v září téhož roku přesídlil do Británie. Žil tam v ústraní s jedinou výjimkou. Dne 3. října 1933 vystoupil na veřejném shromáždění na pomoc uprchlíkům z Německa. Toho večera na něj přišlo do londýnské Royal Albert Hall 10 000 lidí. Na pódiu trůnili velikáni vědy v čele s nobelovským jaderným fyzikem Ernstem Rutherfordem. Ve svém projevu Einstein mimo jiné prohlásil: chceme-li se postavit mocnostem, které hrozí potlačením intelektuální a individuální svobody, musíme si jasně uvědomit, co je v sázce a za co vděčíme svobodě, kterou si pro nás naši předkové po těžkých bojích vybojovali. Bez takové svobody by nebyli Shakespeare, Goethe, Newton, Faraday, Pasteur ani Lister. Většina lidí by vedla nudný život v otroctví, stejně jako za starověkých despocí Asie. Pouze svobodní lidé vytvářejí vynálezy a intelektuální díla, která nám, moderním lidem, dávají smysl pro život. Pro nás je zajímavý závěr jeho vystoupení, kde nastínil vlastní vizi bádání. Nebylo by možné, aby místa na majácích byla obsazována mladými lidmi, kteří chtějí v klidu přemýšlet o matematických nebo filozofických problémech? Ohlas jeho vystoupení byl obrovský. Rovnou na místě se vybralo přes 100 000 liber. Týden poté fyzik, pacifista a veřejný intelektuál Albert Einstein odplul do Ameriky a do své smrti v roce 1955 už do Německa nevkročil. Projev o svobodě a vědeckém výzkumu přednesl na den přesně před 93 lety.
1: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
0: Rád bych připomněl, že Einstein dostal roku 1921 Nobelovu cenu za vysvětlení fotoelektrického jevu. To samo o sobě bylo tak významným objevem, že by cenu dostal, i kdyby potom neformuloval svou proslulou teorii relativity.
1: Co se mu tehdy podařilo vysvětlit? Název napovídá, že se to týká světla a elektřiny.
0: Ano, Einstein teoreticky prokázal, že světlo předává energii po jednotlivých kvantech. dnešními slovy, fotonech.
1: Foton je tedy balíček energie a dá se využít třeba při zahřívání, jak nám dokazuje letní slunce?
0: My energii nesenou fotony ze slunce umíme využít už dlouho. Tomu zařízení říkáme solární články.
1: Rostou v krajině i na střechách jako houby po dešti. A není divu, je to bezemisní zdroj energie.
0: Jenomže naráží na technické limity, jak nám potvrdí doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Solární panely, tak jak je máme dnes, tak jsou téměř na úplné mezi toho teoretického, co jsme schopni pro ty klasické jednovrstvé křemíkové vyvinout. To znamená, my je zdokonalujeme desítky let a opravdu, když se podíváme na nějakou základní teorii, tak se nejsme schopni dostat přes nějakých 30% účinnosti. Když si tedy představíme, že nám na ten čtvereční metr dopadá třeba 1000 W, tak my si z toho vezmeme pouze těch 30% a zbytek nejsme schopni nějakým způsobem využít. Což je obrovská škoda. Jednak je to zbytečné teplo, které nám vzniká na těch solárních článcích, zatěžuje a zároveň je to energie, která tak říkajíc vyletí do vzduchu.
1: 2/3 možné energie nedokážeme využívat. Jak to?
3: Problém těch solárních článků je především v tom, že oni využívají jenom část toho slunečního spektra. Pokud je ta vlnová délka toho světla, tedy to, co my vnímáme jako barvu, příliš dlouhá, to znamená třeba v červené nebo infračervené oblasti, tak takové světlo není schopno vyvolat ten přechod a není schopno vyrobit elektrický proud. Na druhou stranu, když je ta vlnová délka kratší, než je potřeba, tak všechno to, co je nad tím, co je potřeba ten přechod, tak zmizí jako odpadní teplo. To znamená, že my si z toho bereme jenom kousek, což je dáno fyzikou toho, jak to funguje, a ten zbytek prostě zahodíme.
1: No, pokud je to dáno fyzikálními zákony, tak máme smůlu.
0: Přesto se v mysli vědců zrodil jistý nápad.
3: Co kdybychom vzali ty panely 2 a dali je na sebe? To znamená, ten horní by si vzal jenom tu větší část té energie, vzal by si to vysokoenergetické a pod ním by si vzal pak tu druhou část. Můžeme si to představit jako dvě průhledné folie, jedna by byla třeba modrá a jedna červená a dali bychom je takhle přes sebe. No a ta první by odfiltrovala část spektra a nechala by pro tu druhou ten zbytek. No a ukázalo se, že tenhle ten nápad je poměrně funkční a dokáže tu účinnost aspoň teoreticky zvýšit o dalších 15%. To znamená, že z nějakých 30% bychom se najednou dostali až na 45%.
1: 15% rozdílu už stojí za to?
0: Je to teoretická hodnota. Musí se vymyslet technické provedení.
3: Jako základ bychom využili ten náš křemík, který je v současné době velice levný, vyrábí se ve velikém a na něj by se právě umístila vrstvička takzvaného perovskitu, který by dokázal po chemickém vyladění filtrovat tu energetičtější část toho spektra a ten zbytek by propustil zpátky pro ten křemík dolů. No, možná by to připomínalo trošičku, když máme klasický motor v autě a k němu máme ještě domontované turbo. Znamená, že vlastně to, co ten motor nevyužije, tak roztočí turbo a turbo zase podnítí ten motor k tomu, aby pracovalo účinněji a díky tomu dostaneme v kompaktním balení něco, co má daleko více energie, než něco, co by zabralo daleko více objemu. Výhoda tohohle řešení je v tom, že jsme schopni na danou plochu výrazně zvýšit množství energie, které tam získáme. To znamená, není to asi ideální řešení třeba pro nějaké solární farmy, kde jde především o tu ekonomiku. Ale máme spoustu aplikací, ať už jsou to třeba střechy automobilů, nebo právě různé sondy a tak dále, kde nám jde o každý metr a opravdu tohle to může být rozdíl, který může být pro nás velice zásadní.
1: A tohle všechno je plán, nebo už se někdo pokusil takový solární článek vyrobit?
0: V laboratorních podmínkách byl sestrojen a vyzkoušen a vypadá to nadějně.
3: To, co teď jako prototyp v laboratoři, tak už má o 5% vyšší účinnost, než něco, co je špička výzkumu po mnoha a mnoha letech vývoje. To znamená, že ten potenciál tam je ještě daleko větší do budoucna a existuje ještě několik různých kroků, které by mohly vést k tomu, že ta účinnost ještě dále poroste. Důvod, proč se zatím s těmito tandemovými články nesetkáváme na našich střechách nebo je nepotkáváme, když jezdíme kolem solárních elektráren, tak je zatím především v nákladech a především v tom, že ještě nemají příliš dobře ošetřenou takovou tu trvanlivost. Protože to, že něco funguje dobře v laboratoři, neznamená, že to není citlivé na vlhkost, že to přežije změny mrazů a horka, že to vydrží dlouhodobě zátěž ultrafilovým zářením. Zkrátka, teďka jsme ve fázi, kdy ty články články krásně fungují v laboratoři a čeká nás dlouhá mravenčí práce, během které se to bude ladit tak, aby vydržely ty těžké podmínky, které panují venku během těch desítek let, které by ty články měly sloužit.
0: Tu účinnost se v posledních 3 letech daří po desetinách zvedat a letos v červenci dosáhla 35,5%. A nové články mají ještě jednu výhodu.
3: Tyto tandemové solární články se dají vytvářet a stavět i ve flexibilních tandemech. To znamená, že je to vrstvička, která je pružná a my tedy můžeme ty solární články různě ohýbat a můžeme je dávat na plochy, na kterých by normální solární panely neměly šanci být umístěné. Díky tomu je právě velká šance, že se otevře scénář pro aplikace, které bychom nečekali. To znamená různé lehké konstrukce, které by byly tvořené jenom nějakou tenkou folií nataženou po nějaké konstrukci nebo integrace do nějakých prohnutých povrchů a třeba bychom se mohli dočkat třeba i solárních plachet. To znamená, že bychom mohli mít lodě, které mají větrné plachty, které by byly kombinované možná i třeba se solární energií. Těžko říct, kam se vývoj vrhne na jakou úroveň, ale je to velice zajímavá aplikace a myslím si, že dříve nebo později se právě v omezených prostorech, jako jsou třeba cestovní karavany nebo různé stany, s nimi potkáme.
1: Ohebné solární panely, to se může hodit.
0: Letadla, drony a balóny. Tady je zásadní nejen ohebnost, ale především nízká hmotnost. Fasády a zakřivené střechy budov.
1: Co třeba batohy a oblečení?
0: Nebo kosmonautika. Lehké články lze při startu složit či srolovat a ve vesmíru rozvinout do velké plochy.
1: Uvidíme, co se ujme.

0: Narodil se roku 1915 v Rio de Janeiro libanonskému otci a britské matce. Vystudoval zoologii v Oxfordu. Za druhé světové války se zabýval otázkou, proč tělo odmítá transplantovanou kůži. Problém byl totiž mimořádně naléhavý u těžce popálených vojáků.
1: Jeho zásadní experimenty pak ukázaly něco překvapivého. Imunitní systém se může v raném období života naučit považovat cizí tkáň za vlastní. Myši, kterým byly před narozením vpraveny buňky jiného kmene, později přijímali kožní štěpy právě od tohoto kmene, zatímco jiné cizí štěpy odmítali.
0: Tento jev dostal název získaná imunologická tolerance a za jeho objev získal nejvyšší možné ocenění.
1: O jakého vědce jde, se dozvíme ze sbírky citátů Jiřího Grigara, ze které čte syn Lukáš.
2: Britský biolog Peter Brian Medawar zažil velmi úspěšná 60. léta minulého století, protože nejprve obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství a v roce 1965 byl povýšen do šlechtického stavu. No a my si Sira Medawara připomeneme citátem, který v sobě nese i jemnou stopu britského humoru. Na vědecké objevy není žádný duševní copyright. Jen tehdy, když vědec vyvede hloupost, udělá něco, co po něm už nikdo nebude opakovat.
1: Jo, dobrý vědecký objev přestává být v jistém smyslu majetkem svého autora. Ostatní vědci ho ověřují, používají, rozvíjejí a stavějí na něm další poznání. Newtonovy zákony nejsou Newtonova soukromá fyzika. A Mendelovy zákony nejsou něco, co by ostatní biologové nesměli používat.
0: Chyba je naopak dokonale originální. Pokud se ukáže, že nějaký postup vedl do slepé uličky, nikdo rozumný jej nebude opakovat.
1: My si teď povíme o výzkumu, který se slepé uličce vyhnul, protože ukázal něco nového. Týká se štírů. Představí nám je biolog profesor Jaroslav Petr.
3: Štíři máme je ve zvířetníku a jsou to živočichové, kteří jsou tady strašně dlouho. Teď nedávno byla objevena fosílie 415 milionů let stará štír, který dorůstal délky 1 metru, tak toho bychom asi potkat dneska nechtěli, ale můžeme potkat 3000 různých druhů štírů. Šanci na to, že potkáte štíra, tak má na světě asi 2 miliardy lidí a z toho asi 1,5 milionu každý rok je tedy bodnuto štírem. A bohužel statistiky uvádějí 2 až 3 tisíce případů úmrtí na bodnutí štírem. Ten štír je vybavený k tomu životu, k té obraně a i k útoku na kořist, tak je vybavený jednak těmi klepety a jednak tím jedovým ostnem, to je na posledním článku těla, kterému se říká telzon a je tam ten hrot, ta špička, které se říká akuleus a v tom telzonu je ta jedová žláza. Řekněme si, že ti štíři mají různé strategie. Někteří štíři útočí na tu kořist přednostně těmi klepety a teprve, když ta kořist se nedá zvládnout, nedá se zmáknout, nedá se tak snadno zabít, tak pak na ní zaútočí teprve tím jedovým ostnem. Jiní štíři si jenom přidrží tu kořist těmi klepety a ten jedový osten je její hlavní zbraň.
0: Nechtěla bych se s tímhle živočichem potkat v přírodě.
1: O jejich jedu všichni víme, ale málo kdo má povědomí o tom, že některé části těla štíru obsahují kovy.
3: Vědci u 18 druhů štírů, což je zlomek z těch 3000, ale je to na druhé straně impozantní záběr, tak u 18 druhů štírů se podívali, kde všude ty kovy mají v tom těle. A zjistili, že skutečně ty zbraně těch štírů, to znamená ten jedový osten a ta klepeta, že obsahují kovy. Takže když se podíváme, to se dělá opravdu na vysoké úrovni. Materiáloví inženýři, kteří zkoumají třeba ocely a nejrůznější materiály, tak k tomu používají elektronové mikroskopy a nejrůznější rentgenová zařízení, s jejichž pomocí detekujete tyhle ty atomy. A přesně tohle to využili ti vědci, kteří zkoumali ty štíry a zjistili, že třeba v tom jedovém ostnu skutečně je v té špičce, v tom akuleu, že je zinek. ale ten je jenom v té špici, v tom hrotu a ve zbytku toho telzonu, tak tam se nachází mangan.
0: To nevypadá jako náhodná záležitost, ale jako by ty kovy plnily nějaký účel.
1: No právě.
3: Zajímavé je, že rozhraní mezi tou částí, která je impregnovaná tím zinkem a tím manganem, tak je ostrá hranice. To znamená, kdybychom se na to zblízka pořádně podívali, nikdo by se asi nechtěl zblízka dívat na jedový osten štíra, protože mít ho u obličeje není asi nic příjemného, tak bychom viděli to ostré rozhraní. Druhá věc byla ta klepeta. Klepeta mají dvě části, jedna je stabilní, druhá je pohyblivá. Pohyblivá je vždycky ta vnější. A právě ta vnější strana byla vystužená těmi kovy a byla vystužená na té hraně, která tvoří jakési ostří, bychom to mohli říct. To znamená, vypadá to, že aby to ostří drželo ostří, tak je vystužené těmi kovy. Je tam zase zinek nebo směs zinku a železa.
0: Co to má znamenat? Štíři používají kovy jako brnění nebo jako výstuhu svých zbraní?
1: Vědci zjišťovali, kteří štíři kovy využívají nejvíc.
3: Ti vědci byli přesvědčeni, že nejvíc zinku musí mít v klepetech ti štíři, kteří mají mohutná klepeta a, jak jsme si říkali, používají je přednostně k tomu lovu. To znamená, oni tu kořist drtí těmi klepety a ten jedový osten používají jenom výjimečně, když jsou v úzkých. Ale konalo se velké překvapení, ukázalo se, že tihleti štíři tam kdo ví, co zinku a případně toho železa nemají. A že daleko, daleko víc zinku mají štíři, kteří mají ta klepeta dlouhá, úzká a používají je jenom k přidržení té kořisti, než ji stačí bodnout tím jedovým ostnem. Takže ta představa, že ten zinek třeba, ten kov, že tomu dodává tvrdost, tak je asi mylná. Vypadá to, že to tomu dává jakousi odolnost, aby se to klepeto nezlomilo, že ho to vlastně vystuží. Dává mu pevnost, nikoli tvrdost. Takže máme tedy jenom 18 druhů štíru takhle zmapovaných, ale už to ukazuje, že to, kam se ukládají ty kovy, jak to ta evoluce zařídila, tak to přesně koresponduje s tím, jaký životní styl ten štír vede, jakým způsobem loví, jak jsou jeho části těla namáhané a využívané, aby to fungovalo všechno krásně, hladce a ten štír za ty stovky milionů let, co tady jsou, tak to tedy, když to řeknu, vyprťali to do dokonalosti.
0: A přidali se tak k dalším živočichům. Třeba ostří kusa dal mravenců obsahuje velké množství zinku.
1: Pavouci mají kovem vystužena ústní klepítka a jedové drápy.
0: Zdá se, že kovové nástroje nevynalezl člověk. Evoluce jimi vyzbrojovala živočichy stovky milionů let před vznikem metalurgie.

0: Dnes jsme se už o čichu bavili.
1: Jenomže teď budeme čichat pod vodou a to je těžké si představit. Kdybych ponořila nos do rybníka a pokusila se přičichnout, začnu se dusit vodou.
0: Voda je svět, ve kterém se nejrůznější chemické látky neustále rozpouštějí a putují. Je jasné, že rybí čich musí fungovat úplně jinak.
1: I podvodní svět má svou krajinu vůní a pachů. Zavede nás do ní kniha Co ryba ví, britského etologa a biologa Jonathana Balcomba, kterou vydalo nakladatelství Kazda. Čte Igor Bareš.
2: Jak ryba čichá. Mrtvá ryba možná smrdí hrozně, ale čich živých ryb je znamenitý. Ryby používají chemická vodítka, budeme jim prostě říkat pachy, pro nalezení potravy či partnera, odhalení nebezpečí i k návratu domů. Pachy obzvlášť přijdou vhod ve vodním prostředí, ve kterém se nedá kvůli kalným podmínkám vždy spolehnout na zrak. Některé ryby poznávají členy svého druhu jen po čichu. Složitost čichových orgánů ryb je velice rozmanitá, ale všechny kostnaté ryby, těch zhruba 30 000 druhů ryb, které se liší od skupin žraloků a rejnoků, spolu sdílí stejný základní systém. Na rozdíl od jiných obratlovců neplní nozdry ryb dvojitou funkci jako čichový a dýchací orgán. U ryb jsou využívány jen pro čich. Každá nozdra se skládá z několika vrstev specializovaných buněk, vytvářejících čichový epitel, který se kvůli úspoře místa skládá do sebe a vytváří růžici. Některé ryby nozdry stahují a roztahují a tisíce drobných řas se postupně rozkmitá, aby tímto orgánem proháněli vodu tam i zpět. Signály z epitelu jsou vysílány do čichového bulbu v předním mozku. Pro některé ryby je čich zvláště užitečným smyslem, jak dokládá jejich legendární citlivost. Losos nerka dokáže vycítit výluch z krevety v koncentraci 1 ke 100 milionů částic, což by v lidských poměrech znamenalo 5 čajových lžiček v olympijském bazénu. Jiný losos dokáže vycítit pach tuleně či lachtana naředěný na 1/80 miliardtinu. Což představuje zhruba 2/3 kapky v tom samém bazénu. Čich žraloka je přibližně 10 000krát lepší než ten náš. Ale šampionem mezi všemi rybami, pokud je nám známo, je úhoř americký, který dokáže vycítit ekvivalent méně než 1/10 miliontiny kapky své domovské vody v olympijském bazénu. Čich se dá skvěle využít v případě nebezpečí. Dospívající žraloci citrónoví reagují na pach krokodýlů amerických, kteří je občas loví. Pokud byste byli lososem obecným, záleželo by vám na tom, co váš predátor jedl. Ve studii prováděné na univerzitě ve Walesu předložili neskušeným dospívajícím lososům vodu se stopami výkalů jednoho z jejich přirozených nepřátel, vydry říční. Lososy vykazovali strach jen tehdy, když z výkalů poznali, že se vydra lososy živí. V takovém případě se před pachem snažili uniknout, pak stuhli a začali zrychleně dýchat. Chování lososů vystavených čisté vodě nebo výkalům vider, které lososy nejedly, zůstalo nezměněné. Vědci usoudili, že losos obecný zřejmě nepovažuje vidry za nutnou hrozbu, dokud se v jejich jídelníčku neobjeví lososy. Tento zobecněný systém vyhledávání predátorů funguje dobře, jelikož nevyžaduje, aby se ryby naučily pach různých predátorů. Namísto toho jim stačí rozpoznat ty, kteří loví jejich druh. Víme, že vůně hraje důležitou roli v přitažlivosti mezi lidmi. A nejinak tomu je i u ryb. Samičky mečovky Birchmanovy, 5 až 8 centimetroví obyvatelé tropických peřejí z Mexika, dokáží rozlišit pach vykrmených samečků svého druhu od těch hladovějících a zřejmě byste uhodli, kterým dávají přednost. Dosud jsme smyslové soustavy ryb zkoumali jako oddělené jednotky, ale tak tomu rozhodně nemusí být. Krásnou ilustrací propojení smyslů jsou samci jasů. V porovnání s ostatními zvířaty na zemi mají vzhledem k velikosti své hlavy největší nozdry. I oči mají dobře postavené a je možné, že oba smysly, čich a zrak, fungují při hledání samiček v temných hlubinách společně. Samička vypouští druhově specifický feromon a jemný čich samce směřuje k jejímu druhově odpovídajícímu parfému. Je to důležité, jelikož největším biomem světa proplouvá alespoň 162 známých druhů jasů a rozhodně byste se nechtěli spářit s tím špatným. Ve vhodné vzdálenosti si může samec díky typickému světlu, které samice vydává za pomoci svítících bakterií žijících v její vláknité návnadě, potvrdit, že jde o jeho typ.
1: Ryby mají úžasný čich.
3: A mohou ho využívat i k navigaci. Mladí lososy si při cestě z rodné řeky vytvářejí chemickou paměť její vody.
1: A po letech v oceánu podle ní najdou cestu zpátky?
3: Tak v širém oceánu ne, ale blíž k domovu jim pach vody pomáhá najít správnou řeku a nakonec i oblast, odkud pocházejí.
1: Takže nejdřív kompas a nakonec adresa podle čichu.
3: Tak nějak. A příště budeme pátrat, jestli ryby skáčou radostí.
1: Vážně. To znamená, že i další meteor bude radost poslouchat.
3: Za týden se oba moc těšíme.
1: Naslyšenou.
3: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát lékařka a záchranářka Kristina Hešlová.
2: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo mu můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.
0: Výjimečný.
1: Už dnes po 18. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Stále víc učitelů využívá ve výuce umělou inteligenci. Norská policie prohlášila 3 pohřešované Čechy z převrácené lodi za mrtvé. Počasí zítra bude zpočátku oblačno, později začne oblačnost ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé taky vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
6: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastěji využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
5: V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili taky poškozený člun. Co se stalo, stále není jasné. Norská média po neštěstí informovala, že úřady zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby rybářské lodě měly sledovací zařízení. Doručovatelé roznáší poslední obálky s volebními lístky. Po krajské Jihlavě jich musí rozdat zhruba 38 tisíc. Do schránek je dávají zapisovatelé volebních komisí. Čas na rozdání všech mají do úterního odpoledne. Dvoudenní komunální volby začínají v pátek.
7: Roznos lístku děláme už 6 let. Takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
8: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
9: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají stoletou maminku, která se už na volby těší.
8: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obejít. Z 800 na 1200. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná 5denní výluka.
10: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Tenistka Sara Bejlek skončila na turnaji v Pekingu ve 3. kole. Ve 2 sadách podlehla Japonce Osakové. Do semifinále, tedy do 8. finále, naopak prošly Linda Nosková a taky Nikola Bartuňková, která porazila 2-0 na sety světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou. V Tokiu postoupil mezi 4 nejlepší taky Jiří Lehečka.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnost ubývat, postupně se vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 15.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy narostla fronta před Šmejkalkou. Zpomaluje se už těsně za sjezdem na chodce rady na 29.

0: Tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě, a ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
1: Host České dvanáctky.
0: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká dvanáctka a platinová česká dvanáctka, a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
2: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
0: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
2: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
0: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku, já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou dvanáctku. Podívej se, mikrofonek, který má, je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
2: Děkuji, je to pěkné.
0: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
2: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychala jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
0: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
2: Já si poslechnu rád, děkuji.
3: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej sloup, snad nevzbudí

0: Tak to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo. Hmm.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta, mě a bráchovi, koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické, přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně takhle tady ocenění na konci toho
1: sátelství. Ty cesty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě, za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12krát vítězství, 2krát druhé místo a 2krát místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a jsem říkal, nemám poněti. No a když to hned vletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat.

0: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova, to je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají. Jmenuje se Nebyl čas.
1: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Adam Vopička a Esther Gerson, Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2024 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MiG-21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo jedna, zas a znova, Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG 21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapitoval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršala.
1: Šel jsem se.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni.

0: možná.
1: Novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. 1x 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x 4. místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x 6. a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte. This

Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na 4., 3. a 2. A samozřejmě i prvním místě. 4. Máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě...

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestála, MiG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympic, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít logicky jako vždycky SMSku hit Mezera 1. Obhájet je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Víš, chci ti říct, jak jsi hezka, ale nevím jak a co Bůh, ten se směje do rytmu tleska, ale já mám strach.

0: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Německo poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za víc než 24 miliard korun. Hasiči dohasili požár obchodu v Praze 6. Počasí zítra bude zpočátku oblačno, později začne oblačnost ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů. Zprávy má pro vás Neďa Procházková. Dobré odpoledne. Německo dodá Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za víc než 24 miliard korun. Na návštěvě v Kyjevě to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Berlín zároveň před zimou dodá Kyjevu balík energetické pomoci. Během Merzovy návštěvy se v ukrajinské metropoli několikrát rozezněly sirény kvůli ruským náletům. Německý kancléř řekl, že se tím nenechá zastrašit a vyzval, aby Rusko zastavilo útoky na civilisty a začalo jednat o ukončení války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že Moskva se intenzivními nálety na Kyjev a další města snaží oslabit ukrajinský vzdor. Hasiči dostali pod kontrolu požár obchodu v Praze 6 na sídlišti na Dědině. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Hasiči dál prostor dohašují a hledají skrytá ohniska. Podle Ročelda se při zásahu jeden z nich zranil. Zaměstnanci prodejny stihli ještě před příjezdem hasičů bezpečně evakuovat asi 50 lidí. Požár se rozšířil ze zázemí obchodu do prodejní místnosti. Jeho příčinu hasiči zjišťují. Lidé v Karlových Varech si stěžují na skupinky mladíků, které při jízdě na elektrokoloběžkách ohrožují chodce. Podle svědků často porušují pravidla silničního provozu a v pěších zónách jezdí rychle a nebezpečně. Policisté jejich chování kvůli rychlosti a nízkému věku často jen obtížně řeší. Většinou mladíky napomenou, v krajním případě jim ale můžou koloběžku zabavit, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
3: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
1: Spolek letecké historie Czech Spitfire Club pracuje na rozsáhlé knize o stíhacím pilotu Karlu Kutlvašrovi. Nedávno si jeho rodném svatém kříži u Havlíčkova Brodu připomněli z té 10. výročí jeho narození. Na publikaci o účastníkovi bitvy o Británii pracuje spolek dlouhodobě. Podle předsedy Zdeňka Sadeckého bude kniha unikátní svým obsahem.
4: Ohledně Karla Kutlvašra, náš spolek už pracuje nějakých 15-18 let, takže se nám podařilo nashromážit spoustu materiálů a ta kniha by měla být vlastně taková speciální v tom, že bude v sobě obsahovat jeho kompletní pilotní deník z jeho působení v britském královském letectvu.
1: Plochodrážní závod motocyklu Zlatá přilba ovládl Jan Kvěch. Tradiční podnik v Pardubicích má českého vítěze po 9 letech.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy mlhy, během dne se postupně vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 15.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte zdržení od Brandýsa. Zpomaluje se kolem 10. kilometru a 20 minut se popojíždí k nehodě na 3. pultem. Těsně za sjezdem na Radonice se srazila dvě osobní auta, průjezdný zůstal jen jeden pruh. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Ohlasy Centálie 2026.
7: Ano, krásné odpoledne, nebo vlastně už podvečer, milí posluchači. Živě z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka a především tedy letošní díl našeho ročního speciálu Ohlasy Centálie. Mám velkou radost, že máme za sebou už 33. díl, 33. ročník Centálie.

i v tom minulém režimu se snažili sdělovat nějaké důležité hodnotové zprávy české veřejnosti, ale i jako lidé společensky a politicky aktivní. Dneska jsme trochu samozřejmě v jiné době, i ta herecká profese je vnímána, bych řekl, už trošku normálněji, ale české divadlo stále zůstává asi nejdůležitější součástí naší kultury. Konec konců Cena Thálie se odehrává v prostorách historické budovy Národního divadla, které vzniklo z vůle rodícího se českého národa, nejenom opírajícího se o vlastní kulturu a vlastní jazyk, ale také postupně budujícího vlastní společnost a konec konců i vlastní stát.

0: Posloucháte živě tady ze studia na Královských Vinohradech Ohlasy Centálie. Zdraví vás Ondřej Kepka a před chvilkou jsme slyšeli generálního ředitele Národního divadla Jana Buriana, který před 3 lety takto zahajoval ceny Tálie. Já jsem moc rád, že tentokrát přijali moje pozvání do tohoto speciálu 2 čerství držitelé ceny Tálie, což mám radost. To je poprvé, kdy opravdu tady ve studiu mám někoho, kdo je držitelem té Tálie, protože většinou to byli nominovaní, tak to jako vycházelo. Především tedy začnu dámou s dovolením. Magdalena Borová, laureátka Tálie za rozhlasové herectví.
1: Dobrý den.
0: A Milan Hájn, který včera převzal takovou tu speciální Tálii za šíření divadelního umění.
2: Dobrý den.
0: Já jsem řekl, že mám 2 držitele Tálie, ale vlastně Magdalena si ještě tu Tálii nepřevzala. To je taková zase výjimka výjimky, protože tu Tálii oficiálně dostane na festivalu Prý Bohemia. Bude to někdy v půli října v Olomouci se předávat. Budeme také u toho. No hlavně rozhlas u toho bude, protože to bude v živém přenosu Českého rozhlasu. Co vy a rozhlas, když jsme v rozhlase? Musíme tím začít. Touhle otázkou.
1: Já a rozhlas, to je láska. To asi říkají všichni herci, když se na to podle mě ptají, protože to je taková disciplína jako třešnička na dortu, jako taková odměna pro mě teda. Takže když jsem z rozhlasu oslovovaná, tak mám vždycky strašnou radost.
0: A ten konkrétní výkon, za který jste tu Tálii získala, byl pro vás nějak výjimečný, nebo ta hra, nebo ta věc, kterou jste dávala, za kterou jste teda byla nejdřív nominovaná, potom teda získala tu cenu, byla pro vás něčím výjimečná, nebo to tak jste to brala, jako že to je taková jedna z mnoha prací?
1: Role Marian pro mě byla výjimečná. Je to teda v úpravě režisérky Beaty Parkanové, ve scénách z manželského života Ingmara Bergmana. No a už jenom teda, když řeknu název, tak asi mnozí jako tuší, že to je výjimečná práce, co se týče ponoru do lidské psychiky a do vlastní psychiky, takže jsem si takzvaně hrábla hluboko. A byla to taky první jakoby moje rozhlasová spolupráce s Beatou, první její práce v rozhlase. A tak výjimečné setkání s výjimečnou postavou.
0: No tak to mě připomíná, tuším, že předloňské ceny Františka Filipovského, kdy laureátka ceny za ženský herecký výkon získala za svoji první roli v dabingu, což se také málo kdy stává. A ovšem u vás to samozřejmě nebyla první role, ale byla to první spolupráce. A pro ní to byla i první vůbec jako režie, jako rozhlasová. No tak to je úžasný. Milane, co ty a rozhlas, aby jsme se tak jako přenesli, Milan Hájn?
2: Tak párkrát jsem si zahrál v rozhlasové hře, ale především jsem měl snad 13 let na vlnách Českého rozhlasu dvojky svou talk show přenášenou z divadla, nebo natáčenou, to nebyl přímý přenos, v divadle Ungert. Tam jsem měl vždycky 2 hosty a mimochodem jedním z hostů kdysi byl i Igor Orozovič, stálá hvězda mého divadla Ungert, a poté telefonu jsme hovořili s Magdalenou Borovou, jeho tehdejší dorotkou v Strakonickém dudákovi na Národní
0: divadle. Vlastně, no jasně, ano, a my jsme tam byli, já jsem měl tu čest být hostem s Jarouškem Satoránským, tak

0: Ano. Tebe to bylo moc milý pořad.
1: To bylo s publikem, takže tenhle žánr mě nejvíc vyhovoval jako divadelníkovi. Tam člověk musí, jak si samozřejmě zohlednit, že je to s publikem vnímat tempo, rytmus toho setkání, pač přece jenom je to jevištní dění, reakce těch lidí, nejen těch hostů, takže to mě moc bavilo.
0: Mm-hmm. Já si dovolíte, já vždycky tak průběžně během toho dnešního pořadu představím některé z nominovaných nebo z oceněných, abych na někoho třeba nezapomněl, tak jsem se to tak rozložil. Máme tu kategorii činohra, ta nám bude asi nejbližší, ale budu se vás potom to už dopředu říkám ptát, i co vy třeba opera a balet, jak k tomu máte vztah. Tak v činohře úžasná trojice žen nominovaných Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková, která nakonec tedy tu Thálii získala, a u mužů Filip Kaňkovský, Miloslav Koenig a Stanislav Majer, který tedy se stal laureátem této ceny. A připomenu dvě jména, Zdenu Herfortovou, jako tedy
1: za celoživotní,
0: děkuju, ano, já jsem chtěl říct laureátka, ne, ale prostě, no laureátka vlastně se ta dá říct, ale dostala tuto cenu jako vynikající moravská, ale já vždycky říkám celo československá star. No a potom jméno, které myslím, že není dále třeba představovat, Petr Nárožný, který byl vlastně oceněn a bylo to zároveň vyvrcholení celého večera. Když už jsem řekl tedy činohra, že je nám asi nejbližší, protože se víceméně jí věnujeme jako žánru nebo jako oboru. Měli jste někdy inklinaci k tomu třeba zkusit si muzikál nebo neskuli nějaký balet nebo operu nebo něco takového?
2: No, já musím říct, že zpěv je jakoby moje nedílná součást. Mám ho moc ráda a ráda teda zpívám. Takže kdykoliv byla možnost, tak jsem byla šťastná za nějaké zpívací vsuvky v činohře a tak dál. Teď si nemůžu vybavit, jestli jsem přímo dělala nějaký muzikál, ale vždycky jsem se zpívání všude snažila protlačit, no.
0: Jo. A Milan Hain, co ty?
1: No, my jsme napsali k 70. kmenové hvězdy Ungeltu Marty Kubišové přímo původní český titul Jí na tělo. To napsala má sestra Marta Skarlantová, přiblížila osud baronky Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku Vrchotovy. Janovice, velice svobodomyslné ženy, pozoruhodné bytosti. No a v tom příběhu na přání autorky a hlavní interpretky, autorky Skarlantové, jedné Marty, hlavní interpretky Kubišové, taktéž Marty, jsem stělesnil Karl Krause, což byl břitký vídeňský židovský žurnalista. No a tak jsem se objevil v původním muzikálu. Dlužno říct, že Sidonii jsme měli dvě Sidonie, protože ten příběh potřeboval mladou Sidonii. Marta není herečka Kubišová, přiznala to, řekla, že se o to nebude pokoušet, tak Haň vymyslel Anetu Langerovou a to byla velká trefa. Pač pořád mi šlo hlavou, divák musí uvěřit, že to by mohla být mladá Kubiška svým vnitřním ustrojením. Takže jsem si řekl, to bude Aneta. No a byli tam dva kluci, už zmiňovaný Orozovič, to je taky muzikálový vynikající herec, zpěvák, a Ondra Novák. To byla naše pětka a hrozně nás to bavilo. Takže Hein byl přímo muzikálový herec a Kubišová od té doby vždycky a všude tvrdila, že Hein zpívá nejlíp se všech ředitelů.
0: No, tak to je úžasný. Tak to je úžasný. Milane, ještě k tobě. Jaké to bylo, když jsi včera přebíral tu cenu jako ty, jako osobnost a zároveň jako člověk, který vlastně založil jedno z prvních soukromých divadel tady, divadlo Ungeld, tak za to šíření divadelního umění?
1: No, přiznám se, že jsem měl strašnou trému, protože přece jenom prošel jsem spoustou oblastních divadel, Český Těšín, Most, Příbram, Kladno, ale pro mě prkna Národního divadla, to je posvátná půda. Takže než jsem vstoupil na to jeviště, tak se mi opravdu vybavovali Hegerové a Medřické a přepadla mě strašná tréma, ale naštěstí jsem tam měl svého Františka Němce, se kterým hrajeme tedy bratry v jednom představení u nás v Ungeltu, takže to pro mě byla velká vzpruha, že on mi tu cenu předával. Ten mě vlastně zpřístupnil to jeviště. Poličtil mi ho.
0: A byl to velmi hezký a silný moment, jeden z nejsilnějších momentů. Já jsem včera na jevišti Národního divadla, kdy jsme s Martinem Mišičkou vlastně zahajovali ten večer, tak jsem vzpomněl na to, že takovou raritou toho včerejška bylo to, že Viktor Price, také předloňský oceněný v celoživotní kategorii, vynikající herec, přiznám se, že mám vůči němu velkou slabost, teda vůči jeho herectví už od malinka, když jsem měl tu možnost se pohybovat v zákulisí Vinohradského divadla.
1: Ano, jako syn Gabriely Vránové.
0: Ano, děkuji ti, tam jsme nebyli domluveni, že si takhle nahrajeme, ale ta Viktor s maminkou několikrát hrál třeba v Měsíci na venkově, to bylo nádherné představení, kde hráli hlavní dvojici. Ale já jsem chtěl o Viktorovi Prajzovi říci to, že on věnoval každému vítězi, doufám, že taky máš, ano, vlastnoručně číslovanou grafiku, tedy originální výtisk, vlastně grafický list číslovaný a podepsaný, a každý vítěz tuto grafiku
1: má
0: získal.
1: Název Derniera.
0: A má to název Derniera a tak, ano, Magdalena ji dostane.
2: Takže já ji taky dostanu.
0: Ano,
2: dostane,
0: ano,
1: taky se těším.
0: Taky dostane
2: Derniéru. Za 14 dní to mám doma.
0: Ano, ano, dostane také Derniéru. No a já, jestli teď dovolíte, tak si připomeneme ten okamžik, kdy Viktor Price získával před 2 lety právě cenu za celoživotní mistrovství, včetně jeho nezapomenutelného projevu a i ukázek a tak dále. Takže já poprosím teď režii o tuto pasáž.
3: Tak Ondřeji, na koho čeká ta poslední tálie 31. ročníku?
4: Ještě jednou dobrý večer, milí přátelé. Jsou herci, kteří jsou dobří, výjimeční a pak geniální. Jméno, které za chvilku přečtu, je herec, který je úžasný před rozhlasovým mikrofonem, skvělý před filmovou kamerou, ale pokud je někdo symbolem divadla, tak je to právě on. Dokonce se říká, jsi skoro dobrý jako Viktor Price.
5: Protestuji! Protestuji, co nejdůrazněji odmítám! Je to podtrh žalobců!
6: Já jsem v podstatě vešel do herecké společnosti excelentní, na kterou v životě nezapomenu. To bylo závěrečné období městských divadel pražských, kdy ještě byl ředitelem Ota Ornest. A já jsem vešel do prostředí naprosto unikátního.

0: Pak bylo určitý období v divadle na Vinohradech, Kačerova éra a pan Pistorius, setkání s lidma, kteří nemohli a pak mohli, ale všechno se mně zdálo, že veškerá, bych řekl, jejich energie a tvůrčí potenciál byly v té normalizaci pročekány.
1: Nesmíte si myslet, že snad já, polský plukovník Tadeusz Bolesław Štěrbinský, utíkám před Němci. Vztahují se pouze do protiofenzívy. Hotovo! Jedeme! Na můj povel! Raz! Dva!
0: Já jsem od jak živa i do dnešní doby vždycky byl v očekávání, až se zvedne opona. A to se dneska už trošičku stírá. Nejenom, že se hraje bez opony, ale to tajemství toho divadla ten pel nějakým způsobem opouští.
2: Jste přece chlap, víte, jak to chodí.
3: Mě na dekci. Na dekci? Já jsem tam u vás ještě nikdy nebyl.
2: Vy jste ještě nikdy nebyl před soudem?
3: Ne, pane. Já jsem pádný člověk, já jsem se soudama ještě nikdy nic neměl.
2: Po druhý už vám to ani nepřijde.
3: A proč jste se brali mojí ženu?
2: Výslechu.
3: A švagrovi taky?
2: I taky.
3: I děvčata musí jít, i děvčata.
0: Já mám přebujelou zodpovědnost. Nikoli cti žádost, což je pro tohle povolání velmi důležitý. V tom je to absurdní, že vyvíjíte nějakou energii na to, abyste obstál, splnil očekávání. A to je taky moment traumatický, protože člověk má neustále pocit zodpovědnosti za to, co divákovi ukáže a musí si zatím stát, aby jste jistý.
4: Dámy a pánové, přichází pan Viktor Preiss.
0: Říká se, že andělé žijí mezi námi. Já jsem se s některými z nich setkal. Kdysi dávno mě vzali za ruku, vyvedli mě na světlo, ukázali mi cestu a řekli mi, teď už běž sám a snaž se. Tak jsem se snažil. Děkuji vám všem. Dneska po řeči vzácného kolegy Alfreda Strejčka vůbec není co dodávat. Já bych chtěl poděkovat prezidiu Herecké asociace Ondřeji Kepkovi a všem lidem, kteří pro tu asociaci, tedy i pro nás, pro herce, pracují. Jedno poděkování, takové osobní, zvláštní, je, že bych rád poděkoval jedné dívce. Člověku, který mi věnoval 57 let mého a svého života. A tím je moje žena Jana. Bez ní bych tady nestál. Takže zkrátil jsem to na nejvyšší možnou míru. Děkuji vám všem, přeji vám zdraví. A teď to nezní vůbec divně, když řeknu mír. A divadlu přeju nesmrtelnost. Děkuji.
4: Dámy a pánové, pan Viktor Preiss.
5: Tak to byl rok 2024, Viktor Preiss a jeho nezapomenutelná chvíle, kdy přebíral cenu za celoživotní mistrovství. Milane, když jsi včera seděl v hledišti Národního divadla, ptám se Milana Hajna, který včera dostal cenu za šíření divadelního umění, co na tebe tak nejvíc jako zapůsobilo, nebo teď možná nechceš nikoho jmenovat, ale co bylo tak jako pro tebe nejsilnější? Byly to spíš ty projevy těch předávajících nebo ty přebírající? Teď nemyslím tvůj, jo? Myslím u těch ostatních.
6: Jestli... Tak pro mě byla určující ta atmosféra toho večera, pořád především svátek divadla. Jako trošku mě mrzí, že už to nemá podobu těch začátků, to víš, že mi 80, takže jsem pamětník, kdy to byl svátek divadelníků opravdu z celé republiky. To byla plná slávě herců z Moravy, ze všech koutů, jako téhle země, kteří přijeli, aby v Národním divadle byli při tom, kdy se udělují ceny Itálie a navzájem se velice ty v uvozovkách klany z těch jednotlivých českých a moravských divadel povzbuzovali. Tak to už se, myslím, lehce vytrácí z těch současných večerů, což je mě líto, že to už není ten svátek opravdu celé té široké divadelní obce.
5: Ale na druhé straně Itálie se hodně věnuje divadlu mimo.
6: To velice poctivě.
5: Centra a musím říct, že mezi nominovanými
6: republiku, spousta mimo Pražské.
5: Jo, že právě si to lidé dost jako toho váží, že se tam právě jako v divadle přímo, tedy v tom divadle objevují a lidé z opravdu od Chebu až po Český Těšín.
6: Takže mě nejvíc okouzila třeba včera jaksi vrstevnice Zdenka Herfortova.
5: Zdenka Herfortova, no jo. No
6: tak. Máme spousty společných zážitků, byť jsme spolu nebyli nikdy v jednom angažmá, ale víme o sobě už spoustu let. A
5: to bylo krásné, když to předával ředitel, pan Moša, i předával tu cenu vlastně, ano. A ředitel Městského divadla v Brně pro posluchače, kteří nejsou z Moravy, třeba to uvádím. A vlastně děkuju panu řediteli a ty tam stáli spolu. Bylo to takové i dojemné a byla to jedna z nejsilnějších chvil. Já postoupím k opeře, jestli dovolíte, a řekl bych, že byly, když jsme tady u toho Brna, nominovány tři pěvkyně, dal by se říct, evropského významu a všechny za výkony v Národním divadle v Brně. Takže Brno to mělo už takové jasné, že vyhraje určitě Brno. Jo? Mimochodem získali...
6: A předával to někdo, kdo byl taky z Brna.
5: Ano, předával.
6: A nezapomněl to zdůraznit.
5: Kateřina Kněžíková, Magdalena Kožená a Ester Pavlu, s tím, že Magdalena Kožená nakonec teda zvítězila, to je takové hloupé slovo, získala tu táli, tam už je to opravdu.
6: Zvítězili všichni,
5: protože i nominace je cena. No a Jiří Brückler, Joachim Golc a Štefan Margita, zase z Národního divadla v Praze, takže zase Národní pražské mělo jistotu, že získá táli, tak Štefan Margita získal za Logeho v inscenaci Zlatorýna Richard Wagner. Myslím si, že byl zcela upřímně dojatý včera Štefan Margita a byla to taky kouzelná chvíle a moc jsem mu to přál, protože to byla jeho první nominace a první tálie vůbec za celou dobu jeho kariéry. Co vy a opera? Tak teď se obracím na Magdalenu.
7: Já mám to štěstí, že moji rodiče, herci oba, kteří byli dlouho v angažmá v Liberci, kde jsem vyrostla, tak operu milujou a vždycky mě do toho divadla na operu vodili, takže já jsem od dětství v tom byla a myslím, že to ve mně nějakým způsobem zůstalo, ačkoliv teď mám dost restů, ale třeba to, co mám moc ráda, kromě teda jako přímého pobytu v divadle, je přenosy z Metropolitní. Mm-hmm. V kině, kdy teda, když člověk si nemůže zajet tam, tak...
5: Jen tak.
7: To opravdu miluju a zkoukla jsem jich spoustu a tam je možný se potkat s naprosto úžasnými umělci. No.
5: Ano, ono je to i s tou pauzou, že jo? No, když je pauza, tak je pauza v tom kině.
7: A ještě navíc je člověk vidí v detailu a dozví se, tam jsou i přenosy v zákulisí, vždycky nějaká jiná hvězda, mm-hmm, která v té opeře nehraje, provází zákulisím a to je teda strašně zajímavý to pozorovat, jak se zkouší a hraje tam. Mm-hmm.
5: Milane, a co ty a opera tedy?
6: No, já jsem z Hranic na Moravě a chodili jsme s mou sestrou Martou Skarlantovou samozřejmě do hudební školy a ředitelem hudební školy byl jistý pan Knipl a jeho dcera Naděžda Kniplová.
5: No prosím, ano.
6: V té době velká operní hvězda. No takže já jsem jako ten malý kluk začal Wagnerem, protože ona byla především velká Wagnerovská pěkná. Ano. A pak teprve přišly ty prodané nevěsty a Rusalky, ale na startu byl díky Naděždě Kniplové Wagner.
5: Rozumím a vynikající pedagožka, mnohé pěvkyně a pěvci prošly jejíma rukama. Mezi nejsilnější okamžiky včeriška patřilo taky dekorování Luďka Velého. Mimochodem to byla jeho třetí tálie, dvě získal jako za ten, já tomu říkám roční výkon, ale víte, jak to myslím, a tu třetí získal za celoživotní mistrovství. No a samozřejmě také silná chvíle byla, když táli přebírala prima balerina Nelly Danko. A tím se dostávám trochu k baletu, jestli dovolíte, tak já zase přečtu ty nominace, které Francesca Ami Amante, Aya Watanabe a Anna Jech, s tím, že právě Anna Jech tedy nakonec stáli získala. Opět jsme v Brně, Národní divadlo Brno. Artur Ebram, Tom Belek a Giovanni Rotolo z Národního divadla v Praze, a Giovanni tedy získal nakonec Rotolo tu cenu Thálie včera. Takže ještě bych se možná zeptala, to už je tedy hodně odvážná otázka, co vy a balet.
6: Tak tady začnu hned, protože ve mně objevili obrovský talent. Marta, sestra, teda chodila do baletu samozřejmě jako holčička v těch Hranicích. Vedl to baletní mistr Relský, a protože to končilo a už byla tma, tak mě rodiče řekli, musíš jít naproti, nemůže se sama vracet domů. A když jsem tam byl po třetí, tak mě ten Relský řekl, my tady kluky nemáme, tak jsem choď, když už pro ní přicházíš. No a tak byl jsem tam asi třikrát, čtyřikrát, a Relský si zavolal mé rodiče a řekl, to je výjimečný talent. On musí na baletní konzervatoř. Načež já jsem doma byl zaskočený tímhle sdělením a řekl jsem, no když to pan Relský tak vidí, tak já bych chtěl. A táta řekl, v žádném případě ještě byste by byl homosexuál.
5: Takhle jo, dokonce.
6: Takže
5: no to jsme teda, jako rozšiřili.
6: Baletní mistr jsem se nestal, ale jinak víme, jak to dopadne.
5: Tak já si myslím, že otočím tady raději ten sborník Centály, aby jsme nezavředli do jiných témat a možná...
6: Ne, já jsem skončil. S těmi jinými tématy.
5: Jo, takhle, jo, jasně, dobře, v pohodě.
6: Ale co, Magdalenka a balet?
5: Jo, vlastně, ano, děkuji ti, vidíš, já jsem tady byl...
6: Jsou tu dva moderátoři.
5: Dobře, ano.
7: Jako, chtěla jsem se tomu vyhnout, ale tak... Já mám balet strašně ráda.
5: Ano.
7: Obdivuju, když někdo dokáže vyjádřit tělem všechno, ale sama v tom mám jako velký rezervy a nikdy jsem si do baletu netroufla. Tak, to byla moje zpověď.
5: No a dobře, ale nečekal jsem, že až tak budete mít jaksi osobní zážitky, jako měl třeba Milan, ale třeba chodíte na balet? Jako, já se přiznám, že je to asi nejméně mnou navštěvovaný žánr divadelní, a nikoliv, že by mě to neoslovovalo, ale prostě nějak jsem se k tomu nedopracoval, teda jako divák teď se mluvím.
7: No, tak teď už zase prostě nevím, čím to je, že jako kdyby ten čas na to nebyl, nebo co, ale já jsem teda na balet chodila hodně, vlastně možná víc než ještě na operu, že mě to fascinuje jako žánr. Jako...
6: Ne, tak mě taky.
7: No,
5: ne, tak to je bez pochyby, já bych řekl, že to je můj osobní názor, jako nejtěžší, nejvíce stylizovaná a nejtěžší z divadelních jaksi stylů a disciplín, nebo jak to říct, žánru, protože, a teda speciálně pro mě, který věří na sílu slova především, jako, tak je to úplně, a o to je to silnější, já třeba spolupracuji s baletem Pavla Šmoka, který vlastně pokračuje v tradici tohodle kdysi vyhlasného evropského souboru a dneska vynikajícího třeba La Strada, to je nádherné představení, které hráli v divadle na Vinohradech, já za které taky myslím, že byla nominace na Thálii, takže tam jakési zkušenosti mám, ale přiznám se, že to obdivuju teda. Obdivuju tu a hlavně...
7: A navíc, když člověk ví, jaká dřina zatím je a jak jako vlastně omezený je ten čas toho tanečníka, mně přijde, že ta jejich vášeň je prostě obdivuhodná vášeň. Proto
5: ano,
7: to se nedá bez toho dělat, protože víte vlastně, jak dopadnete, že vlastně to tělo je hrozně potom opotřebované.
5: Ano, je to jak vrcholový sportovec. Ano, zhruba ano. Tak věkově i to odpovídá těm
6: ten
5: možnostem.
6: Ten se bez ano. Hluboké lásky
7: nedá
6: dělat nedá. Spousta dnešních herců třeba, přiznejme si to, jak si tu profesi dělá, protože budou populární, tak tohle u baletu odpadá, pač masově populární, s výjimkou Vlasty Harapese vlastně nikdo nebyl a není.
5: Ano, ano, to je pravda, on byl, ale především díky tomu, že se pustil do jiných disciplín a že to propojil, ano, a že se z něho stal filmový herec a tak, takže to je pravda, ano. Tak jsme tady udělali nakonec takovou ódu na balet.
7: Ano.
5: To mě těší. Tak se vrátíme do té činohry, jestli dovolíte, a pustíme si, aby jsme také si něco zahráli, tak si pustíme krásný duet, opět Viktora Prajze tedy, a s ním ještě Václava Postráneckého. Ta píseň se jmenuje Je krásné hercem se stát a já osobně mám velmi rád.
8: Je jednou si pán.
9: Či Don Juan.
8: Jednou si žebrák a kmán.
9: Jednou si rek a jindy ticho šlábeček či intrikán.
8: Jednou si lhás a jindy fér. Jednou máš lásku bez hranic. Jednou máš masku, zítra nic.
9: Tak si to

0: jen svoje jevišťátko mít. Někdy si ten, co chodí bos, a jindy ten, co má frak.
1: Někdy si zlej, a jindy přímo fantastický sympatiák.
0: Jednou si sen všech krásných žen, jindy si srab a špína.

0: Tak prosím, všichni račte dál. Tak pojďte dál a pojďte blíž do světa herců a her. Zhasneme sál, společně prožijem si trému premiér.
1: V tom světě her poznáte sám upřímný cit i podlou lest.
0: A lidskou závist.

0: zrcadlem jí. Jen pozor, prosím, nerozbít. Jsem Otelo, a co jste vy pánové žárliví?
1: Jsem Harpagon, a co si ty, když jenom svoje prachy znáš?
0: Hercova tvář, to není lež, dobře tě zná, a jestli

0: Posloucháte speciál Českého rozhlasu Dvojky, ohlasy Centálie, živě z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka a především mí milí dva hosté, Magdalena Borová, laureátka ceny za rozhlas, laureátka rozhlasové Tálie, která ovšem tu rozhlasovou Tálii dostane na festivalu Prý Bohemia v Olomouci a doma už má svoji Tálii Milan Hein za šíření divadelního umění. Tak ještě jednou hezký podvečer. Ta píseň možná tak nějak nás vhodně přenesla do kategorie muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Tak já připomenu, že na rozdíl od opery která a baletu, které byly víceméně z jedněch divadel nebo z méně divadel, tak muzikály se tak jako pěkně rozložily mezi Městské divadlo Kladno, Marie Křížová, nominovaná Charlotte Režná, divadlo Jekátia v Plzni a Natálie Tichánková, Moravské divadlo Olomouc, která nakonec získala cenu Tálie. Moravské divadlo Olomouc mělo ještě Radima Bierského v nominaci, Městské divadlo Brno Marka Salvadoriho a Lukáše Vlčka. Lukáš Vlček byl nominovaný za inspektora Javéra v Bídnících, ale nakonec stáli v Městském divadle v Brně slaví Marco Salvadori za roli Nikolase Vintna v inscenaci Vintn. Takže a ptát se, co by a muzikál, to už jsme si řekli, ale Milane, ty si kromě toho, že si teda inscenoval, jak si nám už řekl, ten muzikál pro Martu Kubišovou, vlastně tak plánuješ ještě nějaké muzikálové představení, plánujete? Ono, ta komorní scéna není teda úplně tak jako vhodná pro nějaký velký projekt.
1: To bylo výlučně. Pro Martu, která byla 20 let Ungeltu.
0: Takový šanzonový večer by tam mohl být třeba.
1: My jsme měli jednu jedinou zpěvačku, takhle jsem se rozhodl. Ano. A to byla Marta Kubišová. Já jsem původně, když jsem to divadlo otevíral, věděl, že tam tenhle žánr, šanzon, budu chtít a myslel jsem si na paní Hegerovou, ale pak jsem vlastně o tom přemýšlel dál a řekl jsem si, jako jí sluší velké jeviště. Přece jenom paní Hegerová, jak si byla divadelnice taky, jak si svým cítěním a potřebovala velké jeviště za sebou, kapelu a velké jevištní gesto. Mm-hmm. Ta Marta se mi najednou vynořila jako nesmírně autentická a pro mě taky šanzonová bytost, protože Marta byť má geniální barvu hlasu a jak si je nesmírně muzikální, tak vypráví příběhy, jak si o ten text tam vždycky šlo. Mm-hmm. Takže jsem oslovil Martu Kubišovou jako jedinou zpěvačku v tom divadle a takhle to tam 20 let fungovalo, takže pro ní se pak, když tam měla ty recitály, které jsem mimochodem uváděl, všechny její hudební recitály, tak se pak pro ní zrodil ten dárek 70 nám. Ten komorní muzikál.
0: Ano, rozumím.
1: Ale ještě předtím dostala u tebe Tálii.
0: No, to není u mě.
1: No, byl jsi už taky. No, ne, dobře. To nebyl, myslím, tenkrát
0: ale
1: ještě.
0: Ale to není důležité, prezident. Ale já si vůbec
1: dostala
0: nemůžu.
1: Dostala Tálii za Lloyda Webera.
0: Jo,
1: se loučí.
0: Ale neděli. Jako tady bych jenom rád uvedl na pravou míru, to jsou moje ceny, já jsem jenom servis tady pro ty ceny.
1: No, moje divadlo to je, to máš pravdu.
0: No, tak to já říct nemohu o těch Táliích. Jarka Krečmerová, celoživotní cena, tak to byl taky takový zajímavý okamžik, protože vlastně Jarka nemohla z nějakých organizačních důvodů, nešlo to zařídit, byla z toho hrozně nešťastná, takže nemohla přijít, ale za ní vlastně přišla skoro celá Ypsilonka a zaspívali jí árii ze slavné Smetanovy opery, tedy proč bychom se netěšili, ale hlavně to bylo krásné pozorovat, jak ten stolek, kde seděli nominovaní za operu, když tam přišla ta Ypsilonka, která je známá těmi svými. Ne, oni tak jako byli nádherně se tak jako rozsvítili, začali tak jako zpívat a tak jako to hodnotit, protože síla té Ypsilonky byla samozřejmě, že to byla legrace, že jo, všechno, ale já jsem dělal třeba toho Mozarta, to bylo nádherné představení, tak, ale oni to dobře. Oni nespívali špatně, oni jenom zpívali jinak, jo. A v tom byla ta síla, že to nebylo jako, že špatný zpěv, jo. Byl to dobrý zpěv, ale
1: oni si
0: nebyl operní,
1: no.
0: No a tam bylo nádherný takový to vyděšení těch operních velikánů, jak koukali na to pan Margita, tak jako, no to je teda, jako tady, tak jako to byla, tak to byla moc hezká chvíle. No a nedá mi to, abych se vás nezeptal, jestli jste podobně jako já chodívali jako dítě do loutkového divadla taky. Magdaleno, ty no určitě tak, ano, že? Ty řekneš, že...
2: No, my jsme v Liberci měli naivní divadlo, ano. Což je jako vyhlášené, ano. Mezinárodně uznávané divadlo pro děti loutkové, nejen teda jenom loutkové, takže tam jsem jako taky trávila dětství.
0: Naivní divadlo Libre včera slavilo úspěch, ani jsme si to domluvili, tak to musím říct, že slavilo Diana Čičmanová, získala Thálii právě. Nominován byl Ondřej Běhan, Jiří Brnula, David Petrželka a Sára Vosobová. Tam je 5 nominací muži, ženy dohromady a jeden vítěz v těchto novějších kategoriích u Loutky a u alternativního divadla. No a alternativní divadlo, o tom krásně včera mluvil Martin Mišička, co to vlastně je, moderátor tedy slavnostního večera. Co, jak ty vnímáš, Milane, alternativní divadlo? Co to vlastně jako pro tebe je ten pojem? Pro tvoji generaci?
1: Pro mě je pořád nejčistší činohra, protože jedná slovem a pro mě to je alfa omega, jako toho jevištního sdělení, tedy jednat slovem. Opera je čistý žánr, balet je čistý žánr, ale muzikál má svá pravidla. Mě alternativní divadlo dokáže oslovit, což mě udivuje vzhledem k mému věku a k tomu, že jsem to měl takhle tradičně rozloženo, jako když je dobré a rodí se z potřeby sdělit.
0: Rozumím, rozumím. Magdalenko?
2: No, já právě teďka po odchodu z Národního zažívám takový jako, že se dívám do všech stran.
0: Ano.
2: A právě jsem například teďka v minulé sezóně naskoušela v divadle Vzlet inscenaci Prokletí, ve které se setkali lidé z různých právě oborů, i z alterny, i z hamu, a tak jsem měla možnost se s nimi nějak jako potkat a vlastně vidět ty různý přístupy a taky jsem vždycky byla herečka, pro kterou je důležitý slovo a vycházet ze slova, z toho textu. A právě mi teď přijde hrozně zajímavý se od toho odpoutávat. Myslím, že se učím od nich. Koukám, že je možný k tomu přistupovat ještě úplně jinak.
0: Je to neuvěřitelně moderně a rychle se rozvíjející žánr. Těch představení je čím dál tím víc. Řekl bych, že hlavním znakem je, že se málo kdy hraje na klasickém jevišti. Teď myslím v té kategorii alternativní divadlo, že se hraje různě, také samozřejmě, ale hrají všude možně, hrají ve vile, třeba ve vilách, na zahradách, ty diváci chodí různě, tak já vím, že teď, když mě poslouchá někdo, kdo se v tom vyzná, tak se usmívá, protože tohle už bylo dávno, dávno objeveno, ale já to takhle jako vnímám, že tam je taky hodně ten posun, že se z toho divadla jde jinam, na komíny třeba.
1: No, že to nelpí na té tradici.
0: Na té tradici, jeviště, jako třeba hlediště. A roste řada vynikajících osobností, jako včera oceněná cenou Thálie Miřenka Čechová za výkon v inscenaci 21 a musím připomenout, Tereza Holubová, Kristýna Štarhová, jako Neboj si byly nominované, tam to byl vlastně jako kolektivní výkon, Natália Tina Jeleva, Daniela Špinar a Alžběta Tichá. No a Miřenka Čechová tedy získala tu svoji Thálii jako velká osobnost, mnohokrát už nominovaná, co si tak vzpomínám. Já bych se možná tady ještě zastavil chviličku u tady těchto kategorií loutkové divadlo, alternativní divadlo, protože včera byl na jevišti také Spejbel s Hurvinkem, i to se všechno dělo v Národním divadle, který předával jednu scén a byla to taková vlastně oslava toho loutkového divadla a kdysi před léty, jako jeden z prvních, ne-li vůbec první člověk, který dostal Thálii za celoživotní mistrovství v této kategorii, byl pan Krofta, který také o tom mluvil, že vlastně je velice překvapen, že Josef Krofta, že vlastně vůbec na to loutkové divadlo takto vzpomnělo a na divadlo Drak v Hradci Králové, tak si pojďme připomenout také to, jak dostával před lety tu cenu Thálie z oboru loutkové divadlo.
3: Cena Thálie se uděluje oboru mistrovství loutkového divadla Josefu Kroftovi.
4: Já mám nervy v hrozném stavu.
5: Já musím říct, že když jsem se to dozvěděl o tom ocenění, tak jsem byl teda opravdu v šoku. V první chvíli jsem si říkal, no tak je to pravda, že se ty loutky octnou na tom Olympu hereckým? No a já si myslím, že je to dobře. Že je to moc dobře a strašně rád bych vlastně tohleto ocenění delegoval na všechny ty lidi, kteří s těma loutkama vlastně zacházejí. podle mých představ, to znamená, nepoužívají je zástupně, ale používají je jako rovnocenný partner. Jo.
6: Josef Krofta svým pojetím loutkového divadla jako platformy pro moderní jevištní výraz proslavil své hradecké divadlo Drak a celé české loutkářství. Velmi významné jsou i jeho mezinárodní projekty a dlouholetá pedagogická činnost na pražské AMU.
5: Převážná část mý práce vlastně byla vždycky určená dětem. Jo. No a to je prostě nebývale znamenitý publikum. To se nedá s těma dospělejma, který už jsou zničený a zdeptaný těma seriálama a všema, to se nedá srovnat. S těma dětma, těm můžete opravdu nabídnout účast v té tvorbě, jo. Oni si domyslejí spoustu věcí. Já nenávidím nějaký ty věci, kde je sporák a stůl a všechno. S tím se nedá nic dělat, že jo. Ale udělat sporák a, nebo troubu prostě z nějaký krabice a uvěřit tomu, to můžou jedině ty děti. To ty dospělí prostě na to koukají a jsou otrávený. Ty jsou zvyklí na sporák, jo. A zvláštní bylo, že ty opravdu povedený představení, jo, tak na ně chodili všichni. A líbilo se to jak tomu doprovodu, tomu tatínkovi, mamince, tetě, babičce, tak tomu dítěti, jo. Všichni byli spokojení a vzájemně si pomáhají v tom hledišti.
7: Zabiju draka a bude vám líp.
0: Tak to byl Josef Krofta ve svém medailonku, když dostával jako jeden z prvních, ne-li vůbec první člověk v kategorii loutkové divadlo, ono to tehdy bylo spojené s alternativou, tak dostával cenu za celoživotní mistrovství, jedna z největších osobností českého loutkového divadla. A ten Hurvinkův hlas na začátku, milí přátelé, to byl hlas Luďka Munzara, který byl tehdy na jevišti, protože dostával ten samý rok svoji cenu, tak se tam předvedl i jako vynikající hlasař. Tak a teď si pustíme píseň, zase zahrajeme si, a bude to tentokrát z krásného CDčka Herci zpívají a bude to Josef Abraham.
8: Na Branickým nábřeží

0: Tak to byl Josef Abraham s vlastnoručním klavírním doprovodem, což jsme si tady s Milanem Hajnem potvrdili, že byl skvělý pianista. Mm-hmm. A také tedy úžasné CDčko, taková skvělá a známá kompilace, která se jmenovala Herci zpívají, asi nejznámější píseň Rudolfa Hrušinského. Čas ten lakomec dožene tě nakonec, nádherná věc. Zpíval tam potom celý ansábl těch herců, co zpívali ty své jednotlivé písně jako sbor. Já jsem měl tu čest tam stát a poslouchat to tehdy jako malý chlapec a byl to nádherný zážitek tedy. Tak zpátky k cenám Thálie. Posloucháte, milí posluchači, ohlasy cen Thálie. Vzpomínáme na včerejší předávání těchto cen. Mými hosty je Milan Hajn, laureát ceny za šíření divadelního umění, a Magdalena Borová, laureátka rozhlasové Thálie, která si ji převezme za chvilku teprve v Olomouci. Jak už říkám, dneska asi po třetí. Já tedy ještě s dovolením v rychlosti dopřednáším ty nominace a ocenění, tak připomenu cenu, která vyvolala, myslím, velké ohlasy a byla tedy udělena už na tiskové nominační konferenci, a to byla cena Thálie do 33 let, kterou získala Simona Lewandowská. Mirek Kořínek, cena České akademie divadelníků, opět jsme v Ypsilonce, vynikající skladatel, muzikant, herec, tvůrce vlastně Ypsilonky. No a tady v tom seznamu mám právě ještě tedy dvě ceny, a to je Emil Horváth, který získal tu cenu pro zahraničního umělce, a Rostislav Novák mladší, to byla mimořádná cena za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla. A tím jsme vlastně došli až na konec tady toho krásného magazínu, který včera dostal každý host v Národním divadle. Magdalenko, těšíte se do Olomouce?
1: Ano, právě přemýšlím, jaký to bude hezký výst si tu Thálii vlakem. Moc se na to
0: Vy
1: těším.
0: Vy pojedete vlakem potom?
1: Rozhodně. Já ráda jezdím vlakem, takže to bude možná takový rozruch trošku.
0: Ano, toto není reklama na naše dráhy, ale upřímné vyznání tedy, takže já se taky tam moc těším a zvu posluchače k tomuto velkému svátku vůbec rozhlasové práce, nejenom tedy Thálie, ale dramatiky, dokumentů, reportáží a všeho dalšího, co se v Olomouci odehrává. Já vám moc děkuji, že jste přišla k nám, ještě tady se úplně neloučíme, ale musím to trošku koordinovat, protože vidím, že Milan Hajn má ještě něco na srdci, co by určitě chtěl říct na závěr tohoto setkání.
2: To vidíš?
0: To vidím, já to vidím. Ano, já to
2: vidím. No ne, jak si poděkovat hlavně divákům, protože divadlo je bez publika nemyslitelné a to je naše vlastně cílová skupina, to je pro mě nejvyšší meta. Zaujatý, nadšený divák, jak jsem říkal včera na jevišti Národního divadla. Mm. Takže o toho diváka jde především a děláme vše pro to, aby jsme o tu dlouholetou přízeň v Ungeltu těch našich diváků nepřišli. Jsme dlouho dopředu vyprodaní, tak kež to takhle v Ungeltu funguje i v budoucnu. A musím poděkovat taky, když to vnímám tu svou cenu nejen jako cenu pro Hajna, ale vlastně za celé divadlo a jeho 31letou existenci, poděkovat celému týmu Ungelťáku. To jsme teď sehraná parta všichni, kteří v tom Ungeltu, nejen herecká, ale myslím garderobky a osvětlovače, techniky. To mě moc těší, že se takhle stmeleně tam vyskytují.
0: Je to tam u vás úžasná atmosféra, a kdo by to bylo řekl, když jsem tehdy měl tu náhodnou možnost se nachomítnout k tomu natáčení s Milošem Kopeckým, když jste točili ten televizní pořad. To bylo v té době, když si ten Ungelt vlastně zakládal, že jo? A vznikla ta tvoje úžasná knížka, Co za to stálo? Vlastně jedna z prvních memoárových knih, které tady po roce 89 vyšly.
2: To byla vlastně knižní podoba toho televizního triptychu, pačné všechno se do toho vysílání do těch 3,5 hodinek vešlo tak. Kopecký mi řekl, jsme Židi, kdo by na to měl vydělat jiný, Kopecký se bude dobře prodávat, vydej to ty a sepiš to.
0: Takže tak a takhle vznikla.
2: Poslech a zrodil se tenhle knižní hit.
0: A měla obrovský úspěch. Držím palce, moc vám děkuju ještě jednou, že jste přišli k nám do studia. Milí posluchači, to byly dnešní ohlasy cen Thálie. Sledujte také sociální sítě, internetové stránky Mají ceny Thálie. Můžete se v i vysílání podívat na ten přenos a držte palce do dalšího roku. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
1: Díky.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Propouštění na ministerstvech bude postupné. Během příštího roku by je měla opustit desetina zaměstnanců. Německý kancléř Merz vyzval při návštěvě Kyjeva Rusko k zastavení útoku na civilisty. Počasí zítra bude zpočátku oblačno, později se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu poledne s Moravcem řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
2: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
3: Poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
2: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL dnes v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
4: Jde o to přece snížit množství práce, dát do digitálních služeb, zapojit AI. A potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto tu aktivitu nevidím.
2: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Německo poskytne Ukrajině další finanční pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Přepočtu 32 miliardy korun půjde na řešení energetických problémů před nadcházející zimou i na obranné projekty. Rusko na Kyjev nepřestalo ze vzduchu útočit ani dnes.
5: Jeden z kyjevských řidičů natočil a zveřejnil mrazivé záběry ze severního mostu v Kyjevě. Proudový nepilotovaný letoun narazil do mostní vozovky jen pár desítek metrů za autem. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko upřesnil, že při útoku byli zraněni dva lidé. Exploze poškodila vozovku a teplovodní potrubí pod ní. Právě o financování výroby dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny jednal v Kyjevě německý kancléř Friedrich Merz s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten potom oznámil, že příští technická schůzka vyjednavačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: První prezident České republiky Václav Havel by zítra oslavil 90. narozeniny. Jeho odkaz proto dnes připomněl Český rozhlas Radiožurnál prostřednictvím speciálního vysílání hovorů z Lána.
6: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži.
7: Řekl Václav Havel v jednom dílu hovorů z Lán, které Radiožurnál vysílal 9. května roku 1993. Jméno Havel po sametové revoluci rezonovalo po celém světě. Jeho mluvčí Ladislav Špaček dnes ve vysílání vzpomínal, že otevřel Česku dveře do celého světa.
8: Naše země byla na výsluní slávy v Evropě a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu.
7: Havel nezískal respekt jen jako politik, ale i jako člověk. Vztah si vybudoval třeba i s tibetským duchovním vůdcem Dalajlámou. Ten Radiožurnálu tento týden napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu za jeho postoje a že na něj vzpomíná jako na drahého přítele. Jakub Kulaviak, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dne se postupně vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 15.
10: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D10 směrem z Turnova do Prahy těsně před sjezdem na Radonice na 3,5 kilometru vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Výrazně se tam brzdí kolem 12. kilometru. Na D11 Hradce Králové do Prahy je velmi silný provoz za sjezdem na Městec Králové ze 44. kilometru. K exitu 35 pečky je to skoro na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, víc už prozradí Roman Víšek.
11: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.
13: A teď už tu, přátelé, pro vás máme premiérové vydání pořadu Výjimeční. Lékařka a záchranářka Kristýna Hešlová v mládí viděla přistávat záchranářský vrtulník a když se dověděla, že tuto práci dělají lékaři, šla na medicínu. Po řadě let u záchranky ale začala zjišťovat, že načerpala řadu znalostí a zkušeností, které by ráda předávala ještě jinak než jako záchranářka. Více se dozvíte právě teď.
11: Český rozhlas Dvojka uvádí Výjimeční.
12: Galerie současných osobností Česka.
14: Kristýna Hešlová.

0: Tak plodinám. Myslím si, že jako vůbec práce v zahradě s květinami nebo jenom procházka v zahradě má to velice podobný efekt jako po své hudby.
1: Kristýna Hešlová pohledem Kateřiny Kubalové.
0: Kontemplace umění, stejně tak jako jeho tvorba, spouští mechanismy v centrální nervové soustavě, které jsou takovým jako protipolem stresových vzorců a vlastně se přepíná tělo do parasympatického módu. Fungování vlastně to podobné účinky má i procházka zahradou, to je známo, nebo lesem. Že vlastně na tom je založená celá teorie i lesní terapie.
1: Kristýna Hešlová vystudovala Pražské arcibiskupské gymnázium a pak třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Působila mimo jiné na anesteziologicko-resuscitačním oddělení ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, jako urgentní lékařka v alpských lyžařských střediscích ve Švýcarsku, ve Francii, a několik let byla urgentní lékařkou letecké a pozemní záchranné služby Libereckého kraje.
0: Já jsem neměla vymyšlený, že budu lékařem urgentním. Na konci studií gymnázia jsem nevěděla, kam půjdu do školy. Bylo mi to celkem jedno, protože mě bavilo spoustu věcí. Bavila mě hudba, přemýšlela jsem o romštině, japončtině, matematice a byla jsem zároveň přijata na geologické obory, protože se mi líbilo, co dělal strýc, jsem byl geofyzik. No a asi pár dní předtím, než jsem měla vlastně konečně podat přihlášku na nějakou další školu, tak jsem viděla přistávat záchranářský vrtulník, tak jsem řekla, tak to je taky zajímavé povolání, to by se mi možná líbilo. A to jsem ještě nevěděla, že to dělají lékaři, takže jsem si řekla, že budu studovat geologické obory a udělám si nějaký záchranářský kurz a pak jsem se vlastně dozvěděla, že to můžou dělat i doktoři. Takže vlastně na poslední chvíli jsem se dala přihlášku na medicínu, ale s tím, že jsem měla jasno v tom, že pokud půjdu studovat medicínu, tak jenom proto, abych mohla být záchranářem, že nic jiného mě nezajímá. Což si leckdo myslel, že si to během 6 let rozmyslím, že mě nalákají nějaké jiné obory a nebylo to tak. Já vlastně, abych se k tomu studiu, které mě vesměs moc netěšilo a nebavilo, ale já jsem měla pořád maják, že to dělám jenom proto, že chci být záchranář. Takže od druhého ročníku už jsem začala pracovat de facto na celý úvazek jako sestrou záchranné služby. A tím jsem se vlastně výborně živila při škole a zároveň jsem se motivovala, abych pořád měla před sebou to, proč to musím vydržet těch 6 let. No. A pak, abych mohla pracovat jako lékař, v té době to bylo tak, že vlastně nejsnažší cesta de facto v tehdejších podmínkách to byla jediná, bylo jako stát se anesteziologem, takže jsem paralelně pracovala v nemocnici jako anesteziolog, ale pořád jsem, že jo, vedle toho dělala u té záchranné služby, protože já jsem nechtěla být anesteziologem, já jsem chtěla být záchranářem. No a pak postupně jsem tu praxi obohacovala, že jo, zahraničními pobyty, kdy v 26 letech jsem vlastně poprvé už začala pracovat u letecké záchranné služby v Alpách. No a vlastně ještě rok předtím své ty 26. rozdělení jsem slavila na úpatí Mount Everestu jako lékař expedice na Mount Everest. Takže vlastně ta praxe byla pro mě zajímavá celou dobu, ale byla zajímavá tím, čím jsem si ji nestandardně obohacovala. Mně anesteziologie přišla vlastně jako velice užitečný nástroj té urgentní medicíně, ale nikdy to nebyl můj cíl.
2: Co se člověk při práci v té urgentní medicíně naučí? Co o sobě třeba zjistí v nějaké, dejme tomu, vypjaté situaci? A z mého laického pohledu již tam muselo být nespočítatelně.
0: No, že vlastně vůbec není třeba se znepokojovat nebo nějak jako rozrušovat, že i v těch jako externě vypjatě vypadajících situacích můžete zůstat v hlubokém klidu a že tady ten hluboký klid je vlastně jako vodítkem potom toho, co člověk dělá, jaké dává rozhodnutí, jaké dělá úkony a že vlastně vůbec není třeba se zatěžovat tou nadstavbou těch nějakých jakoby negativních emocí. To vůbec není třeba se tím nějak zatěžovat.
2: Jak se dá dospět do toho hlubokého klidu? Jak se to člověk naučí se do něj dostat a nenechat se rozkolísat tím, co se kolem něj děje?
0: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo mu můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.

0: Co by pro vás byl největší přínos urgentní medicíny? Co nejvíc vám to dalo?
1: Bavilo mě to. Zábava.
0: Co na tom člověka nejvíc baví?
1: No je to hodně dynamické. Máte tam neskutečně široký prostor dostávat se mimo nějakou škatulku, mimo hranice, protože sice dobře můžete mít nějaké guideliny, které spíš zabraňují nějakému fatálnímu propadu ve vašich rozhodnutích, tomu jsou guideliny dobré. Na druhou stranu právě zejména ta práce v terénu, tady vlastně při každém zásahu pořád je něco jinak, pořád se dostáváte mimo tu klec těch guidelinů, protože prostě ty podmínky jsou po každý jiné, po každý něčem nestandardní. A to je to, co mě asi nejvíc těší, že tam byl velký prostor na takovou jakoby hravou schopnost improvizace. A vlastně jakákoliv nestandardní situace pro mě byla vždycky jako velkou radostí, že zkrátka něco je zase jinak a vy na to musíte rychle zareagovat, vy musíte vlastně rychle načíst vstupní hodnoty, které jsou momentálně k dispozici a z nich ve velice vlastně v takovém instinktivně krátkém času utkat tu vaši odpověď, která potom má naprosto klíčový význam pro přežití toho člověka. A to je jako neskutečná zábava tady to dělat.
2: Výjimeční. Galerie současných osobností Česka na Dvojce.
3: V roce 2014 byla Kristýna Hešlová součástí Mise lékařů bez hranic a jako anesteziologka pracovala v traumacentru v afghánské provincii Kunduz. O několik let později vyjela také do jemenské Moky.
1: Každá cesta je obohacující, každá přečtená knížka je obohacující, každé setkání s každým člověkem, ať už je to prodavač, uklízeč, popelář nebo prezident, tak vždycky ta interakce nějakým způsobem ve vás třeba probudí nějaký nápad nebo vám dá nějaký zrcadlo a vy na základě toho zase dál se formujete. Takže všechno je to jakoby součástí jedné velké mozaiky a to rozhodně takhle bych nedefinovala, že nějaké setkání jako je důležitější než jiné, protože často setkání, která třeba pak můžou rozhodnout o nějakém jako klíčovém kroku ve vašem životě, tak je důsledkem nějaké souslednosti předchozích setkání, předchozích rozhodnutí, takže to nelze takhle říct, že byl prostě jeden člověk nebo jedna cesta, která by hrála nějaký význam vyšší než ty jiné. Trávím hodně času v cizině, necítím se jako Čech, ale cítím se jako Evropan. Tím samozřejmě nikterak nepopírám nějakou hrdost na to, že jsem Češka. Na to jsem jako velice hrdá, ale nevnímám to, že by můj život se odehrával uzavřen v jednom státě a v jedné mentalitě a v jedné kultuře. Já mám pocit, že můj život se odehrává v evropské kultuře a vlastně je určitě protkán, obohacen a utkán z mnoha evropských kultur, protože mluvím 5, možná 6 jazyky a jsem vlastně se pohybovala v různých etapách života v různých zemích evropských, takže proto to jako nebylo nic zvláštního, to mně to přijde přirozené do nyní, protože i nyní vlastně každý rok nějak spolupracuji prostě s různými subjekty z jiných zemí, trávím pořád v různých evropských zemí nějaký čas, čtu knížky, články v různých jazycích z různých zemí, takže proto to pro mě bylo jako vlastně přirozená součást života a vlastně jsem strašně šťastná a vděčná, že jsem se narodila do doby, kde tady to je možné. Pojďme pokračovat v procházce.
3: Než se ale spolu s Kristýnou Hešlovou vydáme dál po parkových cestičkách, odskočíme si na chvíli do Klecan, do Národního ústavu duševního zdraví, kde se konají koncerty s názvem Umění cesta do duše, které před lety založil její otec, psychiatr Cyril Hešl, a po jeho smrti v roce 2025 je Kristýna Hešlová převzala.
1: Jsou to koncerty klasické hudby, které se realizují ve foaje Národního ústavu duševního zdraví, který tatínek založil. A tento projekt sjednocuje nadšence hudby z řad lékařů, akademiků a zaměstnanců toho ústavu, pacientů i místních obyvatel z Klecan. Tady ty koncerty doprovází jedinečná vřelá atmosféra. Je to zajímavé, že vlastně i mezi muzikanty jsou velice žádané tyto koncerty, že zkrátka muzikanti, ačkoliv jsou hodně vytíženi, tak mě to vždycky potěší, že se jich velice rádi zúčastní a s nadšením. A když jsem se jich ptala, proč, protože my nemáme prostředky na to je zaplatit jako velké festivaly, tak ti umělci říkají, že dává hluboký smysl ta myšlenka toho projektu, jako uměním obohacovat společnost bez rozdílu.
0: Vy jste mluvila o tom obohacování uměním. Jak konkrétně vás třeba to umění obohacuje? Jak moc je vaší součástí?
1: Hudbou jsem byla obklopená od malička. A moje maminka je výtvarnice, takže i výtvarným uměním jsem byla od malička. Vlastně to pro mě bylo úplně přirozené od narození.
0: Jaký je to pocit navazovat na něco, co váš tatínek založil, kde nechal kus toho srdce?
1: Naprosto přirozeně to vyslalo. Absolutně tam nebyl nějaký podtext toho, že bych měla pocit, že je to nějaká moje povinnost. A vlastně ani z tatínkovy strany to tak vůbec nebylo. On jak celoživotně vlastně respektoval každého plně v jeho svobodě a nikdy, myslím si, že ani profesně, ale ani jako v rodině neimponoval někomu, co by měl dělat, tak takhle to bylo stejně, že rozhodně tam nebylo, že by nám dával nějaké jako přání nebo rozkazy, co máme my dál dělat. On nám zcela jasně dával najevo až do poslední chvíle, že je šťastný, když děláme to, co nás těší a každý jdeme svojí cestou. Takže tady to rozhodně takhle nebylo, že bych si myslela, že teď jako, že bylo jasné, že ten projekt odvisí od jeho osobnosti a bylo jasné, že ve chvíli, kdy odejde, tak ten projekt nebude, ale z mé strany to nebylo tak, že to dělám kvůli tomu, abych zachránila projekt a abych mermu mocí pokračovala v něčím, co taky nezačal, ale bylo to naprosto přirozené, protože vlastně já se hudbě věnuju velice intenzivně od malička, takže hudba je pořád důležitou součástí mého života. Navíc myšlenka toho projektu je mi velice blízká. Ten aspekt, léčebný aspekt hudby, s tím hodně pracuji, zejména v posledních letech v rámci komplementární medicíny, takže tam ještě vidím tady tu přidanou hodnotu. A ono to vyplynulo tak, že poslední rok, když už díky svému onemocnění tatínek nemohl mluvit, tak vlastně se tak jako nabídlo jeden koncert, že bych ho uváděla já, což mě vlastně úplně přirozeně motivovalo, protože, jak jsem řekla, v té hudbě se pohybuju celoživotně a vlastně mě to strašně i baví, zajímá. Mám mezi muzikanty spousty kamarádů vlastně i z dětství, kdy jsem zvažovala, že se té hudbě budu věnovat profesionálně, takže jsem i vyrůstala vlastně mezi skvělými muzikanty. Takže jsem uvedla několik koncertů a nějak se to prostě setkalo s dobrou reakcí a táta vlastně byl velice rád a když jsme se bavili pár měsíců před jeho smrtí, když jsem říkala, že ten projekt se mi moc líbí a vlastně se nabízelo, že bych v něm pokračovala, tak on byl z toho nadšený.
2: Český rozhlas Dvojka. Výjimečný.
1: No jo, jsou nádherní azalky tady. Tak jo, tak krásně. A tam vlastně bude to Alpinum. Pokud člověk pracuje hodně intelektuálně, tak je užitečné přepínat do módu kreativity. A hudba je kreativita. Na nástroje hraju pořád, protože když přestanete hrát, tak v tom ztratíte že tu praxi. Takže pořád hraju. Hraju tak na housle je třeba hrát častěji, protože tam samozřejmě hra na housle vyžaduje, bych řekla, jako ještě mnohem náročněji nějakou jemnou motoriku, která se odvíjí intonace a takže bych řekla, že nějakých těch periferních nervových okruzích je hra na housle náročnější než klavír. Takže na ty musím hrát častěji. Ku podivu se to prolíná, že jsem si uvědomila, že období, kdy víc cvičím na housle a třeba měsíc nehraju na klavír, tak to není na tom klavíru tolik znát, protože ono se to doplňuje. A když nemám možnost hrát na housle a mám možnost hrát na klavír, tak i tam do jistý míry se dá suplovat tím, protože vy vlastně při praktikování kterékoliv hudby, tak se pořád udržujete jakési nervové okruhy. říkám, u těch housí ještě specifikum jako nadstavby té jemné motoriky kvůli intonaci a i souhry, protože vlastně každá ta roka funguje úplně jinak, na rozdíl od klavíru. Takže tam je to náročnější v tom udržování. To samozřejmě znáte i u jako profesionálních muzikantů, že do vysokého věku málo, který strunový profesionál může si udržet úroveň, jako mohou třeba klavíristi a dirigenti. Jo, tam to je evidentní. No, takže na housle i na klavě hraju tak, abych jako nějakou úroveň si udržela, ale ne, už nejsem ve stavu, že bych si učila nově skladby. Těžké, to ne.
4: Jedna ze svých knížek píšete taky o hravosti, která nám právě může pomoct vybřednout z toho stresu a nebýt jenom tím křečkem v tom kolečku, který se žene za něčím. Mluvila jste o tom, že hrajete na ty hudební nástroje. Jak dál pěstujete tu svou hravost a jak my třeba ji můžeme pěstovat? Co se dá dělat?
1: Lumpárny. Dělat to, co se nemá.
4: To znamená, co třeba?
1: No,
4: co jste třeba kdy udělala?
1: Napadá.
4: Mně napadá spousta ptákovin.
1: No, tak co třeba?
4: No, tak já mám třeba v batohu dva hlavolamy pro nás dvě. Co to jeden?
1: No, já nevím, co se s tím má dělat.
4: Asi se mají oddělit ty dvě části. Tak tady máme hlavolamy, ale... Jak vy pěstujete tu hravost? Jakou lumpárnu si teď občas dopřejete, když se chcete odreagovat?
1: Helejte, já si nic z toho jako neordinuju. Já to nemám, jakože teď bych řekla 3, 2, 1, teď mám na seznamu, že mám udělat hravost. Teď mám na seznamu, že mám jít do lesa. Takhle to není. Ta je to všechno je jako přirozená součást každodenní. Jako jít do lesa nebo dělat nestandardní věci. Já jsem se rozhodně necítila nějak jako psychicky zatížená během mé práce u záchranné služby. To si myslím, že mám psychicky náročnější práci momentálně. Určitě teďka jako se mnohem víc musím soustředit na to, jak pracovat s nějakou náloží stresu, než v letech, kdy jsem pracovala v urgentní medicíně. Mě ta práce nikdy nestresovala, tím jsem se nikdy netajila. Vlastně ráda znova zopakuju, že pro mě to byl zdroj jako něčeho, co mě jako bavilo, těšilo, což je i to, co samozřejmě tvořím teďka, mě dává smysl nějaký, ale je to teda rozhodně mnohem náročnější, bych řekla psychicky.
3: Zatímco ještě před pár lety byla doménou Kristýny Hešlové už zmiňovaná urgentní medicína, dnes se věnuje medicíně komplementární. V roce 2022 založila Mezinárodní institut komplementární medicíny.
1: To bylo tak, jak u všech jiných věcí v životě, nebo u většiny. Naprosto přirozeně to vyplynulo. Pokud jsem něco dělala v životě, tak vždycky mě to muselo dávat nějaký smysl. A urgentní medicína mi dávala hluboký smysl a pak jsem si uvědomila, že všechno, co jsem mohla v tomto poli udělat a zároveň se i naučit, tak to se stalo a je třeba zase se posunout dál a investovat do dalšího smyslu, aby vlastně mi stále zbyla ta motivace toho, že dělám něco smysluplného. Takhle vlastně vzniklo to, že se, jako, já to nepovažuji jako přepnutí, ale spíš posun. Do domény, která v čase, ve kterém jsem se octla, mi přišla, že pro společnost je velmi prospěšná a můj úkol je tam vlastně investovat všechno to, co jsem dosavat za život získala. Protože můj úkol v urgentní medicíně byl naplněn. To, co jsem dělala, dělají 100 000 lidí po celém světě a tam už není moc co jakoby kam jít dál.
4: Zkuste mi jako úplnému lajkovi vysvětlit, co vlastně je komplementární medicína? Co si pod tím máme představit?
1: Komplementární medicína je definovaná. Jsou to neinvazivní a nefarmakologické postupy, které nejsou běžně užívány konvenční medicínou, ale jejichž benefit pro zdraví je prokázán současnou moderní vědou a vesměs vycházejí z tisíciletími prověřovaných jiných medicínských tradic. A je to vlastně odnož, je to součást západní medicíny. A to jsou hodně jako manuální techniky. Kam třeba spadá fyzioterapie, jsou to různé pohybové techniky, které jsou vytvářeny za vlastně zdravotním účelem. Spadá tam vlastně i bylinná medicína a spadá tam i terapie uměním, ale ono je dobré zohlednit, že všechny tyto komplementární přístupy byly nedílnou součástí západní medicíny a vlastně do jisté míry některé i přetrvávaly. Západní medicína vychází z hippokrato-galénovského přístupu, který byl velmi celostní a tito zakladatelé tého odvětví západní medicíny vlastně pracovali se všemi těmi komplementárními technikami, o kterých hovořím. Patří tam vlastně i různé typy terapie, přírodními živly typu vodoléčba, lázeňství, dechové techniky, otužování, sluneční terapie. A to jsou všechno nástroje, se kterými vlastně západní medicína po tisíciletí pracovala a do jisté míry se tyto přístupy dostaly do pozadí poté, co nastal boom farmakoinvazivity, ale teď mohou tento farmakoinvazivní trend mohou obohatit.
4: Co teď vnímáte jako svůj největší cíl? A
1: dostat tady ten přístup komplementární medicíny co nejvíce do povědomí veřejnosti, ale i odborné veřejnosti. A ono se to děje, naštěstí, nebo mám z toho hlnu rád, že se to děje. Myslím, že je doba teď taková, že zrovna, já i vnímám, že komplementární medicína je medicínou budoucnosti. Život mi nadělil tolik jako cenných zkušeností, znalostí, ne vždy mojí zásluhou. Měla jsem vlastně ohromné štěstí na všechna poznání cesty i velká obohacení v medicíně, protože sice jsem se věnovala urgentní medicíně, ale celoživotně jsem se vzdělávala v různých dalších aspektech medicínských, právě třeba ve fyzioterapii, bylinné medicíně. A to bylo mojí součástí jako od začátku. A vlastně urgentní medicína byla jenom část nějakého medicínského vzdělání, které se snažím doteď pořád dál obohacovat. A uvědomila jsem si, že to taky není jenom mojí zásluhou, že prostě mám i tady na to velké štěstí, že prostě jsem opravdu měla štěstí se spoustu věcí naučit, spoustu věcí poznat. A jak jsem vlastně už zmiňovala v urgentní medicíně, tam jsem měla pocit, že jsem nainvestovala všechno, co mi bylo dané, ale dál to dělá spousta lidí a já mám ještě velký jakoby poklad ve spoustě jiných věcí, které jsem mohla se naučit, které nijak nezúročuji, které nikde jinde nepředávám, nějak s nima nepracuju a najednou jsem viděla, že to je teď můj úkol, vlastně to ostatní bohatství a to bylo právě vzdělávání v dalších medicínských aspektech, zejména v těch neinvazivních a nefarmakologických metodách dále, všechny mé cesty, všechny načtené knihy, kurzy a tak dále, tak to nějakým způsobem proměnit a vracet do té společnosti.
4: Já jsem si tak říkala, jestli to už souvisí i samozřejmě to člověka napadne s věkem. Asi tím, že si člověk uvědomí, že prostě už mu asi jako není 20.
1: Nespíš si myslím, že je přirozený vývoj, že tady platí nějaký zákon rovnováhy, že pokud vy jako získáváte, tak pak nastane moment jako vracet. To si myslím, že to je jako braní a dávání, to je pravidlo rovnováhy, které platí vlastně ve všech doménách, takže i v životě.
2: Výjimečný. Galerie současných osobností Česka. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A já už jen dodám, že tento díl cyklu Výjimečný natočila Kateřina Kubalová, mistrem zvuku byl Pavel Dejmek, dramaturgii měla Terezie Jirásková.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Dva gurmáni.
5: To je krása.
2: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
6: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně těšil.
7: Já taky.
2: Za novými místy, novými zážitky.
7: Bary v nos akutě.
8: Buon appetito.
2: A hlavně skvělými novými recepty.
9: Jak vám chutná?
7: Nádhera.
2: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
7: Piazza Grande.
10: Já tady chci žít.
2: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
11: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
8: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme historii českého zločinu. Porovnání otisků prstů se stalo důležitou kriminalistickou metodou až ve 20. letech minulého století. Záhadný otisk, který se 18. října v roce 1925 objevil na místě činu ve Smolnici na Lounsku vedle vykradené pokladny, však způsobil, že se věrohodnost daktyloskopie otřásla v základech. Zdálo se, že oproti všem předpokladům mohou mít dva lidé identické otisky prstů. Případ, který zamotal hlavu kapitánu Povondrovi z četnické pátrací ústředny, podle skutečnosti napsala Bronislava Janečková. Odborná spolupráce Miloš Vaněček. A připomínám, že celý cyklus vznikl ve spolupráci s Muzeem policie České republiky.

0: Historie českého zločinu.
1: Případ 13. Záhadný otisk.
0: Komentuje policejní historik Miloš Vaniček.
2: Četnická stanice Libochovice, velitel vrchní strážmistr Štoneru telefonu. Cože? Udělaná kasa. A kde? Ve sklárnách, rozumím. Hned zavolám na velitelství v Roudnici nad Labem, aby tam poslali pátračku.
3: 29. dubna 1925 byla vyloupená pokladna v kanceláři sklárny v Libochovicích. Bylo to v okresu Roudnice nad Labem. Neznámý pachatel v té době tam odcizil kolem 40 tisíc korun. Po objevení případu jej začali vyšetřovat místní četníci, kteří při ohledání zajistili i dva otisky prstů. Jeden byl na skle a jeden byl na pancíři pokladny. Po zajištění těchto otisků je odeslali do Prahy na četnickou pátrací stanici, kde se tím začal zabývat kapitán Povondra, který byl jeden ze zakladatelů daktyloskopie v českém četnictvu.
4: Pane vrchní strážmistře,
5: ano?
4: Podívejte se, tady je jeden pěkný otisk prstu.
5: Pořádně to tady prohlédněte, zajistěte stopy.
4: Kromě toho otisku na skle.
5: Máme ještě další?
4: Ano, ještě jeden byl na pancíři pokladny. Ale to je všechno.
5: Aha. Ty zajištěný otisky mi dejte, já je pošlu do Prahy na četnický poznávací úřad při policejním ředitelství. On si s ním a kapitán Povondra poradí. Pro jistotu vezměte otisky pokladníkovi a všem lidem, co chodili do trezoru.
4: Podívejte se, pokladna je rozpáraná ze strany.
5: Jo.
4: Jednu takovou už jsem tady nedaleko viděl. Udělal ji tehdy Lojza Košťál.
5: Pravda. Tohle vypadá na jeho práci. Já už jsem viděl pár fotek.
4: A je. Koukněte se z okna, pane vrchní strážmistře, kdo se nám to tu motá. To nerad vidím. Nechápu, jak se ten chlap vždycky dozví, kde se něco stalo. Pokaždé je na místě činu pomalu dřív než my.
5: Ten člověk s aktovkou?
4: Ano. Je to Franta Řeháček, pisálek z Českého slova.
5: Ajeje.
4: Je nám všude v patách a čmuchá i tam, kde nemá. Nikdy mu nestačí zprávy, které vydává policejní korespondence. Ale úplně vyhodit ho taky nemůžeme.
0: Naši četníci a policisté mají v těchto dnech neklidný spánek, neboť v okolí Roudnice nad Labem se zvýšil počet vloupání a zdá se, že i tentokrát mají strážci zákona co dočinění s kasařem, dá-li se to tak říci profesionálním. Tečka. Poslední v této sérii je vyloupení pokladny sklárny v Libochovicích, z níž četníci a kriminalisté podezřívají nechvalně známého Alojze Košťála. Proslýchá se, že nyní po sobě pachatel zanechal stopu více než prokazatelnou. Velitel pátracího oddělení pražské kriminálky Josef Povondra prohlásil.
6: Otisk levého ukazováku, který byl na místě činu nalezen, patří jednoznačně Alojzu Košťálovi.
0: Vyšetřování loupeže budeme speciálně pro čtenáře Českého slova dále sledovat.
4: Jménem zákona otevřete!
7: No, to je nějaký spěch.
8: Co se děje?
5: Máte doma muže Košťálová?
8: Nesehnal práci, tak kde by byl? Spí?
4: Můžeme s ním mluvit.
8: No jo, ale moc rád nebude.
7: Lojzo! Lojzo, jsou tu četníci, stávej!
5: Poslechněte, Košťálová! Byl váš muž předevčírem v noci z 25. na 26. dubna doma?
7: No a kde by jako měl být?
8: Po hospodách nechodí, na to nemá peníze.
4: A napečený kuřátko, koukám, máte.
8: To přivezla švagrová z Libochovic.
5: Z Libochovic, povídáte, podívejme. A tu flašku vína a drahý cigárka taky?
8: No, to...
9: Koukám, že policie a četníky mám furt za zády. Chlupatý v baráku minimálně jednou týdně. Tak o co zase jde?
4: Kdy jste byl naposled v Libochovicích?
9: Jo, to teda nevím, kdy jsem byl za švagrovou v Libochovicích.
5: No, za švagrovou ani tak ne. Spíš v kanceláři sklárny, Košťále. A že jste tam byl, víme určitě. Protože jsme tam našli otisky vašeho levého ukazováku.
9: Jak víte, že je to právě můj otisk? Ten tam prostě být nemůže, protože v Libochovický sklárně jsem nikdy nebyl.
4: Ten otisk je přímý důkaz, takže se z toho nevykroutíte.
9: Tak to teda ne. Viděl mě tam někdo? Neviděl. A to chcete říct, že nějaký otisk má být důkaz, jo?
4: To je důkaz.
9: A co když je to něčí podobný prst? Tolik lidí je na světě. Tak mi neříkejte, že by se někde nenašel ještě jeden stejný ukazovák, jako mám já?
2: No to by byla opravdu vzácná náhoda, Košťále. A shodou okolností je ten majitel stejného ukazováku taky kasař jako vy. A jezdí stejně jako vy do Libochovic, kde máte švagrovou, že jo? Jenomže, milej zlatý, daktyloskopie je proti vám. Na světě prostě neexistují dva lidé se stejnými otisky prstů.
3: Využití daktyloskopie do praxe začal zavádět Francis Galton, který zjistil, že papilární linie se v průběhu života člověka nemění. Jejich variace, jejich vzory jsou ojedinělé a je podle nich možné bez omylu identifikovat jednotlivé osoby mezi tisíci dalších. Za Rakouska-Uherska se daktyloskopií začal zabývat právě štábní kapitán Josef Povondra, který nejprve snímal otisky vězňům a po roce 1908, vlastně kdy založil a uvedl v život první četnickou daktyloskopickou sbírku v českých zemích, byla uvedena do praxe pro využití jak četnictva, tak policie. Povondra musel za správnost daktyloskopické metody bojovat i v případu kasaře Aloise Košťála z roku 1925.
0: Jak jsme slíbili ctěným čtenářům Českého slova, máme pro vás další senzační informace o případu vloupání do pokladny v Libochovicích. Alois Košťál, podezřelý z loupeže, usedl na lavici obžalovaných před krajským soudem v Litoměřicích. Důkazem svědčícím proti němu mají být otisky jeho prstů nalezené na místě činu, zatímco nebyli nalezeni žádní svědkové, kteří by potvrdili přítomnost obžalovaného osudného dne v Libochovicích. Dokonce i jeho matka, chvějící se trémou před přísným soudním tribunálem, prohlásila, že syn byl v čase loupeže doma. Její slova potvrdil i syn Jan a jeho žena Anna.
8: Tak Lojzovi toho večera nebylo dobře, tak se mu uvařila odvar z lipového květu a pak si šel lehnout.
0: Vrchní strážmistr Štoner z četnické stanice v Libochovicích však naproti tomu argumentoval, že i způsob vyloupení pokladny odpovídá stylu práce obžalovaného.
2: Je to rozhodně Košťálova práce. Většinou pracuje sám, má sílu a tak zvládne i to, na co jinde bývají dva. Kasu nabourá ze strany, vylomí v boční stěně přesný trojúhelník. Je totiž tak opatrný, že po práci smete vysypaný popel z pokladny na hromádku těsně ke kase, aby nezůstala jediná stopa po jeho obuvi. Kasu přetře hadrem, aby na ní nezůstaly otisky, ale tentokrát to neudělal pořádně.
6: Otisk nalezený na okně, odkud pachatel pronikl k pokladně, byl jednoznačně identifikován jako otisk levého ukazováku Aloise Košťála. Stejně tak jeden otisk nacházející se na dveřích pokladny.
0: Prohlašuje kapitán Josef Povondra z pátracího úřadu, ale obžalovaný se rozhodně brání.
9: Já tam nebyl!
0: Vážení čtenáři, jsme svědky průlomového rozsudku. Nad pochybnou daktyloskopickou metodou se smráká, neboť soud Aloise Košťála zprostil obvinění a propustil jej na svobodu. Argumentem soudce bylo prohlášení, že daktyloskopie nemá takovou průkaznou hodnotu, jaká se jí přisuzuje, a navíc nebyl předložen jiný důkaz ani svědectví, že se obžalovaný pohyboval na místě činu. Překvapivý závěr soudního přeličení vyvolává otázku, je vůbec naše policie ve spolupráci s četnictvem schopna objasnit tyto trestné činy?
2: Tak zatímco v zahraničí daktyloskopická metoda funguje, v Litoměřicích jí soudce zcela znevážil. Ale žalobce se vůči rozsudku odvolává. A my musíme na obnovené soudní přelíčení přinést odborný posudek k metodě daktyloskopie.
10: Už jsem se obrátil na profesora Jindřicha Matějka z Antropologického ústavu. To je vědec, který daktyloskopii uznává. Ale Košťál si je nějak moc jistý, že mu to zase projde.
2: Koukal jsem. Od soudu odcházel jak pyšnej turecký paša.
11: A ten jeho vítězný úsměv, no... Jen se podívejte. No, tady. Zvěčnil i fotograf Českého slova. Ten pacholek se nám doslova vysmívá.
10: Ale všiml jste si jeho rodiny? Neobjali ho, neradovali se, táhli se za ním docela zareženě. A matka dokonce začala plakat. To přece není normální.
11: No. Já myslím, že je donutil ke křivému svědectví a soud to klidně přijal jako alibi. A ku podivu, skoro nikdo se při soudním řízení neptal, kam mohly zmizet ukradené peníze.
3: V roce 1925 se díky tomuto případu věrohodnost daktyloskopie v Československu otřásla v základech. Soudci a někteří policisté v té době ještě 100% daktyloskopii nevěřili. V Praze na pátracím oddělení do roku 1927 shromáždili ale už skoro 70 000 daktyloskopických karet, podle kterých byla zjištěna totožnost více než 33 000 osob. Kasař Alois Košťál, který byl už několikrát odsouzen právě na základě otisků prstů, chtěl v roce 1925 daktyloskopii zpochybnit. Státní zástupce tehdy podal odvolání vůči rozsudku litoměřického soudu a druhoinstanční soud si vyžádal posudek antropologického ústavu, zda je možné, aby existoval druhý člověk, který má na rukou stejné papilární linie jako Alois Košťál.
0: Přinášíme vám, čtenářům Českého slova, další pokračování k případu vykradené kasy v Libochovicích. Jsme svědky mimořádně dramatických okamžiků, které se týkají nejen tohoto případu, ale i osudu daktyloskopické metody. V soudní síni znovu usedl na lavici obžalovaných Alois Košťál, podezřelý z vykradení pokladny, a jeho výraz prozrazuje, že i tentokrát věří v dobrý konec. Jako první si soud vyžádal odborný posudek antropologického ústavu, který má přečíst velitel pátracího oddělení Josef Povondra.
6: Pan profesor Matějka potvrzuje, že omyl daktyloskopické metody je vyloučen. Cituji z jeho posudku. Byl-li nalezen otisk, který přesně odpovídá otisku Aloise Košťála, nemůže to být otisk nikoho jiného. Shodný otisk prstu nemá prakticky žádný jiný člověk na světě.
0: Před soud předstupuje matka obžalovaného, která již jednou synovi potvrdila jeho alibi. Stará paní však klopí zrak a chvěje se po celém těle. A obecenstvo v soudní síni tají dech, když tiše řekne: lhala jsem, syn doma nebyl. Ano, vážení přátelé, ta bledá žena přiznává křivé svědectví, jak definuje situaci soudce. A již stojí na místě prosvědky manželka obžalovaného, Anna Košťálová. Je, zdá se, ještě víc rozrušená než tchýně.
12: Muž chtěl, abychom to tak řekli. A já mu chtěla prospět. I matku a syna jsem navedla, aby tak svědčili. Jinak by bylo doma zle.
0: Anna Košťálová omdlela. Zřízenci odnášejí a v soudní sídně to vře. Soudce sjednává klid. Alois Košťál na lavici obžalovaných již ztratil svůj sebevědomý výraz a sedí schoulený a zachmuřený.
3: Alois Košťál byl odsouzen na 2 roky a jeho matka a manželka následně dostali trest za falešné svědectví. Svůj trest si Košťál odpikával v Praze ve věznici na Pangráci.
0: Záhadné otisky prstů u další vyloupené pokladny. V noci ze 17. na 18. října 1925 byla vyloupena kasa záložního a spořitelního spolku ve Smolnici na Lounsku, ze které si zloději odnesli bezmála 25 000 korun. Na místo činu byl přiveden policejní pes, avšak stopu nenalezl. Zloději vnikli do objektu z návsi oknem, v němž nařízli a poté vymáčkli kus skla o rozměrech 27x6 cm a vzniklým otvorem otevřeli okenní uzávěr. Velitel četnické stanice ještě týžden přivezl do Prahy k expertíze 2 úlomky skla, na kterých byly 2 zřetelné otisky prstů. Proslýchá se, že právě tyto dva otisky jsou záhadou pro velitele pátracího oddělení štábního kapitána Josefa Povondru, který ani po odsouzení kasaře Košťála nemá klidné spaní.
10: Nejhorší na tom je, že ten pisálek z českého slova má pravdu. Přibývají mi bezesný noci. Ty otisky prstů ze Smolnice jsou perfektní, krásně čitelný, až neobvykle.
11: No jo, ale čí?
10: No právě. Patří zase Lojzovi Košťálovi a ten sedí už pár měsíců na Pankráci.
13: Ubezpečuji vás, pane kapitáne, že Košťál z věznice neodešel. Pokládám za naprosto nemožné, aby vězení opustil.
10: Pane řediteli, víte, že kriminalistika je věc zkušeností, úsudku a staví na důkazech. Nešli bychom za vámi s čímkoliv nejistým, ale pravda je, že jsme na místě činu před 2 dny našli jeho otisky prstů. To je mimo pochybnost. Můžete sám posoudit. Tady, podívejte se. Tohle je vzorek nalezený na místě činu.
13: Ano.
10: A tady porovnání z naší kartotéky. Zcela prokazatelně stejné papilární linie.
13: Vypadá to tak. Jenže vy po mně teď chcete, abych vám jako ředitel věznice potvrdil možnost, že Košťál mohl zdi tohoto zařízení opustit. Ale to neudělám a ani nemohu. Že by se vězeň vzdálil, ať už s něčí pomocí, či bez ní, aby vyloupil kasu ve Smolnici vzdušnou čarou 60 kilometrů daleko. A ráno se zase spořádaně dostavil do vazby, to snad nemyslíte vážně. Kontroly vězňů probíhají několikrát denně. A vím, že Košťál se tu vyspinkal do Růžova. Navíc tento týden má na starosti rajony, vytírání chodeb, jídelny a dalších prostor. Viděli ho 10 lidí.
10: Ale daktyloskopie se nemýlí. Každý přibližně 8milionový člověk má v otiscích podobné znaky, ale to je jen v několika detailech. Je naprosto vyloučené, aby se otisky 2 různých lidí zcela shodovaly jako tyto 2. Člověk se mýlit může, ale daktyloskopie ne, pane řediteli.

0: mě za ní chodí.
1: Košťále!
0: Pan kapitán.
1: Vy s tou smolnickou kasou určitě máte něco společného, že jo? Přece dobře víte, že přiznání je polehčující okolnost. A já na to stejně přijdu. Vy dostanete k trestu něco navíc a budete tady vytírat vězenskou chodbu mnohem delší dobu.
0: Pane kapitán, já jsem tu zavřený jen kvůli té vaší pochybné daktyloskopii. Říkám vám, že jeden otisk něčího prstu není důkaz. A vy moc dobře víte, že všechny důkazy k vašim teoriím vždycky nepasujou. Za cizí otisky prstů já sedět nebudu.
1: Jste si nějak moc jistý, košťále.
0: Zdál.

0: Před časem jsme přinesli zprávu, nad kterou celá věda daktyloskopická zůstala stát bezradně. Otisky prstů kasaře Košťála na místě činu ve Smolnici jsou prý prokazatelné. Ale stejně prokazatelné je, že Košťál na místě činu být nemohl. Rozplete někdo tuto záhadu?
1: Včera mě něco napadlo, Štonere. Víte, naše malá Bětka má doma takový skládací kostičky s obrázkama. Je jich 12. A když se dají správné strany dohromady, složí se obrázek. Červená karkulka třeba. No, a jak jsem včera na Bětušku koukal, na něco jsem přišel.
2: Aha. A co má červená karkulka společného s Košťálem?
1: Třeba to, že nejen pohádky, ale i kriminální případy mohou mít dobrý konec. No a skládačky chtějí trpělivost, pane kolego. Nechci to zakřiknout, je to jen nápad, který třeba nevyjde. Je to to, co jsem chtěl?
2: Ano. Sezbírané sklo z okna ve Smolnici. Pachatel nejdřív diamantem vyřízl obdélník 27x6 cm a sklo pak vmáčkl dovnitř. Tam se roztříštilo na podlaze. Požádal jsem po ohledání místa činu četníky, aby všechny střepy zametli, sezbírali a uschovali.
1: Ovšem, kromě těch dvou kousků, na kterých se našly Košťálovy otisky.
2: Ano.
1: Ty máme tady u nás jako důkazní materiál.
2: Přesně tak. A tady jsem překreslil přesný tvar otvoru, který zůstal v tom vyříznutém okně. To, co bychom měli z těch střepů složit, je právě tenhle obdélník. Střepy budeme dávat přímo na nákres.
1: Jestli tohle vyjdeš, Tonere, zasloužíme se o záchranu pověsti daktyloskopie.
2: Podívejte se, tohle je rohový střep.
1: Jo, nejdřív najdeme ty rohový. Mm-hmm. Au, říznul jsem se.
2: Pozor, hlavně na ty dva kousky z otisky.
1: Tohle je krvavý objasnění případu.
0: Nebývá zvykem, že před soud předstupuje obžalovaný, který je právě ve výkonu trestu. Ale státní zástupce, vážení čtenáři, žaluje již odsouzeného kasaře Alojze Košťála z trestného činu podvodu a předvolává k důležitému svědectví kapitána Josefa Povondru.
3: Vážený soude, zde přítomný Alojz Košťál byl již 3x odsouzen za vykradení pokladem. A vždy se našli na místě činu jeho otisky prstů. Obžalovaný se rozhodl zpochybnit metodu daktyloskopie, aby mohl bez problému ve své zlodějské činnosti pokračovat. Dopustil se proto podvodu a podvrhl své otisky prstů na dvou skleněných střepech u loupeže ve Smolnici.
4: Jo, tak to mi musíte dokázat.
3: Na místě činu bylo vyříznuté a následně vymáčknuté okno, kterým se pachatel dostal ke kase. Mezi střepy byly nalezeny dva s Košťálovými otisky prstů.
4: Ale to je nesmysl, kdy všichni vědí, že tou dobou jsem seděl na pankráci.
3: Ano, obžalovaný byl ve vyšetřovací vazbě, ale právě v tom viděl možnost, jak zpochybnit daktyloskopickou metodu. Právě věznice mu měla zajistit alibi. Před vámi v krabici jsou střepy z rozbitého okna ve Smolnici, složené do tvaru, který pachatel v okně vyřízl. Podařilo se nám s vrchním strážmistrem Štonerem složit kompletní obdélník skla. Ovšem na těchto úlomcích skla se žádné otisky nenašly. Ty jsou jedině zde, na těchto dvou střepech, které nezapadají do ostatních a jsou jaksi navíc. Toto sklo je také silnější a má lehce modravý nádech. Je tedy jasné, že na místo činu byly tyto dva střepy přineseny a zde zanechány jako podvodná stopa.
5: Alojz Košťál v průběhu výkonu trestu byl pověřen funkcí lampáře a tím pádem měl jednak přístup do prostor věznice, ale také se mohl stýkat s ostatními vězni. Na kousku skla z rozbité lampy otiskl svůj levý ukazovák a sklo s otiskem a s tipem na vyloupení pokladny ve Smolnici předal dříve propouštěnému vězni, aby je podstrčil na místě činu.
0: Vážení čtenáři, je třeba přiznat, že naše četnictvo a policie si v tuto chvíli napravují kredit. Zásluhou předvídavosti Josefa Povondry z ústředního pátracího úřadu četnického a pod tíhou důkazů se Košťál i jeho společník k podvodu s otisky přiznali.
1: Povondra, pátrací oddělení. Jo, rozhovor. A do českého slova říkáte. Pane redaktore, ještě si to rozmyslím.
2: No, jen děte, pane kapitáne. Trochu slávy si zasloužíte. A navíc je lepší s novinářema vycházet v dobrým.
6: To bylo další pokračování seriálu Historie českého zločinu s podtitulem Záhadný otisk. Autorkou byla Bronislava Janečková, odborná spolupráce Miloš Vaněček, ruchy a hudbu doplnil Petr Šplíchal, mistrem zvuku byl Ladislav Rajch. Účinkovali René Přibyl, Jarmil Škvrna, Matyáš Procházka, Krištof Nohýnek, Radim Kalvoda, Eva Kodešová a Jiří Knot. Režii měl Jaroslav Kodeš. Připomínám, že další část s podtitulem Pád vysíláme na této stanici příští týden v neděli v 18 hodin a 30 minut.
7: Blízká setkání Marka Němce
8: na dvojce.
9: Pečení mě baví, ale přiznám se, že hlavně počuchu a to mé končí většinou tam, kde začíná kvásek. A tak mě zajímá, co člověka přiměje k tomu, aby se do chleba, mouky a kynutí ponořil tak hluboko, že se z něj stane skoro životní filozofie. Juliana Fischerová, známá jako maškrtnice, patří k lidem, kteří u nás pomohli vrátit domácímu pečení chleba respekt i kouzlo. No a budu se jí ptát na spoustu věcí. Třeba proč je kvásek vlastně tak trochu živý člen domácnosti, nebo proč dobrý chleba potřebuje hlavně čas a trpělivost a jestli se třeba taky dá poznat člověk podle toho, jaký upeče bochník. Juliana Fischerová alias Maškrtnica.
7: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
8: Zítra po 11. hodině na dvojce.
7: Rozhlasová hra na dvojce.
8: Šéf podsvětí má krásnou dceru a neváhá ji využít ke svým zlotřilým úmyslům.
10: Polly!
11: Ano, tatínku.
10: Je to pravda, že chodíš s Mekýzem?
11: Řídím se tvými pokyny, tatínku.
12: Ale pomůže mu to zabrzdit vzestup konkurence?
10: Počítám s tím, že mě budeš průběžně informovat o jeho akcích a plánech. Samozřejmě tak, aby on o tom nevěděl.
7: Žebrácká opera.
8: Kultovní hra Václava Havla v neděli ve 20 hodin.
7: Na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. Přehled zahraničního i domácího dění na muzikálových scénách dnes začneme v Praze.
1: Ve čtvrtek 17. září totiž divadlo Lucie Bílé rozšířilo svůj repertoár o nový titul. Původní český muzikál Obyčejná holka je věnován životnímu jubileu Lucie Bílé a zároveň převážně vychází z jejího hudebního repertoáru. Inscenace totiž nabízí celkem 25 hudebních čísel, a to jak původních, tak převzatých písní. A to včetně titulní skladby ze stejnojmenného alba Obyčejná holka, které bylo v divadle pokřtěno na podzim loňského roku a nedávno získalo platinovou desku.
0: Jak už název napovídá, příběh muzikálu se točí kolem obyčejné ženy, švadlenky Dáši, která se díky shodě okolností musí vydávat za slavnou pěveckou hvězdu Rebecca Gray a zvyknout si tak na nablízkaný svět showbiznisu s jeho klady i zápory. V centru dění tak stojí dvě hlavní ženské postavy, které ve dvojroli hraje Lucie Bílá.
1: V dalších rolích se objevila známá jména muzikálové scény, která jsou s divadlem Lucie Bílé spojena už z předchozích inscenací, jako jsou Markéta Šimerová-Procházková, Petr Pecha, Kateřina Pechová či Denny Ratajský. V roli Ondry se pak po boku Lucie Bílé představil také její syn Filip Kratochvíl, pro kterého jde o dosud největší hereckou příležitost. Diváci ho sice v tomto divadle mohli už dříve zaznamenat v menších rolích, nyní však stvárňuje jednu z důležitých postav a navíc také zpívá a tančí. Autorem libreta a režisérem inscenace je Antonín Procházka.
0: Muzikál Obyčejná holka zahájil už šestou sezónu divadla Lucie Bílé, které tak po předchozích titulech opět vsadilo na autorský projekt, tentokrát úzce spjatý s osobností své principálky a její rodinou. Uvedení muzikálu už od jara provázel výrazný divácký zájem, což naznačuje, že by se mohl zařadit mezi výrazné tituly letošní divadelní sezóny.

0: Na londýnský West End se po 25 letech vrací legendární muzikál Rent. Nová inscenace zahajuje 12. října a připomene 30 let od premiéry tohoto už kultovního díla na Broadwayi.
1: Muzikál Rent je dílem amerického skladatele a libretisty Jonathana Larsona, který se volně inspiroval Pucciniho operou Bohéma a vytvořil současný příběh skupiny mladých umělců žijících bohémským životem v newyorské čtvrti East Village.
0: Společně řeší lásku, přátelství, umělecké ambice, nedostatek

0: Novou westernskou inscenaci muzikálu Rent režíruje Luke Shepard, držitel ceny Olivier, známý například muzikály And Juliet nebo Paddington. Do hlavní role Marka Cohena pak tvůrci a producenti obsadili Gaetana Matarazza, hvězdu i u nás populárního seriálu Stranger Things. Účinkování v této inscenaci Rentu pro něj bude zároveň jeho westernským debutem.
1: Producenti Rentu slibují nové pojetí příběhu, které má zachovat původní energii a zároveň oslovit současné publikum.
0: Nová inscenace se bude hrát v divadle Toma Stoppárda, dříve známém jako divadlo Vévody z Yorku, a její uvádění je zatím naplánováno do 27. března příštího roku.

0: Muzikál Michaela Kunceho a Silvestra Livaje Rebeka je v současnosti jedním z nejúspěšnějších titulů divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kam se přesunul po téměř 10 letech úspěšného uvádění v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Světová premiéra muzikálu Rebeka se však uskutečnila 29. září roku 2006 ve Vídni, tedy přesně před 20 lety.
1: Jde o muzikál vystavěný na půdorysu kriminálního příběhu, v němž se titulní hrdinka během celého večera vůbec neobjeví na scéně, a to ani v retrospektivě. Proč? Z prostého důvodu, že je už déle než rok mrtvá.
0: Muzikál Rebeka vznikl podle světově proslulého stejnojmenného mysteriózního krimi románu anglické spisovatelky Daphne du Maurier, u nás známého pod názvem Mrtvá a živá, který poprvé vyšel v roce 1938 a okamžitě se stal bestsellerem.
1: Značných úspěchů dosáhla i jeho filmová podoba režiséra Alfreda Hitchcocka z roku 1940 s Laurencem Olivierem a Joan Fonténovou v hlavních rolích. Mimochodem právě tento snímek přinesl Hitchcockovi zisk jeho jediného Oscara v kariéře.

0: Děj muzikálu Rebeka začíná ve 20. letech minulého století málem jako červená knihovna. Zámožný anglický šlechtic a bohatý vdovec Max de Winter se v Monte Carlo zamiluje do mladé dívky, kterou si přivede na svoje sídlo v Manderley v jižní Anglii.
1: Tam se setkává se zcela protichůdným přijetím. Maxova rodina a blízcí přátelé jí vítají s otevřenou náručí. Personál a známí se však nechají unášet pomluvami a drby. Guvernantka a bývalá vychovatelka půvabné a všemi zbožňované Rebeky, paní Denversová, se pak s příchodem nové paní není ochotna smířit a dává průchod nesčetným intrikám. Neustále také vzpomíná na Rebeku, která o rok dříve přišla nešťastnou náhodou o život při noční projížďce na člunu.
0: Maxova nová manželka se dlouhou dobu domnívá, že její muž dosud nepřekonal smutek a krizi ze ztráty své první ženy a že ona je pouhou náhradou. Nakonec za velmi dramatických okolností ale zjišťuje, že vztah Maxe a Rebeky byl všechno jiné než idylický a že Max se pohybuje v zajetí své minulosti. Rebeka není jeho velkou a stálou živou láskou, nýbrž hrůzným snem, který ho neopouští ani po roce, který od její tragické a záhadné smrti uplynul.
1: To jí dodává sebevědomí a sílu, aby se vzchopila, rázně začala sídlo zbavovat všeho, co Maxovi i ostatním Rebeku připomíná, a zcela se postavila na jeho stranu. Plná odhodlání společně s ním zvládá nástrahy, které jim minulost připravila a které se původně zdály fatální a nepřekonatelné.

0: Posloucháte Musical Express.
1: Jak jsme vám v našem pořadu slíbili před dvěma týdny, v dnešním vydání se zaměříme na muzikálový profil jedné z nejúspěšnějších českých zpěvaček současnosti, Moniky Absolonové. V neděli 27. září totiž oslavila své kulaté životní jubileum a u této příležitosti také uspořádala velký narozeninový koncert v hale O2 Univerzum.
0: Monika Absolonová se narodila v Benešově, ale její umělecké srdce se začalo utvářet až v Praze. Od dětství ji to táhlo ke zpěvu, ostatně od 7 let vystupovala v Kýnově dětském sboru. Soukromě studovala zpěv u Lidy Nopové nebo Eduarda Klezly. První krok do světa populární hudby učinila už v 17 letech, tedy v roce 1993, vydáním debutového alba Monika. Tento nenápadný start jí otevřel dveře do branže, kde měla brzy možnost plně rozvinout svůj mimořádný hlasový i dramatický talent.

0: Skutečný zlom v kariéře Moniky Absolonové přišel v polovině 90. let, kdy se česká scéna potkala s ikonickým muzikálem Drákula. Z něho byla i naše předchozí ukázka. Monika v něm získala nejprve roli nymfy a později i v jedné Lorraine. Byl to moment, kdy poprvé učarovala muzikálovému publiku. Její technická jistota, barva hlasu a silné herecké nasazení z ní okamžitě udělali vyhledávanou představitelku velkých ženských postav.
1: Definitivní potvrzení pozice muzikálové divy pak přinesla titulní role v muzikálu Kleopatra Michala Davida, který otevřel pražské divadlo Broadway. V titulní úloze egyptské královny dokázala, že zvládne utáhnout celou show a vdechnout postavám hlubokou emoci i královskou vznešenost.

0: Po mimořádném ohlasu Moniky Absolonové jako Kleopatry následovala řada hlavních rolí v divácky úspěšných titulech divadla Broadway, ať už záporná postava Milady ve Třech mušketýrech, nebo titulní role v muzikálech Angelika či Mona Lisa. V hudebním divadle Karlín pak stvárnila také královnu Elišku v Noci na Karlštejně nebo Georgiu Hendrix ve Vraždě za oponou.
1: Monika však nezůstala jen u zpěvu. Své herecké rejstříky rozšířila například v zájezdové hudební komedii Den na zkoušku. Prokázala v ní svůj vynikající komediální talent a výrazovou lehkost, čímž potvrdila, že je nejen skvělou zpěvačkou, ale i plnohodnotnou divadelní herečkou. Své nadání ostatně potvrdila v dalších komediích, mimo jiné v zájezdové divadelní společnosti HT.

0: Milníkem kariéry a zároveň vrcholem profesního uznání se pro Moniku Absolonovou stala role Fanny Briceové v legendárním muzikálu Funny Girl. V inscenaci Severočeského divadla v Ústí nad Labem podala natolik komplexní a emocemi nabitý výkon, že za něj získala prestižní cenu Thálie. Stejnou roli posléze hrála ještě v inscenacích Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a také Pražského Studia 2.
1: Později také zazářila například jako Madame Thénardier v Vínicích, Inés v Zorovi, v titulních úlohách Marie Antoinette nebo Mary Poppins v divadle Hibernia. Stvárněním těchto extrémně náročných rolí potvrdila, že patří k absolutní špičce české muzikálové scény.
0: V naší ukázce se teď ale vrátíme ke zmíněné Funny Girl a živému záznamu legendární písně Lidé právě v podání Moniky Absolonové.

0: Ačkoliv jsou muzikály hlavní doménou Moniky Absolonové, nikdy nezapomínala ani na solovou pěveckou dráhu. Na svém kontě má řadu úspěšných studiových alb, vánočních projektů a velkých koncertních turné s živým orchestrem. Své charisma, spontánnost a přirozený vtip uplatila také na televizních obrazovkách jako moderátorka.
1: Ostatně její bezprostřednost a otevřenost, se kterou komunikuje se svými fanoušky, z ní dělají jednu z nejoblíbenějších osobností českého showbiznisu.

0: Tolik ústřední skladba z muzikálu Evita, Utiš svůj pláč Argentino, kterou Monika Absolonová zpívala před rokem na našem koncertě k 35. výročí Muzikál Expressu v pražském fóru Karlín.
1: Monika Absolonová je dnes zkrátka stálicí české hudební i muzikálové scény, která si prošla náročnou cestou od talentované dívky ze sboru až po respektovanou držitelku ceny Itálie. Zároveň je matkou dvou synů, která s přehledem kombinuje rodinný život s náročnou profesí.
0: V loňském roce navíc získala svoji druhou cenu Thálie, a to za titulní roli v hudebním dramatu Judy v pražském divadle Studio 2.
1: My, Monice, za sebe i celou redakci Muzikál Expressu přejeme do dalších let nejen mnoho pracovních úspěchů jak v sólové pěvecké dráze, tak na divadelních jevištích, ale především hodně zdraví a šťastných chvil s její rodinou.
0: Pro dnešek se rozloučíme další legendární skladbou, a sice Lásku má já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně, samozřejmě v podání Moniky Absolonové.
1: Muzikál Express končí. Jako vždy ho dnes připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. I pro dnešek se s vámi loučíme slovy, naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Rézička a čtvrtý a dírko. No a ve 20 hodin žebrácká opera Václava Havla.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Kdo někdy potřeboval vystrnadit ze svého domu kunu, ten ví, že to není vůbec jednoduché. I veverka Rézička a skřítek čtvrtý a dírko se s jednou takovou budou muset vypořádat. A to už za chvilku. V pohádce, která se jmenuje Jak měli trápení s kunou. Tak si ji poslechněte.

0: Dobrý večer, děti. Když večer sluníčko odešlo za les, čtvrt jarýrko se natáhl na postel a čekal, až na něj přijde dřímota. Najednou uslyšel tenké cinkání. Asi mi zvoní v uších. Pruce se posadil a zatřepal honem hlavou. Ale cinkání nepřestávalo. To už se zaposlouchala do ticha i Rézička. Já to vyzvánění slyším taky, řekla a honem otevřela dveře, aby se podívala ven. V cípu oblohy seděla hvězda a plakala stříbrné slzičky. Slzy padaly na zem do zelených smeklic a jemňonce zvonily. Skřítek skočil ke dveřím, div neklopitl o práh. Proč pláčeš? Volal na hvězdu. A hvězda na to. Protože pořád jen sedím na nebi a ještě nikdy jsem si nezatancovala. Čtvrt jarýrko už neřekl nic, jen udiveně kroutil hlavou. Za to Rézička se zamyslela a pak povídá hvězdičce. Až bude v lese nějaký bál, pozveme tě. Jenže hned dostala starost. Jak jednou sletíš z oblohy na zem, už se tam nikdy nevrátíš. A nemohla bych místo na zemi tancovat v povětří? Zeptala se hvězda. Co pak můžeš v povětří o něco opřít nohu? Podivila se Rézička. Ale hvězda byla tvrdohlavá. Nad vaším lesem každý večer někdo tancuje. A aby jí uvěřili, honem ukázala prstíkem. Vidíte toho černého tanečníka, co se vznáší nad korunami stromů? To je přece netopír, přikývl čtvrt jarýrko. Chvíli se na netopíra díval a pak povídá. Opravdu? Jeho drobné těličko zrovinka tančí. Rézička přikývla. To jak ho křídla nesou houpavě vzduchem. Snad bych za ním mohl zajít, aby hvězdu provedl v kole, napadlo skřítka. Určitě bys mohl, zaškemrala honem hvězda. Víš co, domluví ten taneček teď hned, usmála se Rézička. A čtvrt jarýrko šel. Když došel do cípu lesa, nad kterým kroužil netopír, udělal si kornout z dlaní a zavolal. Netopíre, slyšíš mě? Netopír si honem přiklopil křídla na uši. Co tak křičíš? Nevíš, že to nemám rád? A co máš rád? Zeptal se honem čtvrt jarýrko. Tu hvězdu, co na mě pořád mrká z nebe, špitl netopír. Skřítek se spokojeností celý zatetelil. A já ti zrovna přišel poradit, abys tu hvězdičku provedl při tanci. Netopír zůstal jako omráčený. To by se mi líbilo. Ale pak s tichlým hláskem řekl, já jsem celý rozježený, vousy mi trčí na všechny strany, co pak jí takhle mohu přijít na oči? To se ví, že můžeš, usmál se skřítek a sáhl do kapsy pro hřebínek. Netopír se rychle učesal, že vypadal jako z obrázku, a pak vysekl před hvězdou netopíří poklonu. Smím prosit o tanec? Hvězda samým zalíbením přivřela oči. Protančím s vámi třeba celou noc. A dali se do tance. Rézička se skřítkem seděli dlouho před smrkovou světnicí s očima u nebe. A když se té krásy dost vynadívali, šli spát. Ráno ještě před sluníčkem je však probudilo bouchání na dveře. Jsem lesní kuna a přišla jsem vám nařídit, abyste se odtud klidili. Ozval se ostrý hlásek. A proč? Lekla se veverka. Protože mi padla do oka vaše smrková světnice. Chci se sem nastěhovat, ocekla kuna. Skřítek otevřel okno a udělal na ní dlouhý nos. Kuna samou zlostí zbledla. Takovou urážku si nenechám líbit. A že je oba popadne a že se teprv uvidí. Však já umím šplhat a skákat po větvích stejně jako ty, křičela na veverku. Jenže ti chybí můj huňatý ocásek, rozzářila se Rézička. S takovým padákem si troufnu seskočit i z toho nejvyššího stromu. Popadla skřítka do náruče a lehce se snesla do mechu. Kuna musela dolů šplhat a to jí stálo hezkých pár vteřin. Zatím se jí Rézička se skřítkem schovaly. Stejně se vám dostanu na kobylku, zaskřípala kuna zuby a pak už se jen v trávě myhl její hnědý kožíšek. Sotva padl večer, začala kolem smrku tajně obcházet. Přepadnu je ve spaní, kucká se smíchy Kuna a pak mlsně polkla. Světnička bude má a ještě budu mít večeři. V tom se nad ní mihl černý stín. To netopír letěl naproti první hvězdě, aby ji zase provedl při tanci. Houha, řekl si, něco se mi tu nelíbí. A v tom uslyšel ze smrku skřípnout Kuní drápek. Zahvízdl na poplach. Rychle z postýlky, nebo s vámi bude zle. Čtvrt jadýrko s Rézičkou byli skokem na nohou. Zase ta Kuna, mračil se skřítek, co pak nám nedá pokoj? Kuna se po nich vztekle ohlédla. To se ví, že nedám. I dáš, zasmálo se stříbrně nad lesem. Seděla tam hvězda a všechno viděla. Jsi lstivá a zlá, zahrozila na Kunu. Proto ti namaluju na kožich znamení, aby tě z dálky každý viděl. A namalovala jí pod krkem žluté světýlko. Kuna vyváděla jako čert. Jak já teď vypadám, taková skvrna na mém vzácném kožichu. A budeš ji tam mít napořád, protože nebeskou barvu nesmí ani déšť, ani rosa, řekla vesele hvězda. Že já jsem vůbec k tomu smrku chodila, zlobila se Kuna. K vám já příště radši zapomenu cestu. A odpelášila rychle do houští. Rézička se skřítkem si oddechli. Děkujeme, zavolali k noční obloze. Za málo usmál se netopír se stříbrnou hvězdou. A pak si šli nad koruny stromů zatancovat svůj taneček. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
2: Četba na pokračování na dvojce.
3: Být mladší sestrou známé filmové hvězdy je těžké.
4: V co pevně věřím a oč prosím Boha? Práci, divadlo, úspěch, být krásná. Pane Bože, to jen tak soukromně, abych tě nežádala jen o samé velké věci.
3: A ještě těžší je najít svou vlastní cestu.
4: Večer se konal domácí koncert a já přednášela Vodníka jako melodrama. Špatně.
2: Deník sestry Lídy Bárové.
3: Kniha Adama Gregorieva jako četba na pokračování každý den po 22. hodině.
2: Na dvojce.
3: Blízká setkání Marka Němce.
2: Na dvojce.
5: Pečení mě baví, ale přiznám se, že hlavně počuchu a to mé končí většinou tam, kde začíná kvásek. A tak mě zajímá, co člověka přiměje k tomu, aby se do chleba, mouky a kynutí ponořil tak hluboko, že se z něj stane skoro životní filozofie. Juliana Fischerová, známá jako maškrtnice, patří k lidem, kteří u nás pomohli vrátit domácímu pečení chleba respekt i kouzlo. No a budu se jí ptát na spoustu věcí. Třeba proč je kvásek vlastně tak trochu živý člen domácnosti, nebo proč dobrý chleba potřebuje hlavně čas a trpělivost a jestli se třeba taky dá poznat člověk podle toho, jaký upeče bochník. Juliana Fischerová alias maškrtnice.
3: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na dvojce.
6: Sočer slaví 100 let.
7: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety a Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. sočer.rozhlas.cz
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný nedělní večer z dvojky, přátelé, a zvu vás k poslechu žebrácké opery. Variaci na námět parodické opery Johna Gaye napsal Václav Havel na výzvu Činoherního klubu. Jenže když ji v roce 1972 dokončil, bylo jasné, že naděje na uvedení žebrácké opery byla opravdu iluzorní. Předložit publiku obraz společnosti, ve které symbióza policie a podsvětí vytváří nepřehledný systém udavačství a korupce, bylo tehdy nemyslitelné. Dnes je jasné, že Havlova žebrácká opera nic podstatného na své platnosti nestratila. O tom, jak výmluvně komedie zrcadlila poměry, svědčí i panická reakce komunistického režimu na premiéru, kterou zakázanému autorovi uspořádal režisér Andrej Krop v hospodě v Horních Počernicích v roce 1975. STB představení na pražské periferii uniklo a o to důsledněji pak dodatečně trestala za účast jak účinkující, tak diváky. My vám teď nabízíme rozhlasovou verzi z roku 2019.
9: Český rozhlas uvádí hru Václava Havla Žebrácká opera. Osoby a obsazení.
10: Megýs, šéf zlodějské organizace, Jiří Dvořák.
11: William Peachem, šéf jiné zlodějské organizace, Viktor Price.
12: Elizabeth Peachemová, jeho žena, Tatiana Medvecká.
13: Polly, jejich dcera a Megýsova žena, Klára Sedláčková-Oltová.
14: Bill Lockett, velitel policie, Tomáš Tepfer.
15: Mary Lockettová, jeho žena, Jitka Smutná.
16: Luz, jejich dcera a Megýsova žena, Tereza Dočkalová.
17: Harry Filch, nezávislý kapsář, Jaromír Dulava.
18: Diana, majitelka dámského salonu, Jana Priceová.
19: Jenny, zaměstnankyně dámského salonu, Magdaléna Borová.
20: Vicky, zaměstnankyně dámského salonu, Lada Jelinková.
21: Betty, zaměstnankyně dámského salonu, Dana Černá.
22: Ingrid, zaměstnankyně dámského salonu, Lucie Polišenská.
23: Harold, vězeňský dozorce, Zdeněk Velen.
24: Jim, člen Megýsovy organizace, Jiří Suchý z Távora.
25: Jack, člen Megýsovy organizace, Lubor Šplícha.
26: Seržant londýnské policie,

0: Ty, Vili.
1: No co je?
0: Myslíš, že to byl dobrý nápad?
1: Co?
0: No s Poli a s Mekýzem.
1: No proč?
0: Mám pocit, že s ním Poli chodí.
1: No a právě o to mi přeci šlo. Poli!
2: Ano, tatínku.
1: Je to pravda, že chodíš s Mekýzem?
2: Řídím se tvými pokyny, tatínku. Nechala jsem se od něho párkrát pozvat na večeři a popřála jsem sluchu jeho lichotkám, jak si mi nakázal.
1: Tak je to pravda. Výborně, Poli. Jen tak dál.
2: Vynasnažím se, tatínku.
1: Jen tak dál. Dále.
3: Dobrý den.
0: Co si přejete?
3: Rád bych mluvil s panem Píčemem. Jsem Filch. Harry Filch.
1: To mi nic neříká.
3: Já vím. Mohu tu mluvit?
1: Co byste nemohl?
3: Jsem nezávislý kapsář.
1: No a?
3: Žijeme v převratné době, aspoň pokud jde o naši branži. Však víte, kooperace, integrace, velké organizace si rozdělily město, drobné podnikání ztrácí půdu pod nohou.
1: Máte přece celou Carnaby Street.
3: Pane Píčeme, vždyť nás tam je na večer víc než chodců. Na volné noze se dnes neudržíte, kdybyste měl pozlacené ruce.
1: No, takový už je prostě trend doby. Já kvůli vám dějiny přece nezastavím.
3: Mám skromnější přání, pane Píčeme.
1: Jak je?
3: Nevzal byste mě k sobě?
0: Vždyť vás vůbec neznáme.
3: Mějte se mnou slitování. Jestli mě necháte na holičkách, budu muset přijmout místo v tiskárně.
1: Nezlobte se, ale mám plné stavy.
0: Proč nejdete za Mekýzem?
3: Než tam, to radši do té tiskárny.
1: A co máte proti Mekýzově organizaci?
3: Nelíbí se mi jejich metody.
4: Neříkáte to jen proto, abyste se nám zalíbil?
3: Přísahám, že ne.
1: Dobrá, ale musíte se podrobit přijímací zkoušce.
3: Rád, pane Píčeme. Co mám udělat?
1: Když mi do Zicka přinesete hodinky ve vody z Glostru, tak o vás budu uvažovat. Ale nemyslete si, že mě oblafnete, ty hodinky znám. A kdyby vás přitom náhodou chytli, z ničeho vás samozřejmě táhat nebudu.
3: Děkuji vám, pane Píčeme. Tisíckrát vám děkuji. No.
1: 10, 20, 30.
0: Ty, Vili.
1: Co je?
0: Mám strach.
1: 10. Z čeho?
0: Aby se nám to nevymklo z rukou.
1: Co?
0: No s Poli a Mekýzem.
1: Ale nechápu, proč by se nám to mělo vymknout z rukou.
0: Mám pocit, že s ním Poli spí.
1: No a? Právě o to mi přeci šlo. Poli!
2: Ano, tatínku.
1: Je to pravda, že s kapitánem spíš?
2: Myslela jsem, že si to tak myslel.
1: Tak je to pravda.

0: neodpovídá vybavení mého salonu.
1: Co byste konkrétně potřebovala?
0: Soupravu stříbrných příborů, pár svícnů a asi 10 jardů brokátu na nové záclony.
1: No, máte štěstí, brokátu mám momentálně kolik libo.
0: Díky, pane Píčele. Věděla jsem, že mě nenecháte v brindě.
1: Nevěděl jsem, že mravy vyšších vrstev tak poklesly.
0: Mravy jsou pořád stejné, jenomže co se dřív tutlalo, to se dnes dělá veřejně. Milenky a milostné aféry se staly nezbytným doplňkem života pánů z vyšších tříd, stejně jako kočáry a šperky.
1: A čím si ten posun vysvětlujete?
0: Inu, žijeme ve druhé polovině 18. století, s tím se nedá nic dělat. Dříve si páni získávali popularitu a úctu prostého lidu udatnými činy na bojištích, dnes to dělají v dámských ložnicích.
1: A vy si myslíte, že to dělají kvůli popularitě?
0: Samozřejmě. Když vidí prostý muž z ulice, že ten vévoda je ve skutečnosti člověk jako on, z masa a krve, se svými vášněmi a neřestmi, zmocní se ho pocit jakési spřízněnosti a hned si ho víc oblíbí. Co si jako podvědomá identifikace, chápete? Ostatně překvapuje mě, že právě vy, takový dobrý psycholog, jste z toho pro sebe ještě nevyvodil důsledky.
2: Já? Prosím vás.
0: Proč ne? V podsvětí platí tyhle věci zrovna tak, jako kdekoliv jinde.
2: Skutečně?
0: Podívejte se na kapitána McKeese. Proč myslíte, že dělá tak závratnou kariéru? Protože si umí svými milostnými skandály zajistit obecnou úctu.
2: No jenomže já nejsem McKeese, paní Diano.
0: No.
2: No, sex nehrál v mém životě nikdy rozhodující roli. Já jsem spíš takový intelektuální typ. Navíc jste zřetelně monogamním založením.
0: Však taky Londýnem na konto vaší puritánské solidnosti už proběhne jeden úspěšný vtip.
3: Diana má pravdu, Vili. Zatím jsme tenhle aspekt přehlíželi, ale kdo ví, jestli jsme neudělali chybu. Možná bys všem těm jízlivým řečem měl konečně udělat přítrž.
2: Na to je pozdě, moje drahá.
0: Na některé věci není nikdy pozdě, pane Píčeme.
3: No, vidíš.
2: Ale mějte rozum, v roli svůdce bych přece musel působit směšně.
0: Úspěšný svůdce nikdy nepůsobí směšně.
2: No a jak víte, že bych byl úspěšný?
0: To bych si, když dovolíte, vzala na starost sama.
3: Nezapomeň, Vili, že Diana je v těchto záležitostech odbornice.
0: Jestli chcete, vyberu vám vhodné děvče. Šikovněji věc vysvětlím a ostatní už půjde samo. Dám jí na to neplacenou dovolenou.
2: Poslyšte. A nešlo by to s ní domluvit? Že by jaksi předstírala, že to...
0: To by nebylo dobré, pane Píčeme, to by nebylo dobré. Lidé, zvláště ženy, mají na tohle čich. Přišlo by se na to a byla by z toho jen zbytečná ostuda.
3: Však ono tě byly neubudé.
2: No, jak myslíš?
0: Výborně. Hned zítra vám to děvče pošlu na ukázku. No nic. Musím běžet. Práce volá. Jsem ráda, že jsme si tak pěkně poklábosili. Nezapomenete mi na ten brokát, pane Píčeme?
4: Spolehneš se, zlatíčko. Dohlednu na to.
0: Díky, sluníčko. Pa, nashledanou, pane Píčeme, a držím palce.
2: Nashledanou.
3: Ty, Vili.
2: Co je?
3: Ty jí věříš.
2: Dianě?
3: Ne, Polly.
2: Ovšem. Proč?
3: Nezapomeň, jak to McKeese s děvčaty umí.
2: Polly mu na jeho triky nenaletí.
3: Jen jestli mu na ně už nenaletěla.
5: Víte, šéfe, co se nám na vás nejvíc líbí?
6: Co pak, Braši?
5: Že při vší odpovědnosti a námaze s vedením naší organizace dokážete žít skutečně plným lidským životem. Vy, Jacku?
7: No jasně.
6: No to přece spolu souvisí. Naše práce je úspěšná proto, že se mi protchnul dynamikou moderní doby a odvahou k velkorysým a nekonvenčním akcím.
5: Přesně jo.
6: Co pak by něco takové?

0: Nového mohl dokázat člověk bez vitality, fantazie a rozletu? Prostě nějaký suchar, jako třeba píčem?
1: To nemohl. Jo, ale že i na ty ženské si naleznete čas.
0: Já musím si ho nalézt, protože na ženské trpím. Řekl bych dokonce, že jsem cosi jako děvkař.
1: My jsme taky děvkaři, viď, Jacku?
2: Přesně tak.
1: Když samozřejmě ne tak úspěšní jako vy.
2: Kam se na vás hrabeme?
0: Nezapírám, že jsem jako děvkař skutečně velmi úspěšný. Z 10 děvčat, po nichž zatoužím, jich obvykle 9 dříve nebo později dostanu do některé ze svých postel. Přitom ještě mnohé z těch, které nedostanu, nedostanu jen proto, že nemohu věnovat víc času na jejich svádění.
1: Ale vaše úspěchy, šéfe, jsou bohužel neopakovatelné.
0: Proč myslíš?
1: Pověst význačného zlodějského předáka, známého dobrodruha, svůdce a světáka vám přece musí přístup k ženám ohromně usnadňovat. A to nemluvím o vašich ostatních předpokladech, jako váš šarm a vaše nesporná fyzická krása.
2: Jo, krása.
0: Má pověst a můj celkem obstojný vzhled mi opravdu situaci významně usnadňují.
1: A podívejte se na mě. No, jaké můžu mít já při svém vzhledu šance?
2: A já? Na tuhle držku nezbalím ani zatoulaný obsa.
1: Počkej, jen se nekasej, jo? Já jsem daleko ošklivější.
2: Blbost.
0: Myslím, hoši, že své možnosti zbytečně podceňujete. Jednak to s vámi není zas tak špatné, jednak tyhle věci přeci jen nejsou to nejdůležitější. Jak řekl jeden můj známý mrzák, když ho nechtěli vzít do party, kde jsem začínal. Krása není vše.
1: No a co je tedy podle vás, šéfe, pro děvkaře nejdůležitější?
0: Nejdůležitější je ta zvláštní směsice drzosti, píle, humoru a ukecanosti, kterou se vyznačují všichni, o nich se říká, že to takzvaně umějí se ženskými. Člověk prostě musí mít odvahu, fantazii a vyjadřovací schopnosti.
1: Podle vás tedy nejsme ani my u ženských a priorně bez šancí?
0: A vůbec ne. Ostatně, máte-li pocit, že jste oškliví, můžete svou strategii založit na předstírání komplexu méněcennosti. Ženské totiž šíleně rády někoho zachraňují. A čím víc se jim to daří, tím víc dotyčného člověka milují. Milujíce skrze něho svou vlastní skvělost.
2: Co to je?
1: Takže vy myslíte, že i naše ošklivost se dá proměnit v kapitál?
0: No, samozřejmě, a vy jak skvělý.
1: To je dobrý, Jacku, co?
2: To by se muselo nejdřív vyzkoušet.
1: A když už jsme u toho vašeho děvkařství, kapitáne, mohl bych se vás zeptat na jednu praktickou věc.
0: Do toho, brachu.
1: Čemu dáváte přednost? Sváděním slušných dívek nebo stykům s osvědčenými kurtizánami?
0: Jak kdy, milí příteli, jak kdy. Podívejte. Svádění slušných děvčat má svá výrazná plus. Vzrušujícím pocitem nejistoty počínaje a okolností, že to je zadarmo konče. Nevýhodou na druhé straně zase je, že svádění zabírá moc času, aniž je výsledek předem jistý. Že ta děvčata, postrádající erotických zkušeností, vás málo kdy dobře uspokojí a že vždy znovu hrozí nebezpečí, že se do vás zamilují a přilepí se vám na paty. S děvkami naopak je domluva rychlá. Stud jim nebrání vyjít vstříc jakémukoliv vašemu rozkošnictví a po věci samé vám nestěžují život svými city či nároky.
1: A co je nevýhodou této cesty?
0: Především to, že člověk odkázaný dlouhodobě pouze na děvky záhy citově splaní.
1: Nejlepší je tedy, jak se zdá, vhodně kombinovat obě alternativy.
0: Přesně tak. Přičemž občas lze věc zpestřit ještě alternativou třetí.
1: Třetí.
0: Totiž stykem s vdanými paními.
1: Vidíš, já ti to říkal. A ty pořád jenom pojďme do bordelu.
2: Tak někde člověk začít musí.
1: Zajímala by mě ještě jedna věc, šéfe. Dosud jsme mluvili o tom, jak ženské získávat. Neméně důležitou se mi ale zdá být otázka, jak se jich potom zbavit?
0: No, myslíš těch neodbytných?
1: Ano. Co vy příkladně s nimi děláte?
0: Jsou jen dvě možnosti. Buď se k takové osobě zachovat tak sprostě, že jí zbytek hrdosti zabrání dál se o člověka zajímat.
1: Jasně.
0: A nebo druhá možnost, pojmout ji prostě za manželku.
2: Za manželku. To je dobrý.
0: Každý pořádný děvkař je šťastně ženat a někteří, jako například já, jsou dokonce šťastně ženatí s několika ženami najednou.
3: tomu nerozumím.
0: To je přece jasné. Každá ženská, pokud není už náhodou vdana, se chce vdát. A proto se i na vás ihned začne dívat jako na potenciálního ženicha. Jak lépe můžete takové nároky pacifikovat, než poukazem na okolnost, že už žena ti bohužel jste. Vaše milenka právě dík své hluboké úctě k manželskému stavu pocítí jakýsi sentimentální respekt ke štěstí své šťastnější kolegyně a velkodušně se vzdá úmyslu jí o její štěstí připravit. Vy nahradíte-li jí to ovšem s pikleneckým ujištěním, že se jí vaše žena zdaleka nevyrovná a že vlastně proto od své ženy utíkáte k ní.
4: Může-li zkrátka děvkaři něco zajistit relativně svobodný prostor děvkařské aktivitě, pak je to jedině šťastné manželství.
1: Ach, děku, to je co?
4: Skvělé.
1: Veď. Netušil jsem, kapitáne, že jste ženat.
0: V jednom případě jsem dokonce novomanžel.
5: Ty, Liz, co jsi chtěla říct s tou poznámkou o Poli, že už jako možná naletěla?
6: Nevím proč, Vili, ale mám podezření, že se ti dva tajně vzali.
5: Cože? Ne, no to by bylo skvěle. Poli! Poli!
7: Ano, tatínku.
5: Je to pravda, že jste se s Mekýzem tajně vzali?
7: Říkal se přece, že bys to považoval z hlediska svého podniku za vůbec nejlepší řešení.
5: Tak je to pravda, si pašák, Poli. Mám s tebe radost. Upřímně ti blahopřeji. Podařil se ti skutečně husarský kousek. Proč jsi mi o tom neřekla?
7: Ne? Nezlob se, tatínku, ale šlo to všechno tak rychle.
5: Skutečně rychleji, než jsem sám předpokládal. No to důležitější ovšem, milá Poli, je, aby jsi uvědomila jednu důležitou věc. Mekýs není jen inteligentní společník, nesporný šarmér a vůbec populární figurka. Má i svou druhou, nebezpečnější tvář.
7: Jste konkurenti, víš?
5: Mohli bychom být, Poli, mohli, kdyby ovšem on systematicky neporušoval všechny základní normy soužití londýnských organizací, které jsem tak dlouho a pracně zaváděl.
7: Meký má prostě jiné metody.
5: Pěkně děkuji za takové metody.
7: Co ti konkrétně udělal?
5: Milá Poli, den by nestačil, kdybych ti to měl všechno vyprávět. Znovu a znovu mě připravuje o mé podnikatelské možnosti. Neštítí se obohacovat se na můj účet, rozeštvává mi soustavně mé lidi a nejlepší z nich zákeřně přetahuje k sobě. Jeho cílem je rozvrátit a posléze zlikvidovat můj podnik.
7: Nevěřím, že by byl Meký takový. Nepodsouváš mu horší úmysly, než ve skutečnosti má.
5: Je to zhýralec a bezcharakterní ciny. Ostatně, proč myslíš, že si tě vzal? Protože doufá, že tak dostane můj podnik zvolna pod kontrolu a postupně se ho zmocní, jenomže tentokrát udeřila kosa na kámen.
7: Meký si mě vzal z lásky, tatínku.
5: Snad bys mu nevěřila, Poli.
7: A vůbec, když máš na něj takový názor, pak vážně nechápu, proč jsi chtěl, abych se s ním zblížila.
5: Protože je to jediná cesta, jak mohu zachránit náš podnik.
7: Mým úkolem má tedy být vaše smíření.
5: Právě naopak, drahá Poli. Počítám s tím, že mě budeš, jako člověk, který je mu teď nejblíž, průběžně informovat o jeho akcích a plánech. Samozřejmě tak, aby on o tom nevěděl. A tím mi umožníš konečně jeho organizaci zlikvidovat, získat její majetek a zároveň dostatek důkazů o jeho činnosti, na jejichž základě ho budu moci udat a nechat odsoudit k celoživotní deportaci.
7: Tatínku, já přece nezradím svého muže.
5: Chceš tedy zradit svého otce?
7: To taky ne.
5: Co tedy chceš?
7: Chci žít ve šťastném manželství. Oh. Mít děti. Vychovávat je. Starat se o domácnost.
5: Ve šťastném manželství s největším londýnským děvkařem bez domácnost u hlavnímu nepříteli vlastního otce a ještě s ním mít nakonec děti. Nezbláznila ses náhodou.
6: Počkej, Vili. Poli, přiznej se. Nezamilovala ses náhodou do toho člověka?
5: Poli? Ceruško, víte, to není pravda. Taková potupa. Marš od mého stolu. Couro! Tak tohle je největší zklamání mého života. Má vlastní dcera. Taková hamba. To je konec.
6: Klid, Vili. To se vyřeší.
5: Jak?
6: Radikálně.
1: Poslyšte, šéfe.
4: Co pak, brachu?
1: Vždyť teď bychom vlastně mohli prostřednictvím vaší ženy získat kontrolu nad celou píčemovou organizací.
4: Tak nemluv, Jimmy.
1: Co?
4: Poli je nevinné dítě, které jsem si vybral výhradně, protože mě eroticky vzrušuje a že při svém způsobu života potřebuji aspoň jednu spořádanou domácnost, kam bych se mohl občas uchýlit.
1: Jo, takhle.
4: Do svých obchodních záležitostí odmítám Poli zatahovat.
1: Tak to promiňte, šéf.
7: Meku! Meku!
4: Co se tu bereš?
7: Můj drahý! Miluješ mě?
4: No, samozřejmě. Co se stalo? Neposadíš se? To jsou mý přátelé. Jim, Jack, má žena Poli.
1: Těší mě, paní Mekýzová.
3: Ruku líbám.
4: Tak co se děje? Jsi celá vyjevená.
7: Hrozná věc, Meku. Musíš okamžitě prchnout.
4: Proč?
7: Naši na tebe chystají léčku, aby tě mohli dostat na šipenici.
4: Cože? Jak to víš?
7: Poslouchala jsem za dveřmi, když to domlouvali.
4: Správně si udělala, že si poslouchala. Jakou lest chystají?
7: Já nevím, utíkala jsem tě varovat, takže jsem to neslyšela dokonce.
4: Tu si udělala hloupost. Měla si to nejdřív celé vyslechnout.
7: Když já z toho byla tak rozrušená.
4: A co jim tak najednou přelítlo přes nos?
7: Vědí vše.
4: Co vše?
7: Že jsme sví.
4: To byl přece Fotříkův plán.
7: Jenomže oni taky vědí, že tě miluji a že tě nikdy nezradím.
4: Cože? Jak se to dozvěděli?
7: Já jim to řekla.
4: To prdele. Proč jim to sakra říkala?
7: Otec chtěl, abych ho informovala o všech tvých akcích a plánech, aby mohl tvou organizaci zničit, připravit tě o majetek a dostat tě před porotu.
4: Ale to nám přece bylo jasné od začátku, že mu běží jen o tohle. Jsi husa, že jsi mu řekla pravdu.
7: Přece jsem mu nemohla slíbit, že tě budu zrazovat.
4: No proč ne? Slíbit můžeš cokoliv. Důležité je, že to pak nebudeš dělat.
7: Když on o tobě mluvil tak ošklivě, prý jsi mě vzal jen z vypočítavosti, prý ho chceš zničit.
4: Ach, ty svatá prostoto. Měla jsi se vším souhlasit a všechno mu slíbit, aby měl dojem, že je všechno tak, jak jsi to naplánoval. A pak bys mu prostě nosila falešné zprávy, které bych ti pro něho dal, abychom ho zmátli a postupně dostali do pasti, kterou chtěl nastražit mě, kdyby měl k tobě důvěru. Lecos by ti řekl o svých vlastních plánech. A to by mělo zase pro mě ohromnou cenu. Všechno jsi zkazila, všechno.
7: Nezlob se, Meku, ale přece bych nemohla podvádět tatínka.
4: Říkáš, že mě miluješ a přitom bys klidně koukala na to, jak mě chtějí zničit?
7: Meku!
4: Podivná láska.
7: Meku! Udělám, co budeš chtít.
4: Už je pozdě, Poli.
7: Já nechci žít.
4: Nech toho bulení, víš, že to nesnáším.
2: Měl byste se zdekovat, šéfe.
7: Můžu s tebou.
4: To nejde.
7: Co mám tedy dělat?
4: Pěkně se vrátíš domů. Odprosíš Fotříka, řekneš, že jsi prohlédla a poznala, co jsem zač, a slíbíš mu, že se budeš řídit nadále jen jeho radami, protože ses přesvědčila, že měl pravdu. Co bude dál, uvidíme.
7: Pokusím se o to, Miku. Miluješ mě?
4: Samozřejmě.
7: A zůstaneš mi věrný?
4: To víš, že jo.
7: Navždy.
4: Navždy.
7: Budu na tebe čekat a myslet jen na tebe.
4: Fajn, tak zatím, pán. Tohle mi ještě scházelo.
1: Tak jdeme, šéfe.
4: Počkejte na mě venku, hoši. Musím si odskočit.
5: Kam?
1: Prosím tě, pojď.
7: S dovolením.
4: Prosím. Promiňte, slečno. Neznáme se od někud.
8: Vy se nám nepamatujete?
4: Ano, jistě. Nevím jen v tuto chvíli, kam vás zařadit. Nepracujete náhodou v salonu paní Diany?
8: Ne.
4: Odkud se tedy známe?
8: Chcete slyšet pravdu?
4: Ovšem.
8: Před 5 lety jste mě připravil o poctivost.
0: Opravdu? A zlobíte se moc?
8: Už jsem se s vaší zradou vyrovnala.
0: Já vás i zradil?
8: Sliboval jste mi lásku, ale když jste dosáhl svého, tak jste mě opustil.
0: Co mě mrzí?
8: Byla to moje chyba. Neměla jsem vám věřit.
0: Nechápu, jak jsem to mohl udělat, opustit tak krásnou dívku. Nebyla jste tehdy ošklivější?
8: To byste měl posoudit spíš vy?
0: Vy jste mě asi milovala, co?
8: Moc.
0: Je to konec konců pochopitelné, byl jsem váš první.
8: A poslední.
0: Co? Vy žertujete.
8: Vím, že je to absurdní, ale zůstala jsem vám věrná. Ne z lásky, ta už vyprchala.
0: Proč tedy?
8: To by bylo dlouhé vysvětlování.
0: Trauma?
8: Něco na ten způsob.
0: Takže jsem vás vlastně připravil o 5 let života. Ještě, že jsme se potkali.
8: Proč?
0: Protože mi to dává naději, že budu moci aspoň částečně odčinit to, co jsem způsobil. Kdo jiný by vás měl vrátit životu, než ten, jehož vinou jste z něj byla tak dlouho vyřazena. Jak se jmenujete?
8: Jenny.
0: Jenny.
8: Meku.
0: Jenny.
8: Ne. Ne. Ne.
0: Pomoc. Jenny.
3: Policie.
7: Pomoc.
3: Co se tu děje?
7: Chtěl mě znásilnit.
3: Jménem jeho veličenstva krále vás zatýkám. Cokoliv od této chvíle řeknete, může být použito proti vám.
7: Ach.
3: Chopte se ho.

0: Herolde.
1: Šéfe.
0: Prohledali jste ho?
1: Ano, šéfe.
0: Tak to se pište. Pokud vím, McKee, jste znalcem zákonu. Nepochybně je vám tedy známo, co je za veřejné znásilnění nezletilé dívky.
2: Kapesní nůž.
3: Pro vás.
0: Přesně tak.
3: Jenomže já nikoho neznásilnil.
0: Máte na to svědky.
3: Dokazuje se vina.
0: Vaší vinu dosvědčí porotě 5 svědků.
2: Jedna dámská náušnice.
3: Podle 7. paragrafu zákona číslo 15 sbírky z roku 1531 je svědectví byřiců nepřípustné.
0: Však to taky nebyli byřici.
3: A kdo to teda byl?
2: Pilní.
0: Vězni.
3: To má být vtip?
0: Já nežertuji, Meký. Byli to vězni přestrojení za byřice. Udělali mi to za nedělní vycházku.
2: Motou z konopný asi 800 dolů.
3: Z toho můžete mít ovšem pěkný pruser.
0: Platnost jejich výpovědi to neovlivní.
3: Prozradí to ale, že jste celou věc zinscenoval.
0: Mýlíte se, Meký.
2: Turecký nůž.
0: Prokážu, že mám málo byziců a že si občas takhle vypomáhám.
2: Jeden dámský kapesník promočený.
0: Zdůrazním přitom výchovný efekt, který tahle praxe pro naše vězně má.
3: Chcete tím říct, že jsem v pasti?
0: Mám ten dojem.
2: Nůž ozdobný, vyskakovací.
3: Je to od vás pěkná perfidnost, Lokite. Co vám za to píčem dál?
0: No dovolte, jak se opovažujete mě z něčeho takového podezřívat.
2: 3 dopisy erotického obsahu.
0: Ostatně vůbec nevím, že máte nějaké třenice s tím starým lišákem, na kterého co nevidět, také dojde.
2: Jeden dámský podvazek natržený.
3: Proč jste to tedy udělal?
0: Mám vaší organizaci na mušce už dlouho. Jediné, co bohužel nemám, jsou důkazy.
2: Souprava paklíčů.
0: Takže jsem na to prostě musel jinak.
3: Nezákonně.
0: Mé svědomí je čisté. Zbavit Londýn takového postrachu, jakým jste vy, to je velká služba společnosti, ať už se udělá jakkoliv.
2: Zámečnická svorka s přílbou.
3: Vy mě chcete vážně poslat na šibenici?
0: Ovšem.
2: Hasák.
3: Možná bychom se ještě mohli nějak dohodnout.
0: Co navrhujete?
3: 2000?
0: Nejste trochu drzí.
3: Tak 3.
0: Natolik byste mě už mohl znát, abyste věděl, že mě vaše špinavé peníze nezajímají.
3: Pak ovšem nechápu, proč se se mnou ještě bavíte.
2: A jedna uschlá kopretina.
0: Všechno?
1: Zdá se, šéfe.
0: Dobrá. Počkejte vedle. Víte, Meký, mám takový zvyk, že i těm největším darebákům dávám do poslední chvíle šanci k nápravě.
3: Jestli chcete, slíbím vám, že už toho nechám.
0: Tomu já neříkám náprava.
3: A čemu tedy říkáte náprava?
0: Své zločiny můžete odčinit jedině aktivním bojem proti zločinnosti.
3: Promiňte, copak mám k něčemu takovému kvalifikaci?
0: Málo kdo má k tomu takovou kvalifikaci jako vy.
3: Nerozumím.
0: Vysvětlím vám to. Já sice jsem s podsvětím v každodenním intimním styku, přesto však jsem a vždycky pochopitelně zůstanu jaksi vně. Můj boj za pořádek a právo by mi přitom velice usnadnilo, kdybych měl nějakou oporu uvnitř, jestli mi rozumíte. Člověka, který se těší absolutní důvěře a úctě celého podsvětí. Chápete, jak to myslím?
3: Nezlobte se, Lokite, ale neúplatnost je zřejmě jedna z mála našich společných vlastností. Než to, tak radši šibenici.
0: Nezdá se vám, že je jistý rozdíl mezi úplatkem, který bere muž zákona z rukou zločince, a příležitostí k nápravě, kterou bere zločinec z rukou muže zákona?
3: Zrada zůstane vždycky zradou.
0: Zřejmě si chcete, Meký, hrát na hrdinu. No, dobrá, bránit vám v tom nebudu. Ale to, co chcete udělat, je jen prázdné gesto, které zůstane nepochopeno, kterým nikomu nepomůžete a které leda způsobí bolest několika vašim blízkým. Bude to typicky zbytečná smrt.
3: Má čest je mi milejší než můj život.
0: No, kdybyste si to náhodou během těch několika dnů, co vám ještě zbývají, rozmyslel, Jsem vám k dispozici. Herolde!
1: Ano?
0: Odvést!
1: Na samotku, šéfe.
0: Samozřejmě.
4: Tak prý už ho máš, Bile.
0: Cela číslo 6, jestli ho chceš navštívit.
4: Nemám zájem. Moc ti děkuju, Bile, za sebe i za Liz. Udělal si pro nás mnoho.
0: Něco ti řeknu, Bile. To bylo naposled. Příště si své rodinné problémy řeš laskavě bez mé služební asistence.
4: Stalo se něco?
0: Nic. Ale nerad takové věci dělám. Zatraceně nerad.
4: Ale buď rád, že ho máš pod zámkem. Co pak nemá na svědomí několik nejhorších loupeží, jaké Londýn v poslední době zažil?
0: Právě proto jsem chtěl počkat, až věc dozraje, chytit ho pak s celou bandou a udělat z toho monstrák, který by nahnal hrůzu celému podsvětí. Ale takhle? Jeho lidi se nám rozptýlí po podsvětí, posílí různé menší organizace, budou soukromničit a my budeme tam, kde jsme byli. A z něho nakonec ještě uděláme romantickou oběť ženské proradnosti.
4: Bile, vždyť já dělal, co jsem mohl. Vlastní dceru jsem mu podstrčil, jen abychom získali maximum důkazů. No ale to nevyšlo. No.
0: Nezlob se, Bile, ale to se dalo čekat. Víš přece, jak to Meky s ženskými umí. Kdyby ses jen byl se mnou poradil. Stejně mi není pořád docela jasné, proč ses do tak nebezpečné akce pouštěl na vlastní pěst.
4: No, Bile, chceš nad tím říct, že...
0: Chci jen říct, že v jiných případech si pracovával opatrněji.
4: No i tomu nejvěrnějšímu služebníku zákona se občas něco nepovede.
0: Nechme toho, Bile. Teď už je to stejně jedno. Nevíš náhodou, kdo udělal ty hodinky vévody z Gloucesteru?
4: Pani... Tak ono se mu to povedlo.
0: Ty víš, kdo to byl?
4: Zadal jsem to jednomu chlapíkovi jako úkol k přijímací zkoušce.
0: Tak to ti pěkně děkuju. Víš, jak vévoda zuří? A vůbec, jak to, že přijímáš nové lidi?
4: Když on byl tak neodbytný.
0: Bile, když si tu organizaci dával dohromady, domluvili jsme se přece jasně, že nikdy nepřesáhne dimenze odpovídající úkolu, který má plnit. Totiž získávat ti a udržovat důvěru pod světí. Navzdory tomu si ji už několikrát významně rozšířil. Jestli to tak půjde dál, brzo to přestane být zeď pro naší práci a stane se z toho objektivně nebezpečná záležitost.
4: Křivdíš mi, Bile, už rok jsem nikoho nevzal.
0: Kdo to byl?
4: Nemůžeš to přišít někomu jinému, když ho teď sebereš, tak mě tím prozradíš.
0: Ach bože, já mám s tebou trápení.
5: Ty, Bile, myslíš, že by měla tvá Mary radost z perlového náhrdelníku?
0: Bile, co to má zase znamenat? Pokud vím, máš mi předávat všechen čistý zisk pro městskou pokladnu.
4: Myslel jsem, že by se mohla udělat taková menší výjimka. Je to skutečně krásná věcička.
0: Uvědomuješ si vůbec, s čím si zahráváš? Chceš snad, abychom se z bojovníků proti zločinnosti stali nakonec sami zločinci?
4: Bile, můj poslední kapsář si vydělá za den víc, než ty tady dostaneš za celý měsíc. Považuješ to snad za spravedlivé?
0: Nevím, jak ty, Bile, ale já dobře věděl, když jsem se na tohle řemeslo dával, že mě čeká jen nevděk.
4: Jsi ke mně nespravedlivý, Bile. Copak ty si vážně neuvědomuješ, že jestli se dá všecko na světě dělat z pouhé touhy po zisku, pak moje práce nikoli?
0: Nechtěl jsem tě urazit. Máš to sebou?
6: Co tomu říkáš?
0: Nádhera.
6: Vy?
0: Tak teda díky.
7: Máte tu návštěvu, kapitáne?
8: Já?
7: Lucy! Au! Co se stalo?
9: Kde jsi byl?
7: Kdy jako?
9: Ty se ještě ptáš? Od svatby jsem tě neviděla. A je to už přes rok. Co si vlastně myslíš? Manželství není holubník.
7: Všechno ti vysvětlím, Lucy.
9: No tak to jsem teda zvědavá.
7: Nevyhledával jsem tě kvůli tobě.
9: Jak to kvůli mě?
8: Nechtěl jsem tě uvádět do nebezpečí. Víš, co by z toho bylo, kdyby se Fotřík dozvěděl, že jsme se vzali?
9: A proč to neřekneš rovnou, že jsem tě omrzela?
8: To je nesmysl. Naopak.
9: Proč jsi mě vlastně brál? No řekni, proč?
8: Měl jsem svůj plán. Chtěl jsem si v tichosti vydělat větší jmění, abychom se pak mohli odstěhovat na venkov a tam spolu šťastně žít.
9: Ty kecko.
8: Fakt, Lucy. Dokonce už k tomu málem došlo.
9: Ničeho jsem si nevšimla.
8: To jmění už skoro mám. Kdyby na mě tvůj Fotřík nenastražil tuhle zákeřnou lest, která mě má dostat na šibenici, mohli jsme už za pár dní odjet.
9: Tobě hrozí šibenice?
8: Podle tvého Fotříka s tím mám už najisto počítat. Bůh ví, co proti mě má. Původně jsem si myslel, že se nějakým způsobem dozvěděl o našem chystaném odjezdu.
9: Jak by se o tom asi mohl dozvědět, když o tom nevím ani já?
8: Lucy, je to strašné. Ale naše štěstí bylo zmařeno těsně před okamžikem, kdy mělo vypuknout.
9: Nevěřím ti.
8: Musíš mi věřit, Lucy. Je to celé jen soustava nešťastných nedorozumění. Kdybys věděla, co jsem se na tebe namyslel. Denně jsem si v duchu představoval takový menší venkovský zámek z červených cihel, prostlý břečťanem a obklopený zelenými loukami a bukovými háji. A nás dva, jak v něm spolu hospodaříme, jak se honíme po těch loukách s chrty, projíždíme se na koních, lovíme vzácnou zvěř, koupeme se v nedaleké říčce, chodíme na houby, vaříme si staroanglická jídla, pořádáme večírky pro okolní venkovskou šlechtu a jak večer sedáme u velkého renesančního krbu, hledíme do ohně, vyprávíme si o svém dětství, čteme spolu staré knihy ze zámecké knihovny, popijeme medovinu a pak, lehce opojení, odcházíme do zámecké ložnice. Oknem tam proudí vonavý letní vzduch, z nebe dopadá bledé světlo milionů hvězd a my se omámeně slékáme a uléháme spolu do veliké gotické postele s nebesy a tam se nejprve hrozně dlouho něžně líbeme a pak se milujeme a milujeme. Naše horká opálená těla se proplétají v divokých milostných křečích a pak konečně mnohonásobně šťastní a sladce vysílení usínáme, aby nás druhý den ráno probudilo jiskřivé letní slunce a komorník nesoucí nám šunku s vejci a kakao.
9: Dost. Dost, Meku. Všechno je ztraceno. Všechno.
8: Nic není ztraceno, Lucy.
9: Jak to?
8: Všechno to ještě můžeme prožít a mnoho dalších krásných věcí záleží jen na tobě.
9: Meku, co pro to můžu udělat?
8: Sehnat mi pilku na železo.
10: Ty, Liz.
11: Co je?
10: Myslíš, že to byl dobrý nápad?
11: Co?
10: Řešit to s Mekýzem tak radikálně.
11: Neměli jsme jinou možnost, Vili.
10: A co Poli, už to ví?
11: Ne. Proč?
10: Aby si něco neudělala.
11: Prosím tě.
10: Dále?
12: Dobrý den.
10: A kolega Filč. Už vás čekáme. Musím vám blahopřát, příteli. Tak kde pak je máte?
12: Tady.
10: Jsou to oni.
11: Jste hrdinou
10: dne? Jsou to oni samozřejmě.
11: Pane Filči.
10: Provedl jste to perfektně. Lockit a Gloucester zuří.
11: Upřímně řečeno, nevěřili jsme, že se vám to podaří.
10: Ale byla to skvělá práce. Stanete se jedním z pilířů mé organizace. Co je s vámi, Filči? Vy nemáte radost?
12: Pane Píčene?
10: Ano.
12: Mohu se vás na něco zeptat?
10: Zajisté.
12: Nevíte náhodou, kdo dostal kapitána Mekýze do vězení?
10: To nevím.
12: Ale já to vím.
10: A kdo to tedy byl?
12: Vy.
10: Já? No dovolte. Co je to za nesmysl? Kde jste to vzal?
12: Říkal to sám kapitán.
10: A jak to mohl říkat, když je ve vězení?
12: Dnes v noci se mu podařilo utéct.
11: Co?
10: Tomu nevěřím.
12: Pomohla mu prý Lokitova dcera.
4: Já věděl, že z toho bude průšvih.
11: Klid, Vili.
13: A ty mlči, je to tvoje vina.
11: Ještě to nakonec smet na mě. Je to hanebná pomluva, pane Filči, kterou si Mekýz vymyslel, aby nás zničil.
12: Jenomže on má svědky na to, že ho krátce před začením byla varovat vaše dcera.
4: Já tu holku přerazím.
12: Pane Píčeme, pohrdám vámi.
5: No to... Dobrá, Filči. Řeknu vám tedy pravdu. Mekýze jsem skutečně dostal do kriminálu já. Kdybych to neudělal, dostal by tam totiž on mě, takže to bylo vlastně v sebeobraně. Stačí vám to?
12: Víte, pane Píčeme, možná vám to připadne hloupé, ale vy jste byl pro mě vždycky jakýmsi stělesněním všech klasických zásad londýnského podsvětí. Symbolem hrdosti našeho stavu. Typem charakterního zlodějského předáka staré školy. Se smyslem pro fair play, stavovskou solidaritu, který by raději obětoval sám sebe, než by zradil svého kolegu a vydal ho policii. Umíte si představit, jaké zklamání jste mi tím způsobil? Můj poslední velký ideál padl. Všechno bylo jen iluze, sebeklam, omyl. Můj svět se hroutí.
5: Ne mou vinou, Filči.
12: A čí tedy?
5: Vaší.
12: Jak to?
5: Žijete ve věži ze slonové kosti.
12: Chcete tím říct, že nemám kontakt se životem? Já, který trávím většinu dne na ulici?
5: V drobném snad kradete dobře, ale o podmínkách podnikání ve velkém nemáte, nezlobte se na mě, ani ponětí. Jinak byste musel vědět, že bez takové či onaké spolupráce s policií se dnes šéf žádné větší organizace prostě neobejde. Moc byste se divil, kdo všechno z našich kruhů je u pana Lokita každodenním hostem.
12: Tohle já prostě nechápu.
5: Myslíte si, že by má organizace tak prosperovala, kdybych jí nedělal svou spoluprací s policií zeď? No buďte bláhoví. A to nemluvím o tom, kolik důležitých informací jsem už touto cestou získal. Kolika lidem jsem pomohl. Kolik zdánlivě ztracených případů jsem zachránil. No řekni, Liz.
11: Samozřejmě.
12: Čím jste ale tyto své úspěchy musel zaplatit? To už neříkáte.
5: Zadarmo to přirozeně nebylo, tak hloupá policie zase není. Důležité u této hry je pouze to, aby zisk vždycky pokud možno převyšoval ztráty.
12: Nezlobte se, ale takové čachrování s nepřítelem se mi hnusí.
5: Čachrování? Snad. Jenomže někdo, milý pane, tuhle nevděčnou práci dělat musí. Kdo ví, jak by to s podsvětím vypadalo, kdyby takový jako já denně nedávali v sázku svou čest udržováním styků, za nich se pravděpodobně nikdy nedočkají uznání. Myslíte, že byste si mohl takhle klidně chodit po městě, krást hodinky vévodů, chlubit se svýma čistýma ručičkama a pronášet zjednodušující mravokárné soudy? Víte, být hezky někde v závětří a pěstovat si tam své krásné zásady, to je hrozně snadné. Ale skutečnými hrdiny podsvětí jsou dneska docela jiní lidé. Ti, kteří sice nevytrubují svou věrnost zlodějské morálce, kteří však svou drobnou, neokázalou, riskantní prací v nebezpečném pásmu na pomezí podsvětí a policie, reálně prospívají našim objektivním zájmům centimetr po centimetru, rozšiřují okruh našich možností a upevňují naši bezpečnost. Éra romantických hlupičů středověku, milý pane, už dávno pominula. Svět se změnil. Platí už dávno jiná měřítka, kdo to nechápe, ten nechápe nic. Máte své ideály, pane Filči, já to chápu a jste mi dokonce přes to, co jste mi řekl, docela sympatický. A právě proto vám radím. Sleste se ze svých výšin na zem. Pozorujte svět kolem sebe. Snažte se ho pochopit. Je to ve vašem vlastním zájmu.
12: Možná se vám jevím jako podivín, pane Píčeme. Ale než krást pod ochranou policie, to radši poctivou práci.
5: Půjdete tedy do tiskárny?
12: Ano.
10: Jenom jak si kdo ustele, tak si léme. Budete litovat. Ještě si na mě vzpomenete. Buďte zdrav.
12: S Bohem.
4: Chápeš to? Čert mi byl toho chlapa dlužen. Teď bude chodit po Londýně a všude vykládat, že jsem se mu přiznal ke spolupráci s policií.
11: Klid, Vili, to se vyřeší.
4: No, jak?
11: Radikálně.
14: Můj salon není velký. V Londýně jsou zajisté větší podniky, ale já to záměrně nechci příliš rozšiřovat, víte?
15: Ano.
14: Zastávám totiž názor, že služby tohoto druhu nelze poskytovat na běžícím pásu. A příčí se mi ty velké anonymní kolosy, které celou věc mechanizují a odličťují. No řekněte sám, co pak se dá z něčeho tak hluboce individuálního, jako je láska, dělat předmět masové spotřeby?
15: Absolutně s vámi souhlasím, madam. Také se mi protiví všechno, čím moderní doba odcizuje člověka.
14: Právě proto se snažím zachovat svému salonu jeho tak říkajíc rodinný ráz a udržet si nevelký, ale stálý okruh zákazníků. Jde mi o to, aby vztahy mezi mými děvčaty a zákazníky nebyly jen obchodní, ale především lidské.
15: Ano, jsem přesvědčen, že vaši zákazníci jsou vám za tuto koncepci upřímně vděční.
14: Ano, jsou. A teď by snad už bylo na místě, abychom přistoupili k výběru vaší dnešní partnerky. Souhlasíte?
15: Samozřejmě.
14: Nejdříve se podíváme, zda by nepřicházela v úvahu některá z dám, které jsou zrovna volné, abyste eventuálně nemusel čekat. Betty!
16: Ano, madam.
14: Pojď se ukázat pánovi. Betty přitahuje naše zákazníky především jakousi elementární živočišností, zbavující je případného ostychu a s tím spojených komplikací, pokud jde o mobilizaci jejich mužné síly. Jestli mi rozumíte.
15: Myslím, že vám rozumím.
14: Tato živočišnost však neznamená necitlivost partnerovi, ba právě naopak. Betty má velice jemné porozumění pro nejrůznější záliby a návyky zákazníka a dokáže jim spontánně vycházet vstříc. Pokud ovšem tyto záliby nepřesahují rámec představ druhé poloviny 18. století o hranicích biologické normálnosti. Betty, ukaž pánovi nohy. Pěkné, že?
15: Ano, velice.
14: Přijete si podívat se také na zuby?
15: O, ne, děkuji, to není potřeba.
14: To stačí, Betty. Vrať se na místo. A nyní Vicky. Vicky, pojď sem.
16: Ano, madam.
14: Vicky je v jistém ohledu pravým opakem Betty. Nervní, melancholická, trochu romantická bytost s bohatě strukturovaným citovým životem. Zákazníky u ní vzrušuje jistá zvláštní dramatičnost a silně přítomný prvek tajemství. Vicky je velmi intelektuálně založená. Pověz nám, Vicky, co pak to zrovna čteš?
16: Descartes.
14: A co o tom soudíš?
16: Trochu plytké.
14: No prosím. Vicky má však i řadu fyzických předností. Vyznačuje se například velmi pevnými ňadry. Vicky, ukaž pánovi. No?
15: Krása.
14: Vidíte, to říkají všichni. Děkuji, Vicky, můžeš jít. Tak co? Myslíte, že by vám některá z přítomných dam mohla vyhovovat?
15: Obě jsou velmi žádoucí.
14: Chcete-li obě najednou, i to je možné.
15: Tak?
14: Nuže?
15: No...
14: No jak se rozhodnete?
15: Víte, madam...
14: Ano?
15: Já si tak nějak nejlíp rozumím s vámi.
14: Co si to dovolujete, pane? Uvědomujete si, s kým mluvíte?
15: Pardon, promiňte to, já chtěl jsem říct, že si nejlíp rozumím s vámi, pokud jde o půvaby slečny Betty. Promiňte.
14: No proto. Betty!
16: Ano, madame.
14: Odveď si zákazníka. Ty jsi se zbláznil. Chceš nás všechny přivést do maléru? Víš, co z toho bude, když tě tu najdou? Odpovídám za ta děvčata přímo jejich matkám.
3: Ptám se, jestli pro tebe pracuje nějaká Jenny.
14: Proč?
3: Potřebuju si s ní trochu pohovořit.
14: Vyloučeno. Okamžitě odejdi.
3: Uvědom si, že odpovídáš za ta děvčata přímo jejich matkám. Čím dřív tu Jenny bude, tím dřív odtud vypadnu.
14: Jsi hrozný člověk, Meku. Hrozný. Pošlu ti sem, ale pak hned zmizíš.
11: Ach, to jste vy.
3: Překvapení, co?
11: Čekala jsem, že přijdete. Musím vám to všechno vysvětlit.
3: Nevím, co se tady dá ještě vysvětlovat. Že sloužíte u policie a jste schopna udělat cokoliv, abyste splnila úkol, to vím přece i bez vás.
11: Nic nevíte.
3: Jak to? Chcete mi tvrdit, že nepracujete pro policii?
11: Chci vám říct pravdu.
3: To jste říkala v té krčmě taky.
11: To bylo něco jiného.
3: A jaká je tedy vaše dnešní pravda?
11: Nejsem Lokitův člověk. Je to všechno jinak, než si myslíte.
3: Jak jinak?
11: Prostě mě k tomu donutili.
3: Jak vás k tomu mohli donutit?
11: Slíbili mi, že když to udělám, dostane můj otec milost. Je totiž odsouzen k smrti.
3: Váš otec je odsouzen k smrti?
11: Ano. Bylo to strašné dilema. Nevěděla jsem vůbec, co mám dělat. A dlouho jsem byla dokonce přesvědčena, že to musím odmítnout, protože nemůžu jednoho člověka zachraňovat před smrtí tak, že na ní pošlu druhého. Nakonec jsem si ale řekla, že vy se z toho vysekáte spíš než táta. Musel byste ho znát. Je tak bezbranný. A přistoupila jsem na jejich nabídku.
3: A tatínka pustili?
11: To ne, ale zatím ho nepověsili.
3: A co, když je to všechno stejný výmysl jako poprvé?
11: Můžete si to přeci ověřit?
3: Že měl pan otec viset a že dostal milost, to může být pravda. Jak ale mám zjistit, jestli jeho případu skutečně využili k nátlaku na vás? To mi přece nikdo nepřizná.
11: Vidíte, jak je to ďábelsky vymyšleno. Ach bože, je to všechno tak zamotané. Poraďte mi, co mám dělat.
3: Máte jedinou šanci. Že vám prostě budu věřit.
11: Chápu, že je to pro vás těžké. Vlastně bych se na vás ani nemohla zlobit, kdybyste mi nevěřil.
3: A mrzelo by vás to aspoň?
11: Byla bych z toho zoufala.
3: Vážně?
11: Vážně.
3: Kvůli výčitkám svědomí?
11: To taky.
3: A proč ještě?
11: To vám nemůžu říct.
3: Proč ne?
11: Až jindy.
3: Zapomínáte, že pro mě možná už žádné jindy neexistuje.
11: Pro boha, tak nesmíte mluvit.
3: Jsem realista.
11: Kdybych tak mohla udělat něco pro to, aby vás nedostali.
3: Stačí, když neuděláte nic pro to, aby mě dostali.
11: Proč mi to pořád připomínáte? Myslíte, že nevím, co jsem způsobila?
3: Vlastně je to zvláštní.
11: Co?
3: Víte, proč jsem za vámi přišel?
11: Abyste mi řekl, že jsem bestie.
3: Ano. A vidíte, nakonec ještě odejdu s pocitem, že jste nemohla udělat nic jiného. Měl bych se vám vlastně omluvit.
11: Ach,
3: Jenny.
11: Meku.
3: Jenny.
11: Ne. Ne, prosím vás. Tady ne.
3: Tak kde?
11: Najdu nějaký volný pokoj, chceš?
3: Nebojíš se.
11: A ty?
3: Jsou chvíle, kdy nejsem schopen myslet na budoucnost.
11: Tady. Počkej tu na mě, ne? Musím si ještě něco vyřídit.
3: Přijdeš brzo?
11: Hned. Hned jsem zpátky.
17: Polím?
18: Ano, tatínku.
17: Prý si byla Mekýze před námi varovat, je to pravda?
18: Bohužel.
17: Proč bohužel? Co pak ty už ho nemiluješ?
18: Podvedl mě. Říkal mi, že mě miluje. Ale ve skutečnosti jsem mu měla sloužit jen jako nástroj proti tobě. Měl si ve všem pravdu. Já byla husa, že jsem mu věřila.
17: Poli, zlatíčko, Tak ty jsi prozřela, no to je báječné.
18: Když jsem ho šla před vámi varovat, řekla jsem mu, že jsem se vám přiznala ke své lásce. A on mi za to, představ si, vynadal. Prý jsem vám to měla zatajit a dál předstírat, že se s ním stýkám jen proto, abych ti o něm dávala zprávy, jak jsi to přál. Měla jsem si prý tak udržovat tvou důvěru a zneužívat ji pak v jeho prospěch a proti tobě.
17: Pěkně si to mládenec naplánoval.
18: Když to z něj vylezlo, pochopila jsem, jak jsem mu naletěla.
17: Takže všeho lituješ?
18: Ano.
17: Slyšíš to, Liz? Návrat ztracené dcery, pojď na má prsa, Poli.
18: Odpouštíš mi?
17: To víš, holčičko, že ti odpouštím, ano.
18: Tatínku?
17: Ano.
18: Já se chci Mekýzovi pomstit.
17: To úplně chápu. A jak pak to chceš udělat?
18: Myslela jsem si, kdybys proti tomu nic neměl, že bych s ním například mohla udržovat jakoby normální styky. Ale ve skutečnosti víš, jak jsi to původně přál.
17: Ty bys byla ochotná?
18: A taky bych tím snad mohla odčinit svou vinu.
17: Poli, teď v tobě konečně zas poznávám svou dceru. Já věděl, že mě nakonec nesklameš, podívej. Mekýz byl sice včera zatčen.
18: Cože?
17: Jenomže v noci zase uprchl.
18: Vážně? Jak se mu to podařilo?
17: Zorganizovala to prý Lokitova dcera.
18: Lucy?
17: Takže teď, pokud s tou Lucy už neuprchl, určitě bude hledat nějaký úkryt. Co, abys mu ho poskytla ty? Samozřejmě jenom na oko. Pak by pro tebe nebyl problém vyzvědět něco o jeho kumpánech a hlavně o skryté majetku jeho bandy. To by nebyla špatná pomsta, co říkáš?
18: Tatínku.
17: Ano.
18: Ty myslíš, že spolu mohli Lucy a Mekýz sprchnout?
17: Vůbec bych se tomu nedivil. Poli? Kam běžíš? Poli?
14: Ty, Vili.
17: Co je?
14: Ty jí věříš?
17: Ovšem. Proč?
14: Nezapomeň, jak to Mekýz s děvčaty umí.
17: Poli mu už na jeho triky nenaletí.
14: Jen jestli mu na ně už nenaletěla.
17: Dále?
19: Pan Píčem?
17: Co si přejete?
19: Já jsem Ingrid.
17: No to mi nic neříká.
19: Posílá mě paní Diana.
11: Aha, ano, to jste vy. Výborně. Už vás čekáme. Pojďte dál a posaďte se. Byla bych ráda, kdybyste se tu cítila jako doma. Hned vám udělám kafe.
14: Okamžitě vypadni, ty hnusné, oprzlé prase.
17: Co já? Proč?
14: Vypadni!
17: Au, nic!
14: Oh, co se stalo, Betty?
20: Políbil mě na čelo. A pak se dokonce odvážil pohladit mě po vlasech.
14: Podle smlouvy si povinna vycházet vstříc rozmarům našich zákazníků.
20: No dovolte, madam, já tady prodávám poctivě svý tělo a žádnej obejdá si nebude myslet, že mu patří i moje duše. Co pak jsem nějaká tohle?
14: Betty má pravdu, madam. Nemůžeme si nechat přece všechno líbit. To by nám za chvilku začali vyznávat do očí lásku.
20: A my bychom ji nakonec ještě museli vyznávat jim? Tohle není žádná seriózní sexuální úchylka. To je obyčejné svinstvo.
21: Policie! Jménem jeho veličenstva krále.
22: Nikdo ani hnout.
14: Pro boha, co to má znamenat? Seržante! Jenny?
18: Omlouvám se, madame.
22: Kde je?
14: Kdo? Tam. Řekne mi někdo, co se to děje.
22: Kapitáne Mekýzi, jménem jeho veličenstva krále vás zatýkám. Cokoliv od této chvíle řeknete, může být použito proti vám.
14: Proboha, Mekýz! Pane seržante, nevěděla jsem, že je tady čestné slovo.
22: Vyjděte ven. Ruce hezky za záda. No tak, jde to.
17: Nestydíš, ty děvko!
23: Máte tu návštěvu, kapitáne?
24: Já.
17: Poli, Lucy. Au, co se stalo? Au, co vás to pro boha popadlo?
14: Ty se ještě ptáš?
0: Všichni nám říkali, že jsi hochštapler, cynik a děvkař. My ale nedali na lidské řeči.
1: Uvěřili jsme v tvé čestné úmysly.
0: A jako tvoje životní družky jsme při tobě stáli v dobrém i zlém.
1: I proti vlastním otcům.
0: Dali jsme ti vše, co jsme měli. Svou věrnost, lásku.
1: Své tělo.
0: Svou čest.
1: A jak ses nám za to odvděčil? Hanebně si nás podvedl.
0: Všechny tvé řeči o lásce byly sprostá lež.
1: Protože ti ve skutečnosti nešlo o nic jiného, než aby prostřednictvím Poli dostal pod kontrolu organizaci pana Píčema.
0: A prostřednictvím Lucy získal vliv na pana Lokita.
1: Jsme šokovány.
0: A z hlouby duše uraženy.
1: Měl by se stydět.
2: Děvčata. Děvčata. Respektuji váš hněv a chápu vaši bolest, protože vím, že jevová stránka mého jednání může opravdu svádět k výkladu, který mu vaše rozrušená mysl dává. Avšak právě proto, že vám rozumím a tím spíš, že sám vím nejlépe, kolik mám chyb, musím se rozhodně hájit ve všem, kde mi prokazatelně křivdíte. Především není pravda, že vás nemiluji. Miluji vás upřímně. A z mých úst nevyšlo v této věci jediné slovo, které by nezrcadlilo můj skutečný cit. Často jsem naopak pociťoval víc, než mi stud a pýcha dovolovali přiznat. Čeho jsem se tedy vlastně dopustil? Bylo snad mou chybou, že jsem si vás vzal?
0: No.
2: Ale co jsem měl jiného dělat, když jsem vás miloval? Samozřejmě obvyklejší, protože pro společnost přijatelnější a pro muže pohodlnější je jiný postup. Totiž ten, že muž pojme za manželku pouze jednu z milovaných žen a tu druhou, vymlouvaje se na ohled ke své legitimní choti, odkáže do deklasujícího postavení takzvané milenky, jakési lepší kurtizány. Jejíž povinnosti jsou sice skoro shodné s povinnostmi manželky, jejíž práva jsou však ve srovnání s manželkou výrazně okleštěna. Jsouc nucena respektovat právo manželky na nesouhlas se svou existencí, sama nemá sebemenší právo na nesouhlas s existencí manželky. Postavení manželky přitom ovšem není o nic výhodnější. Zatímco milenka o manželce ví a často se o ní s jejím mužem, svým milencem, zeširoka baví, manželka musí naopak zůstávat ponořena do bahna nevědomosti, což ji jejímu muži přirozeně odcizuje. Nejsa nucen před milenkou nic skrývat, lépe si s ní rozumí a posléze ji má v důsledku toho i raději. Chápete, jak je toto řešení k oběma ženám bezohledné? A touto cestou jsem snad měl jít? Ne, děvčata. Chtěl-li jsem dostát co nejlépe své povinnosti k vám, nemohl jsem v této věci následovat ostatní muže a musel jsem

Jediné, co my můžeme poslední hodiny ozářit trochou štěstí, je naděje, že to nebude vzpomínka špatná. Prosím vás proto snažně, abyste uznali, že jsem se zachoval v rámci svých možností čestně. A pokud nebudete schopni ani v této chvíli, kdy běží vlastně už jen o mír mé duše, mé jednání akceptovat, pak se aspoň pokuste mi odpustit. Žádám vás o to jménem těch několika hezkých chvil, které jsme spolu prožili, a těch několika bláznivých plánů, které jsme spolu už nestačili uskutečnit. Holy.

0: Poslyšte, Filči, jedna věc mi pořád není jasná. Jako zloděj z přesvědčení byste přece měl obratný způsob, jímž pan Píčem pracuje pro podsvětí v rámci své služby u policie, vysoce oceňovat.
1: Nikdy jsem nezastával názor, že účel světí prostředky. Naopak, domnívám se, že problematické prostředky problematizují i dobrý cíl.
0: Proč jste se ale potom do poslední chvíle pokoušel Píčema krýt, když jeho postupy tak odsuzujete?
1: Mám své zásady. Jednou z nich je, že nikdy neudám kolegu, i kdybych proti němu měl sebevětší výhrady.
0: Což platí zřejmě i pro případ, kdy vás ten kolega sám udal.
1: Ano.
0: Jste zvláštní člověk, Filči. Škoda, že jste lupič a ne policista. Někoho tak čestného bych tady potřeboval jako sůl.
1: Obávám se, že jako policista bych měl s vámi ty též spory, které mám jako lupič s Píčemem.
0: Proč myslíte?
1: Nikdy bych se nesmířil například s takovými metodami, které jste dneska na mne uplatnil.
0: Jestli narážíte na toho donašeče, co jsem vám nasadil do cely, tak vás upozorňuji, že je to trik starý jako vězeňství samo. Jak jinak bych se při vašem gentlemanství dozvěděl, že mě můj věrný Píčem tak hanebně klame.
1: Nezlobte se, ale bylo to svinstvo.
0: No nic, Filči, nechme to. K policii nechcete, donášet mi zřejmě taky nebudete. Tak co s vámi? Asi mi nezbude, než přiznat Glosterovi, že jsem vás dopadl. Budete mi užiteční aspoň k tomu, že mě vévoda nebude denuncovat u krále jako budíš k ničemu. To ovšem bohužel znamená, víte co?
1: Pro vás?
0: Gloster na tom trvá.
1: Mně už na životě stejně nezáleží. Nehodím se do tohoto světa.
0: Já myslím, že tento svět by naopak potřeboval víc takových, jako jste vy. No, co se dá dělat? Škoda. Herolde, odvez.
2: Nic si z toho nedělej, Bile. To se stává i v těch nejlepších věznicích.
0: A co jako?
2: A nemusíš to přede mnou skrývat. Vím dobře, že ti náš ptáček dnes v noci ulítl z klece.
0: Jestli mluvíš o Mekýzovi, Vili, tak je v celé číslo 6.
3: Co pak on neutekl?
0: Utekl. Jenomže my jsme ho zase chytli.
3: A sakra.
0: Nejsi rád?
2: Ale jo, jo.
0: Neříkáš to moc přesvědčivě. Stalo se něco?
2: Ne. Jen jsem si myslel, že jsme toho útěku mohli využít k poněkud chytřejšímu řešení celého případu.
0: Překvapuješ mě, Vili. Pokud si vzpomínám, ještě včera si Mekýzovo okamžité zatčení a odsouzení považoval za vůbec to nejchytřejší, co můžeme udělat.
2: Včera byla jiná situace.
0: Jak to? V čem?
2: No, šlo přece o to, co nejrychleji znemožnit Poli případnou nerozvážnost.
0: A dnes už o to nejde?
3: Poli prozřela.
0: Ale?
3: Prohlédla Mekýze, pochopila svůj omyl a sama teď chce pracovat v intencích mého původního záměru.
0: Podívejme.
3: Jistě chápeš, že když jsem se to dozvěděl, hned mě napadlo, že by mohla Poli poskytnout Mekýzovi na oko úkryt, upevnit si tím jeho důvěru a vytáhnout z něho informace o jeho komplicích a o ukrytém majetku jeho bandy. Kdyby se to povedlo, mohl bys ho pak chytit s celou bandou a udělat z toho monstrák, který by nahnal hrůzu celému podsvětí. Takhle se nám jeho lidi rozptýlí po podsvětí, posílí růzu.

0: různé menší organizace, začnou soukromničit a my budeme tam, kde jsme byli. A z něho nakonec ještě uděláme romantickou oběť ženské proradnosti.
1: Nezlob se, Vili, ale lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
0: Překvapuješ mě, Bile, pokud si vzpomínám, ještě včera si mluvil jinak.
1: Včera byla jiná situace.
0: Jak to v čem?
1: Na tom už nezáleží, prostě jsem to musel udělat.
0: Kvůli Lucy?
1: Musel jsem jí znemožnit případnou nerozvážnost. Zjistil jsem, že je už přes rok jeho ženou.
0: Takže náš Mekýš je ke všemu ještě bigamista. Ha. To vědět Poli udělá pro nás cokoliv, že jsi mi to neřekl. Kdepak, jak se do naší práce připletou otcovské city, je z toho vždycky malér.
1: Tohle mi vyčítáš ty? To není od tebe pěkné. A vůbec, kdo ví, proč ti Mekýzova svoboda najednou tak leží na srdci?
0: Nechceš, doufám, tvrdit, že chci Mekýzovi pomoct.
1: Vím, že na Mekýzovi zájem nemáš.
0: Na čem tedy?
1: Nechme toho, Vili.
0: Bile, já vím dobře, co jsi chtěl říct.
1: Co tedy?
0: Že mi běží o majetek jeho bandy, je to tak?
1: Nic takového jsem neřekl.
0: Ale myslíš si to?
1: Uklidni se, Vili. Kdybych ti nevěřil, tak bych se přece s tebou takhle vůbec nebavil. Zvlášť po tom, co jsi dnes dopoledne řekl tomu svému zatracenému Filčovi.
0: Tak tohle v tom tady je. Teď už tomu rozumím, že dokážeš být takhle nechápavý, Bile. To jsem opravdu netušil.
1: Jak to? Nechápavý?
0: Marko, něco jsem tomu člověku přece nakukat musel. A co jiného jsem měl podle tebe říct, přiznat, že pracuji pro policii a odhalit před ním celou naši hru?
1: Ne.
0: Co tedy?
1: Měl jsi prostě všechno popřít.
0: Byl. Ten člověk měl přece důkazy, že jsem ti vydal Mekýze. Co pak nechápeš, že všechno popřít by znamenalo definitivně mu jeho podezření potvrdit? Vždyť i kdyby šel rovnou ode mě do basy, pořád by měl ještě tucet možností, jak přede mnou varovat podsvětí. To jsem měl riskovat.
1: Proč si mě tedy o tom rozhovoru aspoň hned neinformoval?
0: Nepovažoval jsem to za důležité a vůbec by mě nenapadlo, že bys mohl účel té báchorky nepochopit.
1: A nebo si spoléhal prostě na to, že bude Filč mlčet?
0: Bile, tvá důvěra je to jediné, na čem je celé mé postavení založeno. Ztratím-li ji, je všemu konec, protože ve specifických podmínkách mé práce sebemenší podezření znamená automaticky neodvolatelný rozsudek.
1: Přeháníš, Vili.
0: Nepřeháním. Bile, uvědomuješ si ty vůbec, co to znamená po léta bojovat proti podsvětí, ale zároveň v něm muset po léta žít a pěstovat si jeho důvěru? Po léta usvědčovat vrahy a lupiče, ale zároveň po léta hrát bez chyby roli jejich ochránce? Po léta potírat zločin, ale zároveň ho po léta muset na oko páchat? Chápeš ty vůbec, co to je tak dlouho nosit dvě tváře? Žít dvěma životy? Myslit dvojím způsobem? Oč snazší to všechno máš ty? Jsi tím, čím jsi? Každý ví, že tím jsi. A každý podle toho s tebou jedná, jak krásně prostý je tvůj svět. Jak přímočaré může být tvé myšlení, jak jednoduchá hlediska můžeš uplatňovat. Zde je dobro, právo, morálka, tam zlo, bezpráví, zločin. Jenomže bohužel hlediska, která platí v tvém světě, neplatí v mém. A ty je do něho nemůžeš mechanicky přenášet, aniž by zbořil sami základy, na nich stojí. Vím, že v perspektivě tvé zkušenosti se ti co chvíli asi zdá, že tam či onde zacházím příliš daleko, dopouštím se nepochopitelných ústupků, jenomže ono je to hrozně snadné sedět si v závěcí této teplé kanceláře, pěstovat si tady své čisté ručičky a pronášet odtud své zjednodušující soudy. Ale vyjít ven, doprostřed života, denně tam dávat v sázku svou čest udržováním styků, za nič se pravděpodobně člověk nikdy nedočká uznání. A drobnou, neokázalou, riskantní prací v nebezpečném pásmu na pomezí podsvětí a policie bez nároků na slávu bojovat za věc práva a pořádku. To je něco jiného. Ostatně, Kdo ví, jestli by bez této špinavé práce byla tato kancelář a tato věznice tím, čím jsou. Úspěšnou baštou boje proti zločinu.
1: Asi máš pravdu, Vili. Pokud jsem se tě dotkl, tak mi to prosím odpust.
0: Nejde o mé city, Billy.
1: Já vím. Ty, Vili?
0: Ano.
1: A ty myslíš, že teď, když je McKees zase tady, neexistuje už opravdu žádná cesta, jak z něho ty informace dostat?
0: Existuje, Billy. Je nebezpečná, ale myslím, že za pokus to stojí.
1: O co jde?
0: Poslouchej dobře.
2: Máte tu návštěvu, kapitáne.
1: Já.
3: Překvapení. Co?
4: Čekal jsem, že přijdete. Jenomže já teď nemůžu ztrácet čas věcmi nesouvisejícími bezprostředně s mou přípravou na smrt. Bylo by lepší, kdybyste odešla.
3: Nezdržím vás dlouho. Musím vám to všechno vysvětlit.
4: Nevím, co se tady dá ještě vysvětlovat. Že sloužíte u policie a jste schopna udělat cokoliv, abyste splnila úkol, to vím přece i bez vás.
3: Nic nevíte.
4: Jak to?
5: Slečno, musím vás požádat, abyste ukončila svou návštěvu.
3: Mám nárok na půl hodiny. Tady je moje propustka.
5: Pan McKees tu má důležitou návštěvu.
3: Tohle je také důležité.
5: Opusťte, prosím, celu.
3: Tak dobře. Počkám venku, až ta návštěva skončí.
0: Dobrý den, kapitán.
6: Poklona.
4: Tak co, spokojen?
0: Právě, že vůbec ne.
4: Jak to?
0: No, přehnal jsem to, nechal jsem se strhnout záchvatem uraženého otcovství.
4: A nebo vztekem, že se vám nepodařilo zneužít poli proti mně.
0: No to taky.
4: Aspoň budu umírat s dobrým pocitem, že žijete se špatným svědomím.
0: Nechci, abyste umřel.
4: Ale... A jdou vaše výčitky tak daleko, že chcete pro mou záchranu i něco udělat?
0: Jdou.
4: Zadarmo to ovšem nebude.
0: To ne.
4: No proto, jinak bych vám totiž nemohl věřit. Běží vám zřejmě o majetek mé organizace.
0: Běží mi o víc.
4: Nic nemám.
0: Ale máte.
4: Co?
0: Schopné lidi, rozsáhlé plány, bohaté zkušenosti, dobré nápady.
4: Nechcete toho trochu moc?
0: Život snad za to stojí. Ostatně můj návrh je solidní.
4: Poslouchám.
0: Nabízím vám fúzi.
4: Fúzi?
0: Přesněji řečeno delimitaci. Vaše organizace by se kompletně včlenila do mé. Byl byste mým zástupcem se všemi příslušnými právy a povinnostmi a umřeli dřív než vy. Převzal byste celý podnik.
4: To je všechno?
0: Druhou podmínkou je, že budete žít spolu ve spořádaném manželství. Má vás totiž ráda, o čemž jsem se definitivně přesvědčil, když mi dnes dopoledne slíbila, že mi vás pomůže zničit. Nemá ve zvyku milát a pakliže to v tomto případě udělala, mohlo to být diktováno jedině mimořádnou láskou k vám.
4: Zřejmě jste pochopil, že je pro vás výhodnější, když budu živý pracovat pro vás, než mrtvý proti vám. Je to tak?
0: Ano. Vycházel jsem přitom z předpokladu, že budete přeci jen raději živ jako zástupce šéfa a spořádaný manžel, než mrtev jako šéf a věhlasný děvkař.
4: Dostat člověka do basy je ovšem snazší, než ho dostat ven. Jak byste Lokita přesvědčil o tom, že mě má pustit?
0: Víte přece, že na něho mám vliv.
4: Jen jestli nemá spíš on vliv na vás.
0: No promiňte, ale co tím chcete?
4: Víte co, pane kolego, přestaňme si hrát na slepou bábu. Máte mě za většího hlupáka, než jsem.
0: Nerozumím vám.
4: To si vážně myslíte, že vám tohle všechno spolknu?
0: Chcete říct, že je to nějaký trik? Co bych z toho, prosím vás, měl? Vždy ten návrh je přece pro mě mimořádně výhodný.
4: Bylo by to pro vás výhodné, kdybyste svou kariéru zakládal na rozvoji své firmy a ne na spolupráci s policií. Jelikož ale tomu tak není, chápu váš návrh jen jako s Lokitem do detailů domluvený manévr, jak se dostat k mým lidem a našemu majetku, abyste nás pak mohli chytit všechny najednou a udělat z toho monstrák. Jenomže, když už musím viset, pak věru raději jako hrdina, který nezradil své kamarády a stal se obětí ženské proradnosti, než jako zrádce odsouzený za spáchané loupeže.
0: Netušil jsem, pane kolego, že vám budu muset zrovna na tomhle místě říkat všechno polopatě. Samozřejmě, že to všechno vzniklo v Lokitově kanceláři. Jak jinak jsem to ale mohl udělat? Myslíte, že mi Lokit odtud pustí jen tak člověka prostě, protože to chci? Takový vliv na něho zatím na mou věru nemám. A tak jsem si vymyslel celý ten plán, že vám navrhnu fúzi, vymohu jako svobodu, vy přivedete Lokita na příslušné stopy a on vás pak bude moci chytit i s vašimi kumpány. Proč ale myslíte, že jsem to celé udělal? No přece z téhož důvodu, z jakého dělám takové věci vždycky, abych tak říkajíc nalil do Lokitova poháru píčemovo víno. A proč si vůbec myslíte, že spolupracuji s policií? Z lásky ke králi? Dělám prostě jen to, co dělají tak či onak všichni. Sleduji své cíle a kryj si přitom záda.
7: Chcete tedy Lokita podfouknout?
0: Co jiného?
7: Jak ale dosáhnete toho, aby neprovedl i druhou část vašeho plánu a hned po té fúzi mě definitivně nechytil i s mými chlapci?
0: Pane kolego, koulím to s ním takhle už léta a za tu dobu snad mám nějaké zkušenosti, ne? Řeknu mu třeba, že se podsvětí o našem plánu dozvědělo a že jeho uskutečněním by se prozradila má spolupráce s policií.
7: A jakou mám záruku, že i tohle není zase jen s Lokitem domluvená lest?
0: To je věc důvěry. Pane kolego, já taky přece nemám žádnou záruku, že mě nepodvedete. Musíte se prostě rozhodnout, jestli to risknete nebo ne. Pokud jde o mě, já už se rozhodl.
7: Dobrá, tedy. Přijímám.
0: Výborně. Zítra dopoledne vás očekávám ve svém domě. Doufám, že se před námi dvěma právě otevřela etapa solidní a konstruktivní spolupráce. Buďte zdrav, kapitán.
7: Servus.
8: Můžu přivést tu dámu, jak tu prvé byla?
7: Ona je ještě tady?
8: Slečno?
7: Tak vy mi chcete tvrdit, že nepracujete pro policii.
9: Chci vám říct pravdu.
7: To jste říkala u Diany taky.
9: To bylo něco jiného. Dosud jsem vám přece vždycky lhala proto, abych vás dostala do vězení. Proč bych vám tedy lhala teď, když už tu jste?
7: Dobrá. A jaká je tedy vaše dnešní pravda?
9: Nejsem Lokitův člověk.
7: Aha. Nejdřív vás donutili podvést mě v krčmě a pak vás donutili podvést mě u Diany pomocí přiznání, že jste mě v krčmě podvedla z donucení, hezky vymyšleno. Jenže tentokrát se na to už nenachytám.
9: Však já vám taky nic takového netvrdím.
7: No výborně, přiznáváte se tedy, že pro ně pracujete.
9: Je to všechno jinak, než si myslíte.
7: Jak jinak?
9: Horší.
7: Horší? Co pak může být něco ještě horšího?
9: Podívejte, kdybych vás dvakrát oklamala prostě proto, že to patří k mé službě, anebo proto, abych si tím udělala u policie oko, dalo by se to ještě pochopit. Jenomže já žádné takové důvody neměla.
7: Chcete tím říct, že to na vás nikdo nežádal, ani vám z toho nekynul žádný prospěch?
9: V prvním případě jsem se sama nabídla a můj návrh byl dokonce přijat až po delším naléhání. V druhém případě jsem to celé udělala dokonce výhradně z vlastní iniciativy.
7: Šlo tedy o jakési zlo pro zlo?
9: Ano.
7: A to vám mám věřit?
9: Proč bych si zrovna takovouhle věc vymýšlela?
7: Třeba proto, že vám dal Lokit příkaz, abyste to vzala celé na sebe.
9: Myslíte, že pan Lokit má potřebu dělat se hezčí před člověkem, který mu už nemůže škodit?
7: No dobře. Vy tedy tvrdíte, že jste mě dvakrát za sebou zákeřně zradila z čiré vnitřní potřeby?
9: Zrůdné. Co?
7: Jak se to vezme? V jistém ohledu by mi to bylo sympatičtější, než kdybyste mě zrazovala například pro peníze. Rozhodně by to nebylo tak banální.
9: To ale není všechno. Má potřeba vás zničit šla dokonce tak daleko, že když vás odvedli, nepociťovala jsem žádné výčitky svědomí, ale zmocnila se mě vždycky naopak jakási zvláštní rozkoš. Ještě vám to je sympatičtější než ostatní druhy zrady?
7: Možná vás to překvapí. Ale kdyby to byla pravda, docela by se mi to líbilo. Byla by v tom aspoň vášeň. A to vždycky respektuji.
9: Nemusíte být galantní. Mně by stačilo, kdybyste mi prostě věřil.
7: Ani nevíte, jak rád bych jednou věřil, že vám můžu věřit.
9: Hodně jsem o svém podivném jednání uvažovala a tázala jsem se sama sebe, kde se to ve mně najednou vzalo. Do té doby jsem totiž nic takového nikdy neudělala.
7: Tak aspoň v něčem jsem byl váš první.
9: Nebuďte zlý.
7: A k čemu jste ve svých úvahách dospěla?
9: Podívejte, Meku, člověk nemůže žít rozštěpen na toho, kdo plní vůli jiných a na toho, kdo to s odporem pozoruje. Každý potřebujeme aspoň do jisté míry sám sobě patřit. Protože nepatřit si znamená nebýt totožný sám se sebou, a tedy de facto nebýt. Jak víte, mé povolání mě nutí, abych si patřila míň než ostatní ženy. Divíte se, že o to vášnivěji si střežím vládu nad tím málem, co mi ještě zbývá? A dík čemu tedy ještě vůbec jsem?
7: Mluvíte zřejmě o svém srdci.
9: Možná je to tak trochu naše choroba z povolání, že čím méně nám náleží naše tělo, tím energičtěji bráníme nezávislost svého srdce. Nevím, jestli to pochopíte, ale já prostě v sobě cítím strašnou potřebu bojovat proti každému, kdo by si mohl podmanit mé srdce.
7: To ale přece není můj případ.
9: Je, Meku.
7: Vy mě milujete?
9: Nikdy bych vám to nepřiznala, kdybych nevěděla, že zemřete.
7: A jak k tomu, prosím vás, došlo? Vždyť mě prakticky neznáte.
9: Víte, že sama nevím? Viděla jsem vás párkrát u nás v podniku a trochu jsem o vás slyšela vyprávět. Dlouho jsem si to vůbec neuvědomovala, ale oč déle ten oheň doutnal v podvědomí, o to bouřlivějším plamenem potom zachvátil mé vědomí. Byla jsem z toho nepříčetná, chodila jsem jako v polosnu, nenáviděla jsem vás a proklínala. Má pýcha se změnila v bezmocný vztek. A pak se to stalo. Já pochopila, že chci-li zase patřit sama sobě, musím vás zničit. Musela jsem vás zabít, abych mohla žít.
7: Ale Jenny, co pak si neuvědomujete, že člověk se stává sebou samým jedině skrze své vztahy k druhým? Vždyť potlačujete-li svou lásku, potlačujete tím nejvíc právě sebe samu. Totiž to, co by vás teprve opravdu udělalo vámi. Jenny, já nevstupuji do vašeho srdce jako ničitel jeho suverenity, ale naopak jako živoucí vtělení jeho suverénní vůle. Neodvádím vás od sebe samé, ale jsem naopak jediným možným prostředníkem vašeho návratu k sobě. Nejsem vaše skáza, ale vaše záchrana.
9: Vám se to mluví, když nemáte mou povahu. Ostatně k lásce přece nestačí, když miluje jen jeden.
7: Nebuďte bláhová. Zprvu jsem si to také neuvědomoval. Ale teď už to vím docela jasně. Nikdy bych se nenachytal na vaše lsti, kdybyste mě byla vždy znovu neočarovala právě tou svou zvláštní, vášnivou a temně dramatickou povahou. Nemá smysl, Jenny, abych to dále sobě i vám zapíral. Já vás také miluji. Miluji vás přesto, že mě zrazujete. A v jistém zvláštním smyslu dokonce právě proto. Věřte mi, nikdy jsem netušil, že zrada může člověka tak eroticky vzrušovat.
9: Na jedné straně mi tu nabízíte život v harmonické lásce a přitom sám na druhé straně přiznáváte, že na mě milujete jen mé zrady. Ne, my dva bychom spolu stejně nemohli být šťastní. Ať vás budu ničit nebo nebudu, vždycky tím naši lásku zabiju.
7: Vaše zrádnost, Jenny, mě vzrušovala jako přemožitelka vaší lásky. O to víc mě bude vzrušovat vaše láska jako přemožitelka vaší zrádnosti.
9: Jste hrozný člověk, Meku. Byla jsem si jista svým vítězstvím. A teď vidím, že pokud vás okamžitě nezradím, bude to můj konec.
7: Naopak, tato chvíle je naším začátkem. Dnes mě odtud pustí. A my spolu i hned prchneme někam daleko, kde nás nenajde nikdo. Mimo ptáků a hvězd.
10: Já 20. 8, 2, 2, 14, 16, 16,
11: 1. Ty byle.
10: 1, 3, co je?
11: Myslíš, že to byl dobrý nápad?
10: Co?
11: Řešit to s Mekýzem tak radikálně.
10: Neměli jsme jinou možnost, Mary. 2, 6, 16, 4, 8, 8. Dále.
8: Hlásím, šéfe, že exekuce na tom Filčovi byla vykonána.
10: Jak se choval?
8: Statečně. Těsně před smrtí zvolal, ať žije londýnské podsvětí.
10: Šťastný člověk. I ve smrti zůstal sám sebou. Herolde?
8: Ano, šéfe.
10: Má tam Mekýz teď nějakou návštěvu?
8: Myslím, že ne.
10: Tak mi ho sem prosím tě přiveď.
8: Ano, šéfe.
11: Ty, Bile.
10: Co je?
11: Proč chceš mluvit s Mekýzem?
10: Uvidíš.
11: Chceš mu dát šanci?
10: Proč?
11: Mám strach, aby si Lucka něco neudělala.
10: Prosím tě. Dále.
8: Tak, tady ho máte, šéfe.
10: Díky. Zůstaň pro jistotu na chodbě.
8: Ano, šéfe.
10: Sedněte si.
12: Děkuji.
10: Včera jste mě nasknul, že jsem vás zavřel na přání Viliho Píčema. Vzpomínáte?
12: Ovšem.
10: A teď si myslíte, že vás chci na přání téhož Píčema pustit. Je to tak?
12: Ne.
10: Ne? A co pak dělal Píčem dnes u vás v cele?
12: Přišel se mnou před mou smrtí smířit.
10: A nenavrhnul vám přitom náhodou, že vás odtud dostane, když přistoupíte na fúzi vašich organizací?
12: Ne.
10: Ale ano. Měl jsem to s ním totiž domluveno. Byl to trik, který nás měl před vaší popravou dostat k vašim lidem.
12: Proč mi to tedy říkáte?
10: Teď už můžu.
12: Proč?
10: Protože jste nám na to bohužel nenaletěl. Píčem se to sice pak pokusil ještě zachránit tvrzením, že ten plán se mnou domluvil jen na oko, aby vás dostal ven. Ale ani téhle verzi jste neuvěřil.
12: Jak to, že ne? Vždyť jsem Píčemovu nabídku přijal.
10: Ano. Ale jen proto, abyste se dostal ven, zmocnil se v rámci fingované fúze majetku obou organizací a pak dřív, než vás s vašimi hochy definitivně pochytám, prchnul s jistou dámou někam, kde vás nenajde nikdo mimo ptáků a hvězd.
12: Cože?
10: Jinými slovy, když jste pochopil, že vás Píčem klame, když vám říká, že mě klame, rozhodl jste se ho oklamat. Jenomže naštěstí pro nás a na neštěstí pro vás, v zápětí jste byl sám oklamán. Už tomu rozumíte?
12: Ta děvka. To je definitivní konec.
10: Člověk má vždycky šanci, Mekýz. Aspoň v téhle věznici.
12: Nechci žít. Nehodím se do tohoto světa.
10: Kdybyste se nekasal.
12: No tak, na co ještě čekáte? Můj krk je vám k dispozici.
10: Mary?
9: Ano?
10: Myslím, že doušek likéru by udělal panu kapitánovi dobře.
11: Poslušte si.
12: Děkuji. Tak spustíte.
10: Podívejte, Mekýz. Píčem, jak jste už pochopil, pracuje pro mě a těší se mé plné důvěře. Avšak právě proto, že pracuje tak spolehlivě, zaslouží si, aby jeho služba stála na ještě pevnějším základě, než jakým je pouhá důvěra. Potřebuji důkazy.
12: A co proto mám já udělat?
10: Nic víc a nic míň, než uskutečnit tu fúzi, kterou vám Píčem navrhuje, a pak už se jen, jako jeho zástupce, trochu dívat kolem sebe a občas mi sdělit, co je v podniku nového, jak si váš šéf vede a jestli mi odvádí pro městskou pokladnu skutečně všechny tržby. To je všechno. Když na to přistoupíte, ručím za bezpečnost vaši i vašich chlapců. Co tomu říkáte?
12: Vy se nebojíte, že vás podvedu?
10: Jak?
12: Co když zjistím, že vás Píčem podvádí, ale budu ho kryt? Nebo se s ním dokonce proti vám spolčím?
10: To neuděláte.
12: Jak to můžete vědět?
10: Tak za prvé, Nikdy nebudete mít jistotu, zda ten či onen doklad Píčemovy zrady není jen mnou inspirovaná zkouška vaší spolehlivosti. A buďte ujištěn, že takové zkoušky budu občas dělat. A za druhé, o jakémkoliv vašem pokusu se s Píčemem za mými zády domluvit, mě bude Píčem okamžitě informovat. V případě, že je mi věrný ze služební horlivosti a v případě, že mě klame ze strachu, že může jít o mnou inspirovanou zkoušku jeho spolehlivosti. A buďte ujištěn, že takové zkoušky budu občas dělat. Tak co? Přijímáte?
12: Podívejte, Lokitem. Já na svém životě nelpím, smrti se nebojím a jsem dokonce ochoten svůj život i obětovat. Ovšem jedině za předpokladu, že tím posílím autoritu hodnot, za něž zemřu. A že tudíž svou smrtí prospěji životu druhých. Svůj život jsem si totiž nedal a nepatří mi. Jsem pouze jeho správcem. A jakým bych to byl správcem, kdybych bezdůvodně ničil to, co mám ošetřovat? Klamou-li mě, jak se ukazuje všichni kolem mě, neznamená to, že ode mne očekávají něco jiného, ale pravý opak. Nabízejí mi tím vlastně jen jakýsi princip našeho vzájemného styku. Co by se stalo, kdybych tuto nabídku odmítl? Mé okolí by to chápalo jako vyzývavý projev mé povýšenosti a pýchy. Tím spíš, že by to bylo spojeno s tím teatrálním dovětkem popravy. A každý by se zeptal, odkud ten člověk odvodil své právo odlišit se tak okázale od ostatních. Vydělit se z řady, pohrdnout míněním většiny a poplivat i to minimum disciplíny, bez něhož se žádná společnost neobejde. Byl bych chápan prostě jako domýšlivý exhibicionista, který si chtěl hrát na svědomí světa. Obětoval bych se za něco, v co nikdo mimo mě nevěří. Má smrt by tedy zůstala nepochopena. Autoritu žádných hodnot by neposílila, nikomu by nepomohla, jen by způsobila bolest několika mým blízkým. Byla by to typicky zbytečná smrt. A je to konec konců pochopitelné. Odmítnout totálně pravidla hry, která tento svět člověku nabízí, je sice pohodlnější, ale k ničemu to obvykle nevede. Daleko těžší, ale zároveň nepoměrně smysluplnější, je tato pravidla naopak přijmout. Zajistit si tím možnost komunikace se svým okolím a pak této komunikace využívat k postupnému boji za zlepšení daných pravidel hry. Jinými slovy, jediným správným, důstojným a vpravdě chlapským řešením mé situace je obrátit se k životu čelem, vrhnout se odvážně do jeho rozbouřených vln, nebát se jeho špíny a všech nástrah, jež člověku klade do cesty a všechny své síly a všechen svůj vložit do boje za to, aby byl lepší, než je.
10: Meký, promluvil jste jako muž. Jsem hluboce dojat. Tady mi to prosím podepište.
12: Nestačila by ústní dohoda?
10: Ne. Věřím, že se před námi dvěma právě otevřela etapa solidní a konstruktivní spolupráce.
11: A já doufám, že když to všechno tak dobře dopadlo, skončíte se rozpustilostmi a budete žít konečně se svou Lucy. Mám vás tak rád.
12: Spolehněte se, maminko.
10: Jste volný, Meký. Buďte zdrav.
12: Servus.

0: Mary?
1: Ano, Bjarne.
0: Od tohoto okamžiku má naše organizace pod kontrolou prakticky celé podsvětí.
1: Dalo to fušku, viď?
0: Získat kontrolu nad londýnskou policií byla proti tomu hračka.
1: Stejně je to zvláštní, Bile. Nikdo o naší organizaci neví a všichni ji slouží.
0: Kdo neví, že slouží, slouží vždycky nejlíp. Dobrou chuť.

0: Na hře spolupracovali zvukové efekty Stanislav Abraha, mistr zvuku Ladislav Rajch, hudba Matěj Kroupa, produkce Radka Tučková, dramaturgie Renata Venclová, režie Lukáš Hlavica.
1: A já už jen krátce dodám, že režisér Lukáš Hlavica příběh natočil v roce 2019.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Pečení mě baví, ale přiznám se, že hlavně počuchu a to mé končí většinou tam, kde začíná kvásek. A tak mě zajímá, co člověka přiměje k tomu, aby se do chleba, mouky a kynutí ponořil tak hluboko, že se z něj stane skoro životní filozofie. Juliana Fischerová, známá jako maškrtnice, patří k lidem, kteří u nás pomohli vrátit domácímu pečení chleba respekt i kouzlo. No a budu se jí ptát na spoustu věcí. Třeba proč je kvásek vlastně tak trochu živý člen domácnosti, nebo proč dobrý chleba potřebuje hlavně čas a trpělivost a jestli se třeba taky dá poznat člověk podle toho, jaký upeče bochník. Juliana Fischerová alias maškrtnice.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. Velmi bolestně prožívala mladička Zorka Janů rozchod s Františkem Kožíkem. Své pocity bez cenzury, jak jsme slyšeli včera večer, zapisovala do svého deníku. Podruhé se tedy začneme do zápisků, které cizím očím měly zůstat utajeny. S pokorou a pochopením nahlížejme do duše talentované prvorepublikové herečky. Četbu z knihy Adama Georgieva Deník sestry Lídy Bárové připravila Eva Lenartová v režii Tomáše Jermana, se kterým technicky spolupracovala Hana Plecháčková, uslyšíme Terezu Velišovou.

0: to, co ztrácíme.
1: Nevýslovný smutek v duši. Praho, nedala jsi mi, oč jsem tě prosila. Domove, včera ještě tak krásný, jak si dnes nemilosrdně zlý. Srdce, protlouklo si zase marně jeden den. 11. ledna 1941. Celý den doma. Nač utíkat a schovávat se před lidmi, nač živořit. Četla jsem, přemýšlela a zase četla. A byla smutná. Stýskalo se mi po divadle. A srdce, ten neskromný orgán, mi taky nedalo pokoje. Ze svého pravidelného tepu bylo přece jen vyrušeno. Lída tvrdila, že jí kožík miloval. Bolelo mě to. Už to přestává, ale jizvy zůstanou. Četla jsem Baudelaireovy Květy zla, které jakoby ještě hýčkaly můj bol. Ne, nesmím se poddat, i kdybych měla číst Švejka. Dobrou noc, bolesti, slitujte se nade mnou i nad sebou a přejděte v spánek. Vždyť se dočkáte zítřka a já s vámi. Bože. 12. ledna 1941 v půlnoci. Přesně. Neděle. Dlouhá a bílá. Smutná. Stále jsme se hádali. Byla jsem navštívit babičku, zatímco Lída hrála odpoledne romanci. Měla jsem velkou radost, když večer přišla domů. Snad bude náš vztah opět tím čistým, ničím neskaleným citem jako před 2 lety. Snad. Jistě. Za sebe ručím. Mám jí hrozně ráda. Večer jsem se uvelebila v Lídině posteli a četla jí své deníky. Bylo mi moc krásně, i když hlava třeštila. Cítila jsem, že mě chápe. Otevřeli jsme si tajně flanděru červeného šampaňského. V životě jsem to nepila a moc mě to chutnalo. Ale bylo toho málo. Každá jsme měla jen 2 skleničky. Kuš, Zorko, dici starej vochlasta. Ale i to bylo tak hezké ve své naivitě. Schovávali jsme to pod dekou jako školačky zakázané knihy. A pili jsme s výrazem hříšníka. Lída mi vyprávěla o sobě, o svých citech a náladách a byla mě najednou hrozně blízká. Já jí asi ne. Jsem přece jen stále ještě nevyklobané sobecké mládě. Ale přesto žiju život dospělého člověka. Jak je to tedy? Přece jen mi šampáň rozé vlezlo do hlavy a já si nebudu tento překrásný stav ničit hloupým psaním do deníku. Lehnu si, zhasnu světlo a budu rozmlouvat s tebou. Podivně milovaný Tony, končím a líbám ti ruce, drahý. To totiž mohu jen v deníku. 13. ledna 1941, 12 hodin v noci. Konečně, návštěva u zázračného lékaře. Spousta nemocných a mrzáků. Zubožené děti. Po 6 hodinách čekání jsem přišla na řadu. Přejel mi tělo rukama a červenou tuškou ohraničil nemocná místa. Pak mě řekl diagnózu a jeli jsme s mámou domů. Zítra tam musím znovu. Tak jsem vypsala fakta dne. Nyní něco o pocitech. Sedím tu u svého zeleného stolku a nic se nezměnilo. Lampička svítí stále stejně žlutě a František se nepřestal na mě tak smutně dívat z černého rámečku. Jen vevnitř. Tam je nějaká vzpoura. Snad ne proti Bohu. Ano, je to tak. Ale ne za mne. Bouřím se za všechny ty ubožáky, které jsem viděla dnes odpoledne čekat na spasení. Konečně, Bože, já to nejsem, kdož má právo ti něco vyčítat. Mně se dostalo příležitosti vyléčit se vírou a já věřím. Věřím v tebe a v tebou poslané. Dobrou noc, mé bolesti. Kéž jste na ústupu, jako nakonec každé zlo. Dobrou noc, Tony, který se skrýváš za každou z oněch myšlenek. Drahý.

14. ledna 1941. V jednu hodinu v noci. Noci si mé vykoupení. Vrátila jsem se právě z divadla, z premiéry Nezbedného bakaláře. Velmi šikovně napsaný kus. Štěpánek, Smolík, Šejbalová, báječný. Spousta potlesku, až mi to vhánělo slzy do očí. Vůbec mi bylo hrozně smutno. Ptala jsem se osudu a sebe samotné, zda mi Bůh dovolí stát se tak velikou herečkou, jako je Štěpánek. Nenacházela jsem odpovědi a jen bolest, prudká a nesnesitelná, se mi stala zoufalou beznadějí. Viděla jsem Tonyho. Vždyť proto jsem se tam vlastně tak těšila. Doufala jsem alespoň v pár slov, v jediný pohled. Nic, vůbec nic. Cesta domů byla hrozná. Hádky a zase hádky. Plakala jsem, protože dnes mě bylo doopravdy ubližováno. Od mámy i od Lídy. Nemohou za to, jako já nemohu za svou nemoc. Bože, je mi tak smutno. Toužím po práci a nikde ani jiskřička naděje. Žiju v pustině, kde noc je oázou. Potácím se mezi životem a smrtí. Tak často vidím před očima revolver. Láska, zdraví, práce, alespoň jedno z toho. Takhle se nedá.

Řekl si nedávno, zavolejte příští týden. A já dovedu teprve dnes posoudit, jak to říkáš. Jako já jsem dnes říkala někomu, kdo mě má rád a nad kým duševně stojím zcela lhostejně a konvenčně, zavolejte brzy. Snad jsem se to, Tony, naučila od tebe. Tony, cvičím svoji hrdost a nevolám tě. Ale vždyť tobě je to jedno. Zatímco já tonu v mukách odříkání. 16. ledna 1941 ve 3 hodiny v noci. Ráno jsem byla u zázračného lékaře, který do mě vdechl zase trochu chuti do života. Potom celý den u Věry, kde bylo dnes velmi smutno. Ota musí jít příští týden na práce. A Věra tady s tím vším zůstane sama. Ubozí lidé. Cítím s nimi, jak jsem nikdy s nikým cizím necítila. Večer. Premiéra Za tichých nocí. Film průměrný. Lída dobrá. Heger báječný. Až na vypadání. Schránil hrozný. Režie špatná, fotografie ještě horší. Celkem mi z toho bylo smutno. Bylo tam spousta známých, Kratochvíl, novináři a herci. Po představení jsme seděli v lucerně. Ale divte se, Zorce se to líbilo. Bolesti, děkuju vám, že jste na chvíli opustili mou hlavu a dovolili mi se smát a bavit se. Dlouho jsem seděla s Karlem Hegerem. Až Lída myslela, že jsem se do něj zamilovala. Kde pak, Lído? Já stále myslela a myslím na Tonyho. A právě proto mohu posoudit rozdíl obou vztahů. Karel byl moc milý a našla jsem v něm jemného, citlivého člověka. Mám ho ráda a ráda bych ho zase viděla a přeju mu krásnou novou roli. Po šampaňském se cítím vždycky tak rozervaná. Okamžiky radosti, křeče smíchu jsou vystřídány bolestí a pláčem. Ne, Zorko, nepij alkohol. Věnuj se dál své touze po divadle a nešťastné lásce, i když jsi směšná. Jen když cítíš, Zorko. 17. ledna 1941 v 11 hodin v noci. Celý den mi zněly verše a já se neodvážila je přenést na papír. Proč zrovna dnes? Byl snad včerejší den inspirací. Vzpomínala jsem na Karla a toužila po Tonym. Přátelství bojovalo s láskou, nebo láska s láskou. Ráno u zázračného lékaře, pak celý den doma. Už jsem to nevydržela a zavolala Tonyho. Jaké zklamání. Bože, tak chladně zněla jeho přátelská slova a mé odpovědi byly kapky krve z mého srdce. Stará rána se otevřela. Já se loučila se svou jednou z nešťastných lásek. S Bohem, Tony. Naschledanou. Dovol jen, abych ti směla říkat ve svém nitru ty, rozmlouvat s tebou a dávat ti dobrou noc ve svém deníku, k němuž si ty dal poput. Jak kruté. Nestonej mi moc, můj nemocný Tony. A nebraň se osudu, svedeli nás jednou dohromady. Má lásko.

1941, v jednu hodinu v noci. A čas letí a nic nepřichází. Neděle dlouhá a smutná. Dopoledne jsem se zahrabala do novin a odpoledne jsem byla u Věry. Až teď v noci jsem se vrátila. Bylo tam smutno a přece nějak tak teplo, hezky, zvláštní. A teď jsem tady ve svém zeleném pokojíku a stará nespokojenost se vrátila. Myslím znovu na vše, co se mi nedostává, a toužím potom. Bože, bojím se, že lze z touhy zešílet. Karle, myslela jsem na tebe celý den. Stýská se mi po tobě. Tony, má lásko, spí sladce. Má marná lásko. Dne 20. ledna 1941. V 11 hodin v noci. Celý den u Věry. Je to tak trochu živoření. Nadarmo? Nevím. Cítím a prožívám s nimi jejich utrpení. A má duše zatím tam někde docela vespod pláče. Pro koho? Ach, stále tatáž otázka. A já se už stydím odpovídat. Pro lásku, jíž se mi nedostává, pro práci, po níž toužím. Celý den jsem myslela na Karla. Že bych zapomněla na Tonyho? Ne, nikdy. Když večer Lída o něm řekla ošklivá slova, ranila mne. A já na ní byla hrubá. A ani toho nelituji. Miluji ho. Ano. O, ano. Dobrou noc, Tony. Dne 21. ledna 1941 v 1 hodinu v noci. Bože, děkuji. Jde řada smutných dní, jde nekonečným průvodem a nikde ani jiskřička naděje. A pak se člověk jednoho rána probudí a úžasle hledí na jeden šťastný den. Role. Madlenka s Ondřej a Drak od Dyka ve Vinohradském divadle. Prý určitě, tedy snad. Plakala jsem štěstím a nedůvěrou. Děkovala jsem Bohu za to štěstí. A přece nejsem šťastná. Sedím tu, teď večer, ve svém pokojíku. Všichni jsou mi cizí. Pláču. Hlava mě třeští a vynahrazuje si předešlé bezbolestné dny. Je mi smutno a přece mám divadlo. Po čem tedy tak nesmírně toužím? Po lásce, Zorko, styď se, herečko. Bojím se v tebe věřit. Má nová role. Má Madlenko. Jež jsi tak milá ve své prostotě. Ty něžná, bez problémů. Neberte mi ji, páni od divadla, a nechte Zorku být Madlenkou. 5. února mám v ní vystoupit. Zase jeden svátek v mém životě. Madlenka má plakat tak hezky, venkovsky, vzlikavě. Musí se umět smát jako děvčata na návsi a vůbec musí všechno dělat jinak, než to dělám já. Krásný a zodpovědný úkol. Tony, těším se na ten den. Přijď. I ty, Karle. Dne 22. ledna 1941. Ve 2 hodiny v noci. Ráno u zázračného lékaře. Bylo mi moc zle. Zvracela jsem a bolesti hlavy neustaly. Dodal mě trochu síly a tak jsem již docela usměvavá přešla do Vinohradského divadla, kde jsem si vyzvedla roli. Bože, není krásnější pocit, než jít s novou rolí v kapse. Dokážu, že jsem dobrá herečka. Pracovat, Zorko, nemyslit na lásku, herečko. Dnes v tomto deníku si slibuji,
že dám své Madlence, co bude v mých silách.

Dne 23. ledna 1941. Celý den doma. Učení šlo těžko, vyšla jsem ze cviku. Ne, nejsem důsledná, hned první den jsem nedala své madlence, co jí patřilo. Jsem nervózní, roztěkaná. Ani ruka mě neposlouchá a píše si, co chce. Den byl dnes tak neobvykle krátký. Tak málo mi dovolil myslet na tebe, Tony, ale nač myslet? Jsi ve mně, cítím tě, jsi má duše. Dnes v noci se mi zdál podivný sen, krásný sen. O tobě, můj drahý. Nač vyprávět, sny nejsou pohádka a proto jej zařadím do tajných vzpomínek. Víš, tam docela dole. Spisladce má lásko. A kéž tě Bůh pozlobí a sešle ti sen o Zorce Janů. Dobrou noc, Karle. Dne 24. ledna 1941 v 11 hodin v noci. Dny letí a já zahálím. Práce čeká. Ale já také čekám. Nač? Nevím sama. Na zázrak? Ráno u zázraka. Vůbec mi nepomáhá a je mi hrozně zlé. Celé tělo mám rozlámané a hlava pálí. Chodila jsem po Praze celé dopoledne a obstarávala si věci. Stydila jsem se, že jsem tak ošklivá. Ne, Zorko, to už nezměníš. Odpoledne na Barandově. Přiznej si, Zorko, že jsi tam hledala Karla. Nebyl tam a teď teprve jsem dala průchod svým bolestem. Vemte si mě, bolesti, tady mě máte, ale i s mozkem a srdcem. Proč ty jen stále fungují? Zpropadené orgány. Nebyl tam. Smutno mi bylo, ale plakat jsem nemohla. Nic se nestalo. Zkoušela jsem si copy do Ondřeje a Draka. Jsem v nich obluda jako ve všem. Pak dlouhý, smutný večer doma. Učila jsem se, ale protkávala jsem slova Madlenky myšlenkami Zorky. Všechno je kolotoč, nemohu souvisle myslit, snad ani cítit. Jsem zmatená a roztěkaná. Ale jak se chceš učit, Zorko, já nevím, bože, prosím. Dobrou noc, ty k němuž se nechci přiznat. A do něhož jsem si vtělila novou naději. Dobrou noc, má lásko, jsi dnes na premiéře a pozítří budu číst tvůj referát. Nevěděla jsem, že se dají číst divadelní kritiky s takovou láskou. 25. ledna 1941 ve 12 hodin v noci. Nekonečný zablácený den. Večer rozmluva s tátou. Bylo to tak krásné, tak to hřálo. Ale teď je mi už zase smutno. A mé myšlenky utíkají mé vůli. Neposlušné. A tak myslím na tebe, Tony. A na mou beznadějnou lásku k tobě. A na všechny ty stereotypní fráze v mém deníku. A na další lásku, jež mi přijde. A na to, že to vlastně láska nebude. A to je strašlivě jisté. Bože. Dobrou noc, Karle. Jsi podivnou složkou mého cítění, ale budiš. Dne 26. ledna 1941 v 1 hodinu v noci. Neděle. Krásný den. Děkuji ti, Bože, i za to málo. Dopoledne plné hádání a pří. Oběd neutěšený, jako konečně každou neděli. Odpoledne k nám přišla Věra. Prováděla se mi po vile, debatovali jsme s tátou, navštívili jsme Lídu a pili šampaňské. Věra se Špičkou odjížděla. Tak to by bylo. Ale z šumivého vína ještě něco zbylo a je to moc krásné. Taková nesmírná bezstarostnost.
a tolik citů se náhle hlásí ke slovu. Je to zvláštní, myslím na tebe, Karle. A proč ne na Tonyho? Lída říkala, že se bojíš zklamání. Tak ráda bych k tobě přistoupila, můj drahý. Mám tě vůbec tak zvát? A řekla ti, ty rozbolavilé dítě, neboj se, já tě budu mít ráda. Ale což vím, je-li můj cit tak veliký, aby nesklamal, což vím, měl-li by on mě rád, což vím, není-li tohle všechno jen pod vlivem alkoholu, což vím, koho vůbec miluji?

Tak to byla druhá část četby z knihy Deník sestry Lídy Bárové. I tentokrát nám četla Tereza Velišová. Připomínám, že třetí část na Dvojce vysíláme už zítra večer ve 22 hodin.

0: Radioservis představuje
1: CD Gramo Tingle Tangle.
2: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
1: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
2: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
1: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radioteka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Je 10:30 a začíná noční mikroforum, kterým vás provede Marta Marinová. Dnes nás navštívila mladá herečka a divadelní produkční Kateřina Zapletalová. Patří opravdu k té mladé generaci a tak se těším, jakými svěžími a neotřelými pohledy na divadlo a na svět vás i mě překvapí. A třeba vás také zláká do divadla na nějakou zajímavou hru, o které jste ještě neslyšeli. Uvidíme. Kateřino, vítejte u nás v noční mikrofonu.
1: Děkuji moc, krásný večer.
0: Dobrý večer. Já začnu z trošku dávnější doby, i když při vašem mládí ne tak dávné, ale jak se stalo, že jste už v 15 letech odjela studovat do Anglie?
1: No, to je zajímavý příběh. A vlastně známí mých rodičů, tak tam jeli a věděli, že tam budou 8 let žít. Tehdy měli 5 dětí a poprosili, nebo vlastně nabídli našim, jestli bych nechtěla na jeden z těch posledních roků, kdy tam jako byli, jestli bych tam nechtěla vlastně na rok jet k ním, pomoct jim a být vlastně taková jako napůl operka v uvozovkách, s tím, že mi pomohli si zařídit to, že mě ve škole přijali jako klasickou studentku, ne jako někoho z ciziny, že to, což se jim stávalo často, že tam byly takový ty výměný pobyty třeba na rok nebo tak, ale oni to vlastně vykomunikovali díky tomu, že tam žili tak, že si i ta škola myslela, že tam budu díl. Takže se ke mně chovali jako k klasickým studentům, což bylo strašně fajn. No. Takže vlastně to byl jejich nápad, který tehdy naši přijali a tak nějak to dopadlo. No.
0: To je hezký dárek, jako, ale vy jste tam se učila vlastně v anglickém jazyce?
1: Jo.
0: A to jste uměla takhle dobře?
1: Ne. Já jsem šla na klasickou základku, protože já jsem byla na 8. gymnáziu a vlastně z 9. nebo z té kvarty jsem odjela tam a oni mají 11 let té vlastně základní školy, toho základního vzdělávání. Takže já jsem tam nastoupila do 10. ročníku a v rámci vlastně volitelných předmětů jsem si tehdy vybrala výtvarku a herectví, takže jsem měla i to štěstí a tu možnost si tam vyzkoušet i jaký mají přístup k herectví a tak, což bylo strašně super. Dokonce asi oni, když zjistili, že jako mě herectví zajímá a baví, tak hned ten první týden mě přesvědčili, abych šla na konkurs do školního muzikálu, což bylo strašně vtipný, protože tím, že jsem neuměla zase tak dobře anglicky, nebo jako domluvila jsem se, ale tak jako ze školy. Tak mám pocit, že jsem tehdy uměla líp francouzsky než anglicky. A vlastně tak se mi smáli, že jsem neuměla vyslovovat spoustu těch věcí a tak. A vím, že z toho pak byl takový jako vtip skrz ten rok. A když jsem odjížděla vlastně na konci toho školního roku a řekla jsem jim, že už tam ten další rok nebudu, tak tehdy právě ten učitel na herectví a zároveň režisér toho muzikálu říkal, že to je velká škoda, protože teď už bych konečně mohla mít jako mluvenou roli, že předtím mi nemohli dát, protože jsem měla hrozný přízvuk. Takže jako, tak to bylo takový smutný a hezký zároveň. No.
0: Tak si dáme písničku a já se vás na to ještě potom zeptám. To zní moc zajímavě. Milí posluchači, dnes večer si povídáme s Kateřinou Zapletalovou, herečkou a divadelní produkční.

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my si dnes povídáme s herečkou a divadelní produkční Kateřinou Zapletalovou. Povídali jsme si před písničkou o tom, jak se už v 15 vydala do světa studovat do Anglie na školu, i když ještě neuměla tolik anglicky. A jak to tedy bylo v tom muzikálu školním, když ta angličtina ještě nebyla taková?
1: No, ono se začalo zkoušet asi až po měsíci, co jsem tam byla. Takže jsem to stihla tak nějak nachytat. Ale asi po 14 dnech, nebo 14 a půl, nevím, po nějakých 3 týdnech třeba, co jsem tam byla, tak jeden z prvních úkolů na tom herectví byl, aby jsme si připravili vlastní monolog. A já jsem věděla, že jako nemám šanci, jako že si to i přeložím, ale nemám šanci si to jako nacpat do té hlavy. Takže jsem to celý založila na jedné větě, kterou jsem furt různě opakovala. A udělala jsem to prostě o tom, že kolem mě prošel kluk, který se na mě usmál, a to bylo jediné, co jsem furt říkala. A jako zpracovávala jsem to, protože jsem věděla, že jako monolog si fakt nenapíšu. Tak to bylo takový. Ale prošlo to.
0: To museli ocenit.
1: Jo, nakonec to bylo fajn.
0: Ale to asi nebyl první zájem o herectví, že ne?
1: Ne.
0: To už muselo být jistě předtím.
1: Jo, já jsem vlastně chtěla být herečka, co si pamatuju, no. Že jsem to tak nějak měla v sobě. Bavilo mě se pozorovat v zrcadle, když jsem prožívala různý silné emoce. Doteď se mi naši smějou, že jsem plakala před zrcadlem. Ale mě vlastně fascinovalo, jak u toho ten člověk vypadá, když to, co jsem prožívala vnitřně, jsem chtěla vidět, jak vypadá zvenku. Mm-hmm. Takže vlastně tak jsem se na sebe koukala. Když jsme měli zrcadlo, tak jsem koukala do televize a starý živojiště, jak to jako odrážela ten obraz. A pak asi někdy jako kolem 3., 4. roku jsem se ptala taťky, jestli bychom mohli do Disneylandu, protože na ní byla reklama v nějaký kazetě, kterou jsme si půjčila prostě, nebo kterou mi naši tehdy půjčili, já nevím, jestli nějaká Arielka nebo něco takového. Já jsem to milovala a právě jsem tam viděla tu reálnou Popelku a říkala jsem taťkovi, že bych strašně chtěla tak jako potkat tu reálnou Popelku, že jo? On mi tehdy tak jako velmi pragmaticky řekl, že to není opravdová Popelka, že to je herečka a že to je její práce a že tak, jak maminka chodí do školky učit, tak tahle paní chodí a je princezna do práce, takže v tu chvíli jsem se rozhodla, že teda taky budu herečka.
0: A dárky nenosí Ježíšek, no. To jsou strašná zklamání.
1: Ne, tak Ježíšek u nás fungoval až jako do snad mých 19, pak jsme to zjistili, jak naši zvoní, jako. To bylo velmi kouzelný, ale no, tohle bylo takový, že mi to tak jako rychle objasnil. No a pak jsem moc vyrostla, protože jako ty princezny v Disneylandu, já jsem to fakt měla v plánu dlouhou dobu, ale tam jsou strašně přísný castingy, pak vlastně i ta práce je fakt tvrdá a myslím, že ty holčiny musí mít kolem 168 cm. Jinak bych hrála nějakou ošklivou sestru nebo nic takového, co se mi nechce. Takže...
0: Marfušku nějakou. No. Tak to ne, to chápu. A vlastně, Katko, když jste se vrátila z té Anglie, tak proč jste nepokračovala tak jako tou klasickou cestou, jak třeba herci z většiny, že jdou na konzervatoř a pak na damu?
1: No, já jsem chtěla jít na konzervatoř, ale naši mě vlastně přesvědčili, abych si udělala nějakou školu jako pořádnou v uvozovkách, abych měla větší rozhled, kdybych si to náhodou rozmyslela, abych mohla jít i někam jinam. A tím, že věděli, že jako je damu, je jamu, jsou jako vysoké školy umělecké, tak jim přišlo rozumnější a dneska jsem jim za to vlastně vděčná. Jako, tehdy mě to mrzelo, hodně jsem to chtěla aspoň zkusit.
0: Ale zpětně nelitujete. Jako
1: zpět, ne, tak ten Gimple měl něco do sebe, no.
0: Ale rodiče jsou vaši fanoušci.
1: Jo, jsou největší. Chodí na každý premiéry a myslím si, že jsou moc pyšní.
0: A když to vezmu ještě k té Anglii, tak třeba dneska v portfoliu vašem hereckém to je asi značná výhoda, že umíte dobře anglicky a že...
1: No, nemám ten pocit. Já si myslím, že to už dneska
0: umí kde kdo.
1: Že vlastně, kdybych měla možná ještě nějaký třetí jazyk, tak by to bylo zajímavější, ale nějak to nepociťuju jako extrémní výhodu.
0: To se doba hodně změnila. A na jaké potom vyšší herecké škole jste studovala?
1: Já jsem to zkoušela na jemu i na damu, tam mě nevzali, takže jsem šla na Vošku. Mm-hmm. A vlastně ve výsledku to přesně tak mělo být, protože díky Božce, mě tehdy učil Jirka Hájek a Šárka, tehdy ještě Kubíková. A Jirka mě vlastně doporučil do Mladý Boleslavy na konkurs, na představení, který režírovala Hadal Garlo, což bylo super, že jsem mohla hrát v představení, který vlastně režírovala izraelská autorka, režisérka. Neuvěřitelný zážitek. Tam jsem se pak jako shodou okolností potkala s Dianou Šoltýsovou, která taky u nás na Vožce učila. A měla vlastně třídu nade mnou a potom tu třídu pode mnou, takže my jsme se těsně minuli, ale asi se mi nějak zaujala a díky ní jsem pak vlastně dělám to, co dělám. No, že ona mě oslovila na vyhnání Gerty Schnirch a od té doby už spolu tak jako spolupracujeme a miluji její práci a vlastně doteď jako spolu zkoušíme. Teď máme vlastně poslední premiéru, kterou jsme dělali, byly Lolitky, které hrajeme ve Venuši ve Švehlovce, což je vlastně její autorská tvorba.
0: To my se k Dianě dostaneme, ale to je krásný základ z té školy.
1: Vlastně jo, no. Já jsem tam měla obrovský štěstí fakt na super lidi a plus teda jsem chtěla jsem být co nejvíc připravená na jakýkoliv příležitosti, takže když to šlo, tak jsem chodila na Damu na step třeba, který tam měl, jako jsem zjistila, že tam vlastně můžeme chodit z jiných uměleckých škol taky. Mm-hmm. Chodila jsem na FAMU na práci s hercem, s Honzou Podměšilem a takový, jako jsem si hledala ještě různý cestičky, workshopy a tak, abych vlastně měla co největší to portfolio, protože vím, že ta hodinovka té Vožky není taková, jako to mají třeba na Damu nebo na Jemu. I tím, že to jsou vysoké školy a u nás je to fakt ta vyšší odborná, tak je to tam trošku složitější, no, s tou dotací těch
0: hodin. A podařilo se vám tam třeba udělat partu? Já jsem kdysi měla rozhovor s už nežijícím slovutným hercem a on říkal, že měl vlastně štěstí na to, že s kolegy a spolužáky založili takové generační divadlo, se kterým oni potom vlastně rostli a stárli. Měli jste tam takovouhle partu, že by se vám něco takového povedlo?
1: Měli jsme k tomu jako velký ambice, ale přišel covid. A asi třikrát nám zrušil premiéru a pak už jsme na to fakt neměli sílu ani finance, takže se to celý rozpadlo. Ale spousta z nás hraje různě po divadlech a doteď na sebe chodíme koukat a podporujeme se a píšeme si a myslím si, že se máme jako furt všichni rádi. Akorát prostě už se nám nesplnilo to, že bychom všichni si zahráli v něčem. Spíš tak občas se potkáme někdy na jevišti, ale
0: to už asi ujelo tenhle bus.
1: Myslím si, že jo, že nám ho sebral covid.
0: To je pacholek, no. Tak nám povězte, protože vy máte dost pestrý herecký život. Kde vlastně všude jste k vidění, kde všude hrajete?
1: Tak momentálně jsem právě v té Venuši ve Švehlovce pod Didy Artem, kde hrajeme Lolitky. Pak jsem hodně v divadle v Celetné, tam mám asi nejvíc představení, takže i v klubovně, jak na malý scéně, tak ve velkým. A teď jsme měli v květnu premiéru s divadlem Uvidíme, kam mě právě oslovila Nicole Kouklová z Prádelnou v Brooklynu, pardon. Nervozita před mikrofonem. A to hrajeme v divadle Metro, ale je to vlastně pod divadlem Uvidíme. A teď jsem nově naskočila do Hany v Klicperově divadle, takže tam teď taky hraju jednu postavu. Tak to takový rozlítaný. Myslím, že určitě něco... Jo, ještě hraju s MBA Company v Rock Café Praha, kde děláme My děti ze stanice Zoo a Lidé místa věci.
0: A zájezdovky taky jezdíte?
1: Jezdívala jsem takový pohádkový zájezdovky. Ty už teď jedu jenom, když mají problém sehnat herečku nebo někdo onemocní, nebo se jim něco stane, ale jinak už ne. To už nestíhám. A jezdím se spolkem Šprajc, to jo. To jsou vlastně dvě představení, jedno pro mladší stupně, jako pro malé děti, tak do 5. stupně a potom pro starší. Jsou dvě představení o bezpečnosti na internetu. A to druhý, pro ty starší děti, to je vlastně hodně zaměřený na fake news.
0: A vy vlastně tím pádem hrajete v různých prostorech, které možná nejsou ani vždycky tak divadelní, třeba to Rock Café,
1: ano,
0: možná i to divadlo Metro. Co tenhle ten rozměr vám osobně přináší? Lze tou imaginací vlastně tím herectvím nebo tím divadlem naplnit jakýkoliv prostor?
1: Jo, já si myslím, že určitě. Jako vlastně každý ten prostor má svý kouzlo a v tomhle jsem teda extrémně vděčná i tomu divadlu Natálie Venturové, kde jsem začínala a jezdila hned vlastně během, myslím, třeťáku a pak jako hned po škole, že jsem si s nima objezdila spoustu různých prostorů. Měla jsem tam Romanku Sitovou, která je výborná herečka a která mi vždycky, já jsem za ní vždycky chodila, jak jsem slyšet, jak to funguje, a vlastně to mi dalo strašný jako dobrý základ v tom rozlišovat ty jednotlivý prostory, naučit se to umluvit a podobně. Samozřejmě člověk se to učí celý život a určitě ne vždycky to chytnu stoprocentně, ale v tomhle je to vlastně hrozně dobrý základ. A je pravda, že ta klubovna v Celetný, tím jak je maličká, je pro 30-40 diváků, tak tam člověk hraje fakt až filmově. To je úplně jako kdybyste měli ty lidi v obýváku a fakt jenom existujete. To má obrovský kouzlo oproti jako větším prostorům, kde se to musí zase dohánět i většíma gestama a podobnýma věcma.
0: To je minimalismus úplný. A možná ty diváci pak mají taky víc pocit, že jsou vlastně v tom s vámi.
1: Já myslím, že určitě. Že my tam hrajeme teďko zabijáka Joe'a a je fakt, že ty zpětné vazby většinou bývají, že mají pocit, že jsou s náma v tom karavanu, že to vlastně prožívají. Ještě ta klubovna je tak specifická a my to máme tak postavený, že vlastně chodíme kolem těch diváků a celá ta klubovna je ten byt, takže oni mají pocit, že fakt jako sedí s náma v tom obýváku.
0: Tak no. To je krásné, to je možná opravdu i to lákadlo, jak jsme na začátku říkali.
1: Jo, to je pravda.
0: Aby se na to někdo přišel podívat. Milí posluchači, to říká o své práci náš dnešní host a tím je Kateřina Zapletalová, herečka a divadelní produkční.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Kateřina Zapletalová, herečka a divadelní produkční. My jsme si povídali o vaší práci, Katko, kde všude co hrajete, a vy jste jmenovala hru Prádelna v Brooklynu. A to je docela hra, o které se alespoň v Praze dost mluví. Mm-hmm. Tak možná taky zase takové lákadlo, o čem ta hra je.
3: To je hezký, že se o ní mluví, to je dobře. Je to hra o vztazích určitě. Je to hra o velkých osudech malých lidí, tak nějak mi to přijde. No. Ale nevím, kolik toho moc vlastně můžu nebo chci prozrazovat, aby potom zase divák nepřišel o to překvapení, protože ta hra je, jako, je geniálně vystavěná. Jo, jsou to vlastně to 5 dialogů, které jdou za sebou. Ta hlavní postava, kterou tam stvárňuje Nicole Kouklová, tak prochází všemi těmi dialogy. A já tam hraju dvojroli, dvě její ségry, dvojčata. A Roman Zach hraje vlastně takový osudový setkání právě v prádelně. Takže je to vždycky protkaný, že tam s tím Romanem vždycky střídáme, ale Nicole zůstává a prožívá ty různý momenty. A je to... Ta linka toho, nebo to, jak je to dramaturgicky udělaný, co prostě, jak to ten John Patrick Shanley napsal, je jako hrozně fascinující, protože prostě u toho prvního dialogu se jako trochu zasmějete, tak u toho druhého tak pokračujete, pak vás něco dostane, tak vás to třeba dojme, ale hned na to je tam postavena jak další dialog, který je extrémně vtipný, a teď to člověk jako pozoruje i z toho zákulisí, jak ty lidi jsou rádi, že se můžou smát, že to není furt těžký, že vlastně si můžou jako ulevit, a má to takovou krásnou jako sinusoidu toho příběhu, jak je to vedený, a na konci mně přijde osobně, že tam je taková hezká katarze, takový jako vlastně takový smutný, ale krásný happy end, no.
2: Tak jste mi vlastně vyfoukla otázku, jsem se chtěla zeptat, proč by na tuhle hru měli lidi jít, a vy jste jim to teď vlastně řekla.
3: Jo.
2: A prádelna, to je vlastně to obyčejné místo, kde se obyčejní lidé setkávají.
3: Jo.
2: Ale mohou zažít něco velkého.
3: Jo, jo, přesně tak. No, je tam nějaký ten neobyčejný příběh. Tak vlastně každý ho nějak jako neseme. Kolikrát, když se seznámíte s novými lidmi, začnete se bavit, tak zjišťujete, jak každý z nás má fascinující osud. Vy to tady musíte mít o to víc, když takhle děláte ty rozhovory s těmi různými lidmi a najednou pozorujete, jak každý má obrovskou hloubku. A je to právě, si myslím, je taková jako malá připomínka toho, že i v prádelně můžete potkat člověka, který bude mít něco speciálního přímo pro vás. No.
2: A teď vlastně, když hrajete dvojčata, je to dvojrole, tak je to asi herecká výzva, ne? Protože předpokládám, že jsou úplně odlišná.
3: Jo. Je to přesně tak. To je vlastně, když mě do toho Nicole oslovovala, tak říkala, v pohodě, jsou to taky dva dialogy, není to tak hrozný, budeš tam mít jako dvě ségry, není to nic extra velkého, ale bude to zajímavý právě tím, že jsme z nich udělali dvojčata, což oni v původním, úplně v té původní prádelně nejsou. Mm-hmm. Takže v tomhle to bude pro tebe zajímavá práce, zajímavá role, že bude každý to dvojče trošičku jiný. No a pak jsem postupně zjistila, že těch dialogů je tam jenom 5, 2 z toho mám já. A vlastně pak ještě Roman připsal jako prolog a epilog, kdy já hraju takovej mix obou těch sester, takže vlastně je to jako extrémně náročný, ale jako krásný, jo? Že si s tím jako herecky fakt člověk může vyhrát, ale je to vlastně fascinující jako udělat si takový mix těch dvou osobností, pak být ta jedna osobnost, pak být ta druhá osobnost a pak zase znovu ten mix. A plus teda ještě tam mám takovou roli servírky, která je taky úplně odinut, ale pak vlastně má v sobě takový nádech těch sester, takže to je, no.
2: A je náručný, to, řekla byste, že to je výzva, vítaná, ale výzva.
3: Ano, určitě, jo, určitě.
2: A máte ráda výzvy?
3: Jo, jo. Jo.
2: Herecké teda, myslím.
3: Životní. Ne, tak vždycky se z toho člověk nějak poučí a ve výsledku si něco odnese. Je asi pravda, že ty nejtěžší cesty jsou pak jsou nejvíc odměněny. Nebo aspoň z mý zkušenosti. Ale samozřejmě se nechci rouhat a myslím tím jenom takový ne úplně zdravotní kolapsy a takové věci. Spíš jako když člověku přijdou nějaký zajímavý pracovní výzvy nebo no.
2: A teď, když se vám poštěstí takováhle výzva, tak je vám třeba některá z těch sester dvou, které obě hrajete, bližší? Může se něco takového stát? Jako když třeba člověk hraje sám proti sobě dámu? Nebo?
3: No vlastně jo, když jsme to začali číst, tak jsem si byla dost jistá tou jednou sestrou, která mi byla blízká tím, jak je velmi jako uhlazená v některých věcech, má strašně ráda řád a tak, což já někdy mám taky ráda. Ale pak postupně, jak jsme to zkoušeli, tak se mi tahle sestra úplně vzdálila a začala mi být blízká ta první, která je spíš takový jako zosobněný chaos, který já mám v sobě taky hodně. Mm-hmm. Takže vlastně jsem zjistila, že každá z nich má se mnou něco společného a je fascinující to jako pozorovat, no.
2: Hrála jste někdy proti sobě dámu třeba nebo skrebl? To je taky tak vlastně trošku rozdvojení.
3: To je pravda. Asi když jsem byla malá, tak jo. Ale možná jsem spíš hrála, že jsem někdo jiný a hraju proti sobě.
2: Je tam taky zaujalo tady u té hry, že našla jsem na internetu, že si s někým jako povídáte tak obecně, ale že konkrétně v téhle hře byla nějaká myšlenka o dítěti v nás a dospělosti, ale neumím si teď uvědomit.
3: Jo, to vlastně o tom mluví ta první sestra, která tam má nádhernou větu v tom, že to, já jsem o tom možná někdy mluvila, že to pro mě je asi jako jedna z těch nejzásadnějších věd tam. A ona říká, že když to trošku sparafrázuju, že možná dětství je to jediné, co existujeme, co existuje a že vlastně možná nikdy nepřestaneme být dětmi, že nikdy skutečně nedospějeme, jenom nemáme čas na to, si to dětství užívat, nebo nemáme čas na to být dítě, že ve skutečnosti nic jako dospělost neexistuje.
2: A vy s tím souzníte, jsem pochopila.
3: Jo, dost.
2: Jo?
3: Jo, já mám pocit, že čím jsem starší, tím víc zjišťuju, že ti lidi, o kterých jsem si myslela, že už to mají vyřešené ty věci a umí se v tom pohybovat, takže to všichni tak jako hrajeme, nebo mám z toho ten pocit, protože já jsem si myslela, že až mi bude 30, tak už budu jako absolutně vědět, co dělám, když půjdu na úřady nebo tak, ale fakt jsem v tom pořád dost zmatená. Hodně no se v tom plácám. Tak jako dělám, že jsem dospělá.
2: A budete překvapená, za 20 let budete taky zmatená.
3: Jo, no takže mám pravdu.
2: Máte.
3: Je to tak, že to všichni jenom hrajeme, že už jsme v tom jako rozumným věku. A
2: možná spíš děláme, co můžeme.
3: No. Jo.
2: V danou. A Roman Zach je určitě charismatický herec, oblíbený, ale jaký je režisér? Jak se vám s ním pracovalo po téhle lince?
3: Je velmi citlivý a hodně empatický. Velmi dobře se mi s ním pracovalo v tom, že on oproti jiným režisérům, které jsem poznala, tak jsme hodně dlouho seděli u stolu a hodně dlouho jsme četli a velmi mu záleželo na tom, aby jsme si ten text fakt vrili pod kůži. Nejenom jako do paměti, ale spíš, aby tak nějak v nás žil, aby jsme věděli, že vlastně všechny ty slova pro něj byly důležitý, všechny ty myšlenky pro něj byly extrémně důležitý a bylo pro něj hrozně klíčový, aby jsme přesně věděli, proč co říkáme, což je vždycky v herectví důležitý, ale mám pocit, že tady pro něj ten text hrál jako veliký prim a aby ten příběh vylezl přesně tak, jak má. No. Hmm.
2: Milí posluchači, jak se dělá dobře postavená hra, to nám dnes říká náš host a tím je Kateřina Zapletalová, herečka a divadelní produkční.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Kateřina Zapletalová, je herečka a divadelní produkční a my si povídáme o tom, co všechno dělá a co na tom má ráda. Tak už jsme zmínili Dianu Šoltýsovou, to je, myslím, už dnes velice vyhledávaná režisérka divadelní, kromě toho, že je herečka.
3: Ano.
2: A hra Lolitky, to mě musím říct, taky neminulo. Ta musí být velice, velice zajímavá. Jak byste ji představila, Katko, tuhle hru?
3: Pro mě jsou Lolitky asi nejzásadnější hra, kterou jsem kdy dělala, na který jsem kdy pracovala. A je to přesně ten projekt, o kterém jsem vždycky sněla, že ho budu dělat, že budu jednou dělat divadlo, který bude mít přesah. A ty Lolitky to pro mě fakt jsou. Tím, že to je, jsou to tři reální příběhy Diany, vlastně kamarádek, my neznáme jejich totožnost, které se jí svěřily jedno léto nebo loni v létě se svými zkušenostmi a ona na základě toho vlastně napsala tuhle divadelní hru, kde sledujeme tři pokojíčky, tři holčičky, které si hrajou s panenkami, že ta první půlka je fakt jako velmi komediální, zábavná, myslím. V něčem to spoustu lidí vrací do dětství a tak a pak vlastně skrz to, jak se chovají k těm panenkám, jak s nimi mluví, jak s nimi komunikují, se začíná prozrazovat, s čím si prošli nebo co třeba zažili. A to, co to pak zanechává v těch lidech po tom představení, to, že tam sama musí ještě třeba chvilku sedět nebo si to zpracovat, nebo že to vede k tomu, že nám ty lidi říkají, super, teď půjdu domů a chci si popovídat se svojí dcerou nebo podobně, je pro mě jako obrovský dárek zpátky, že to, co děláme, má smysl. A ten přesah je vlastně to, co mě na tom tak strašně baví. Plus si teda myslím, že to je dobře zpracovaný, když to se těžko posuzuje, když jste uvnitř. Ale rozumím tomu, proč, co děláme, takže...
2: A vy jste jedna z těch dívek a vy vlastně jste náctileté.
3: Jo. Já konkrétně hraju 12letou, který bude brzo 13, takže ona řeší ještě trošku jiný věci, pak je tam 10letá a 8letá holčička vedle mě, vlastně ty dva pokojíčky kolem. No. A každá řešíme trošku jinou věc, trošku jiný příběh, někde v takovém světě fantazie se potkáváme i.
2: A vy máte nějakou strašně reálnou panenku, jsem se dočetla.
3: Jo, ano, Lamily. To jsem vůbec nevěděla, že existuje, pokud jsme to nezačali zkoušet. No, to je panenka, která vznikla v roce 2014 a která má dokonce nálepky stridí, modřin, znamínek. Takže vlastně krom toho, že je jako extrémně podobná reálnému tvaru 19-letý dívky nebo průměrnému tvaru 19-letý dívky, takže nemá extrémně prodloužený nohy, je vlastně velmi pohyblivá, má pohyblivý všechny klouby, tak ještě k tomu může mít třeba jizvu po císaři, takže může být vlastně v uvozovkách jako maminka. Jo, že v něčem je to takhle. Může plakat, může mít akné, který se jí dá nalepit.
2: No, trošku hororový. Hororový nádech to má.
3: Jo. Ne, vlastně, mně to vlastně přijde hrozně fajn v tom, že ta panenka může být pak jako o to víc hrdinka i tady s těmi věcmi, a když třeba pak máte, já nevím, starší ségru, která má akné, ale je pro vás hrdinka, tak ta panenka se jí najednou může o to víc podobat. Nebo když maminka má přesně jizvu po císaři, že vlastně je to v něčem jako

0: a není to samozřejmost, když to jako pozoruju kolem sebe. A pro mě, já ve své rodině velký bezpečí mám. Mm-hmm. A je to pro mě obrovský téma i do vztahu. Jako vždycky, když jsem si hledala partnera, tak pro mě bylo extrémně zásadní, abych se s ním cítila v bezpečí. Mm-hmm. Kor s tím, co se teď děje ve světě, jaký kauzy se dějou. Mm-hmm. A vlastně to hledám i ve vztazích jako s přáteli. No, takže asi jo, pro mě je určitě bezpečí jedna z nejvyšších priorit nebo témat.
1: A řekněme, že téma bezpečí je i to poselství, které má Hrálo Lidky?
0: Jo, určitě. Je to i to bezpečí a je to hlavně o tom jako nezavírat oči a všímat si a třeba se i ptát, že vlastně spousta věcí se dá poznat a když nebudeme pořád koukat do telefonu nebo když se občas podíváme kolem sebe nebo když se zeptáme, když si všimneme, že se vedle nás někdo chová trošku jinak, no. Je to vlastně založený na tom, protože Dian dřív dělala, studovala pedagogiku, tak myslím nějakou praxi ve školce. Shodou okolností moje mamka učí ve školce, moje segra taky. A vlastně na tomhle se všechny shodujou, že na těch dětech je toho strašně moc poznat, co si zažívají nebo čím prochází i skrz to, jak si hrajou. A já jsem jako vlastně několikrát hlídala děti jako brigádu. Už vlastně to začalo v té Anglii a pak se mě to tak nějak drželo. A je pravda, že jenom na tom, jak si hrajou kolikrát ty holčičky třeba s panenkama v těch, já nevím, 4-5 letech, tak já jsem dokázala vidět, jak s nima mluví jejich maminky. Mm-hmm. Nebo tatínkové. Protože oni najednou tomu dítěti začnou říkat věci jako, že jsem hlídala jednou dítě, který mělo mladšího sourozence, čerstvýho, a bylo to přesně no už seš velký chlapeček, no už seš velká holčička na tu panenku, jo, a už to musíš zvládnout a už mi tady nemůžeš plakat a tak, a vlastně najednou se to v tom všechno jako odráží v té hře, no.
1: Takže vlastně možná, kdyby rodiče víc mohli sledovat, jak si jejich děti hrajou, tak by třeba dostali svoje zrcadlo.
0: Určitě. Ale myslím si, že to je hodně o tom, že jako čím víc se času s těmi dětmi tráví, tím víc z toho dá vypozorovat. No.
1: Vy jste to i řekla, ale těch spoluprací konkrétně s Dianou Šoltýsovou je víc, tam je víc her. Co si pochvalujete na spolupráci s Dianou?
0: Já mám strašně ráda, jak je syrová v té své tvorbě, velmi jako upřímná. A já mám strašně dobrou zkušenost v tom, že kdykoliv jsem s ní zkoušela jakýkoliv projekt, tak jsem z toho vždycky odešla o dost bohatší. Jak jako nejenom zkušenost má, ale i mám pocit, že s ní herecky rostu. Mm-hmm. Že mi vždycky dává výzvy, že se mnou dobře pracuje a pozoruju to i na svých kolegyních. No a vlastně většinou jsem s ní dělala ve věcech, kde bylo hodně žen. Takže asi jenom v Gertě byl Michal Kern, že jsme tam měli i chlapa. A Dušan Kraus. Ale jako je to vlastně vidět i na těch kolezích, že když pozorujete je, kam se dostanou skrz to zkoušení, tak je to fantastický. No. Takže tohle si na ní strašně cením. A vlastně to, jaký je schopná vytvořit jako tvůrčí prostředí, když se dělá. Jak moc kreativní můžeme být a jak krásně vlastně ty svý herce jako vede. A když jsme u toho bezpečí, tak to je pro mě vlastně i práce s Dianou. Že já jí extrémně důvěřuju a zjišťuju, že to je pro mě jako zásadní bod i v práci s režisérem, ta důvěra. Že já vím, že ona by v životě nepustila ven nic, nedala by do premiér nic, za čím by se nestála. A vím, že by mě nikdy nenechala odpremiérovat v roli, ve který nejsem dobrá.
1: Ale jo. To je krásná poklona. Říct o někom, že jsem s ním v bezpečí, si myslím, že je.
0: Jo.
1: Že to znamená opravdu moc. A vy máte takové jako pěkné štěstí, jsou to od toho osudu dárky, ta vaše setkání, protože jste říkala, že taky hodně her hrajete s divadelním spolkem Kašpár.
0: Ano.
1: A Jakub Špalek je taky velice zajímavý divadelník. Co třeba tam zase oceňujete, že vám přišlo od něj do cesty nebo do toho růstu hereckého?
0: Mě vlastně tam dostala, to taky všechno, my jsme zkoušeli Vyhnání Gerty Schnirr, kde jsem pracovala s Iris Kristekou, což je taky vynikající herečka, a ta mě vlastně dostala do té Celetné, že hledali záskok, tak mě doporučila, tak nějak ten casting proběhl, klaplo to, Jakubovi jsem se líbila a pak vlastně díky tomu jejímu doporučení já jsem s nima začala hrát.

0: A jestli má Jakub na něco ruku, tak to jsou lidi. Mm-hmm. On je v tomhle neuvěřitelný. On má kolem sebe jako tak skvělou partu lidí. Takže jestli mi Kašpar něco dal, krom toho, že člověk může stát na prestižním jevišti s velkýma jménama, jako je Martin Hoffman, nebo prostě Eva Elsnerová, nebo i ten Jakub, že člověk s nima může pracovat a hrát, nebo s Honzou Podsměšilem, tak vlastně má obrovský dar, mi dal obrovský dar v tom, že mi dal nádhernou partu lidí. Hmm. Tam fakt všichni potom sedí během těch představení, nebo i po nich, nebo i během toho, co se zkouší, tak chodí spolu na kafé, rozebírají ty role a řeší to. A to prostě není v každém divadle. A tohle je tak krásný tvůrčí prostředí. V tomhle to je fantastický. Na to mám velký štěstí, jak v Dede Artu, tak vlastně v tom Kašparu. Hmm. A i v tom divadle Uvidíme a vlastně i v tom MBA Company. Jako měla jsem vlastně obrovský štěstí, no.
1: To je úžasné, já vám přánu. A proč jste se pokusila taky o tu produkci divadelní? To je taková, myslím, kapitola.
0: No, já neumím říct Dianě ne.
1: Takže to je zatím, aha.
0: Takže to bylo vlastně, když vznikal první Váňa v koprodukci s divadlem Řeznické, tak mě poprosila, jestli bych nechtěla tam dělat produkci za Didi Art. Což nebylo zas tak náročný, protože spoustu toho pokrývalo to divadlo v Řeznický. A teď vlastně vznikl nový projekt Chlípnice, který měl premiéru teďko 25. září a teď se bude reprízovat právě ve Venuši ve Švehlovce. A tam už jsem to měla jako produkčně na starost celý. A já právě se vždycky tak pousmívám, když řeknete, že jsem divadelní produkční, protože nejsem, to je jakoby můj jediný projekt, který mám, jsou ty Chlípnice.
1: A výstava Pod hladinou?
0: Jo, to jsme taky vlastně, ano, zajišťovali produkčně, to je pravda, ale to jsme byli celá ta parta, nejenom já, ale vlastně i Dian, i Jaruška Košková, Barča Kostkanová, tak to je takový, když tam máte ty lidi ještě vedle sebe, tak je to o něco jednodušší. Tady je pravda, že mi moc pomáhala naše dramaturgyně jako Denisa, která jinak se věnuje produkci, takže tam vždycky za mnou stála a bylo to jako super, že mi pomáhala s těmi věcmi. No ale jinak to pro mě byla absolutně nová zkušenost.
1: No dobře, ale i když jsou to jako dvě hry, tak vždycky to musí začít od jedné.
0: Je to pravda, ale já už to dál dělat nechci. Nebo ne, pro mě to takhle, tohle bylo fantastické a rozhodně bych to neměnila. Pozorovat Michala Kerna a Tomáše Kobra při práci, ještě v režii Daniely Špinár, bylo něco fantastického a já jsem si z toho i jako herečka hrozně moc odnesla, protože to, jak oni pracujou, jak spolu tvoří, jak fungujou, je neuvěřitelný a tím pozorováním se toho člověk může taky hrozně moc naučit. Takže já jsem se snažila být na těch zkouškách co nejvíc a úplně to nasávat jak houba, protože oni jsou fakt neuvěřitelní, jsou schopní udělat ty věci hned na první dobrou, jsou fantastický, neuvěřitelně vtipný, mají skvělou energii. Takže vlastně bych to neměnila a bavilo mě to a něco mi to určitě dalo, takže nechci říkat, že jako nikdy, jo. Dost možná zase na nějakou produkci Dianě Korkejvnu, ale jinak to není cesta, kterou bych se chtěla, a chtěla bych být rozhodně primárně herečka. No.
1: Věříte na osud?
0: Jo.
1: No, tak uvidíme. Milí posluchači, kam až našeho hosta zavedla jeho práce, to nám říká Kateřina Zapletalová, herečka a divadelní produkční.

0: Milí posluchači, ještě nám zbývá kousek nočního mikrofora a my si povídáme s Kateřinou Zapletalovou, která je herečkou a také divadelní produkční, aspoň tedy prozatím. Zbytek se uvidí. Katko, ale také vás mohli už lidi zmerčit nejenom v divadlech, ale i na plátně nebo v televizi. Tak co vy a filmová tvorba?
1: Já bych si to strašně moc přála dělat jako víc, ale zatím nemám až tolik zkušeností. Ale hrozně mě to baví. Mě vlastně strašně baví, jak u filmu... Já jsem perfekcionistka a ten film to hrozně dovoluje, že se to může několikrát dělat, že se člověk může jít podívat na ten odkuk, na to, jak to vypadalo ta scéna a může tam ještě něco pozměnit a vlastně je možný udělat tu scénu absolutně perfektně a na 150% v ten jeden moment. Což se v divadle nikdy nepovede. Tam se vždycky něco pozmění. Ale jako vlastně v tom je to živý a má to svý kouzlo, který je taky fantastický. Ale v tomhle mě ten film hrozně baví. Ale zároveň oproti divadlu, kdy vy to budete hrát za měsíc zase a můžete si tam najít nové věci, tak tady se to zakonzervuje a už je to navždycky perfektní, ale perfektní v tu sobotu, kdy jste to točila, že jo? A už v neděli byste to udělala jinak.
0: To jsem se vás přesně chtěla zeptat, protože tohle je nemoc perfekcionistů.
1: Ano, ano. Že pak to člověk vidí a už nejenom, že odchází z natáčení a už ví, že tady to měl takhle a tady tohle a tak pak ještě jako o tom nejenom přemýšlí a pak když to vidí na tom plátně, tak si přesně říká, že no jasně, tak to jsem neměla tolik těkat očima.
0: A to je pro vás hlavní rozdíl mezi divadlem a filmem, že to divadlo vlastně je stokrát úplně něco jiného?
1: Mm-hmm, asi jo.
0: Děláte jakoby totéž, ale ne totéž a ten film...
1: Jo, asi je to v tom, že to divadlo pro mě jako neustále směřuje k tomu 100% výkonu, ale nikdy tam nemůže plně dojít, protože, nebo jo, bývají takový večery, které jsou jako fantastický, ale že se sejdou i diváci, vy nezapomenete text, váš kolega nezapomene text, všechny rekvizity jsou na místě, všechno se stane tak, jak má a nějak si jako ještě s tím publikem sednete, že oni to absolutně vykvitujou a pak je to jako fantastický večer, ale i podle mě i v takových představeních je vždycky něco malýho. Nebo mě se často stává, že když je to fakt dobrý navenek, tak já uvnitř mám hroznou paniku. Mm. Takže jo, že je to takový jako jiný pocit a mám a zase naopak, že v tom, takže mám pocit, že tady to furt jako směřuje k tomu 100% výkonu, zatímco ten film může být 100% v tu chvíli, ale v tu chvíli. A pak už... Pak už ne, pak už se to nezlepší.
0: Vy máte zkušenost i z takových těch dlouhých seriálů. Vy jste hrála výraznou postavu v nějakém...
1: Jo, první mise to byla.
0: První mise. A jak to třeba máte vy osobně s těmi seriály? Protože vím, že jsou třeba i herci, kteří řeknou, no to by nebylo pro mě. A já v tom cítím takové jako ohrnutí nosu. Jo. A říkám si, no vždyť je to práce, kterou ten člověk umí.
1: Já jsem tu nabídku dostala, když jsem byla ve třeťáku na škole, takže vlastně to první léto, když jsem vyšla ze školy po covidu, tak jsem jako, nebo před covidem nějak to tam tak vycházelo, no prostě jsem to točila hned, co jsem vyšla ze školy. A pro mě to, já jsem tehdy měla i takovou zásadu, že jsem nechtěla na nic říkat ne. Mm-hmm. Ať to byly pohádky, se kterýma se prostě jezdilo všude možně do fakt všech koutů světa, do vesničky, která měla sotva bankomat, jo, a tak. Tak i na takovýhle různý výzvy a filmový cvičení od studentů. A tak na všechno jsem vlastně kývala, protože jsem chtěla co nejvíc nabrat zkušeností. A tohle pro mě byla obrovská zkušenost. A to bylo super, že jsem zase měla obrovský štěstí na partu lidí kolem sebe. Doteďka se s některými těmi lidmi vídám, nebo si jdeme na představení, nebo když se vidíme, tak se rádi vidíme, když se potkáme na castingu nebo něco. V tom to bylo vlastně hrozně fajn. A zároveň to byla obrovská škola v tom, že člověk točí 4 díly do sebe v jeden den. Jedna scéna je z prvního dílu, druhá scéna je ze třetího dílu, protože se to vždycky točí na té jedné lokaci, na tom jednom místě. A plus na vás míří 3 kamery a rozhodně nemáte čas na toto udělat perfektně, protože se to jede maximálně 3x, protože není čas. Že za ten den se natočí tolik materiálu, co se u filmu jako nenatáčí. Mám pocit, že na film bývá, teď nechci kecat, jo, ale podle mě třeba fakt 1-2 scény na den. Zatímco tady my jsme jeli třeba 9 scén denně. A to je, jako, to je úplně jiný rozměr.
0: To je hukot.
1: No. A vlastně v tom to bylo hrozně fajn, že to člověka učilo takový zase jiný disciplíně. Ty texty dostáváte kolikrát dost na poslední chvíli, jo, že na to nemáte prostě rok se připravit, nebo 3 měsíce, nebo měsíc, ale fakt je to jako z týdne na týden se to naučit a udělat to vlastně co nejlíp, co nejopravdověji, co nejuvěřitelněji, tak aby ta postava byla živá, byť třeba nemá tolik prostoru. A vlastně, no, v tomhle je to jako fascinující.
0: No a mozek vám poděkuje těch spojů, co tam navážete nebo obnovíte.
1: Nebo takhle, my v první misi, co jsme byli ty jako, jak se jim říká, co jsme tam byli v té přípravě, tak my jsme neměli tolik textu. My jsme říkali furt ano pane, ne pane a pak vždycky v tom dílu, ve kterém jsme vypadávali. Tak jsme měli jako nějaký text. Podle toho se poznalo, že v tom díle vypadnem z toho seriálu pryč, protože jsme najednou měli případ. Ale jinak jako tam na tom byli pak ty herci, kteří tam byli další dobu, na tom byli mnohem hůř. Ty měli obrovský špalky a to se jako jsme je obdivovala, no.
0: Nebojte, to je všechno ještě přijde, život je před vámi. Čas se nám nachýlil, Katko, moc vám děkuju, že jste byla naším hostem v nočním mikroforu a přeju vám, ať brzy lidé nebo vaši kolegové říkají, že mají tu čest, že jsou s vámi na pódiu. Dobrou
1: děkuju,
0: noc.
1: Děkuju, to bylo krásný, díky moc za tenhle rozhovor. Děkuju, dobrou.
0: Milí posluchači, to byl náš dnešní host, Kateřina Zapletalová, herečka a divadelní produkční. Pořad je u konce, zítra vás samozřejmě čeká další a pokud se vám nechce spát, je tu pro vás ještě noční proud. A od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Dobrý večer, milé dámy. Zdravím i vás, vážení pánové. A nesmím zapomenout ani na ponocující děti. Vás všechny zdraví Zdeněk Vrba. Prostřednictvím mikrofonu Českého rozhlasu Dvojka a v tuto chvíli pořadu zvaného Noční proud. Ať se vám krásně naslouchá a pokud je to možné, třeba i během nočního proudu prožijete nějakou příjemnou noční chvíli.

Edge of the Earth, až tak daleko jsme se dostali v první písni, která zněla od australské sourozenecké skupiny. Ta mimochodem svůj název ale našla na Papui Nové Guineji, když tam jejich tatínek, co by vysoký úředník, pracoval a dneska je zná celý svět, takže nám krásně zahájili ten nedělně pondělní noční prout na dvojce. A když se podívám do kalendáře, je tam stále neděle 4. října 2026 a tak jako každý rok v říjnu má svůj svátek František.

Skupina, která žije v Beskydech na stromech, jak mi kdysi vyprávěli na lehkoatletickém stadionu někde úplně jinde, tedy skupina Buty a nádherná písnička František. Právě ta mohla otevřít kapitolu těch, kteří stále ještě do půlnoci mají svátek. Je to velmi významná komunita. Konec konců v roce 1999 jich u nás napočítali, tedy Františků, 186 145. I v roce 2016, kdy to naposledy bylo zveřejněno, tak to nebylo malé číslo a bylo to 122 910. Tak tolik Františků je u nás a ten další, který se ozve, už bohužel v těch počtech není, protože odešel do hudebního nebe. Byl to mimochodem velký fanda Nočního proudu. Teď mluvím o Františku Nedvědovi a je báječné, že ten jeho synek, který jakoby mu z oka vypadl, tedy František Nedvěd mladší, dál táhne tu káru světem. Takže jednou František Nedvěd starší a zároveň i připomínka Františka Nedvěda mladšího.

0: Tolik písnička, která se jmenuje Řemeslo, zpíval jí František Nedvěd, můžeme říkat i starší. A Františkům se budeme věnovat nejenom do půlnoci, ale chvilku takzvaně přetečeme až do nového dne, protože je hodně těch, kteří stojí a to, aby noční proud je zmínil. Takže já věřím, že Elišky, které mají svátek od půlnoci, budou velkorysé a tolerantní, protože i na ně dojde pochopitelně a Františko nám takzvaně přetečou. Jako další je připraven vás oblažit svým zpěvem a humorem František Ringo Čech, básník, hudebník, malíř a zkrátka vše uměl, na co sahne tomu jde, má nový životní vztah, který si myslím, že ho docela oblažil a že už to není takový zamračený Ringo, jako býval před pár měsíci. Myslím, že ten nový vztah mu krásně funguje a že se k němu hodí ta písnička, která nás teď čeká, ve které hraje hlavní roli právě on, interpret. Já jsem básník Mr. Péra.
1: Já jsem básník Mr.

0: Zůstaň klidná a skupina Žlutý pes. Já vím, že si říkáte, že Ondřej Hejma není František, ale součástí téhleté kapely byl odjakživa František Kotva, vynikající basový kytarista, spoluautor některých písniček a také ten, který dokázal jako první rychle vyměňovat kapely na pódiu. Tak proto zněl Žlutý pes i v této františkánské části nočního proudu, která vzpomene i Františka Táborského, kapelníka skupiny Činasky. Tuhle píseň napsal Láska a data.
1: Už nejsem

Láska a data a také kapelník skupiny Činasky František Táborský, autor téhle písně, a náš předpůlnocí předposlední František. Nicméně, jak už bylo řečeno, rád to potvrzuji, že i po půlnoci se u Františku ještě chvíli zdržíme, protože je tam celá plejáda zajímavých interpretů a bylo by škoda, kdybychom je dnes právě v tuto noc z Františka na Elišku opomněli. Další má toho Františka přímo ve svém příjmení. Je to francouzský zpěvák Claude François, který se narodil už 1. února 1939, ale odešel velmi brzo ve věku pouhých 39 let. Nicméně stačil natočit spoustu zajímavých songů, my si jeden takový zahrajeme. A než zazní, tak jenom upozorním, že po téhle poslední písni s datem 4. října nás čeká ta nejkrásnější melodie, česká státní hymna, potom půlnoční časové znamení, hlavní zpravodajská relace Bratru nějakých 9-10 minut a potom spolu se mnou se můžete znovu ponořit do pořadu zvaného Noční proud, který každou noc na dvojce končí až ve 2 hodiny ráno, a to je i případ této noci, která se stále ještě rozkládá před námi, stále ještě je to noc, která je nocí mladou. No a ten zmíněný francouzský zpěvák Claude François nám zaspívá písničku Chanson Populaire.

0: I v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Ve Francii dnes zůstanou kvůli středoškolským protestům zavřené stovky škol. Vláda chystá propouštění na ministerstvech. Příští rok by je měla opustit desetina zaměstnanců. Fotbalista Chaloupek se kvůli zranění odpojil od národního týmu a dnes bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů. Je pondělí 5. října. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ve Francii dnes zůstane kvůli protestům studentů zavřeno přes 10%, tedy asi 400 středních škol. Informoval o tom ministr školství Eduard Geffré, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí.
3: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, a dopustili se mimořádného násilí.
4: Řekl ministr školství Eduard Geffré ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize. Některé požadavky studentů ministerstvo uznalo a od pondělí chce rychleji zajišťovat suplování a nahrazovat nepřítomné učitele. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek vyučujících a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden a od té doby se rozšířily po celé Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za víc než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
5: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Sergejem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky oznámil, že příští technická schůzka vyjednávačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Ministerstva postupně během příštího roku propustí desetinu zaměstnanců. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Na plánované propouštění jako první upozornil server Seznam Zprávy a včera záměr v pořadu Poledne s Moravcem potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
7: Poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
6: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
8: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI a potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto tu aktivitu nevidím.
6: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željka Cvijanovičová. Chorvatské místo získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
9: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je nejnižší účast v historii země. Vůbec poprvé se při hlasování používaly skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojiný, Radiožurnál.
2: V Brazílii skončilo první kolo prezidentských voleb. Analytici očekávají, že v nedělním hlasování nikdo nezíská přes 50% hlasů a o příštím prezidentovi tak rozhodne až druhé kolo 25. října. Zatím je sečteno asi 47% hlasů a kompletní výsledky by měly být známé ještě dnes v noci. Nejvyšší šanci na vítězství mají podle průzkumu současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový kandidát Flávio Bolsonaro. Jeho otec, kontroverzní ex-prezident Jair Bolsonaro, si od loňska odpikává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat. První porevoluční prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Radiožurnál jeho odkaz v neděli připomněl speciálním vysíláním hovorů z Lán.
10: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži.
11: Řekl Václav Havel v jednom dílu hovoru z Lán, které Radiožurnál vysílal 9. května roku 1993. Jméno Havel po sametové revoluci rezonovalo po celém světě. Jeho mluvčí Ladislav Špaček ve vysílání vzpomínal, že otevřel Česku dveře do celého světa.
12: Naše země byla na výsluní slávy v Evropě a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu.
11: Havel nezískal respekt jen jako politik, ale i jako člověk. Vztah si vybudoval třeba i s tibetským duchovním vůdcem Dalajlámou. Ten Radiožurnálu minulý týden napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu za jeho postoje a že na něj vzpomíná jako na drahého přítele. Jakub Kulavjak, Radiožurnál.
2: Dnes na Václava Havla v exkluzivním rozhovoru zavzpomíná taky bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
13: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
3: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
13: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
3: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě. I to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte dnes po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil od reprezentace. Obránce Slavie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii. Hokejisté Třince deklasovali v 8. extraligovém kole Olomouc 9-0 a vytvořili nový rekord nejvyšší soutěže. Od startu ročníku vyhráli 8krát v řadě bez ztráty bodu. Před zápasem to ale nebylo téma, říká asistent trenéra Třince Jiří Raška.
14: Ne, že bychom se tím nezobírali, no, chceme jít do každého zápasu maximálně nachystaní, jakoby to byl první zápas sezóny a nějaký systém jsme nastavili a herní a kluci se ho drží a myslím si, že zatím fungují věci, které chceme dělat a protože oni na sebe vytvoří takový tlak a myslím si, že tady toto je důvod.
2: V dalších zápasech Tipsport Extraligy Pardubice porazili Spartu 6-4, Hradec Králové Vítkovice 3-2 v prodloužení, Karlovy Vary vyhráli nad Plzní 4-1, Mladá Boleslav prohrála s Libercem 3-5 a Litvínov s Kladnem 2-3 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a uzavírka na D8 na Ústecku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš odklidili následky noční nehody. Na kilometru 158,5 zůstává na krajnici, vypadá to, že už jen silničářské značení. Dálnice volné, na D8 u hranic s Německem se po úplné uzavírce jede omezeně a bude to tak několik dnů v tunelech mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice jsou průjezdné jen tubusy na Prahu, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noční teploty se pohybují mezi 11 až 6 stupni Celsia a přes den bude zpočátku oblačno, ráno se ještě místy vytvoří mlhy. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Tréninková sezona. Dua Lipa zpívala tuhle písničku a tahle písnička je velmi úspěšná u našich sportovkyň, zejména potom u našich úspěšných teniskách. Tak doufám, že třeba některé z nich při svých cestách zaslechly Noční proud a i tu písničku, kterou občas z neděle na pondělí hrajem. Další by si naopak mohli přivlastnit třeba pekaři, už jenom protože se jmenuje Baker Street. Tentokrát to nebude Gary Rafferty, ale bude to Undercover.

Undercover se kdysi jmenovalo nové tehdy studiové album skupiny Rolling Stones. V tomto případě šlo o skupinu Undercover, která si od Garyho Raffertyho vypůjčila Pekařskou ulici, tedy Baker Street, a my tímto zdravíme od mikrofonu nočního proudu, mluvím v množném čísle, ale jsem tady sám. Zdravíme všechny pekaře. Tak říkal jsem, že budeme se ještě po půlnoci věnovat Františkům, protože je jich hodně, zejména těch zpívajících a uměleckých, ale svátek má 5. října Eliška, a tak dámy pochopitelně mají přednost. Jako první se ozve z nočního proudu na dvojce Eliška Mrázová, což vám nemusí zase až tak moc říkat, ale jestliže řeknu Elis, její umělecké jméno, tak si určitě vzpomenete, že to je další z té líhně ostravských, frýdecko-místeckých, třineckých a dalších luhů a hájů, kde se skutečně, co se zpěváků a zpívajících autorů a zpěvaček a hudebních skupin urodilo. Elis patří do téhleté extraligové kategorie a obohatí nám noční proud svým hitem Šubidu. Nejdřív deska.

Šubiduby v písni Šubidu a Eliška Mrázová alias Elis, která mimochodem udržuje velmi čilé kontakty s různými interprety i mimo naší republiku, takže to je taková kosmopolitní dívka, dá se říci. To byla naše první Eliška, než řeknu, která bude druhá. Tak probereme sumarizace ohledně svátku těchto paní a dívek, tedy jak to je se jménem Eliška. V roce 1999 u nás se četly a potrhly 30 652 žen a v roce 2016 už celých 61 517. Tak to je obrovský nárůst. A teď nevím, jestli za tím nárůstem nestojí také Eliška Pitlounová. Bůh ví, jestli už ve svém občanském průkazu nemá své umělecké jméno, mírně poupravené Olga Lounová. Ať je to tak nebo tak, v každém případě jsem optimista.

Já jsem taky věčný optimista a když mě minulý týden přišly za sebou do datové schránky dvě zprávy, asi po dvou minutách přišla ta druhá, tak to byla docela náhoda. A tak jsem tu první otevřel a tam mi jistá zdravotní pojišťovna vracela 748 korun, respektive mi to dopisem oznamovala. No tak jsem byl rád, každá koruna pochopitelně dobrá. A otevřel jsem tu druhou zprávu a to bylo z jednoho okresního města, kde mě naměřili na 50 58 kilometrů v hodině, jak jsem jel, a dali mi za to 750 korun. Tak když jsem ty dvě zprávy porovnal, tak jsem v pěkné ztrátě minus 2 koruny.

Slavná píseň My Way, kterou napsal Kanaďan Paul Anka a kterou nám v nočním proudu zaspíval Frank Sinatra. A tím nás přivedl zpátky mezi Františky. Jiný Frank, Frank Zappa, zazní za chvíli, ale teď, kdy máme 31 minutu a 44 vteřiny ukrojeno od půlnoci z 5. října, skupinu Čechomor a jeden ze dvou lídrů téhleté kapely, tak to je samozřejmě František Černý. Čechomor v nočním proudu s písní Modrovous.

0: Modrovous a Čechomor i s Františkem Černým, který také svého času, už je to dráhně let, byl mým hostem v Nočním proudu. V té době vlastně Čechomor vznikal a předcházela mu Českomoravská hudební společnost. Tak takové jsou dějiny a teď nás čeká příjemná vzpomínka na Mrázka z Říčných lidí města Pražského, ku příkladu na vynikajícího dabéra, po kterém se udílejí nejlepším dabérům ceny. Ano, oblaží nás písní František Filipovský, úžasný to herec a velmi zajímavý člověk. Mluvíme o něm bohužel v minulém čase, a ta písnička bude rozverná, jmenuje se Má roztomilá Baruško.
1: Když jsem já šel do střeše,

Vzpomínka na Františka Filipovského, jsme ve světě Františků, Franků, Francesco taky bude za malou chvíli. Je to zkrátka velký svátek a je hodně Františků, takže proto jsem rád, že nám Elišky dovolili, abychom prodloužili o něco jejich svátek až do pondělí 5. října, kdy už v kalendáři vládnou právě Elišky. Další Frank avizovaný je Frank Zappa, který tady už taky s námi není, velmi zajímavý muzikant a autor mnohých okřídlených rčení. Jedno rčení je velmi zajímavé, které vyřknul Frank Zappa. Co je to politika? Politika je oddělení zábavy zbrojního průmyslu.

0: hits me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: I s úsměvem nakonec to byl Frank Zappa a Bobby Brown Goes Down. Řekněme, že možná jeho největší hit a možná dokonce i nejkomerčnější píseň. On má spoustu zajímavých písní, které je potřeba vstřebat. Nejsou to písně hned na první poslech. Jdeme do Itálie, tam nás čeká Francesco De Gregori a velehit 80. let Viva Italia!

75-letý římský rodák, zpívající autor Francesco de Gregori a jeho píseň, která se stala v Itálii skoro hymnou Viva Italia, Italia, Liberato a tak dále. Tak to byli jeden Frank a jeden Francesco, vracíme se domů, konkrétně do Brna, přestože to je člen pražské kapely, dá se říci. Ano, ve skupině Rangers už od té doby, co odešel do hudebního nebe a ta kapela se musela přeskupit, tak je František Goliš Drápal. František Goliš Drápal hraje na kontrabás nebo i na basovou kytaru a skvěle zpívá a napsal si také jednu písničku, kterou najdeme na albu Rangers 2016. Napsal si ji, co se týče tedy hudby. Text přidal potom jeho kamarád a brněnský muzikant Petr Hradečný a ta písnička se jmenuje Jak dlouho tě znám a než ji vypustím, tak upozorním, že i dneska tuhletu písničku můžete slyšet v repertoáru Rangers a je to taková zase protiváha proti těm známým a osvědčeným hitům téhleté folkové kapely Rangers nebo klidně chcete-li i Plavci. Tak František Goliš Drápal, Rangers a Jak dlouho tě znám.

Jak dlouho tě znám, u solového mikrofonu skupiny Rangers byl František Goliš Drápal. Tak Františkové stále diktují tempo tohoto nočního proudu. Ve chvíli, kdy už máme 50 a půl minuty odkrojeno od půlnoci, povíme si také později, že pondělí 5. října je Mezinárodní den učitelů ve světě od roku 1994, kdy to potvrdilo UNESCO. I s tím spojenou jednu písničku určitě najdeme. Vzpomeneme také na nedožité 90. narozeniny Václava Havla, na dožité narozeniny Boba Geldofa, a to zdaleka ještě není všechno. Teď v rámci františkánské části tohoto nočního proudu Frankie Goes to Hollywood.

The Power of Love, síla lásky, Frankie Goes to Hollywood, také zároveň vzpomínka na film Bonnie a Clyde, kde tahle ta píseň měla dost důležitou úlohu. A stále jedeme ve františkánském módu. Ještě jednou do Francie zavítáme a François Valéry.

To byly Kace a Animal, jedna z novinkových písniček, která dohrála v jednu hodinu a bezmála 4 minuty k tomu. Tak už jsme se přehoupli do toho druhého poločasu z pohledu na pondělní část, nedělně pondělního nočního proudu. 5. říjen přináší spoustu zajímavých informací, ke kterým se dostaneme. Začneme u skupiny Beatles, která v roce 1962 vydala svůj první velký hit. Bylo to samozřejmě to, co se jmenuje Love Me Do, a to je ta písnička, která teď obohatí tento noční proud na dvojce.

0: 5. října roku 1936 se narodil později dramatik a také prezident pan Václav Havel, takže dneska si připomínáme jeho nedožité 90. narozeniny. Přináší spoustu s tím spojených pořadů i částí pořadů Český rozhlas, takže i dneska poslouchejte určitě přes den a dozvíte se spoustu zajímavých věcí a Noční proud jako pořad hudební, tak to doprovodí písničkou Jaroslava Hudky Havlíčku Havle.
1: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzít.

Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony on přes...

Havlíč Pavle, vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit a při

0: Pavle.
1: Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít, hostinské pokoje mistře už čekají.

Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen myslel.

Jaroslav Hudka i se skvěle zpívajícím publikem a písnička věnovaná Václavu Havlovi. Dneska si připomínáme jeho 90. nedožité narozeniny. Dneska také, to jest tedy 5. října, má a to 25.

Room 19 a ode dneška 75-letý Bob Geldof, který si z toho věku vůbec nic nedělá, však je to krásný věk a určitě ho čeká ještě spousta krásných dní i nocí, které prožije a při kterých třeba napíše další bezvadné písničky. Posloucháte Noční proud, ten vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka a Dvojka má také prestižní hitparádu, která zněla premiérově včera mezi 16. a 17. hodinou, ale nemusíte zoufat, pokud jste neslyšeli, protože už zítra večer mezi 21. a 22. hodinou tahle hitparáda má reprízu. Hitparáda se jmenuje Česká 12. Pro všech 12 písniček můžete také hlasovat. SMS-ka stojí pouhé 3 koruny a můžete tak ovlivňovat pořadí. Je to většinou pořadí novinkových písniček z české produkce. Po každé jsou nasazeny 3 novinky a je uvedeno pořadí od 1. do 9. místa. A mezi těmi 3 novinkami se nachází také skupina MIG 21 a její píseň Nestálá.

Skupina Mix 21, písnička Nestála, novinka téhleté kapely, která se uchází o to, aby se stala stálou v hitparádě, aby tam získala také nějaké ocenění, těch možností je mnoho, tak si to zkontrolujte, buď to v neděli, kdy bude premiérové pořadí mezi 16. a 17. a nebo ve repríze potom mezi 21. a 22. v úterý, z našeho pohledu v tuto chvíli tedy zítra. My ukrajujeme první minuty nového dne, 5. října. Máme 1:20:20, takhle přesně to vyšlo. A dívám se dál do kalendáře, abych zjistil, že 5. října roku 1943, tedy před 83 lety, se narodil v Milwaukee vynikající americký kytarista Steve Miller, který se proslavil i se svým bandem, který nesl jeho jméno, Steve Miller Band. Jednak je to třeba písnička Abracadabra, která je stejnojmená s jejich jedním z novinkových alb, a nebo je to písnička, kterou jsem teď zařadil a kterou si můžeme vychutnat, písnička The Joker.

Steve Miller Band a šéf téhleté kapely, vynikající kytarista, má dneska 83. narozeniny. To je tady dneska, já vám řeknu také, co bylo včera. Včera jsem uváděl takový výpravný pořad pro seniory, protože 1. října je Mezinárodní den seniorů. Ten se u nás zatím také příliš neslaví a musíme se o seniory více postarat. Tak jsme se postarali a měli takový velký zábavný pořad a musím říci, že v tom pořadu vystoupila také Heidi, zpěvačka Heidi Janku, jinými slovy řečeno. A musím říci, že jsem jí po čase sledoval a že se krásně vyspívala a skvěle pracuje s lidmi a přináší takovou pozitivní energii. Mám z ní radost. A říkal jsem si, jak má tu novinku, která také prošla hitparádou Česká 12, píseň Milé ženy, jestli to těm ženským, když tuhle píseň zpívá, nebude líto, že oni nemají ty geny. Ale soudě podle toho včerejšího koncertu, tak musím říci, že naopak, že nám se tahle písnička moc líbila. Tak co vy?

Jo, milé ženy, to jsou jen geny. Heidi je doprovázená svojí doprovodnou kapelou, která si říká Heidi Band a kterou vede Adam Pavlík, syn Věry Špinarové, konec konců příbuzné právě Heidi. A ve chvíli, kdy vyrazili spolu na turné Heidi a Věra Špinarová, tak Věra Špinarová odešla a je to velká škoda, byla to velká zpěvačka. Určitě i Heidi se od ní mnohé naučila. Jak je to s geny Gianna Nannini, to nevím. Tmavovlasá italka zpívá píseň Hey Blondino.

0: Hey Bionda a Gianna Nannini, rodačka ze Sieny, její 2,70 a patří k absolutní italské ženské zpívající špičce. Teď si dáme jeden duet, často říkám, že to je můj oblíbený a je to pravda, to podepisuji. Tenhle duet svedl dohromady Šárku Markovou a Jiřího Zonigu. Měl jsem tu čest v srpnu letošního roku tuhletu dvojici uvést na Mohelnickém náměstí a samozřejmě, že nemohl chybět právě duet Pro ni chci žít.
1: Pro ni chci

takhle nahoru. Mimochodem, když mluvíme o sociálních sítích, tak budu rád, když se juknete na můj instagramový profil, kde konec konců je 272 příspěvků. Mnohé z nich souvisí s tímto pořadem a ta adresa je jednoduchá, Zde Vrba. Takhle jednoduše, zkráceně prostě Zdeněk Vrba, který vám teď nabízí paní v černém. Naprosto nezištně, to je písnička, která patří k těm nejznámějším, co má ve svém repertoáru Karel Kahovec. Text napsal Ivo Plicka, který nedávno rozšířil ty, kteří dělají poctu Petru Novákovi. Tyhle ty pocty začaly loni v 80. nedožitých narozeninách Petra Nováka a myslelo se, že to bude chvíli a oni trvají dál, takže teď třeba nedávno České Budějovice, za chvíli zase někde jinde, no a pochopitelně jako souputník Petra Nováka na těch koncertech nemůže chybět Karel Kahovec.

Hej vy paní, tam vás od někud znám, zpíval Karel Kahovec, který na své chatě má takový velký kontejner, čistoučký, voňavoučký, a v něm zajímavá záliba jsou nazbírané desítky spodních prádel, faninek, které je vyházely na Karla Kahovce během jeho koncertu se skupinou Georgem Beethovens. No, je to prostě bohém. Myslím, že za tuhle písničku se hodí bohém

Skupinu Queen slyšeti, radost vždycky míti, doufám, že to máte podobně a my se teď už vydáváme za posledními dvěma písničkami. Ta předposlední souvisí s dnešním Mezinárodním dnem učitelů. My samozřejmě u nás v republice slavíme Den učitelů 28. března, což je logické, protože to je narození Jana Amose Komenského, ale registrujeme, že už od roku 1994 UNESCO sjednotilo různé termíny oslavy učitelů na 5. října, tedy na dnešní datum, kdy prostě je Mezinárodní den učitelů a slaví se to už od roku 1994. A anketa Zlatý Amos u nás o nejoblíbenějšího učitele, tak tato vyřešila tak, že kolem 5. října vždycky tu anketu odstartuje a 28. března nebo kolem tohoto data vždycky je finále a už je znám ten další. Mimochodem už byl vyhlášen ten následující ročník a to je tuším 34., takže do konce roku už můžete své oblíbené pedagogy přihlašovat.

Zítra v úterý 6. října v Plzeňském domě hudby se uskuteční koncert ke stoletému jubileu Jaromíra Bažanta. Nebude chybět vyhlášený ženský pěvecký sbor Carmina z Přeštic a nebude u toho chybět ani Český rozhlas z Plzně, tak vyražte, pokud jste příznivci takového skvělého sborového zpěvu. Začíná se v 19 hodin a vstupné pouhých 150 korun. Za všechny, kteří dnes zpívali v tomto nočním proudu, se rozloučí Luis Capaldi a dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut noční proud pokračuje. Do znělky se přihlásí kolega Martin Hrdinka. Teď vám krásný zbytek této noci, nejlépe s dvojkou, přeje Zdeněk Vrba.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Hezký den, milí posluchači. Už za chvíli se vypravíme do jediné sklářské huti v Pardubickém kraji. Pořad Kdo umí, ten umí vás zavede do Glass Studia Miller v Holicích, které založil mistr sklářského řemesla Igor Miller. Rodák z Nového Města na Moravě lásku ke sklu zdědil, když už jako malý sledoval práci svého otce ve známé sklárně ve Škrdlovicích. Igor Miller vystudoval umělecko-průmyslovou sklářskou školu a své zkušenosti sbíral doma i v zahraničí. Ve své huti se věnuje především výrobě foukaného skla období secese za použití tradičních postupů a bez forem. Každý tvar je proto jedinečný. K návštěvě sklářské huti v Holicích vás zve Tereza Brázdová.